barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

tam, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile.

ten, kdo nepřekládal, ublíží, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocovský šífy najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj.

spravi, ať se na ducom zvýší pinajmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já.

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře krásně obrazila. Pustíme se do chovu čmeláku a poradíme s dotacemi na zateplení a na fotovoltaiku.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
3: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.
4: Přeji vám příjemný poslech. Tato hodinka, která nás čeká, bude dnes opravdu pro fajnšmekry a vůbec pro lidi, kteří mají rádi hudbu a rádi se o hudbě něco dozví. Protože pan kapelník dneska přinesl svou desku, která se jmenuje Hybš hraje Ježka. A je to deska natočená s velkou láskou a pokorou, kdy on skládá velkou poklonu tomuto českému skladateli první poloviny minulého století. Je to tak, Václave?
5: No, skoro je to tak. Byl to televizní pořad Hybš hraje Ježka, kde vlastně byl František Filipovský jako host a tam jsem se seznámil i s doktorem Holzknechtem, ale kterého já už jsem znal, když byl on ředitelem Pražské konzervatoře. A já jsem tam chodil nedávno, to ještě ty nebyl možná na světě. Ono už to je takových 60 let.
4: A teď už ozvěny hudebních síní Jaroslava Ježka.

0: Orchestrálka ozvěny hudebních síní otevřela dnešní pořad Desky pásky vzpomínky Václava Hybše. My se dnes budeme bavit o Jaroslavu Ježkovi. To je autor celé řady písní, které vlastně přežily a zůstávají a budou zůstávat. Ale nejenom písní, on byl samozřejmě autor i filmové, i instrumentální hudby, třeba jeho Bugatti Step. To je věc, kterou hrají pianisté po celém světě. Mnozí ani netuší, že vlastně jejich autor je Čech.
1: Tak Bugatti Step nám tentokrát zahraje Pavel Větrovec, což byl donedávna profesor konzervatoře a se mnou hrál mnoho let Pavel. No a hned na to naváže Milan Chladil, Nebe na zemi.

0: Nejdříve Bugatti Step a poté Nebe na zemi. A teď nás čeká, pane kapelníku.
1: Stonožka. No, stonožka. Stonohou to je hrozná porce. No a to nám zaspívá Karel Štědrý a on nám k tomu něco poví, taky Karel.
2: Vážení, klidně se posaďte, uvolněte se, posloucháte nádhernou píseň Jaroslava Plíška, Stonožka. Zpívával ji Very s Voskovcem a já mám tu čest, že si ji mohu zaspívat s orchestrem Václava Hybše. Hezký poslech.

Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, jen se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku

0: Jaroslav Ježek měl zvláštní dar, že dokázal napsat hravé a humorné písně. Tohle byla Stonožka, ale to není jediná z takových těch jeho právě úsměvných.
1: No tam je například Ezop a Brabenec. Mm-hmm. To nám zaspívá Naďa Urbánko.

0: pro mě zcela nezapomenutelnou písní jsou Tři strážníci. Já tam teda stále vidím Osvobozené divadlo, ale možná ty máš samozřejmě jiné pojetí.
1: Ano, tak já nemám nějaký speciální pojetí, ale tu písničku nám zaspívá Jirka Korn.

0: Teď jsme slyšeli celou řadu písní, které každé identifikuje jako písně Osvobozeného divadla, písně Jaroslava Ježka. Když si řekneme, když jsem kytici vázala, což je píseň Heleny Vondráčkové, už málo kdo možná ví, že to právě napsal Jaroslav Ježek. Možná někdo, jo, možná někdo ne.
1: No, já bych k tomu jenom chtěl říct, že jsem měl tu čest, tu možnost doprovázet na piano Jiřinu Salačovou, když mě bylo asi tak 14 nebo 15 let, tak Jiřina Salačová, což byla ohromně slavná zpěvačka, asi dá bych to přirovnal jako dneska God. Mm-hmm. Ale ta přijela do Police, do mého rodného městečka, jako host tátovy kapely. No a teď, že by zaspívala něco a kdo by ji doprovodil, no tak táta říkal, já mám kluka 14-letýho, ten by to možná uměl. Takže já jsem to trošku na to piano, ono to asi bylo hrůza, ale já jsem se tím pak chlubil, že jsem doprovázel paní Jiřinu Salačovou. Tak v těch 14 letech, ale dneska si ji poslechneme s Helenou Vondráčkovou.
0: A piano tam bude hrát?
1: Ne, to už ne, to je kapela celá.
0: Dobře.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Tak to byla Helena Vondráčková. Co si zase poslechnout nějakou instrumentální záležitost?
2: No můžeme, no tak třeba karaoke.
1: Zahraje orchestr Václava Hybše.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka.
1: No, tak co myslíš, že bys měli zahrát? Třeba Holduj tanci pohybu. Líbí se ti to? No a víš, kdo nám to zaspívá? No přece František Filipovský a dětský sbor Bohumila Kulinského, ale nikoli v toho, který ho známe, ale to byl jeho otec. A to bylo natočeno, ale někdy tak v roce asi 61 nebo tak. Ten František Filipovský mě tenkrát už říkal, škoda, že vy jste se nemohli setkat s Jardou Ježkem. Vy byste se určitě měli rádi. Já jsem panu Filipovskému říkal, ano, já Ježka miluju, to, co dokázal, to bylo úžasný, protože jeho skladby měla na repertoáru i Česká filharmonie. Pokud můžu tak dlouze jako o tom mluvit, tak jenom vím, že ten Ježek původně skládal vážnou hudbu a potom, když se jaksi potkali Voskovec s Werichem a Ježek, no to bylo úžasné propojení. A kdyby k tomu nedošlo, Bůh ví, jak by to dopadlo, dneska už by třeba nikdo neznal Ježka, ale ani Voskovce a Wericha. To spojení bylo tak úžasné, že to zapůsobilo skvěle.
0: A teď si poslechneme slibovanou Holduji tanci pohybu František Filipovský a dětský sbor spolu s orchestrem Václava Hybše.

jen ve hře hledej zálibu, holduj tanci pohybu.

0: se! To byl František Filipovský, Holoduj tanci pohybu. Ty jsi tady před touto písní vzpomínal na to, jak tě ovlivnila tvorba Jaroslava Ježka. Pojďme si teď poslechnout třeba jeho slavné Svítá, tu krásnou instrumentálku.
1: No a ta je hned ještě spojená s Kloboukem vekřový, co zaspívá Karel Černoch. A vždycky, když jsme to s Karlem hráli, tak teď si dovolím udělat takovou malou vsuvku. Co budeme hrát, vždycky jsme říkali Karlem, a Karel říkal Klobouk vepřový.

0: nikdo se nic nedoví.
1: To byla jedna z nejznámějších písní Jaroslava Ježka, Klobouk vekřový. Co si poslechnou něco trošku zase jiného žánrově?
2: No tak máš na mysli třeba ten známý valčík Jarní vítr.
1: Jarní vítr.
2: No to k tomu bych jenom chtěl říct, že to byla oblíbená skladba Františka Filipovského. A pravděpodobně to bylo na divadle napsáno pro balet.
3: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: To byl Jarní vítr Jaroslava Ježka. Teď si zase poslechneme nějakou písničku, co třeba Don Juan.
1: No to zpívala Helena Vondráčková.
0: A vzpomínáš na to nahrávání s ním?
1: Ano, vzpomínám, protože to mělo nádherný refrén. Znám Dona Juana, znám ho jen od rána. A Helena to naspívala a já povídám, Heleno, proč nepokračuješ, tam je ještě verze. Já tady nic takového nemám. Já bám, no to musíš otočit stránku, máš to na... no tak dobře, tak ta verze, ta je znám Dona Juana, znám ho jen od rána, nevím, tak... To vlastně teď uvidíš, že to má i verzi.
0: Helena Vondráčková, Don Juan.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Teď bychom se mohli poslechnout zase něco trošku jiného. Třeba písně, kde bude zpívat víc zpěváků.
2: No tak myslíš směs takovou?
1: Uh-huh.
2: No tak pojďme dát směs Pochod 100% mužů, což zaspívali Pavel Zedníček, Jarda Satoranský, Jan Faltýnek a Nikdo nic nikdy nemá, orchestr jenom, Rub a Líc, Milan Chladil a Svět patří nám všichni dohromady.

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše, dnes věnované tvorbě Jaroslava Ježka. Jaroslav Ježek byl ovlivněn samozřejmě klasickou hudbou, později jazzem, respektive takovým písňovým jazzem. A co třeba tanga, nebo vůbec jako latinskoamerická hudba?
1: No, tak doporučil bych krásný tango O Španělsku si zpívám. Mm-hmm. Karel Černoch to zaspíval skvěle.

0: tam krásný je.
1: Asi nejznámější a nejvíce zpívanou písní Jaroslava Ježka je Život je jen náhoda.
2: No tak to bylo nejfrekventovanější dílo.
1: Já myslím, že i zůstává, že to je písně, která se vlastně stále zpívá, když se sejdou lidé a zpívají se jen tak třeba i s kytarou, tak kromě takových těch tremských písniček, tak to dost často skončí právě u této věci.
2: A je to pravdivý, protože život je opravdu jenom náhoda.
1: No navíc Jaroslav Ježek věděl, o čem zpívá, on ten život neměl vůbec jednoduchý.

0: Jaroslav Ježek nebyl jen skladatel, byl zároveň třeba i dirigent, nicméně nedirigoval všechna svá představení.
1: No tak já, když jsem mluvil s těma pamětníkama, tak mě vyprávěli, že nechali Jardu dirigovat jenom premiéry. Skutečně to, co on měl za ten handicap s tím zrakem, teď on vlastně vyrůstal ve slepeckém ústavu. A je to úžasný, co všecko dokázal.
0: A možná i trošku o tom tmavomodrém světě, o tom, co vlastně viděl a neviděl. Ano. O tom je také jedna z jeho nejslavnějších písní.
1: V této skladbě je trošičku jeho život.
0: Zpívat bude
1: Jaroslav Satoranský.

0: Dnešní desky pásky vzpomínky se blíží k závěru. Teď máme připravenou píseň Šaty dělají člověka.
1: To je pravda a tu nám zaspívají Pavel Zedníček, Jaroslav Satoranský a Jan Faltýnek.
0: Václav, když se tak ohledneš, když si vzpomeneš na to, když se zbrodil jeho písněmi, jeho partiturami, když

0: to upravoval, přepisoval. Jak to na tebe dýchalo, ta jeho hudba, ten jeho vklad?
1: Já jsem k tomu přistupoval velice zodpovědně a uvědomoval jsem si, co to bylo za úžasného člověka, ten Ježek.
0: S velkou pokorou Václav Hybš, přistupující dílo Jaroslava Ježka, a teď nás čeká píseň Šaty dělají člověka, se kterou se s vámi ze studia loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
5: Začíná další díl, už Bůh ví kolikátý v pořadí a taky už se to docela dobře zabydl, už ho slyšíte podle hlasu, Martin Zounar je tu i dnes, vítá ho Patrik.
6: Já vás všichni zdravím, Patičku, taky tě zdravím, vypadáš výborně, ty kluku jenem.
5: Ty taky, ty jsi tím nahubenější.
6: No, to je super.
5: A vyřeji s vánatější.
6: To víš co, to, jak to bylo přikrytý jogurtem, jo? Tak teďka jo, a tím vanilkovým pudingem, tak to všechno leze ven, čověče. Ono to tam je, ale prosím vás, já samozřejmě zdravím a chtěl bych popřát ještě krásný zbytek léta a mám takový jenom apel, mírný apel, nebo respektive pekelný apel, protože já sem jezdím na skutru, ty moc dobře víš. Prosím vás, vážené dámy i pánové, i boltové a já nevím, všechny možný dopravci, přestaňte držet ale ty mobilní telefony a psát zprávy, dneska jste mě skoro třikrát porazili.
5: Pozorně
6: ale to. Opravdu.
5: Ano.
6: A já tě upozorňuji, ať to kurňa vláda vezme. Zadržení telefonu v ruce při dopravě. Z místa normálně 5000, ale bez debat. A ono, kdyby na ně pitomí přišlo do manželského rozpočtu minus 20 000, protože čtyřikrát byla chycena.
5: Tak už je to velký zásah.
6: No já myslím, že manželi bude mít tak rád, až z toho nebude kamarád. Tak pojďme nějak trošku,
5: ať
6: jo?
5: Ať k tomu nemusí dojít, tak prostě
6: no,
5: budeme
6: dodržovat
5: pravila.
6: No ne, nedodržovat, no
5: dodržovat,
6: prostě. A nějaký trestíky, trošku zvednou tresty, no. Tak jo,
5: začíná
6: pojďme se spát.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda už naplno. Patrik Rozenl, ještě jednou vítám vás všechny, co posloucháte. Jsem rád, že ve studiu je Martin Zounár.
1: Já vás také zdravím a pojďme se do toho pustit.
0: Ano.
1: Tak já vidím, že tady Lust visí na háku. Ne, ve vlaku, promiň. Já taky, víš, člověče, já se horším v čtení. Já jsem měl vždycky dyslektik, jo, ale a to vůbec nevím, jak jsem mohl dělat dubbing. A takových dílů jsem nadaboval, rozumíš, ale tady je Lust visí hák ve vlaku a já vidím Lust visí na háku. Jo, takže, a to bude něco s očima, člověče. Lubomír Lipský, tak se to pustíme, jo. Já vás všichni zdravím.
2: Jo, tak tomuhle říkám štěsíčko. Všude narvaný a tady je prázdný kupé. Trošku si se Frédo, jako na Kamčatce. No jo, nějaký chytrák dal páčku v otopení na chladno. To jsou lidi neuznalí v tomhle počasí. Tak si to pěkně přepneme na teplo. Tak a za chviličku je tady teplíčko jako pod peřinou.
3: Dobrý den, jízdenky prosím.
2: Jenom jednu, pane dráha, cestuju sám.
3: Nechci vás podezírat, ale co máte v tom lodním kufru?
2: No, tam mám potvrzení, povolení, zdůvodnění a řadu jiných dotazníků. Já budu totiž stavět.
3: No vidíte, celý život jsem o tom snil a nikdy jsem neměl dost peněz, abych si postavil rodinný domek.
2: Ale já taky nebudu stavět rodinný domek.
3: Ne, a na co potom vezete tolik úředních listin?
2: No to všechno jsou žádosti, povolení a plánky na pařeniště, které si chci založit na zahrádce.
3: No alespoň z toho budete mít nějaký zážitky.
2: To máte pravdu. Pařeniště postavím za půl dne, ale povolení jsem scháněl 3/4 roku.
3: No, nenaříkejte, alespoň budete mít o čem povídat za dlouhých zimních večerů vnoučatů.
2: No jo, ale vnuci jsou o věku, kde je víc zajímají holky než mrkev.
3: Inu.
2: Prosím?
3: Každý chvilku tahá pilku. No, tak tady máte ten přeštípnutý lístek.
2: No, chtěl jsem se zeptat, a vy byste to mohl vědět, pane průvodčí, v kolik asi budeme v Brně?
3: No, tak asi v 10, když to pojede normálně.
2: Ale podle jízdního řádu bychom tam měli být už 9.
3: No, podle jízdního řádu, ale skutečnost je jiná, s tím se už musí počítat.
2: No, jiná. Tak na co vydáváte jízdní řády, když podle nich nejezdíte?
3: No, a kdybychom je nevydávali, tak jak byste poznal, že podle nich nejezdíme? Aha.
2: No, když vás tak poslouchám, tak už se nedivím, že na železnici dochází k neštěstí.
3: Jo, tak to máte pravdu. Zrovna nedávno došlo k jednomu neštěstí. V těch tunelech před Brnem to jeden pán chtěl políbit jednu slečnu a v té tmě si ji spletl s vlastní manželkou.
2: Jo, tak to není neštěstí, pane průvodčí, to je horor šmrsnutej katastrofou.
3: Jo, skoro jo, protože ta jeho začala lapat po dechu a volala: drahoušku, musíme více jezdit vlakem, ty jsi ve vlaku vášnivý jako gerendáš.
2: Jo, gerendáš je vášnivý.
3: No tak to já nevím, to křičela ta paní.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Co ty ve vlaku?
1: Ježišmarja, to jsem zase... Hele, já vlak miluju. Já ti můžu říct a opět...
0: Jako, že by si byl schopen jít i na železniční dovolenou.
1: Je to zajímavý, moc bych toho neviděl. Teda viděl bych cestu určitě do jídelního vozu.
0: Jo, to je hezké cestování, ale ne každý vlak to má.
1: No, tak já myslím, je tak dovolenou říkáš, tak ne, hele, já ti řeknu jednu věc. My jak jezdíme hodně zájezdy, samozřejmě z nejlepší komedie CZ, tak fakt je ten, že kdyby Pendolino, český dráhy, jako jeli ve 3/4 na 10, třeba z Ostravy do Prahy, ty si myslíš, že by člověk jako jel tam autem? Jenže on se nic nevrací, poslední penďák nebo jakýkoliv to, jede prostě v půl devátý, nebo no, aby byl tady do 12 hodin.
0: Víme dobře, co vystupuje.
1: Víš co, a je to škoda, protože no nemůžeš jít sběrným vlakem, ty vole, to přijedeš v 6 ráno, že jo, to nejde. Ale, a teďka, že jo, s kým, to bude z Kvadrázura. Ale musím říct, že tohle to mě teda ten opravdu rychlovlak v noci, aby si byl v 10:30, 11:30, 12:00, no seš doma. No. Tady na Laváku. Tak to by nebylo špatný. Ale jinak já vlak mám rád a pamatuju si ještě hochu, protože mě bude 60 příští rok. Já si pamatuju. No jistě, a vítla mě jiskra do boka. Že babička říkala, nečup z toho okna, Martinku, a já čuměla.
0: Počkej, ještě mi řekni, že pamatuješ 3. třídu a dřevní lavice.
1: Prosím tě, proč říct? No ano, a držák kalamáře, ty byly, no opravdu.
0: Nebo... A do školy se nosil dřevěný penál.
1: Ne, to jsem... Ne, ten jsem měl po dědovi, jsem zjedil. Ne, ale pamatuju si, a pozor, po dědečkovi, to byl Karel Rozinek z Osečnice, můj dědeček, tak já si pamatuju, jak on měl špičky dřevěný. Na cigára.
0: No.
1: No, tak jsem to hnedka zkusil.
0: No, už tehdy.
1: Já jsem zkoušel spoustu věcí.
0: Vážení, čím budeme pokračovat? Ještě hlustvě si hákem ve vlaku, anebo půjdeme do prodejny jízdních kol za Miloslavem Šimkem a Uršilou Klukovou?
1: A já to mám taky nějaký bystorky, kdyby chtěli diváci, tak můžu.
0: Jasně. Máte nad čím přemýšlet. A dejte nám vědět 731 800 900, telefon do studia, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor mezera A nebo B.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek, v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A já to ještě doplním, že tam taky bude karikaturista, bude dělat rychlo karikatury, bude tam bubenická show, bude tam i kouzelník Michal Nesveda a samozřejmě spousta dobrého jídla a pití v dalších stáncích a taky František Kinský na rozhovor. Prostě bude toho dost a dost, takže od 11. hodin 29. Krásný. Ano, ano. Tak Martin Zounár vybral Lubomíra Lipského, já jsem proti nasadil Miloslava Šimka a Uršulu Kukovou v Humoriádě a vy můžete hlasovat na telefonu 731 800 900 ještě dál. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kdo pak tam je? Na telefonu. Propojení je? Nikdo asi netuší, že s námi
3: mluví.
2: Tak jdeme dál z dalšího, kdo je rychlejší, svěžnější a ozve se nám. Dobrý den.
4: Dobrý den. Simona, Frideckou Místecko.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Martine.
3: Také.
4: A i teda pana moderátora. Chtěla bych hlasovat pro Bčko.
3: Pro Bčko.
4: A chtěla jsem moc poděkovat za krásné vystoupení panu Zounarovi Bílá paní na vdávání kravatých. Bylo to boží a my jsme se tak smáli, že to víc ani nešlo.
5: Tak já vás pozdravuji v rámci Háni. No. Božský Háňa.
2: Kdo další hlasuje v Humoriádě a vybírá?
6: Dobrý den.
2: Dobře, zapisujeme mu bod. Ještě někdo se ozývá?
7: Dobrý den, zdravím.
3: Dobrý den.
7: A přeju krásný den, tak pondělní, po víkendu. Asi Ačko
2: vyhrává, musím to říct, Lipský a Hlostvy si hák ve vlaku. Ještě jednou, pokračujeme.
8: Víte, pane průvodčí, že jsem mohl být na vašem místě?
9: No počkejte, já mám 5 dětí.
8: Ne, v rodině, já vaši paní neznám. No, ale tady jsem mohl stát s těma klesičkama a dělat svák a svák. Jo, já v mládí měl strašně rád ty anekdoty z tunelu.
9: A co vás z toho vyvedlo? Políbil jste v tunelu slečnu omylem?
8: No, právě, že tohle se mě nikdy nevyplnilo a potom táta to ze mě vytlou křemenem.
9: No jo, neměl rád aj zboňáky.
8: Ne, poznal maminku v tunelu.
9: No tak to chápu. Já poznal tu mou v průjezdu a docela mi to stačí.
8: Jo, koukám tak, že jste na tom jako soused Indulka.
9: No tak toho neznám.
8: Toho jsem tohle potkal na nádraží. A já vám ho skoro nepoznal.
9: Z toho si nic nedělejte, já taky ne.
8: Já mám na něj kouk, bílý jako křída. Povídá mu, co ti je, že jsi bílý jako křída. A ještě ti ulítli včery. On tak na mě smutně kouká, povídá. Manželka mě odjíždí do lázní. Ty troubo, povídám, to by skákal 1,90 m do vejšky. Ona mě tak kouk, znova tak debilně a povídá. Však já taky budu, ale musím počkat, až on je vlak, ve kterým sedí.
9: Vy jste veselý cestující, já mám rád. Podívejte se, jen to obejdu, aby někdo najel na černo a nebo krádal dráhu a zase se tady stavím. Tak kontrola jízdenek, prosím.
10: Promiňte, je zde volno.
8: Jo, prosím, vezměte místo.
10: Není třeba, já si hned sednu.
8: Tak.
10: Ale argo, tady je vedro jako v sauně. No jo, no jo, no bodeť by nebylo, pane. Vždyť vy máte puštěný topení na plný pecky. Jestli proti tomu nic nemáte, jo, dal bych ten regulátor na chladno.
8: Že se opovažte, sundejte si ten kožich.
10: Ale prosím vás.
8: Počkejte, to je z Berana?
10: Ne, z Bulharska.
8: No to se potom nedívka, žije vám horko. Ne. Vovčí kožich a ještě z Bulharska, od Černého moře, já se tam potil v plavkách.
10: Tak já to hodím na chladnu, jo?
8: Ne, chraň vás právní řád, sundejte si kožich, když je vám horko.
10: To víte, vy chytré, já si sundám kožich a někdo mě ukradne.
8: Kdo by vám ho ukrát, když jsem tady jenom já?
10: No právě.
8: Jo, počkejte, jak to myslíte?
10: No, když chodíte po pobřeží Černého moře v plavkách, tak bych se ani nedivil, že jste se zhlédl v mém kožichu.
8: Vy šašku jeden pošmáranej.
10: Co jste to řekl?
8: Já nic. Co pak si můžu s 60 kg hmotností dovolit říct, když vidím na protilehlý lavice tohle kupé 130?
10: Fertik, tak dáme páčku na chladno.
8: Počkejte, jestli jste demokratický, tak tomu potřebujete nadpoloviční většinu.
3: Ale pánové, snad byste se neprali.
8: Ne, my budeme hlasovat.
3: A o čem, smím-li vědět?
10: Ale o ničem, já tady dám páčku na chladno a není o čem hlasovat.
3: Ale pánové, v tomhle kupé je proto tak prázdno, protože tu topení nefunguje.
2: Co dělá Martin Zunar v létě? Cestování velkem jsme probrali.
6: Prosím tě, to ti mohu říct. Pravidelně už 10 let v podstatě máme buď to Bílou paní navdávání, anebo Strašilo kentervilské, které je beznadějně vyprodaný, všecko to prostě funguje. Takže to mám 35 dnů, pracuju o prázdninách. Ale
2: tohle je ten na Zámcích a na Hradech?
6: Jenom na Zámcích a jenom v létě.
2: A prosím tě,
6: a mezi tím mám 4 týdny volna, ale úplnýho volna.
2: A podíváš se na ten zámek nebo hrad, když přijedeš tam hrát, máš tu šanci?
6: No v rámci toho, že 10 let už jsou to skoro vlastně ty samý, občas třeba 5 zámků se vždycky vymění, a takže je znám a musím říct, že třeba v Lednici paní Kastelánka,
2: ano.
6: Tak když řekne přijďte, já vás provedu. Takže mimo teda to, tak máme takovou jako protekci, takže neuvěřitelný příběh. A většinou, jak, nebo se setkáš osobně s těmi majiteli zámku, jako, jak bych to řekl, knížaty nebo hrabaty. Nebo,
2: ano, ano.
6: Tak je to, já ti musím říct, třeba paní majitelka Hrabenka na Blatné, kde jsme hráli.
2: Jana Germany z Hilprantová.
6: Ano.
2: To úžasná dáma.
6: Ano.
2: Jo.
6: Ale já ti můžu říct, ono jako kdyby ta modrá krev, já nevím, jak to, prostě jo, ty lidi jsou kultivovaní.
2: Mají
6: jsou,
2: to v sobě, no.
6: Mají to, ano. Člověče, jo.
2: No blesu.
6: Jako a jsou nesmírně jako v tomto pokorní a můžu ti říct třeba, jsem slyšel z té Lednice příběh, jak oni si vážili, jak když to řeknu takhle vůzor poddaných, oni měli sociální systém, když u nich jenom pracoval a to, tak se mu dělalo normálně jako důchod. Jako pozor, to nebylo jako robot byla, ale pak už nebyla.
2: Starali se o ně.
6: Ano.
2: Ano.
6: Že si vážili, že ty lidi pro ně pracují a oni se vážili, že mají práci. To dneska člověče, aby si lidi prosili, aby přišli vůbec něco dělat, že jo? Tak se najímají jako cizině lidi úplně zbytečně. Češi musí pracovat. Takže tohleto si myslím, že jsou úžasné příběhy. A samozřejmě já volno mám, říkám 4 týdny, teďka pánský týden. To většinou jsme jezdili na kanál do Holandska s Filipem Blaškem, ale Filip pracuje a točí seriál krásný, detektivní. Takže tento týden od 1. září do 12. já budu něco budovat a kolem baráku a tak se těším jako.
2: Netlačte se, přistavte si.
6: Ne.
2: Oštok vejš.
6: Ale pozor, a když vozák, tak ve oci. Ne, a jezdím na kole, na silničce a to jsem jako zažívám
2: krásně.
6: Kolik
2: toho ujedeš?
6: Hele, já razím věc, že každý kilometr denně je víc než nula. Takže jestli si je to 10 nebo 20, především jsme se měli 45, je to furt lepší než nula. Takže pozor. Můžete mě potkat, jsem taková velká vosa na bomboně.
2: Martin Zounár, náš host v Humoriádě, už za chvíli bude vybírat další ukázku. Poslouchejte dál.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, ukázka číslo 3 před námi, tak teď ji vybírá zase Martin Zounar, náš host.
2: Hele, počkej, Peťa Novotný, na ně, ježišmarie, tak na to rád zavzpomínám, na Petra a setkání se za... Pozor a železný zekon.
1: Ano.
2: Tak vážení přátelé.
1: Dobré o tobě.
2: My jsme spolu... Ne, no. Hele, my jsme spolu zažili takový 3 turné, kdy jsme vlastně dělali opravdu asi 20 vystoupení v rámci Grillmánie. A on opravdu, on opravdu všechno táhl, rval ty seznamy, ty telefonní. To je neuvěřitelný. To tě úplně v zubech vohnul tyče. Pak jsem zjistil, že tam má normálně kovovou násadu, že jo? Nemá, on to opravdu... A pozor, tadyhle, jak máš, jak se tomu říká tady, klíční kostel, tady máš tu jamku.
1: No.
2: Tak on do toho dal normálně nůž, tyč.
1: No, opřel se o to.
2: Opřel se a vohnuli, ale to byly ty tyče, co dělají teďka ty železobetonové mosty. Mm-hmm. To já jsem říkal, to kdyby mu proklouzlo, tak jsem mu říkal, Zeky, a co ses? Říkal, to je to dvakrát, on takhle mluví, on byl takhle velký, on je normálně velký, ale takhle mluví, když mu někdo stojí na koulích. A říkal, jedno mi to ujelo a normálně mi to probíhlo. To bylo strašné, čověče. Nemohl jsem dýchat, tak mě zachraňovali, tak nemluví, no.
1: Tak jo, tak setkání se Zekonem pohovoří tedy Petr Novotný.
2: Ano, to je Petr, znovu, jasně. No tak jdeme na to.
1: Dobře.
3: Víte, co o mě napsali už do 5 let jedny bulvární noviny? Že prý já jsem se naplno smál i tehdy, když jsem se houpal skrvavený nad Máchovým jezerem na tom dně. Jsem skákal ten bungee jumping. Prosím vás, zase nemusíte všechno novinám věřit. Ale tohle jim věřit můžete. Já jsem se opravdu řezal strašně smíchy. Mně to přišlo strašně legrační, jak to duclo. Samozřejmě nevěděl, že mám otevřenou hlavu. Když jsem to pak zjistil, tak už jsem se culil trochu míň. Ale pozor, pokračování této příhody po 5 letech, jo? Ta samá agentura, co tenkrát tam dělala tyhle ty rekordy, při kterých já jsem skákal bungee jumping, ta mi volala, jestli bych nechtěl uvádět den rekordů na náměstí v Pelhřimově. Já jsem říkal, chlapci, je to bezpečné. A oni říkají, normálně uvádět slavnostní finálový večer, přehlídka nejlepších. Dobrý, hele, v Pelhřimově je narváno celý náměstí, tisíce lidí. A já jsem to uváděl, teď tam všichni zase rozstavovali ty auta, znáte to, na hlavu si dávali cihly, prostě kdo uváže víc kravat, no prostě jeli ty své věci. Já to uváděl. V průběhu vystoupení se ke mně osobně dostavil hlavní showman večera, blázen zvaný Železný Zekon. Říká, Peťo, nevadilo by ti, kdybych tě na konci svého vystoupení vynesl v zubech? Říkám, to je taková zvláštní nabídka, já ti nerozumím. Taková prča nakonec. Tě vynesu v zubech až dozadu, víš? Říkám, takhle je to poslední, já už se budu stejně loučit, tak já se rozloučím a ty mě vyneseš také do zákulisí. No tak dobrý. Říkám mu, musíš se to zkoušet? Ne, člověče, to není, to je. Jenom až budeš ve vzduchu, tak se trochu na mě jako zakloň, jo? Aby se to ulehčil. Závěrečné vystoupení, já jdu, začnu se loučit s lidma. Nenoucím tím, že mě takhle někdo zezadu ošahává. Co říkám, Kerry, prase. On to Zekonův asistent mě začal obepínat takhle širokým koženým pásem. Tak široký ten pás byl dost, jo, ale dlouhý asi takhle. Oni jsou zvyklí tenhle trik dělat s holkama nebo s dětma, jo. No on by to chtěl, no tak to mi takhle sahalo sem, takhle do půli břicha asi, jo. Teď slyším, jak ten asistent říká Zekonovi, šéfe, ono to nende. Zekon se ke mně přitočil, zezadu mi takhle chyt oba ty konce toho pásu. Říká, Peťo, můžu? Říkám, jo. A on rup autách to, hele. A já měl takovýhle vosí pas, že se takhle vyvalilo to břicho. Nemohl dejchat. Říkal jsem si, no to je jasný, to je, že mi to nenapadlo, přece mě nechytne za sako v těch zubech. Musí tam mít nějakou uchytku, ale už jsem nemohl mluvit, ale naštěstí jenom poslední věta. Budu si ji dlouho pamatovat. Řekl jsem, a já myslím, že už jsem toho tady dneska napovídal. Až. A že už je nejvyšší čas, aby mě odsud někdo vynesl v zubech na shledanou. A lup, a už jsem byl ve vzduchu. Takhle jsem se zaklonil, abych ulevil. Zekon takhle roztáhl ruce, takhle jako začal vyvažovat. A místo, aby se mnou odešel takhle do zákulisí, šel rovnou dopředu a zřítil se se mnou z toho 3metrového jeviště na tu dlažbu toho náměstí v Belzimově. On mě naštěstí při tom letu z těch zubů pustí. Takže já jsem dopadl sem, on žuchnul vedle mě. To byla klika, ten žuchnout na mě, tak se do konce života budu živit reklamama na placky. Ještě mě říká, Peťo, dobrý. Říkám, dobrý, ty vole. To byl potlučený, no smál jsem se, no, tak co se je. Vstal jsem rozesmátej, takhle jsem zamával celému náměstí, jakože takhle ten trik děláme vždycky, jo. Jsem vypadl z jeviště do auta a pryč. Já myslím, že někteří diváci tam skoprnili v tom Pelzimově, z tohohle show stojí ještě teď, jo. A já jsem už opouštěl Pelzimo, byl jsem asi 10 kiláků za městem. Volala mi ta agentura, že prý ze konce omlouvá, že prý netušil, že jsem tak těžkej, a že prý se mu odkrvil mozek a nevěděl, kam jde. Ještě mě z té agentury prosili, jestli bych zase někdy s nima nechtěl spolupracovat. Já jsem říkal, jistě, kluci, zavolejte zase za 5 let, já si musím od vás trochu odpočinout. Jsem přišel domů, no, potlučený, v šoku, teď jsem se chtěl svěřit ženě, protože ona samozřejmě musí mít trochu soucitu, a ona taková jemná, a ona vám mě říká, hele, taťko, tímhle už mě nedojmeš, hele. Ty už si hodil držku tolikrát, že by se s nima dala vařit polívku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše no, přání.
2: To prostě, to
1: taky s tebou něco takového dělal?
2: Nedělal, ale byl jsem u několika zábavných pořadů, které točil, vystupoval jsem tam, účinkoval a to je opravdu, nebo byl samozřejmě v rámci toho, že už nevystupuje už delší dobu, je nemocný vážně, ale musím ti říct, že to byl druhý menšík, to opravdu ta slovní zácovon dokázal vytvořit.
1: Teď mluvíme o Petrovi.
2: Ano, o Petrovi, no, ten, samozřejmě. Tak to je neuvěřitelný, to byl opravdu zážitek a on dokázal ty situace tak číst a tak je rozkošatět a měl neuvěřitelný tah na bránu, to je bomba, no, to byla bomba.
1: Tak mu třeba dáte další hlas, protože je ve hře Petr Novotný, ano, navigace přesně. A odchody z domu, anebo nám bude vyprávět o moci režiséra při natáčení Pepa Dvořák.
2: Tak uvidíme.
1: Vyberte si 731 800 900 volání do studia napřímo, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor, mezera A nebo B a my budeme ty hlasy sčítat v pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: No. A hlasujte dál, vybírejte si 731 800 900, Petr Novotný nebo Josef Dvořák. Dobrý den.
5: Miroslav Karvine, dobrý den, pánové. Zdravím vás oba dva do studia.
6: Děkujem.
5: A volím Petra Novotného, pokračování.
6: Super,
4: dobře,
6: díky.
4: Děkujeme za to hlasování. Patrik Rozehnal, Martin Zounar ve studiu. Na telefonu teď kdo?
6: Dobrý den.
4: Nikdo tam je? A nemluví na nás. Tak dáme ještě šanci, jestli se probudí, jestli neusnul, ale zdá se, že ano, tak někdo rychlejší na telefonu, kdo čeká. Dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Halo.
4: Ano.
7: Slyšíte mě?
6: Ano, slyšíme vás.
7: Ano.
6: My vás tak. I vidíme, vy jste menší blondýnka s modrýma očima.
7: Já bych vás, Zounar, i ráda viděla, nejenom slyšela.
6: No však si koukněte na kameru. My vás vidíme. A nejeste u toho, když telefonujete. Odložte ten talíř s tou vidličkou.
7: Už to mám pozdě.
6: Tak co budete losovat?
7: Takže, skutečně vás zdravím. Zdravím i Patrika.
6: Ano.
7: Jste správnej chlap, mám vás ráda a přeji, ať se vám daří a vybírám pana Novotního pokračování.
6: Děkujeme mnohokrát.
4: Taky, děkujeme moc. A ještě někdo, dobrý den, rychlý hlas.
8: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás oba dva zdravím, mě tam pečo u vás, jak slyším. A dal bych Novotnýho.
6: No to je taky Petr.
4: Tak jo, dáme ho, vybrali jste si ho. O navigacích a odchodech z domu.
9: Moje paní mě třeba rozčiluje tím, jak ona, když naviguje v autě a čte z mapy, ona ji furt otáčí. Víte proč? Protože když jedeme takhle a ta mapa je takhle, tak ona si neumí představit, že vlevo je vpravo a furt jim točí. Potom má v obráceně ty ulice i ty města a už jedeme do pytle, jo? Ale chci vám říct především pánům, nechte manželky, ať vás v autě navigujou. Manželka v autě s mapou má jednu obrovskou výhodu. Mlčí. To je dokázaný, to totiž souvisí s hemisférama, víte? Máme dvě hemisféry, každá řídí fůru činnosti a nemůže řídit dvě najednou. A u žen je v levé hemisféře centrum pro čtení z map a promluvení současně. A žena dělá jenom jedno, ideální cestování. Chlapovi to je fuk, ten čte z mapy, mluví, ještě přitom i řídí, to je v pořádku. My chlapi máme taky nějaký problémy s hemisférama, nevyslete si. Chlap zase třeba nemůže současně mluvit a poslouchat. Proto když běží televize a zazvoní telefon, tak ono zvedne a řekne, slumte to, já neslyším, jo, já mluvím. Manželce to naprosto nevadí. Tam jede normálně Izabela Manuela, ona si mele svý prostě televize. To je v pořádku. Tady jsou ještě, já jsem si to tak úplně, jsou to jenom body, no tak co mi ještě vadí. Nedala mi najíst, ne, tak to je nic, ale. Dopustila mě s Vondráčkovou na nudistickou pláž, to sem taky nepatří, to jsou moje poznou. Aspoň jednou měsíčně, to ani nevím, proč jsem si sem napsal. Počkejte, tak já hledám nějaký. Víte, co hledám prostě? hledám takový nějaký poznámky, co se týká jako obecně manželek. Jo, tohle toto. O tom já jsem nemluvil vlastně ještě, myslím, nikdy, jo. To jsou ty společné odchody manželů večer do divadla, na večírky a podobně. To je přece taková hrůza. Oba manželé svátečně v oblečení opouští v podstatě dům. A manžel najednou čeká venku a žena nikde. To jsou ale, když se to sečte, už hodiny, co my jsme prostáli v předsíni před barákem, proseděli v autě. A ta ženská nikde. Kde je? Co dělá? Pan Horníček má na to nádhernou odpověď. Říká, že každá žena má někde ukryty dobře utajené housle. A pač se za ně trochu stydí, tak na ně hraje pouze v těch chvílích, kdy má jistotu, že je doma sama, protože manžel čeká venku. To je nádherná teorie. Jestli na ně jenom trochu pravdy, tak moje žena má doma filharmonii a diriguje. A jak ona to dělá, já to vůbec nejsem schopný pochopit, jak se oblíkáme a najednou ona nikde. Já jsem si jednou lehl nahej na gauč. Měli jsme jít do divadla. Nahej jsem ležel na gauči, neholenej, a sledoval jsem, jak ona se komplet oblíkla, nalíčila, vzala si lodičky, odešla do předsíně. V tu chvíli já jsem se vymrštil, prolít jsem koupelnou a šatníkem během 3 minut jsem oblečenej seděl v autě a ona nikde. Tak jsem za ní vešel do domu, kde je, a našel jsem jí v koupelně, jak klečí u pračky a něco do ní rve. Já už jsem jí tolikrát chtěl nějak vytrestat. Já jsem si jednou vymyslel exemplární trest, nerad to dělám, jo, ale chtěl jsem, aby si to pamatovala na celý život. Zase jsem seděl v autě v oblečené, měli jsme jít na večírek. Říká, mámo, kde jsi? A ona, prosím tě, ještě 5 minut. Já jsem říkal, víš co, opravdu 5 minut. A potom já odjíždím a nemůžu na tebe čekat. 5 minut jsem v tom autě seděl, nastartoval, ižvu. S těžkým srdcem, jo. Samozřejmě jsem nejel na večírek, já nejsem takový zvíře. Ale odjel jsem aspoň za 2 baráky, tam jsem v ulicích v autě. Čekal 30 minut, jo, abych ji pěkně vydusil. Pak jsem se zase vrátil a když jsem přijížděl z baráku, ona zrovna vycházela. S úsměvem mi říká, bylo to 5 minut nebo díl?
2: Patriku, viď?
4: Odchody
6: jako
4: z domu.
6: Jako měl pravdu, to je to tak jenom.
4: No jo, jo, potvrzuješ to, že
6: no já to potvrdím, vy jste to neslyšeli, zapať pamu, co jsme tady s Páťou říkali, ale vidíte, Patrik se směje a znamená, že jsme měli každý nějaký komentář a Patrik třeba říkal, já jsem říkal, hele, já jsem to řešil tak, že jsem normálně prostě odjížděl, jo, a byl jsem, od té doby jsem hodně často vlastně chodil do divadla sám, protože bych to nikdy nestihl.
4: Prostě si chtěl odejít, tak si odešel.
6: No ne, ne, já nerad chodím, já nesnáším pozdě. Radši dřív, bo 5 minut, než pozdě. A jo, a to, no a tak se to nějak nesešlo párkrát, a takže jsem odjel a v podstatě jsem pak jenom ty divadelní představení zažíval sám. To byl takový klečeveče.
4: Jaký byl pak návrat domů?
6: No tak já jsem to vzal trošku ještě oklikou, ale ne, to bylo kdysi, to teďka. Teďka vlastně já jsem pořád v divadle, nebo že hraju.
4: Ano.
6: Tak ti musím říct, že to v jedné věci mě to omezuje a to je v tom, že vždycky kolegové říkají, někteří tak to se vídáme, ne v našem divadle, protože jsme full spolu, ale říkají, hele, viděl jsi to představení, to je krásný, čověče. Já čověče neviděl, vlastně jsem zjistil, že když mám volný dny, třeba 2-3 dny, to bych musel být přeci úchyl, kdybych šel
4: zase do divadla.
6: To bych byl blázen. Takže to jsem rád, že jdu na večeři s Kačkou, nebo že prostě člověk se tak jako věnuje tomu, že si i čteš.
4: Ano, nebo uklízí.
6: Nebo uklízí, no ne, já nevím. Ne, ale prostě, že se věnuješ sám sobě. Oh.
4: Martin Zounar je náš hostem. Do hry vracím teď ty ukázky, které v těch předchozích 2 soubojích nevyhrály.
6: No, počkej, říkej.
4: Takže Miloslav Šimek, Uršula Kluková teď mají Ačko proti Josef Dvořák a vy si vyberte z této nabídky poslední dnešní ukázku. 731 800 900, SMS-kové číslo 90 01 04. Humor, mezera A nebo B, a k tomu písnička naší kolegyně.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Ještě rychlé hlasování. Buď pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, nebo pro Josefa Dvořáka. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Martinem Zounarem.
2: Jo, dobrý den. Dobrý den. Telefonujka. Zdravím oba dva pánové. Děkujem. A přála bych si Ačko a přeji pěkný den.
1: Děkujeme. Vám taky. Díky. Děkujeme. Ještě jeden hlas. Dobrý den.
3: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
3: Zdravím vás, pánové, také. A já bych také Ačko.
1: Taky Ačko. Děkujeme za zavolání do Homoriády. Zase příště s pomocí díky, můžete. Nakonec. No a máme rozhodnuto, bude to Ačko. Dlouhá řada hlasů pro Miloslava Šimka a Uršu Klukovou, tak aspoň na chvilku v prodejně jízdních kol se ocitneme.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, já zkouším zvonky.
5: Ano.
6: Některé zvoní málo, některé vůbec ne.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den, co pak si přejete?
5: Prosím vás, já bych sem chtěla jít, mohl byste mi otevřít dveře?
6: Ať už jste uvnitř.
5: Ano, ale já mám venku majetek.
6: V zahraničí?
5: Ne, před obchodem.
6: A co s tím máme společný?
5: To pochopíte, pojďte mi otevřít ty dveře.
6: Já jsem vedoucí, já zkouším zvonky. Na dveře máme jiný.
7: Pepo, otevři dveře.
8: Spěchám.
7: Rychle, Pepo, rychle.
6: Pani, co nám to sem vezete? To je monstrum, to není kolo, tady je prodej na nových bicyklů, tady není opravná nízkovna.
5: Ano, právě proto já sem vezu kolo, chci ho vrátit na záruku.
6: Tohle to chcete vrátit na záruku?
5: Ano.
6: Pepo, já si to vemu na starost. Tady máš zvonky, jdi to
8: zkusit. Pane nedal byste mi dovolenou.
6: Dneska dovolenou.
8: Já tuším nepříjemnost.
6: Neboj se, Pepo, já to urovnám. Zvonky a zkoušej to vzadu. Tak tohle kolo, paní, chcete vrátit na záruku, ano?
5: Ráda bych.
6: Už má něco naslouženo, co? Není to nejmladší ročník, který myslím to kolo. Pubertu už má za sebou. Kolik je let vašemu kolu?
5: 8.
6: 8. A je vám známo, že záručičku poskytujeme půlročičku?
5: Ano, to mi je známo.
6: Takže umím-li počítat, jsme záručičku ve vašem případě překročili o 6,5 ročičku.
5: Asi neumíte, pane vedoucí, patrně budete zblblej z těch zvonků a ventilů. Překročili jsme o 7,5 ročičku.
6: Tím spíše. Kovošrod je za rohem, paní.
5: Já jsem slečna zatím.
6: To je jedno, kovošrod je tam stejně. Nashledanou.
5: Pardon, světlo mám taky od vás a dala jsem ho tam teprve včera. A zde nám záručička ještě nevypršela, přestože včera pršelo. Když dovolíte.
6: Prosím. No dobře, a co vám to dělá?
5: Mně to nic nedělá.
6: Vám to nejezdí?
5: Jezdí.
6: Jezdí vám to. Na co si stěžujete teda?
5: Já si stěžuju na světlo.
6: Teď vám jezdí.
5: No jo, ale nesvítí.
6: A máte zmačklý dynamo?
5: To nemám. Já ho mám nový, pane vedoucí.
6: Vy mi nerozumíte. Já myslím, jestli vaše dynamo vstoupilo ve styk s vaší pneumatikou.
5: To ne. Já bych mu dala.
6: Prosím vás, chceme-li, aby svítilo světlo, tak ho musíme rozsvítit, ne?
5: Ano, to ano, ale...
6: No tak, máme lampu, tak zmačkneme vypínač, ne?
5: No, ale tady žádný vypínač není.
6: Ale je zde dynamo, dynamo.
5: Ale dynamo není vypínač.
9: Pani, já vás nemám rád, nezlobte se.
5: Pane vedoucí, já taky nechci, abyste si mě vzal za ženu, já potřebuji, aby mě svítilo světlo u kola.
0: Humoriáda.
1: Scénku si dohráme někdy příště, to nebyl jen kousek. Tak a na skok tu byl na hodinu času vysílacího Martin Zounar.
4: Já vás zdravím, děkuju za to, že jsme se mohli slyšet. A každopádně 11. září jsem tady zase. Patriku, vydržíš to beze mě?
1: Budu muset.
4: Tak zase na příští Humoriádě.
1: Ale na vás, milí posluchači, se těším už zase zítra. To tu jako host ve studiu bude Kateřina Macháčková. Mějte se moc pěkně, poslouchejte dál Český rozhlas. Ať se daří a vysíláme pro vás non-stop.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Přestupní uzel v Plzni v sadech 35. nabízí více zeleně i moderní zastávku a kiosky. V Liblíně na Rokycansku dokončili opravu věže kostela svatého Jana Nepomuckého. Platové tabulky by se mohly od ledna změnit. Odborům a zaměstnavatelům to navrhla vláda. A dnes bude polojasno až oblačno, místy přehánky, teploty do 25 stupňů. Pěkné úterní ráno přeje Andrea Samešová. Cestující v sadech 35. v centru Plzně mají kolem sebe příjemnější prostředí. Staré kiosky nahradily dva nové a přibyla i desítka stromů a další zeleň. Pokračuje náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
2: Úprava spočívá především v tom, že ten prostor je celkově ozeleněný. Jsou tady nové trvalkové záhony, nově vysazené stromy a také dva nové kiosky. I ty kiosky jsou promyšleny v tom zeleném smyslu, to znamená, mají zelené střechy a skrze ně prorůstají stromy. Celkově to prostranství je příjemnější pro trávení času, především pro to přestupování v rámci toho významného dopravního uzlu, který tady je.
0: Věž kostela svatého Jana Nepomuckého v Liblíně na Rokycansku je po rekonstrukci zpět na svém místě. Lidem se na opravu podařilo vybrat přes 340 tisíc korun. K financování restaurátorských prací pomohla i krajská dotace. Pokračuje nezávislá starostka Liblína Ester Lipertová.
3: Díky veřejné sbírce, která je pořádána na dobu neurčitou, se podařilo vybrat rekordní sumu 348 tisíc korun. Částka pomohla k dokončení opravy věže kostela, na kterou jsme dostali také dotaci z Plzeňského kraje. Jména všech dárců byla zapsána na listinu, která byla zapečetěna do kapsle, která pak do věže byla umístěna.
0: Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Po jednání tripartity to oznámil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Žádný tarif by podle návrhu neměl klesnout pod úroveň minimální mzdy. Ta by se v příštím roce měla zvýšit na 24 900 korun. Podle reformy by se měl také výdělek nově pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Odbory považují návrh za revoluční, zaměstnavatelé za odvážný krok. Platy pracovníků ve veřejné sféře upravují 4 tabulky. Patří mezi ně například úředníci, zdravotní sestry, lékaři nebo učitelé. Státní služba má vlastní platovou tabulku. Pitné vody je v Česku dostatek a česká vodárenská soustava je připravená na pokračující sucho, řekl to ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD po jednání Ústřední komise pro sucho. Podle Šebestiána jsou v Česku řádově jednotky procent obyvatel, kteří čerpají vodu ze studní a nemají přístup k vodovodu.
4: Chci ujistit, že ten systém je opravdu jako připravený dobře. Většina území České republiky je opravdu pokryta vodohospodářskýma soustavama, ať už jde o tu podzemní vodu, anebo primárně o ty povrchové zdroje, kde ta naplněnost těch vodárenských nádrží je pořád někde na 50 až 90%.
0: Hydrologické sucho v Česku přetrvává. Podle ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly víkendové deště pomohly jen omezeně. Sport. Veslařky Pavlína Flamíková s Anou Šantrůčkovou vstoupily úspěšně do mistrovství světa v Amsterdamu. V rozjížďce dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa do semifinále. To je na programu ve středu odpoledne. Druhý dojel i dvojskiv Dalibor Neděla, Jakub Podrazil. Kvůli vyššímu počtu posádek postoupili do dnešního čtvrtfinále. Počasí. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, přechodně zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, na jihozápadě kraje intenzivnější, teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Povane mírný vítr východních směrů, rozptylové podmínky většinou dobré a bio jednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 u Loděnice na exitu 10 se pohybují zvířata a zasahují tam policisté. Projíždějte úsekem s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ranní zprávy jsou dneska v režii Andreje Samešové. Ta stávající relace skončila 5 minut po 5. hodině. Vítáme vás do nového dne. Dneska je úterý s datem 25. srpna. Nadměrné pití alkoholu, kouření, infekce HPV viry nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek. To všechno stojí za nárůstem počtu případů rakoviny hlavy a krku. Podrobnosti uslyšíme přímo od lékařů za pár minut v reportáži. Teď je tady Petr Muk.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Jak to vypadá, když se žije na dluh?
1: Blbě. Mají ty lidi, kteří třeba v tom baráku žijí, tak mají hodně velký stres a furt se snaží ty peníze vlastně najít.
2: Že musí

0: Hezké ráno v 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude většinou polojasno až oblačno, přechodně zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, na jihozápadě kraje intenzivnější. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Povane mírný vítr východních směrů, rostlové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: věcí.
1: 5:21 pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku v Česku podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky přibývá. Ročně lékaři odhalí více než 2000 nových případů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Častěji než dříve onemocní také mladší pacienti kolem 50.
2: Já jsem si nechal dělat nové zubní protézy. Jsem zjistila, že tam mám takové černé.
3: Popisuje 60. Jana, co ji přivedlo k lékařům. Dnes je 2 roky po náročné onkologické léčbě kvůli nádoru v dutině ústní. I proto se jí hůře mluví.
4: Zatím ten stav vypadá klinicky velmi dobře.
3: Dívá se jí na zubním křesle do úst při pravidelné kontrole stomatochirurg Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.
4: Příjem potravy je dobrý, dá se.
2: Musím to myslovat.
3: Při náročné mnohahodinové operaci jí lékaři mimo jiné odebrali mízní uzliny na obou stranách krku a více než polovinu jazyka.
4: Půlka jazyka je vytvořená uměle z volného lalokus předloktí a jsme našli na bývající část toho pahilu jazyka.
3: Po operaci podstoupila pacientka ještě ozařování a chemoterapii. Následovala dlouhá rehabilitace, během které se učila znovu mluvit.
2: Jenom to mluvení a to přijímání potravy, jinak se cítím dobře.
3: Hodnotí kdysi silná kuřačka Jana svůj aktuální stav, krátce na to už se s lékařem loučí. Právě kouření je jedním z důvodů, proč nádory v oblasti hlavy a krku vznikají.
4: V minulosti to bylo doména skupiny, která měla nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nadměrné kouření, ale v současnosti, co pozorujeme, je, že přibývají mladí pacienti kolem 50 roku života a přibývají nám ženy.
3: Říká stomatochirurg Jan Štembírek. Podle lékařů stojí za zvyšujícím se počtem pacientů i to, že lidé zanedbávají preventivní zubní prohlídky a chybí i screeningový program. Varovným příznakem rakoviny hlavy a krku může být dlouhodobý chrapot nebo změna hlasu, pokud nádor roste přímo v ústech, obvykle bolí.
4: Dalším symptomem může být i nějaká bulka na krku, kterou pohmatově pacienti najde.
3: Že prvotní příznaky nemoci lidé někdy podceňují, potvrzuje i primář onkologické kliniky Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Blažek.
5: Mnohdy ti pacienti bagatelizují potíže, můžou je schovávat za nějakou drobnou aftou, poraněním v dutině ústní při běžné hygieně, odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
3: Za částí nádoru hlavy a krku stojí také infekce HPV viry. Z Fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 554 222 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Krajský soud v Plzni dnes projedná odvolání bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Lukáše Šticha. Plzeňský okresní soud ho v březnu potrestal za zneužití správy stipendijního fondu ročním odnětím svobody s odkladem na 3 roky, peněžitou pokutou a povinností vrátit fakultě zpronevěřené peníze. Věž kostela svatého Jana Nepomuckého v Liblíně na Rokycansku je po rekonstrukci opět na svém místě. Lidem se na opravu podařilo vybrat přes 340 tisíc korun. K financování restaurátorských prací pomohla také dotace Plzeňského kraje, uvedla nezávislá starostka Ester Lipertová. V Plzni bude od září jezdit nová trolejbusová linka 49 od hlavního nádraží k fakultní nemocnici na Lochotíně. Město se snaží zvýšit dostupnost tohoto místa. Dlouhodobě je tam totiž málo parkovacích míst. Nově navíc dojede MHD až do areálu nemocnice. Pracovní skupina pro bezpečnost na stadionech bude dnes jednat o pravidlech pro využití chytrých kamer, které dokáží rozeznávat obličeje. Opatření má být součástí zákona o podpoře sportu. Ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů ho plánuje předložit na začátku září. České volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky. A ještě počasí. Dnes bude většinou polojasno až oblačno, přechodně zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, intenzivnější na jihozápadě kraje. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na Plzeňsku v Chrástu platí ode dneška uzavírka silnice 2/233 na třídě československého odboje. Důvodem je oprava povrchu vozovky. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny vede přes Břasy, Kyšice a silnici 605 v Rokycanech v Plzeňské ulici. Omezení potrvá až do konce září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Seriálu Příběhy nejen šumavské vás dneska zavedeme na německou stranu. Podíváme se na unikátní, uměle vytvořené vysokohorské pastviny, německy Schachten. A uděláme to už za chviličku, tak s námi zůstaňte. 3 minuty po půl šesté.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
3: Můj člun asi trpí závadou. Je častějc na dně,

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 40 minut. Pokud navštívíte Bavorský les, určitě vaší pozornosti neujdou takzvané šachtn. Nejedná se o důlní díla, ale o vysokohorské pastviny, kde se po dlouhá staletí pásl skot a ovce. Dneska jsou tato místa chráněnou kulturní památkou. Dominují zde různé zkroucené, větrem ošlehané javory a buky. Příběh německých šachtn vyprávějí Iva Kokešová a Jan Dvořák.
1: Nejen šumavské. Jejich pět. Nejstarší rukovis šachtn byla založena už v roce 1613 na úbočí hory Falkenstein. Tou nejmenší je Jährlichschachtn, která je ale velmi malebná s vrcholovou skalkou a výhledem na český poledník. Lindberger Schachtn nabízí jedny z nejkrásnějších výhledů na protější masiv Velkého Roklanu.
2: Těmi největšími jsou pak Kohlschachtn a Hochschachtn. Na ně se poprvé vháněl dobytek v roce 1733 a naposledy až v 60. letech minulého století. Patřili k panství Glashütte a sedláci z okolí měli právo k lesní pastvě. V červnu na pastviny vyháněli pastevci zejména mladý skot a trávili s ním v těchto vysokých horských polohách celé léto až do září.
1: Všechny tyto vysokohorské pastviny byly vytvořeny uměle vykácením lesů a následném neustálém vyřezávání náletů. Zůstaly zde pouze solitérní stromy, většinou buky a javory.
2: Tyto byly kdysi při mícení lesa ponechány jako opěrné body, které poskytovaly stín odpočívajícím pastevcům. Rostou zde dodnes a tím, jak je formovalo množství sněhu v drsných zimách, silné větry, ale i zvířata, která se zde pásla, mají neuvěřitelně bizarní tvary.
1: Jsou staré, vykotlané, ale stále živé a jsou jedním ze základních lákadel těchto pastvin, které si správci Bavorského národního parku doslova hýčkají. Přitom se tu musela odehrávat velká spousta příběhů.
2: Nenacházely se tak daleko od civilizace, jako například vysokohorské louky v Alpách, ale skrývala se tu různá nebezpečí. Vždyť ještě v 19. století zde žily smečky vlků, které si určitě rády vyhlídly pasoucí se telata nebo ovce a žili zde i medvědi.
1: Dnes se tu na některé pastviny dobytek vrátil, i když už tu s nimi pastevci nejsou celý den. Dobytek tu pomáhá udržovat bezlesí tak, jak tomu bylo po staletí. A tyto šachty dodnes patří mezi jedny z nejkrásnějších míst Bavorského lesa, která stojí za návštěvu.
3: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Co se týče aktuálního počasí v Plzeňském kraji, venku je oblačno až zataženo, na Šumavě a v Pošumaví místy přehánky, na Sušicku bouřka. Teploty mezi 12 a 15 stupni Celsia. Počasí. Dneska bude většinou polojasno až oblačno, přechodně zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, na jihozápadě kraje intenzivnější. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Povane mírný vítr východních směrů, rostlové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Cestou

0: Jak dneska naložit s volným časem? Možná vás v 5 hodin a 50 minut let s čím inspirujeme.
1: Tipy pro volný čas.
0: Jak může literatura reagovat na svět kolem nás, to se dozvíte v rámci festivalu Literatura na Mži. Od 18 hodin na plzeňské náplavce na Mži vystoupí básnířka a prozaička Alžběta Stančáková s plzeňskou slemerkou, která se říká Holka postavená na hlavu. Film Bojovník dneska můžete sklédnout v rámci plzeňských filmových večerů. Projekce začíná ve 20 hodin a 30 minut na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Promítá se za každého počasí. Milovníky běžeckého sportu dneska čeká v Plzni běžecký závod Tempo Makers Run. Startuje v 18 hodin v lese Pytel za nákupním centrem Berounka. Běží se 8-kilometrová trať podél Úslavy. V restauraci Jirásek v Konstantinových Lázních začne v 19 hodin a 30 minut koncert country kapely MHS a neb Mošnovo hudební sdružení. V průběhu večera zazní známé písně jako například Život je náhoda, ale taky autorský repertoár. V kempu Keramika u Hracholuské přehrady zahraje kapela Ticket. Venkovní koncert plzeňské country skupiny začíná v 19 hodin. No a ve 14 hodin se můžete vydat na komentovanou vycházku Tajemství města Sušice. Je určená pro rodiny s dětmi, které čekají kromě putování městem také tajemné pověsti a luštění kryptexu.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Šest hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Kauzou bývalého děkana zdravotnické fakulty v Plzni Lukáše Šticha se dnes bude zabývat odvolací soud. Správa státních hmotných rezerv pořídí nové autocisterny. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. A dnes bude oblačno až zataženo, přehánky, teploty do 25 stupňů. Pěkné úterní ráno přeje u zpráv Andrea Samešová. Krajský soud v Plzni dnes projedná odvolání bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Lukáše Šticha. Okresní soud Plzeň město ho v březnu potrestal za zneužití správy stipendijního fondu ročním odnětím svobody s odkladem na 3 roky, peněžitou pokutou a povinností vrátit fakultě zpronevěřené peníze.
4: Bývalý děkan podle obžaloby vyplatil studentům na mimořádných stipendiích přes 750 000 korun. Peníze mu následně museli vracet v hotovosti. Odvolací senát dnes verdikt buď potvrdí nebo zruší. V případě potvrzení by Štichovi zbývalo už jen dovolání k nejvyššímu soudu. Z Plzně, Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Správa státních hmotných rezerv zmodernizuje asi 20 kontejnerových cisteren na pitnou vodu a pořídí 7 nových cisternových nákladních aut. Pojednání ústřední komise pro sucho to oznámil předseda správy Pavel Švagre. Vyjde to podle něj na zhruba 50 až 60 milionů korun. Správa státních hmotných rezerv má aktuálně k dispozici řádově několik stovek cisteren. Část z nich teď pomáhá některým obcím na Klatovsku nebo Rakovnicku. Detaily k plánované opravě a pořízení nové techniky dodává Pavel Švagr.
5: To jsou autocisterny, které mají objem zhruba kolem 10 kubíků vody. A co se týká té modernizace, tak předpokládáme, že budeme začínat zhruba kolem 20 kusů těch klasických malých cistern kolem 3 kubíků, tak bychom je chtěli prostě dát do stavu, který odpovídá 21. století.
3: Kandidátům do senátních voleb se dnes přiřadí číslo, kterým se označí jejich hlasovací lístky. Vylosují je příslušné registrační úřady. Ve volbách do třetiny horní komory se letos utká 154 kandidátů. To je o zhruba 80 méně než ve volbách před 6 lety. Celkově se jedná o druhý nejnižší počet kandidátů v historii voleb do senátu. První kolo voleb se uskuteční spolu s komunálními volbami 9. a 10. října. Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči nemoci.
6: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
7: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
8: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
7: Testování začne v září na 4 vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas. Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. S Britem Pattnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Marijová Vacherot, americkou dvojici Sternsová Harrison ve 2 setech. Do druhého ze tří kvalifikačních kol ve dvouhře prošly v New Yorku Julie Štruplová, Linda Fruvertová, Gabriela Knudson i Dominika Šalková.
2: Počasí.
3: Dnes bude podle nejnovější předpovědi zpočátku přechodně až polojasno, jinak oblačno, odpoledne postupně až zataženo, místy přeháníky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů. Fouká mírný východní až severovýchodní vítr, rozptylové podmínky dobré a bio jednička, tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: V Plzni až do konce srpna uzavřená Reslova ulice v centru města a ještě platí omezení na Plzni severu na silnici 2/201 u Štichovic. Opravuje se vozovka a provoz je řízen kyvadlově. Projíždějte úsekem s velkou opatrností.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Tečku za dalšími zprávami udělala Andrea Samešová 5 minut po 6. hodině. Přejeme vám hezké úterý. Za chvilku si dopřejeme trošku metalové módy. Jak se za okamžik v kalendáři dozvíte od Petra Jungmana, půlku latiny dneska slaví muž, díky kterému se staly hitem Cvočky v kůži a definovali metalisty. My vám teď hrajeme country a to v podání české legendy tohoto žánru. Tak hezký poslech.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglosovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
5: Dragie soutěžníky, přijímají to řešení.
4: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. Z cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
6: Už jste někdy navštívili Lossovy interiéry v Plzni? Pak jste se možná setkali i s průvodcem Jiřím Petráskem, který je tak trochu výjimečný. Každá prohlídka Lossovým interiérem, kterou vede velmi poutavým a zábavným způsobem, totiž končí potleskem a úsměvy na tvářích návštěvníků. Právě Jiří Petrásek bude hostem našeho dnešního dopoledního programu, tak si rozhovor poslechněte krátce po 10. hodině. Teď máme 6:45, za chvilku od nás předpověď počasí.
7: Český rozhlas Plzeň.

0: 6 hodin a 18 minut vám přinášíme čerstvá data od plzeňských meteorologů.
1: Počasí.
0: Dneska očekáváme oblačno, odpoledne postupně až zataženo. Zejména během odpoledne a večera se místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ráno a zpočátku dopoledne může být místy i přechodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Mírný východní až severovýchodní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, večer se slábne.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: zpátky může v budoucnu znamenat posun vpřed. Doufá v to hokejista Sebastian Malát, který se stal posilou prvoligových Litoměřic. 24-letý hráč přitom dosud patřil nastálo do kádru extraligových týmů, jenže v předchozích dvou sezónách se v české nejvyšší soutěži netrefil ani jednou.
1: Poslední dvě sezóny nebyly ideální, takže bych se chtěl jako tady fakt od toho odpíchnout a prostě, aby se mi ta sezóna povedla a měl se možná jiný možnosti.
2: Řekl Sebastian Malát, který v elitní soutěži dohromady nazbíral 210 startů, 17 gólů a 42 kanadských bodů. Přestože v mládežnických kategoriích patřil mezi bodové hráče, v extralize dospělých se mezi ně nezařadil.
1: Vlastně jsem začal v Plzni v těch 17 letech, moje první sezona, tak jsem odehrál nějakých 17 zápasů v té sezóně. Já si pamatuju, že jsem jako šíleně dlouho čekal na první gól, ale jako těch šancí jsem měl jako x spoustu, jo, že to vlastně jsem mohl klidně dát za tu sezonu 7-8 gólů v klidu a možná by to taky vypadalo malinko jinak, jo, ale bohužel jsem čekal šíleně dlouho na ten gól.
2: Malát postupně vyměnil v extralize 4 působiště, z Plzně zamířil do Mladé Boleslavy, pak do Českých Budějovic a minulý rok do Karlových Varů, za které ale stihli jen 3 zápasy.
1: Bylo to těžký, vlastně loni jsem fakt z toho moc neodehrál, odehrál jsem, já nevím, byl jsem 12-14 zápasů a ta sezona zpátky taky, tam jsem si se hrával, ale ten čas nebyl takovej, takže a jsem vlastně měl jinou roli, nebyl jsem prostě od golu a takhle, takže bych chtěl určitě letos víc být platný pro ten tým a jak golově, tak i náklidně, ale být prostě platný pro ten tým.
2: Malát usoudil, že momentálně mu po smolné poslední sezóně může nejvíc v kariéře prospět angažmá v Litoměřicích.
1: Byl jsem vlastně od listopadu mimo, jsem se vlastně zatoval po celou sezonu a ve VR-ech jsme se teda domluvili, že tam vlastně nebudu pokračovat a během té letní suchy jsem vlastně jednal s pár klubama a tady v Liťáku se pozvali a dávalo mi to smysl, tak jsme se tady domluvili na smlouvu do konce dubna. Že bych tady měl jakoby vyšší vytížení, větší tu herní vlastně praxi tady. Jasně, poslední sezóny jsem gólu moc nedával, ale myslím si, že do útoku mám spoustu věcí, co ukázat ještě a budu to tady chtít ukázat a chci být jako platný jak v útoku, tak v obraně a prostě být takový celopoštěný hráč.
2: Řekl hokejista Sebastian Malát, který doufá, že půjde ve stopách reprezentanta Voženílka, Myškáře nebo bratrů Procházku, kterým Litoměřice pomohli v návratu do extraligy. David Kalvas, Český rozhlas.
3: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 km a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Přešticích na jižním Plzeňsku v ulici Svatopluka Čecha začínají stavbaři s obnovou vodovodu. Ulice je částečně uzavřená a doprava je omezená na jeden jízdní pruh. Podle informací města mají být opravy hotové do konce listopadu. Plzeňská kavárna Papírna u řeky Radbuzy na začátku září končí. Z rozsáhlého areálu bývalé papírny vzniká nová čtvrť. Součástí je také obnova budovy, ve které kavárna sídlí. Prostory sloužily pro konání různých kulturních akcí, od promítání filmu až po koncerty. Malé obce mohou žádat o příspěvek na celkovou opravu obecních nájemních bytů, a to v rámci dotačního programu Plzeňského kraje. Dotace je určená pro obce do 2000 obyvatel a maximální výše příspěvku na jeden byt je 450 tisíc korun. Uvedla to mluvčí kraje Eva Mertlová. Žádosti je možné podávat do 7. září. Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu zákona, která má zmírnit výpadky léků. Hotovou ji chce mít do konce září. Teď musí stát při výpadcích léky často dovážet ze zahraničí. Součástí změn má být i vytvoření větších zásob. Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní fáze smíšené čtyřhry na US Open. Spolu s Britem Pattnem vyřadili v kvalifikaci německo-monacký pár Mariová Vašerot a také americkou dvojici Sternsová Harrison. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku přechodně až polojasno, jinak oblačno. Odpoledne postupně až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Silničáři začínají pracovat na hlavním tahu 1/22 u Klatov a také na silnici 1/27 u Běšin na Klatovsku. Omezení se týká vždy jednoho jízdního pruhu, jinak by vás žádné mimořádné události zatím zdržet neměly. Plynule je průjezdná i dálnice D5. Přejeme i nadále šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Kde se Miroslav Paleček seznámil s Michailem Janíkem, i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Pár podrobností uslyšíte za chvilku.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezké úterý, máme 6 hodin a 38 minut. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové folkový písničkář Miroslav Paleček a dozvíme se například i to, kdy bylo rozhodnuto, že se bude věnovat kytaře a hudbě profesionálně.
1: To byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michálem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Ale tak jsme se dali jaksi s Michálem dohromady a když jsem přišel z vojny, a chvilinku potom jsme s Michálem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak. A nabízeli jsme ty písničky.
0: Celý rozhovor s Miroslavem Palečkem si poslechněte po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 6 hodin, skoro 44 minut, domečky pro kočky, pozůstatky po bývalé zahrádkářské kolonii a taky imaginace budoucího silničního průtahu. Těmito tématy se zabývali tvůrci audioprocházky Atlas nepoddajnosti, zanedbanou lokalitou za Borskou ulicí na Jižním předměstí v Plzni. Projdeme se jí za chvilku. Počasí. Venku dneska očekáváme oblačno, odpoledne postupně až zataženo, zejména během odpoledne a večera se místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ráno a zpočátku dopoledne může být místy i přechodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Mírný východní až severovýchodní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Večer se slábne.
1: Povídka na sobotu. Vydejte se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 6:08. Atlas nepoddajnosti, to je název audioprocházky zanedbanou plzeňskou lokalitou. V městské džungli za Borskou ulicí v Plzni na jižním předměstí je připravili umělci ze skupiny Divadlo setkání. Poukazuje na problematiku a zároveň jedinečnost vyloučených městských lokalit.
1: V pásu podél tratí na opuštěný.
2: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Omlouvám se za technickou komplikaci, teď slíbená reportáž.
1: V pásu podél tratí, na opuštěných parcelách, na místě připravovaných developerských projektů, městská džungle vytváří dočasná útočiště pro druhy, které by se do města jinak nevešly.

0: Jsme si stanoviště číslo 1 a pokračujeme dál. Jdeme po Fáborcích. Přišli jsme na další stanoviště.
1: Teďka vlastně vidíme sami sebe jako modrou tečku na mapě a vždycky, když stoupíme do té vyznačené oblasti, tak nám začne hrát ta nahrávka.
2: Ve světě, který se rozpadá a přeskupuje zároveň, přestává být smysluplné čekat na návrat rovnováhy.
1: Teďka vstoupíme do oblasti, která je dedikovaná hudbě, kterou jsme pro tuhle tu lokalitu vytvořili ve spolupráci s hudební skladatelkou Olgou Vavrač.
0: Procházíme úzkou pěšinkou mezi keři za doprovodu hudby. Autoři doporučují vzít si sebou sluchátka. Tady je opravdu taková džungle a to jsme přitom téměř v centru města. Vy jste měli týdenní rezidenci v kulturním centru Moving Station. Z jakých zdrojů jste při přípravě tady toho audiovolku vycházeli?
1: Z rozhovorů s lidmi, který jsme v téhle lokalitě potkávali, a taky z rešerší, který jsme si dělali na základě historických map, určování druhů a dalších informací, které jsme o téhle lokalitě zjistili a našli.
3: Někdy v roce 94 nebo 5 tady začali úžasný plány toho typu, že tady tudy bude magistrála. Zatím to vlastně není ani jako v územním plánu.
2: Černá kočka po staletí přechází mezi světy.
0: Přišli jsme ke kočičímu domečku.
4: Tady bývala stará zahrádkářská kolonie, krásná i z restaurací. Bylo to až tam těm obchodňákům, jsem tady u té hlavní třídy.
5: Ta je moje nejoblíbenější, protože vznikala takovou investigativou, kdy my jsme tady chodili po téhle lokalitě a ptali jsme se místních, jestli neví, kdo tady staví domečky. Následně na to jsme se teda seznámili takhle s dvěma paníma, které tady chodí krmit kočky, ješky a vlastně se tady o to tak jako starají.
0: Popisuje spoluautorka Tereza Dostálová.
1: My bychom chtěli kultivovat ten jiný pohled na tuhletu oblast, protože podle nás tam právě tahle ta divokost vytváří uprostřed města hotspoty, biodiverzity, kde skutečně ta fauna a flora žije jiným způsobem než jinde ve městě.
6: Ne všechno živé se dá usměrnit. Ne všechno, co jsme rozbili, přestalo růst.
0: Pokud byste nenašli odvahu se vydat do městské džungle, můžete si audiovolk projít, prozkoumat a poslechnout i třeba doma na gauči. Stačí v internetovém prohlížeči napsat Moving Station, Atlas nepoddajnosti, otevřít odkaz na audiovolk a prozkoumat lesopark Záborskou ulicí virtuálně. Třeba vám to změní pohled na toto zanedbané a neudržované místo stejně jako mě. Z jižního předměstí v Plzni Jitka Doubravová, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Přijeďte na dožínky Plzeňského kraje na hrad Švihov.
2: Zažijete den plný tradic, dožínkový průvod, folklor, hudbu i tanec.
1: Ochutnáte regionální potraviny, objevíte tradiční řemesla, užijete si oživené prohlídky hradu i plavbu kolem hradeb.
2: A na závěr koncert Blue Cymbál s Magdou Malou.
1: Více na plzeňský-kraj.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V Dobřanech hasiči vylovili z řeky chrlič z původního kamenného mostu. V Přešticích musí řidiči počítat s částečnou uzavírkou v ulici Svatopluka Čecha. Lépe zvládat výpadky léků by měla pomoci novela zákona, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. A dnes bude oblačno až zataženo, přehánky, teploty do 25 stupňů. U zpráv přeje pěkné úterní ráno Andrea Samešová. Dobrovolní hasiči vyzvedli v Dobřanech kus historického mostu z řeky. Kvůli nízké hladině Radbuzy si předmětu všimli místní obyvatelé. Vedení Dobřan proto povolalo dobrovolné hasiče. Více už starosta Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
6: To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století. Našli jsme originální žulový chrlič. Na mostě tady z té strany jsou čtyři, z toho dva jsou ty původní a dva jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece. Takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
4: V ulici Svatopluka Čecha v Přešticích začínají stavbaři s obnovou vodovodu. Ulice je proto částečně uzavřená a doprava je omezená na jeden jízdní pruh. Opravy mají být hotové koncem listopadu. Do té doby musí řidiči počítat s dopravním omezením, jak říká starosta Tomáš Chmelík z Hnutí STAN.
7: Probíhá obnova vodovodního řadu na základě plánu obnovy a údržby vodovodní infrastruktury. Na základě stáří vodovodu a jeho poruchovosti průběžně obnovujeme celý vodovodní řad města Přeštice. V tomhle případě se jedná o investici necelých 2 milionů korun.
4: Poslanci se dnes znovu vrátí k novele zákona, která mění rozpočtová pravidla. Zástupci koalice chtějí přehlasovat prezidentské veto. Opozice kvůli návrhu zákona připravuje ústavní stížnost a počítá s dlouhou debatou. S návrhem kromě prezidenta nesouhlasí i 20 ekonomů, kteří kritizují takzvané únikové doložky. Návrh se do sněmovny vrátil už podruhé. Nejprve ho poslancům vrátil Senát, po přehlasování horní komory ho veto i prezident. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu zákona, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léku. Reaguje tak i na situaci kolem léku tamoxifen na rakovinu prsu, který nebyl dostupný delší dobu teď v létě.
8: Součástí připravených změn budou mimo jiné opatření k vytvoření robustnějších rezervních zásob.
9: Říká za ministerstvo zdravotnictví Martin Novotný. Problém sehnat tamoxifen měla v červenci třeba Marcela z Ostravy.
10: Je to frustrující v tom, že je to zásadní lék, který snižuje riziko návratu nemoci.
9: Riziko výpadků roste hlavně u léků, které mají pouze jednoho dodavatele. V Česku se to týká až poloviny léků, kterým skončila patentová ochrana. Podle výkonného ředitele České asociace farmaceutických firm Filipa Vrubela je příčinou chybějící konkurence to, že stát tlačí na nízké ceny.
11: Nakoupili jsme si tuto úsporu právě tím, že nám roste riziko výpadku.
9: Novelu chce mít ministerstvo hotovou do konce září. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
12: Sport.
4: Pondělní třetí etapa Vuelty byla zhruba 15 kilometrů před cílem kvůli špatnému počasí zastavená a následně zrušena a skončila bez vítěze. Důvodem byl prudký déšť s kroupami. Závodníci se museli schovat do hotelu. Pokyn k přerušení dali cyklisté v čele pelotonu, v čele lídra tady je Pogačara. Dnešní čtvrtá etapa je poslední mimo území Španělska. V Andoře se pojedou i tři vrchařské prémie první kategorie. Součástí programu je také nejvyšší bod letošní Vuelty.
5: Počasí.
4: Dnes bude zpočátku přechodně až polojasno, jinak oblačno, odpoledne postupně až zataženo místy přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů. Fouká mírný východní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby o jednička tedy mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
12: Sponzorem pořadu je
13: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: U Přimdy na Tachovsku na výjezdu na Rájov začínají právě v těchto chvílích opravy silnice. Pomalu jedoucí vozidlo údržby vyjelo na dálnici D5. Pracovat se bude mezi kilometry 56 u Mýta na Rokycansku až po 80. kilometr u Plzně Litic ve směru na Rozvadov. Buďte proto za volantem opatrní.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Příjemné úterní ráno vám přejeme. Nový řetězový e-mail volá po vystoupení z Evropské unie, protože kvůli ní údajně odcházejí z Česka zisky místních firm. To ale není pravda. Jak to s dividendami místních podniků je a kolik od nás do unie posíláme, to vám řekneme za chvilku.
5: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
14: 25. srpen 2026. Radíme vám nezapomenout na Radimi. Mají svátek? Všechno nej?
5: Český rozhlas Plzeň.

je to parodie? Vědí to děti? Za chvilku si to ověříme v rubrice Ahoj rádio. Když nádobí Fanda myje, tak je to spíš parodie. Bože, vždyť je na všem špína, křičí matka, ruce spíná. Na skleničce otisk rtěnky, kterou máma nepoznává. Zůstal tady od milenky, což je táty stará známá. Fanda nemá všechno čisté, sem tam něco pokazí. Za to ví však, což je jisté, jak schraňovat důkazy.

0: co je to parodie?
1: Že když je třeba Harry Potter a teďka se na něj udělá parodie, že třeba mluví sprostě a takhle.
2: Že třeba něco sprostě natočí na internet.
3: Ty je to větší sranda a takhle.
2: Že něco přivědí ty normální slovo na sprostý.
1: Že když je třeba něco smutný a najednou teďka parodie z toho udělají, že je to

0: Jaké bude dneska v regionu počasí? Jestli vás to zajímá, jste tady správně na hodinách 7 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: Zdravíme meteorologku Martu Suchou a nejprve se ptám na aktuální stav. Dobré ráno.
2: Hezké ráno, tak v plzeňském kraji je polojasno až oblačno, na Horažďovicku a Sušicku může podle radarových odrazů slabě pršet a teploty se pohybují od 11 do 14 stupňů Celsia.
0: Jak to v regionu bude vypadat přes den?
2: Počasí u nás ovlivňuje mělká brázda nižšího tlaku vzduchu, spojená s tlakovou níží nad západní Evropou. Zmenšená oblačnost bude proto jen přechodnou záležitostí teď ráno, jinak bude během dne oblačnosti hodně, oblačno odpoledne postupně až zataženo a lokálně se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupně Celsia, na horách od 18 do 21 stupňů. Vítr povane mírný od východu až severovýchodu, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a večer bude slábnout.
0: Marta Suchá se ozve i v příští hodině, těšíme se na slyšenou.
2: Také se budu těšit na slyšenou, hezký den.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Česká republika je od svého vstupu do Evropské unie takzvaným čistým příjemcem. To znamená, že k nám proudí víc unijních peněz, než do Bruselu odvádíme. Po internetu se teď ale šíří opačná zpráva, která tvrdí, že jsme pro Evropskou unii zlatým dolem a že nás unie okrádá. Že to není pravda, potvrdili kolegové ze serveru iRozhlas v dalším díle seriálu Ověřovna. No a detaily právě teď probereme s redaktorkou Martinou Klímovou. Zdravím tě, přeju pěkné ráno.
1: Hezké ráno.
0: Martino, jak to tedy s příjmy a výdaji ve vztahu k rozpočtu Evropské unie Česká má?
1: Od roku 2004, tedy za celých 22 let našeho členství v EU, Česko získalo víc než 2 biliony a 390 milionů korun. Do unijního rozpočtu země odvedla 1 bilion a 50 milionů korun. Z těchto čísel ministerstva financí vychází, že jsme výrazně v plusu. To si chválí i ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Česko je podle ní dokonce druhým nejlepším státem EU v čerpání peněz.
0: Nabízí se otázka, co se na tom autorovi řetězového e-mailu nezdá?
1: Tvrdí, že Česko posílá Evropské unii mnohem víc peněz, než kolik jich dostává nazpět. Za jakési osmileté období má jít celkem o 2240 miliard korun, ročně tedy o 280 miliard. Z EU má oproti tomu do tuzemska za celé období putovat celkem pouhých 550 miliard korun, a to cituji, s velkou slávou a za značné mediální propagace. Už před chvílí jsme si ale řekli skutečná čísla z dat ministerstva financí.
0: Kde na ta čísla přišel pisatel?
1: V tom e-mailu se od počtů spojených s EU postupně přesouvá k počítání výdajů putujících z Česka takzvaně na západ v dividendách, které české firmy odvádějí svým mateřským společnostem do zahraničí. V tomto skutečně Česko vychází záporně. To znamená, že z Česka odteče víc dividend, než do něj přijde z ciziny. To se ale nedá srovnávat. Proč, vysvětluje ekonom Vilém Semerák.
2: Oni srovnávají nesrovnatelná čísla. Doslova jablka a hrušky. Takže na jedné straně srovnáváme příspěvky a platby z rozpočtu Evropské unie, na druhou stranu toho srovnání dáváme zisky firem z dříve investovaných investic v České republice. Jsou to firmy, jsou to soukromé peníze a nedá se to srovnávat s těmi penězi, co jsou v evropském rozpočtu.
1: Tyto výdaje soukromých firem sčítá autor s platbami České republiky do rozpočtu Evropské unie, čímž se dostává ke zmíněné částce 2240 miliard korun za 8 let. To je ale nesmysl. A Vilému Semerákovi dává zapravdu i mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
3: Tyto finanční toky nesouvisejí s členstvím v Evropské unii, ale byly by hrazeny daným vlastníkům firem bez ohledu na to, zda Česká republika je či není v Evropské unii. V neposlední řadě připomínáme, že členství v Evropské unii není jen otázkou finanční, ale v globalizovaném světě znamená pro Českou republiku také příslušnost k většímu politickému a ekonomickému celku s větší vyjednávací silou a pro občany možnost mnohem snažšího cestování, podnikání či studia na větším území a trhu bez bariér.
1: Nepomohlo by tak ani, kdybychom vystoupili z Evropské unie, po čemž autoři mailů volají. Peníze do zahraničních firem by totiž z Česka proudily dál.
0: Hrušky i jabka, ale hlavně spoustu peněz pro nás v příspěvku měla Martina Klímová. Díky, naslyšenou.
1: Příjemný den a naslyšenou.
0: 7 hodin 25 minut, za chvilku další zprávy.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi, a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
0: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Krajský soud v Plzni dnes projedná odvolání v kauze bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha. Tomu v březnu uložil okresní soud podmínku a pokutu za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle obžaloby přiznával studentům vysoká mimořádná stipendia a všechny peníze, nebo jejich převážnou většinu, si nechal od studentů vyplatit pro sebe. V Plzni na Lochotíně znovu opravují kontroverzní sochu růžového králíka požírajícího člověka. Pětimetrovou sochu na rohu ulic Studentská a Gerská za 11 let opakovaně poničili sprejeři. Podle informací prvního obvodu odborná firma v těchto dnech králíka čistí, dočká se opravy a obnoví se také jeho růžová barva s nátěrem proti vandalům. U Křivoklátu na Rakovnicku najel osobní vlak do kamene. Nehoda poškodila podvozek, kterým začala unikat nafta. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádné události Martina Kavky vyteklo několik stovek litrů paliva, které hasiči odčerpávají. Z vlaku evakuovali 12 lidí. Provoz na trati je přerušený. Loupeže v evropských muzeích jsou podle Europolu v poslední době stále násilnější. Unijní policejní agentura upozorňuje, že pachatelé používají střelné zbraně, sekery a nebo i výbušniny a napadají pracovníky ostrahy. Píše o tom britský list Guardian s tím, že vývoj může souviset s nástupem nových zločineckých sítí zaměřených na konkrétní artefakty. Zloději cílí na zlato, šperky a další předměty, které jde snadno prodat. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin přivítají Ukrajinky. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno. Odpoledne až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty 22 až 25, na horách 18 až 21 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 přibylo omezení u Sulkova na Plzeňsku. Na kilometru 89 ve směru na Rozvadov se pracuje a uzavřen je levý pruh. Na Plzni severu se dnes pracuje v úseku Vejprnice Tlučná na silnici 2/203. Upravuje se zeleně. A údržba kanalizace se dnes provádí na silnici 1/21 u Boru na Tachovsku. Buďte proto opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Projekt Kultura občanům regionu v Nýrsku, počasím způsobené potíže ručního přívozu v nadryvech a vypuštění zajíců polních v obvodu města Mýta. To je náplň dnešní rubriky O čem se píše, která tady bude za chviličku. 25. srpen pokračuje, máme 3 minuty po 7:30.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 5 minut schází do 7:45.
1: O čem se píše?
0: Po úspěšném prvním roce pokračuje město Nýrsko ve spolupráci s Plzeňským krajem v projektu Kultura občanům regionu. Ten je zaměřen především na seniory a jeho cílem je zpřístupnit kvalitní kulturní program obyvatelům regionu bez nutnosti řešit dopravu do krajského města. V nadcházející sezóně bude nově možné využít výhodné divadelní předplatné do divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Podrobnosti najdete v Nýrských novinách. Sucho a vítr komplikují provoz ručního přívozu v Nadrybech. Dočtete se na našem rozhlasovém webu. Nízká hladina řeky Berounky trápí nejen vodáky, ale i převozníka v Nadrybech na severním Plzeňsku. Jde o vůbec poslední přívoz v České republice na ruční, tedy bydlový pohon. Převozník se v době extrémního sucha a malého průtoku vody pořádně zapotí. Větší počet zajíců polních byl před několika týdny vypuštěn v obvodu města Mýta na Rokycansku, v severní i jižní části katastru. V městském zpravodaji o tom informuje myslivecký spolek Vojtěch. Jeho cílem je posílit současný stav zaječí zvěře a tím podpořit rozmanitost přírody. V dané lokalitě se zaječí zvěř neloví už více než 25 let a ani do budoucna se lovit nebude. Vypuštění zajíců spolek financoval ze své pokladny a také ze státní dotace.

0: Od zítřka do soboty se na nádvoří státního zámku Nebílovy uskuteční nebílovské divadelní léto. O dvě vstupenky na jedno divadelní představení si za chvilku zahrajte v soutěži. Počasí. Venku dneska očekáváme oblačno, odpoledne postupně až zataženo, zejména během odpoledne a večera se místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ráno a zpočátku dopoledne může být místy i přechodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší denní teploty mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia. Mírný východní až severovýchodní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, večer zeslábne. Máme 7 hodin a 47 minut.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, pojďte s námi na Nebílovské divadelní léto, které se od zítřka do soboty koná na nádvoří státního zámku Nebílovy. Konkrétně pro vás máme dvě volné vstupenky na představení, které se uskuteční v pátek 28. srpna od 19 hodin. Jedná se o komedii Štefana Fögla Oko tygra. A hraje Marek Němec. Markus Malin se rozvedl, našel si mladou přítelkyni, koupil sportovní auto, začal chodit do solária a boxerského klubu a teď po 7 měsících může zodpovědně říct, že euforie vyprchala a on by se rád vrátil ke své ženě Marion a dětem. Ti ovšem mají zásadní podmínku. Okamžitě začne chodit na terapii proti krizi středního věku. O tom je komedie, na kterou můžete jít. Linka do studia 221 554 222. Tak zkuste štěstí. Režisérem představení je Jakub Novota. Jeho manželkou je herečka Tereza Kostková, Jana Plotková anebo Aňa Geislerová. Přeju vám hezké ráno a už se ptám, koho tam máme.
1: Kamila, dobrý den.
0: Dobrý den, Kamilo. Zníte odhodlaně, víte to?
1: Ačko.
0: Ačko, Tereza Kostková. Stopro?
1: Ano.
0: Stopro?
1: Ano.
0: Ano, no tak stopro, jasně. Vy jste někde za volantem, je to tak?
1: Já jsem za volantem. Řídím do práce.
0: Řídíte do práce, tak hlavně nenabourejte. Jak to vypadá na cestách po plzeňském kraji?
1: Vypadá to dobře. Silnice jsou volné. Aktuálně na okraji Plzně žádný provoz.
0: Nikde to nestojí.
1: Prázdniny zatím.
0: Bezva. Tak přejeme úspěšný den v práci a víte, že jste si právě teď zajistila program na páteční večer?
1: Ano, výborně, moc se těším. To je bílo.
0: A víte, kolik herců bude na jevišti?
1: Na jevišti 4.
0: Jeden.
1: Takže rodina nebude. Rodina bude jenom, bude tam jenom Marek Němec. Rodina je jenom imaginární.
0: Bude tam jenom Marek Němec a figuruje v tom představení ještě jedna herečka, ale pouze jako postava Marion, co by hlas ze záznamu, a to je Helena Dvořáková. Ale to už možná prozrazuju moc. Všechno si to v pátek večer v Nebílových hezky užijte.
1: Krásně.
0: Mějte se hezky, gratuluju. Děkuji
1: moc. Naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Škoda, že ji nikdo nemůže slyšet. Mezi nebem a zemí se ocitne inspektorka Candice Renoirová v premiérovém kriminálním seriálu. ČT2. Ulrich rozehrává hazardní vysokou hru. Ukradne svatou korunu. Seriál Huňády vzestup Havrana. A ČT Art. Příběh výpravčího na odlehlé železniční stanici v oceňovaném filmu Alois Nebel. Úterní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Desítky lidí volají na záchrannou stanici kvůli ježkům. Plzeň posílí dopravu k fakultní nemocnici Lochotín. Adepti na senátory nejpozději dnes dostanou volební čísla. A dnes bude oblačno až zataženo, přehánky, teploty do 25 stupňů. Pěkný úterní den. Zprávy pro vás má Andrea Samešová. Záchranná stanice zvířat v Plzni eviduje za poslední měsíc přes 40 telefonátů ohledně ježků. Podle záchranářů se teď jejich aktivita přirozeně zvyšuje, a to i přes den. Ve většině případů ale ježci odbornou pomoc nepotřebují, říká Karel Makoň ze záchranné stanice živočichů v Plzni.
5: Ježek je zvíře, které téměř vůbec nevidí, orientuje se pomocí čichu, proto musí být na lokalitě, kde to má zapachované, tak aby se tam vůbec orientoval. Má naučená svoje místa, vlastně de facto mezi pelechem a těmi potravními zdroji, proto narazíte-li na ně, nechte na té lokalitě, protože pro ně je to velice důležité.
3: Pokud lidé chtějí ježkům pomoci, záchranáři doporučují zabezpečit místa na zahradě, do kterých mohou spadnout. V Plzni bude od září jezdit nová trolejbusová linka číslo 49 ve směru od hlavního nádraží k fakultní nemocnici Lochotín. Město se snaží zvýšit dostupnost nemocnice. Dlouhodobě je tam totiž málo parkovacích míst. Nově navíc dojede MHD až do areálu nemocnice, říká mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
6: Díky nové zastávce uvnitř areálu se zmenší vzdálenosti, které musí lidé ujít na konkrétní pracoviště nemocnice. Dosud totiž spoje končily na stávkách na okraji areálu, což bylo komplikací hlavně pro seniory, také zdravotně znevýhodněné, rodiče s dětmi i ostatní osoby po vyšetření nebo například zákroku.
3: Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes dostanou přidělená volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim na rozdíl od celostátních prezidentských nebo sněmovních voleb nevylosuje státní volební komise, ale městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro komunální volby. Čísla budou moci kandidáti využít i ve volební kampani a největší zájem bývá tradičně o jedničku. První kolo senátních voleb se uskuteční společně s obecními volbami 9. a 10. října. Karlovarský kraj podpoří 3 vybrané projekty z oblasti zdravotnictví, prevence a podpory lidí v náročných životních situacích. Mezi žadatele rozdělí 400 tisíc korun. Finance mají pomoci s rozvojem krajských služeb a zacílit přímo na obyvatele regionu, říká mluvčí kraje Jana Boučková.
7: Největší část zamíří na projekt Moc pomoc Tour 2026. Při něm si školáci, studenti i veřejnost vyzkoušejí první pomoc a zvládání krizových situací s využitím virtuální reality. Další peníze pomohou zajistit léčebně ozdravný pobyt tělesně postižených bývalých policistů a hasičů. Kraj podpoří také rozvoj klinické logopedie, jejíž kapacity jsou v regionu dlouhodobě nedostatečné. Sport.
3: České volejbalistky dnes v Brně odehrají 4. zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za Srbskem, Ukrajině patří poslední postupové 4. místo ze 6 účastníků skupiny B. Z každé ze 4 skupin totiž postoupí 4 celky do 8. finále.
8: Počasí.
3: Dnes bude zpočátku až polojasno, jinak oblačno, odpoledne postupně až zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť. Teploty 22 až 25, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů. Fouká mírný východní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby jo jednička, tedy mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 přibylo omezení mezi kilometry 144 až 151 od svaté Kateřiny směr Německo, se pracuje v pravém jízdním pruhu. A v Nýřanech na Plzni severu platí uzavírka v ulici Pankrác, opravuje se vozovka a provoz je řízen pracovníky správy a údržby silnic.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Přejeme vám hezké úterý, dneska je 25. srpna 2026. Vzpomenete si, kolik kostí je v lidském těle? Nejen to, ale i další zajímavosti spojené s kostmi nabídne dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, a to už za chvilku s Martinem Písaříkem. Teď je tady člověk, který před několika dny v Praze na Letné na svém megakoncertě rozpohyboval kosti 10 000 lidí.
4: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Vašebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, díky za to, že jste s námi i v 8 hodin a 17 minut. V Plzni po několika letech znovu opravují kontroverzní 5-metrovou sochu růžového králíka požírajícího člověka.
1: Dobrý den, vás to nějak zaujalo, mladá paní?
2: Já se jmenuji Veronika.
1: Vy vidíte hned vedle králíka. Teď sledujete, že se s ním něco děje.
2: I když je to rozporuplný projekt, pro nás sem patří a když bude čistý, tak jsme rádi.
0: V čem přesně spočívá aktuální údržba, to vám řekneme za chvilku. Počasí. V regionu dneska očekáváme oblačno, odpoledne postupně až zataženo. Zejména během odpoledne a večera se místy vyskytnou přehánky nebo občasný déšť. Ráno a z počátku dopoledne může být místy i přechodně zmenšená oblačnost. Nejvyšší denní teploty je mezi 22 a 25, na horách do 21 stupňů Celsia, k tomu mírný východní až severovýchodní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu. Večer zeslábne.
3: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco

blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Novou barvu i nátěr proti vandalům dostává v těchto dnech růžový králík v Plzni na Lochotíně. Pětimetrová betonová socha znázorňuje králíka požírajícího bezhlavé tělo člověka. Cílem autora Adama Trbuška, někdejšího studenta Plzeňské fakulty designu a umění, bylo ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Už 11 let budí emoce a několikrát sochu poničili sprejeři. Po 3 letech od poslední opravy si znovu řekla o údržbu.
1: Co s tím králíkem uděláte?
2: Odstraníme starý antigrafity nátěr.
1: Říká mi tady Tomáš Křen z odborné firmy. Vidím tam vašeho kolegu v bílém...
2: To je ochranný oblek, no, aby na ně stříkala ta chemie. A...
1: Kolega má v ruce...
2: Vapku s teplou vodou. Odstraníme ty nečistoty z toho králíka teď aktuálně. A masnotu.
1: No a jak je moc nečistý?
2: Stav odpovídá létům.
1: Je to starý králík, 11 let.
2: Je to starý králík, no. Tím, že vlastně po něm lezou hodně děti, i dospělí, se ta barva už odloupávala, takže vlastně to chce kompletní nějakou revitalizaci toho králíka, takže nějaký opravy.
1: 3-tunový 5-metrový králík na křížení ulic Studentská a Gerská teď dostává, co potřebuje.
2: Budeme aplikovat penetraci a 2 nátěry růžové barvy. A opět antigrafity nátěr proti tagům a grafitům a tak dále, aby to dále vydrželo a je to odolné i vůči UV záření.
1: Dobrý den, vás to nějak zaujalo, mladá paní?
3: Já se jmenuji Veronika.
1: Vy bydlíte hned vedle králíka. Teď sledujete, že se s ním něco děje.
3: I když je to rozporuplný projekt, pro nás sem patří a když bude čistý, tak jsme rádi.
1: Kolem králíka teď jde paní Ivana.
4: Nemám ho ráda, protože drží v hubě člověka.
1: Aha, a vám se nelíbí, že mu kouz hlavu asi?
4: Ne.
1: Děsí vás to?
4: Ať to klidně zůstane, ale ať mu sundají tu mrtvolu.
1: Už několik let vlastní sochu králíka první plzeňský obvod. Aktuální opravy tak komentuje místostarosta Jiří Rezek z Pirátů.
5: Jelikož je to jediná socha majetku městského obvodu, která je zároveň někde umístěná ve venkovních prostorech, tak jsme si řekli, že třeba jí věnovat náležitou péči. Je to dokonalý orientační bod.
1: Aktuální údržba králíka přijde zhruba na 70 tisíc korun. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň.

0: je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeňský kraj zahájil příjem žádostí o dotace na opravy obecních bytů. Vyčlenil 22 milionů korun. Do 7. září mohou žádat malé obce do 2000 obyvatel. Podle informací kraje získají až 450 tisíc korun na kompletně opravený byt. V jedné žádosti je možné podpořit maximálně 2 byty. V Třešticích v ulici Svatopluka Čecha začínají stavbaři s obnovou vodovodu. Ulice je částečně uzavřená a doprava je omezená na jeden jízdní pruh. Práce mají být hotové koncem listopadu. Ministerstvo zdravotnictví chystá novelu, díky které by měl stát lépe zvládat výpadky léků. Hlavně levnější léky s nízkým počtem uživatelů mají v Česku jen jednoho dodavatele, protože víc by jich na našem trhu na nízkých maržích nevydělávalo. U takových léků je riziko výpadku často vyšší. Jih Francie zasáhlo tornádo. Zraněných je více než 40 lidí. 15 z nich podle agentury AFP skončilo v nemocnici. Tornádo poškodilo zhruba 300 domů ve vesnici Pomas, nedaleko města Carcassonne v podhůří Pyrenejí. Pro obyvatele úřady zajistili náhradní ubytování. Nepříznivé počasí narušilo i letecký provoz. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie. V čele je stále největší favorit, Tadej Pogačar ze Slovinska. A ještě počasí. Dnes bude zpočátku přechodně až polojasno, jinak oblačno, odpoledne postupně až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 25, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na Klatovsku na hlavním tahu 1/27 u Čachrova se provádí údržba povrchové kanalizace. V Krlovicích na Plzni severu se dnes pracuje v Lednické ulici, jedná se o práce údržby zeleně. A pozor také na dálnici D5 u Líní na Plzeňsku na kilometru 88 ve směru na Rozvadov je uzavřen levý jízdní pruh. I tam se pohybují pracovníci údržby, buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Hlavní prázdniny, kterým dokonce zbývá pár dní, bývají mimo jiné i obdobím letních brigád. Přivydělat si chtěl kdysi také herec a moderátor Alfred Strejček, a tak honil štěňata. Díky našemu archivu za chvilku uslyšíte, co všechno nám k tomu před lety řekl.

0: 8:39, když se jako host zábavného pořadu ocitnete hned vedle pivovarského sládka, notabene ve městě piva, téma k hovoru je na snadě. Před lety se mu v našem studiu nevyhnul ani herec a moderátor Alfred Strejček.
1: Moje první setkání s pivem bylo, já jsem ročník 1941, tak to bylo těsně po válce, kdy jsem tatínkovi chodil pro pivo sedmistupňové, které stálo 80 haléřů. My jsme byli velice chudá rodina, přechudá, takže to pivo nebylo možno si dát ani každý den. A pak, když byl svátek jednou měsíčně, tak mi tatínek mě poslal pro desítku pivo, ta stála korunu. A já už jsem tenkrát taky ucucával, ty pěny taky jsem nechápal, co. Tatínkovi na to může chutnat i ta pěna, co to je. No, ale pak styk s pivovarem pokračoval, když jsem se snažil stát výrobce parních lokomotiv, tak já jsem každé prázdniny jsem si chodil přivydělávat do Smíchovského pivovaru a tam mě přijímali pravidelně do myčky sudů. Ale na to tenkrát nebyl zvláštní mechanismus. My jsme dostali takové tyče, já nevím, jestli ho pamatujete, a ty sudy, ty štěňata, jak se tomu říkalo, až po ty větší, ty se honili předtím, než se dohnali do té samotné myčky, tak tyčema se člověk musel naučit strkat do toho sudu tak, aby s ním pohyboval volně. Tak tím jsem se živil 3 roky, vždycky o prázdninách, no a pak za odměnu mě brali tam, kam se berou ti nejdůvěrnější, k tomu, kde teče ještě to nefiltrované pivo, tedy to nejlepší, co může být. Naši se na mě pak trošku zlobili, tam mě to pivo skutečně už zachutnalo a já jsem chodil domů, nebydlel jsem daleko na Smíchově od toho pivovaru, klátil jsem se mírně, ale tam jsem pivu definitivně propadl.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Skončila písnička o síle lásky, teď něco o síle větru a dalších veličinách. Je tu meteoroložka Marta Suchá, přeji vám dobrý den.
2: Hezký den.
1: Co nám dělá počasí?
2: Tak v regionu máme oblačno a teploty jsou nejčastěji mezi 13 a 16 stupně Celsia.
1: Co přijde v dalších hodinách?
2: Během dne bude hodně oblačnosti, oblačno odpoledne až zataženo a lokálně se vyskytnou přehánky nebo občasný déšť v průběhu dne. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia na horách. Počítáme s maximy od 18 do 21 stupňů. Vítr povane mírný od východu až severovýchodu, rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Večer bude slábnout.
1: Co tam vidíte na zítřek?
2: Tak bude to hodně podobné jako dnešní předpověď. Oblačnost bude nadále zvětšená, srážky ve formě přeháněk nebo občasného deště se objeví v noci výjimečně, přes den pak zaprší místy a vyloučit nemůžeme během dne ani bouřku. Později odpoledne budou srážky ustávat a k večeru bude ubývat oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia. Maxima budou nejčastěji mezi 22 a 25 stupni. Vítr bude pouze slabý, proměnlivý v průběhu noci i zítřejšího dne.
1: Děkujeme a přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou. Hezký den.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci na Torlicí, který za zachránili červené cihly.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem.

Věděli jste, že u Sedlic na Domažlicku mají památný strom s názvem Hruška v poli? Přibližně 300 let stará hrušeň obecná roste v poli jihozápadně od vsi a severně od silnice Zahořany-Bořice v nadmořské výšce 400 metrů. Koruna stromu dosahuje do výšky více jak 13 metrů. Hrušeň je chráněna od roku 1987 pro svůj vzrůst, věk i jako krajinná dominanta.

0: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nýberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51 D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Krajský soud projedná odvolání v kauze bývalého děkana z univerzity v Plzni. Ve stupně na Rokycansku postaví nové dopravní hřiště. A dnes bude oblačno a zataženo, přeháňky nebo občasný déšť, teploty do 25 stupňů. Pěkné úterní dopoledne přeje Andrea Samešová. Plzeňský krajský soud dnes projedná odvolání v kauze bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha. Tomu letos v březnu uložil okresní soud podmínku a pokutu 150 tisíc korun za porušení povinností při správě cizího majetku. Případ se týkal vyplácených stipendií. Podle obžaloby bývalý děkan přiznával neoprávněně vysoká mimořádná stipendia a všechny peníze nebo převážnou část si nechal od studentů zpětně vyplácet. Štich se hájil tím, že peníze použil jen na věci spojené s chodem fakulty. Nové dopravní hřiště vznikne ve stupně na Rokycansku. Moderní areál nabídne bezpečné prostředí pro výuku silničního provozu i volnočasové aktivity. U základní školy ho využijí kromě 300 místních žáků i školy z okolí, říká nezávislý starosta Miroslav Kroc.
3: Jsme domluveni s okolními 5 školami, že dopravní hřiště budou využívat. Dostali jsme i dotaci od Plzeňského kraje, už je výběrové řízení, máme vybranou firmu. Dopravní hřiště by mělo stát okolo 3,5 milionu korun.
1: Zavedení pravidel pro automatické rozpoznávání obličejů na stadionech. O tom bude dnes jednat pracovní skupina založená po jarním incidentu v ligovém derby Slavia Sparta. Tehdy fanoušci vtrhli na hřiště a házeli pyrotechniku do sektoru hostů. Opatření by měla být součástí zákona o podpoře sportu, který chce ministr Boris Šťastný z motoristů předložit na začátku září.
4: Do toho zákona přijde legalizace možnosti využívání prostředků technických pro takzvaný chytrý stadion, takzvaná face recognition, ale tak, abychom žádným způsobem nenakládali nadmíru potřebnou s osobními údaji.
1: Zatím se taková technika využívat nesmí. Kamery jsou pro zjišťování viníků po případných incidentech. Nová pravidla by podle Šťastného měla platit od příští sezóny.
2: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Petna vyhráli v kvalifikaci oba duely. Nejprve porazili dvojici Vašilot Marijaová, poté domácí pár Harrison Sternsová. Siniaková se v hlavní soutěži připojila ke krajanům Jakubu Menšíkovi a Karolíně Muchové, kteří dostali od organizátorů divokou kartu.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno, postupně až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů. Fouká mírný východní až severovýchodní vítr, aby jeho jednička mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Uzavírka platí na dálnici D5 mezi kilometry 72,5 až 73 ve směru na Rozvadov u Plzně Slovan, kde se pracuje na silnici. A v Plzně na křižovatce Samarická Zborovská v Doudlevcích se opravuje vozovka. I v tomto úseku buďte opatrní.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tři minuty po 9. hodině, vítejte, začíná dobré dopoledne Českého rozhlasu, rádia vašeho kraje. Je velký problém, když se při preventivní lékařské prohlídce najdou v moči bílkoviny. Posluchačce za chvíli odpovíme a v rubrice Zdraví v cajku vám také povíme, proč se věci zabývají souvislostí mezi bílkovinami v moči a vznikem demence. Buďte s námi dál.
2: Dobré

0: Zdraví v cajku.
1: Co to znamená, když se v moči najdou bílkoviny? Ptá se nás posluchačka, jejíž maminka se s takovým nálezem vrátila z preventivní prohlídky u lékaře. Odpovídá Miroslav Šuta. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jsou bílkoviny v moči nežádoucí nebo tam patří?
2: V určité malé množství bílkoviny v moči najdeme. Lékaři používají termínu fyziologická proteinúrie, to znamená, že je to normální množství bílkovin v moči.
1: Co když je ale bílkovin v moči víc, než je zdrávo?
2: Obecně se dá říct, že to je signál k nějakého poškození ledvin. Čím vyšší množství bílkovin v moči je, tím bývá to poškození závažnější. Nicméně to stanovení množství bílkovin v moči neodpoví na otázku, kde je ta příčina. K tomu se musí provést speciální vyšetření. Z hlediska široké veřejnosti je asi důležité, že zvýšené množství bílkovin mohou mít v moči lidé trpící cukrovkou a vysokým krevním tlakem. Proto právě tyhle dvě skupiny nemocných by měly být pravidelně kontrolovány. Měří se obvykle obsah části bílkovin, takzvaných albumínů, a pokud dochází ke zvyšování této hodnoty, je to signál, že dochází k poškozování organismu, že ta nemoc není dobře léčena.
1: Jak tu situaci řešit a všechno dostat do správných hodnot?
2: Jak už jsem zmiňoval, velmi častou příčinou může být zvýšen krevní tlak nebo cukrovka. Pokud u těchto lidí dochází ke zvýšení obsahu albumínu v moči, měl by lékař změnit medikaci, případně by měl těm nemocným vysvětlit, že je důležité tu nemoc opravdu léčit, to znamená ty léky užívat. Pokud se na to ti nemocní vykašlou, může to znamenat velký problém. Můžou se dokonce dostat do stavu, kdy ledviny selžou, a tak se lidé s cukrovkou nebo s vysokým krevním tlakem dostávají až na dialýzu, nebo jim hrozí dokonce transplantace ledvin.
1: Jsou bílkoviny v moči předmětem lékařských studií? Zjišťuje se něco v této oblasti?
2: Zjišťuje, mimo jiné právě proto, že jsem říkal, že ty zvýšené hodnoty mají miliony lidí po celém světě, kteří trpí civilizačními nemocemi. Během posledních let několik týmů objevilo zajímavou souvislost mezi obsahem proteinů, čili bílkovin v moči, a vznikem demence. Velmi zajímavá studie k tomu vznikla ve Švédsku, ve slavném Karolinska institutu. Tam po 4 roky sledovali víc než 130 tisíc lidí a zjistili, že čím více bílkovin máte v moči, tím máte větší riziko vzniku demence. Nemáme ještě přesnou odpověď, jak tyhle dva problémy mezi sebou souvisí, ale lékaři se domnívají, že příčinou problému je poškození cév. Pokud dojde k poškození cév v ledvinách, zvyšuje se množství bílkovin v moči. Pokud dojde k poškození cév v mozku, dochází k tomu, že se naruší tzv. Hematoencefalická bariéra a potom škodlivé látky mohou pronikat z krve do mozku. To by mohlo způsobovat větší riziko vzniku demence.
1: Dodává Miroslav Šuta, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.
3: 9:45 Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Helena Pavlovská, naše kolegyně v Českém rozhlase ze sesterské dvojky, se přihlásí také k nám do regionálního vysílání a už za chvilku nám poradí, jak se bránit nevěře.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Elizabeth Taylorová je přesvědčená, že za nevěru se má platit. Nejlépe šperkem. Takže, až se váš muž vrátí, nasaďte si náušnice do uší, náhrdelník si připněte na krk, řekněte tomu svému, že mu odpouštíte, ale že teď je konečně ta pravá doba, abyste do světa vyrazila vy. A protože váš nevěrník bude nevěrným stále, tak to taky opravdu udělejte. Když rozhodně nechcete, aby váš partner pocítil ten zvláštní tlak, že by měl mít nové zážitky s nějakým novým tělem, tak se pokuste najít místo, kde nebude nikdo jiný než on a vy. A proto má osmá rada zní: vezměte si strážce majáku. Na zapomenuté misu vás snad nevěra nezaskočí. I když, vzpomněla jsem si na vtip, leží lékař vedle milované bytosti a má výčitky. Jeho vnitřní hlas ho uklidňuje. Relaxuj, nejsi první doktor, co spí se svou pacientkou. Druhý vnitřní hlas na to ale řekne. No jo, jenže ty jsi veterinář. Každá nevěra něco znamená. Tak nám nezbývá, než abych vám řekla radu devátou. Vychází z pravdy, že nevěra může potkat kohokoliv a že jediné východisko, aby vám tolik nevadila, je: buďte rychlejší. Jakmile máte manžela, okamžitě si pořiďte milence. Ještě jsem vám neřekla, že nevěrných je u nás 86% ženatých mužů a jen 24% vdaných žen. A právě těch 24% přiznání nevěrných žen je důkazem, že měl pravdu spisovatel Remarque, když řekl: všechny ženy lžou a ty, které ne, nestojí za nic. S kým by přece byli všichni ti muži nevěrní, ne? A protože evidentně nejlepší je o nevěrách nic nevědět, tak, a to je má rada poslední, naučte ho lhát tak dobře, jako lžete vy. Mimochodem, v jedné kanadské zoo udělali pokusy, při kterých se dokázalo, že samci jsou prostě od přírody víc promiskuitní. Pokus se prováděl v gorilí kleci. K samci dali samici a sledovali samcovu sexuální chuť. Nejdřív chtěl gorilák gorilu hodně, pak míň a pak ještě míň. A pak samici vyměnili za novou samici a gorilák chtěl zase moc. Díky pokusu výzkumníci dospěli k závěru, že muži mají na změnu partnerek genetický nárok. Já jsem díky tomuto pokusu dospěla k závěru, že výzkumníci byli muži. Protože proč vlastně v kleci vyměnili samici? Proč nepřidali nového samce? PS. Nejvěrnější v říši zvířat jsou sluky lesní. Takže nejeste sluky a slukám lesním zdar. A ještě něco. Matka Marfiová řekla: ctnost je sama o sobě odměnou. Můžete ji obdivovat doma, o samotě, v sobotu večer.
0: Rádio vašeho kraje.
2: 23 minuty po 9. hodině a slibujeme další chvíle. Už za chvíli tady budou tipy pro vás. A například se podíváme v Mariánských Lázní do domu Chopina nebo v Plzni na běžecký závod Tempo Makers Run. I proto buďte s námi dál. Do té doby vám dáme třeba UB40 a nebo Michala Davida. Každý mi tě, lásko, závidí.
0: Český rozhlas Plzeň.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Velice nízké stavy našich řek přináší dokonce i velké archeologické nálezy. Kus historického mostu ze 16. století vyzdvihli z řeky dobrovolní hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Kvůli nízké hladině hradbůzy si předmětu ve vodě všimli tamní obyvatelé. My vám o tom povíme už za malou chvíli.
1: Tipy pro volný čas.
0: Film Bojovník dneska můžete shlédnout v rámci plzeňských filmových večerů. Projekce začíná v 8:30 na nádvoří Prazdroje, promítá se za každého počasí. Milovníky běžeckého sportu čeká dneska v Plzni závod Tempomakers Run, který startuje v 18 hodin v Lese Pytel za nákupním centrem Berounka. Běží se 8-kilometrová trať podél u Slavy. V restauraci Jirásek v Konstantinových Lázních začíná v 7:30 koncert country kapely MHS. V průběhu večera zazní známé písničky, jako například Život je náhoda, ale také autorský repertoár. V kempu Keramika na Hrcholuské přehradě zahraje kapela Tikit venkovní koncert plzeňské country skupiny. Ten začíná v 19 hodin. Ve 14 hodin se můžete vydat na komentovanou vycházku Tajemství města Sušice. Je určená pro rodiny s dětmi, které čekají kromě putování městem také tajemné pověsti a luštění kryptextu. Na malé scéně Domu Chopin začíná v 7:30 povídání na téma Fichtlem světem o svých výjezdech. Party kamarádů z Mariánských Lázní na mopedech známých jako Fichtel povídá Kamil Bradáč. No a Karlovarská galerie umění zve na dvou výstavu prací výtvarníka Jiřího Davida a fotografa Jindřicha Štrajta, zatímco Jiří David představuje ve své kolekci Když je pro zřízení nutná tma sondu do témat lidské bolesti. Jindřich Štrajt ve svém cyklu Cesta k prameni ukazuje lidskost prostřednictvím každodenních výjevů. Tak tolik tipy pro kulturu, pro volný čas, pro váš volný čas. A 2 minuty po 9:30 nabízíme například Miroslava Žbirku anebo Věru Martinovou. Tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Dobré dopoledne.

0: Tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje. Za 5 minut už bude 9:45. To bude čas, kdy nás čeká další zámecké léto. Teď pojďme do vody, alespoň do té zbylé. Nízká hladina vody v Radbuze v Dobřanech na jižním Plzeňsku odhalila neznámý kamenný předmět na dně řeky. Upozornili na něj obyvatelé města na sociálních sítí. Vedení Dobřan proto povolalo dobrovolné hasiče, aby předmět z vody vytáhli.
1: Potvrzuju místo a typ události, pokusíme se o vyjmutí pravděpodobně podstavce sochy z náměstí.
2: A vy se tam chystáte do vody?
1: Já tam půjdu, pokusím se to zavázat a pak to bude už na traktoristovi karabinu.
2: Říká Milan Dvořák, velitel dobrovolných hasičů v Dobřanech.
3: Kde je ten traktorista? Míro, pojď sem, já tě potřebuju tady.
4: Předmět, který za chvíli začneme vytahovat, může být podle toho, co víme z historie, v tom nejcennějším případě kus sochy Jana Husa, kterou zničili Němci v 38.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Pak by to ještě mohla být ta původní historická socha Jana Nepomuckého, jejímž zmizení se toho moc neví, nebo je to jenom prostě součást konstrukce toho mostu, kterou tady někdo při rekonstrukci schodil, aby se si nemusel odvážet.
2: A vy jste věděli, že tady něco je, nebo jak jste se to dozvěděli?
4: Na naší nejfrekventovanější facebookové skupině někdo zveřejnil jako fotografii, rozjela se tam vášnivá debata, co by to mohlo být. A dozvěděli jsme se to prostě díky tomu, že ta hladina klesla natolik, že všímavý občan, místo aby koukali nám na kačenky a na ryby, tak si všimno zajímavého kusu kamene.
3: Malinko navíje, jo? Já půjdu pryč, až se našponuje to lano, tak já půjdu pryč.
5: Vydává zvuky.
3: Počkej.
2: Na celou akci se dívá i pan Ondřej s dětmi.
6: My jsme jeli jenom tady na kolech na procházku a vidíme, že tady akce hasičí, no tak to je pro děti vždycky zábava, to je nejlepší.
2: Velký kus skončil v hlubší části v řece a teď se hasiči pokusí vytáhnout druhý menší kámen.
7: Zase přidateli stal, když dostanete z okrajnou známku.
3: Jo, jo. Dobrý, tímto se s vámi loučím.
4: Ano, tak ten druhý pokus byl úspěšnější, našli jsme originální žulový chrlič.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století. Na mostě tady z té strany jsou 4, z toho 2 jsou ty původní a 2 jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece, takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
2: Z Dobřan na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Pastvina zmizelých.
2: Tak si to shrneme. Zmizelo tady celkem 6 lidí. Začalo to před 2 roky.
1: Kam se poděli?
3: Přítel Meduna má svou teorii o ufonech.
1: Kapitán Exner pátrá v další detektivce z pera Václava Erbena.
3: Je to pěkně zamotaný.
1: Pastvina zmizelých. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
4: Zámecké léto.
5: Ano, o slovo se hlásí další vydání Zámeckého léta, také Pavel Kudrna, dalších 15 minut bude patřit právě tomuto prázdninovému seriálu, tak vás pěkně zdravím a vítám. No, nachyluje se nám čas už jenom do pátku, v pátek nás čeká pak velké losovací finále, čeká nás nejenom návštěva posledního zámeckého objektu v naší soutěži, pak taky losování výherce pobytu na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a zároveň budeme znát už 3 jména herců zámeckých pobytů na zámku Třešť. Jenom taková náhoda, včera vyhrál posluchač právě z Třešti. Mně to nedalo, podíval jsem se na jeho adresu na mapách a zjistil jsem, že ten zámek je od jeho domu asi 2 ulice. Takže kdyby vyhrál, tak to bude taková zvláštní situace, kdy bude chodit spát kousek vedle, než bydlí. No, dáme se do další návštěvy. František Kinský už je nachystán. Kam to bude dnes?
4: Zámecké léto.
6: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfield. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
7: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
8: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
7: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý okrtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás a my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
8: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
7: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfield, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
8: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
7: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádovitá.
8: Je to největší dílo Františka Ignáce Placra, který tady dělal v celém areálu sochařskou výzdobu.
7: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
8: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
7: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
8: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
7: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny. Expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí, tváří se dřevěně. Ale není, Pavel Krejcárek ťuká, je to litina.
8: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
7: Přijeďte se podívat na Dobříše a nezapomeňte si projít taky anglický park.
4: Zámecké léto.
6: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.
5: No musíte uznat, těch soutěžních otázek by se nabízela skutečně hodně dlouhá řada. Mně by se třeba líbilo, která slavná prvorepubliková herečka trávila poslední měsíce na zámku Dobříš, Adina Mandlová, Lída Bárová, Nataša Golová. Ne, tak to nebude, to je úplně jasné, to je všeobecně známé. Adina Mandlová tam trávila nějaký čas, bohužel opuštěná vlastně téměř sama. Tak vy opuštění nejste, vy máte nás, Český rozhlas a naši soutěž Zámecké léto. Tak se dáme do soutěžení. Já jenom připomínám, když už jsem se zmínil o pobytu na zámku Třešť, tak je to pobyt v zámeckém apartmá, je to pro dvě osoby, je to na dvě noci, snídaně formou bufetu pochopitelně, privátní pronájem, wellness, lahev sektu, zábal z bahna z mrtvého moře pro dvě osoby, parkování po dobu pobytu zdarma, jedna tříchodová večeře při svíčkách, romantika pro dvě osoby, stojí to za ten jeden telefonát. Jestli máte chuť soutěžit, tak vám přeji hodně štěstí, protože dovolat se a být třetí, tak to už chce ne trochu toho štěstí, ale pořádnou kupu. Ať ho máte.
4: Zámecké léto.

0: Země vzdálená BSP v našem vysílání v zámeckém létě. No, chvilka napětí pominula tedy pro vás, kteří nesoutěžíte, určitě ne, ale pro ty, kteří se snaží dovolat, tak rozhodně ano. Teď už jasné, buď se dovolali, nebo nedovolali, ale já vím, že třetím v pořadí byl pan Karel z Hrejkovic. Dobrý den, pane Karle.
1: Dobrý den.
0: Dotaz, pokud vyhrajete, dostanete zámecký balíček, zámecká prohlídka nebo na zámku pana Františka Kinského by také mohla, jak se říká, klapnout. Jel byste se podívat? Určitě ano.
1: Určitě to vydržel.
0: No, a ten pobyt zámecký, ten by taky, jak se říká, bodl na zámku Třešť.
1: No, ale to nehrá se, myslím, že to nehrozí.
0: Podívejte se.
1: Díval jsem se, že jsem se dneska trpěl.
0: Podívejte se, to je naprosto nevyspytatelné. Budete mít přes, já nevím kolik, abych to musel spočítat, asi 40 a něco finalistů, takže tam ta šance, to není jak někde v loterii ve sportce, nebo se to, já nevím, jak se to dnes jmenuje, ty loterie. Dobře, takže pane Karle, dáme se do toho jednoduššího a to je soutěžní otázka.
1: Jestli jsem dobře poslouchal, tak jsem se snažil volat.
0: Dobře, tak jestli jste dobře poslouchal, se dovíme v zápětí. Z jakého materiálu je socha granátníka na zámku Dobříš?
1: No, z litiny.
0: Jste mi ani nedal šanci, abych vám řekl tři možnosti. Ze dřeva, z kamene, z litiny. Imituje to dřevo, ale je to litina. Přesně tak, vyhráváte. Vidíte, tak ten první krok jste splnil bez problémů. Jste nezaváhal, rovnou jste věděl, je to tak. Takže gratuluju, no a už se nám blíží finále, tady ten pátek. V pátek určitě zpozorněte, protože, jak jsem říkal, buď tam může klapnout ta prohlídka zámku, anebo třeba i ten pobyt v Třešti. Mějte se hezky, pane Karle, naschánou.
1: Děkuju vám, děkuju, naschánou.
0: Všichni se mějte hezky. Zítra se opět přihlásí Pavel Kudrna v 9.45. František Kinský už...

0: chystá další objekt, kam se podíváme, a to já vám rovnou řeknu, zámek Častolovice. Tak si to užijte. Mějte se hezky, ještě jednou hezké úterý.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni po několika letech znovu opravují sochu růžového králíka. Sněmovna se bude opět zabývat novelou rozvolňující rozpočtová pravidla. A dnes čekejte většinou oblačno až zataženo, přeháňky teploty do 25 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. Kompletní údržby se v těchto dnech dočkal kontroverzní růžový králík v Plzni na Košuce. Pětimetrová socha znázorňuje králíka požírajícího lidské tělo. Dílo má ukázat na současnou konzumní společnost. Během 11 let byla socha několikrát poničena. Podle Tomáše Křena z odborné firmy bylo nejprve nutné králíka odmastit a zbavit původního nátěru.
2: Tím, že vlastně po něm lezou hodně děti i dospělí, se ta barva už odloupávala, takže vlastně to chce kompletní nějakou revitalizaci. Budeme aplikovat penetraci a dva nátěry růžové barvy a nátěr proti tagům a grafitům a tak dále, aby to dále vydrželo a je to odolné i vůči UV záření.
0: Oprava přijde na zhruba 70 tisíc korun. Poslanci budou dnes znovu projednávat návrh zákona, který mění rozpočtová pravidla. Koaliční většina chce přehlasovat prezidentské veto. Do sněmovny se novela vrátila už podruhé. Nejdříve koalice přehlasovala Senát. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO není možné bez této novely sestavit rozpočet na příští rok.
3: Stávající úprava národní počítá se schodkem pro příští rok 150 miliard, což je neakceptovatelné, neživotaschopné, absolutně nemožné, což mě mrzí, že panu prezidentovi nikdo nevysvětlil.
0: Ministryně zatím odmítá upřesnit, s jakým schodkem počítá. Ve čtvrtek pouze zopakovala, že má být nižší než 400 miliard korun. Opozice už avizuje dlouhou debatu. Koaliční poslanci proto nevylučují možnost zařadit pevné hlasování. Americký prezident Donald Trump se chystá uvalit nové clo na Čínu. Druhou největší ekonomiku světa chce penalizovat za to, že zaplavuje trh podhodnoceným zbožím. Uvedla to agentura AP s tím, že clo by mohlo činit 7,5%. Představitelé vlády se domnívají, že výše cla by neměla ohrozit obchodní příměří mezi Washingtonem a Pekingem ani plánované Trumpovo setkání s čínským prezidentem v Bílém domě, které je plánováno na konec září. Sport. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře, start a cíl jsou v hlavním městě. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrchařské prémie první kategorie. Závěrečná etapa ve Francii se v pondělí nedojela. 15 kilometrů před cílem byla kvůli krupobytí pozastavena a poté zrušena. V čele tak zůstal největší favorit Slovinec Pogačar.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku přechodně polojasno, jinak oblačno, postupně až zataženo, místy přeháňky nebo občasný déšť, teploty 22 až 25, na horách do 21 stupňů a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 platí omezení u Ejpovic na Rokycansku na kilometru 66 ve směru na Plzeň. Zasahují po požáru osobního auta hasiči a policisté. Projíždějte úsekem opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Adolf Loos a jeho interiéry, pak jste se v nich setkali s průvodcem Jiří Petráskem, který je tak trochu výjimečný. Každá prohlídka losovým interiérem, kterou vede velmi poutavým a zábavným způsobem, totiž končí potleskem a úsměvy na tvářích návštěvníků. A právě Jiří Petrásek bude naším hostem už v této hodině za chvíli s Michailou Vondráčkovou. I proto buďte s námi dál, zatím vám posíláme legendu Michal Tučný.

0: Dnes tak trochu pomyslně budeme procházet se elegantními salony první republiky, protože naším hostem je Jiří Petrásek, průvodce po lozových interiérech v Plzni. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Vondráčková.
0: Kdy jste poprvé objevil kouzlo lozových interiérů a čím vás tak zasáhli, zaujali?
1: Popravdě jsem během svého mládí o nich nevěděl a objevil jsem je úplnou náhodou. Teďka zrovna to bude 10 let, kdy provázím, a tehdy jsem byl v prváku na vysoké škole a chtěl jsem si najít nějakou studentskou brigádu, jenomže jsem nechtěl jít pracovat s nějakými těmi oleji do McDonaldu nebo něco, jelikož mi to trošku smrdí. A tehdy jsem byl u prarodičů a koukali jsme si jednu krásnou neděli na pořád toulavá kamera a tam ukazovali právě jako je zvláštní byty. Babička mi řekla tehdy, ať tam napíšu, že ze mě udělají průvodce, no, tak...
0: Dopadlo to dobře.
1: Dopadlo to dobře.
0: Pamatujete si na svůj úplně první vstup do některého z těch bytů, jaký to byl pocit pro vás?
1: Pamatuji, to bylo něco transcendentního, co mi právě změnilo život. A byla to vstupní hala na Husově ulici 58 do vily pro Brumelovy, kterou Los navrhl dle schodiště v domě ve Výmaru, který byl pro Johanna Wolfganga von Goethe. A právě to schodiště od Goethe vnesené do plzeňského de facto obyčejného domu mě uchvátilo.
0: My jsme říkali, že jste průvodce po lozových interiérech, víme, že jich je několik, kolik přesně a kde v Plzni?
1: Celkem jich tady Adolf Loos mezi lety 1907 až 1933 navrhl 13 pro ty nejbohatší z nejbohatších rodin, které pojilo jak jednak bohatství, tak víra, všechno to byly rodiny židovské, tak to, že byly propojeny. A dodnes se jich několik dochovalo. Bavíme se o nádherném domě. Ty, které ukazujeme v rámci našich prohlídek, tak to je byt pro továrníka Brumela na Husově ulici 58. Pak druhá trasa, kterou si můžete projít, obsahuje dva byty. Byt na Klatovské 12 pro doktora medicíny Josefa Fogela a pak druhý v Bendově ulici číslo 10 pro chemického průmyslníka Krause a pak ten největší, patrně i nejdražší v celé Plzni z počátku 30. let a to je rezidence, kterou si nechal navrhnout velkoprůmyslník Oskar Zemler, majitel drátoven vedle Vochova.
0: A vy tady provázíte po všech těchto objektech.
1: Ano.
0: Máte docela těžkou práci, ale v krásném prostředí, to musím říct. A slyšela jsem, že prý zažíváte potlesk, velký potlesk po každé prohlídce.
1: Určitě to, jenom bych řekl, že to není práce těžká, protože vždycky se říká, že člověk si má najít takovou práci, aby byla jeho koníčkem, takže pro mě to v žádném případě práce těžká není, jelikož mě tam baví ty usměvavé tváře, které mě naplňují a určitě bych neřekl, že jenom já se setkávám s potleskem. My máme úžasný tým úžasných průvodců, jiná třeba 20 až 30. Všichni tou prací žijeme a dovolím si říct, co jsem i tak slyšel od kolegů, viděl prohlídky kolegů, takže všichni se setkávají s potleskem nadšených návštěvníků.
0: Tak zdravíme i vaše ostatní kolegy. Co mě velmi zajímá, tak to je samotná osobnost Adolf Loos v Plzni, ale na to se zeptám zase za chvilku po písničce.

0: Jiří Petrásek, průvodce po Lózových interiérech v Plzni. A my jsme slíbili, že teď připomeneme samotnou osobnost Adolfa Lóse a jeho odkaz. Kdo podle vás byl jako architekt a jako osobnost?
1: Tak, Adolf Loos nebyl jenom architekt. On byl všechno možné. On byl bytový designér, návrhář. Několik statí věnoval i potravinám, návrhářství, oděvnímu. Dále to byl bohém, výstředník. Takže já bych celkově, kdybychom se měli bavit o Adolfu Loosovi, já bych použil pojem fenomén.
0: Fenomén Adolf Loos.
1: Ano.
0: Dobře. Čím byly jeho interiéry na tu svoji dobu revoluční? Takové slovo jsem četla přímo, revoluční. Vnímáte to tak?
1: Vnímám to tak určitě, neboť v té době jsme na počátku století a tehdy z jedné strany nás tlačí stále ten historismus, to, jak říkají politologové, to dlouhé 19. století a zase začíná to krátké turbulentní 20. a ten funkcionalismus, což třeba pro nás, pro Plzeňáky, tak je budova bývalého bufetu Adrie, to je funkcionalismus. A nebo pro naše posluchače z Doubravky, tak je to Tomáškova vila. Loos byl něco mezi. A zároveň něco, co se vyhraňovalo. On totiž ty byty obkládal. Tvrdil, že gentleman se z okna nedívá. Takže on vytvořil takovou slepou větev architektury, která naprosto předčila svoji dobu, ale zároveň v něčem navazovala na tu kontinuitu minulých dob.
0: Adolf Loos je prý také známý výrokem, že, a teď cituji, ornament je zločin. Jak tomu máme dnes rozumět?
1: Jeho nejslavnější kniha se jmenuje Ornament a zločin. Občas se používá trošku i nepřesně, ornament je zločinem. A je to proto, že ty secesisté v Plzni, třeba Měšťanská beseda, tak ti dělali plno štuk, barev. Tím, že děláte ty štuky, tak to vám přidělává práci. To, že vám přidělává to práci, tak vám to ubírá čas. Tím, že vám to ubírá čas, vám to ubírá život. Loos prohlásil, že tvorba ornamentu vraždí řemeslníka ve výsledku.
0: Tak to necháme doznít, tu myšlenku, zamyslíme se nad tím. Mnoho lidí si spojí Adolfa Loose hlavně s Vídní. Jak se vlastně ta jeho stopa dostala do Plzně?
1: Adolf Loos se narodil v Brně, jenomže Brno v té době bylo na Vídeň hodně navázáno. Byla to doba rakousko-uherské monarchie. Loos se tam přesunul a začíná tam tvořit, zejména díky tomu, že on se tam znal s tím, nebo seznámil s tím kruhem té vídeňské intelektuální elity. Jeho nejlepším přítelem se stal expresionistický malíř Kokoška. Mezi jeho dalšími kamarády byli třeba básník Petr Artenberg, skladatel Schönberg, anebo s Čechami svázaný Čech, malíř Jan Zrzavý. A právě ve Vídni měl své první realizace pro ty boháče právě navázané na tu vídeňskou inteligenci.
0: No a v Plzni si prý našel manželku?
1: Ano,
0: je to správná informace?
1: Ano. Loos byl třikrát ženatý a ke sklonku svého života ve svých 59 letech přichází do Plzně, aby navrhl několik dalších interiérů z těch celkem 13 a zároveň, aby dohlédl na to, že Sklatovské 12 bude právě kousek vedle rozhlasu na náměstí Míru číslo popisné 2 přenesený byt pro továrníka se železními výrobky Otto Becka. A právě tam se už starší Adolf Loos, trápený mnoha zdravotními problémy, seznamuje s mladíškou 21-letou Klárkou Beckovou, se kterou se žení a vydrží spolu 2 roky.
0: Tak je to pravda. Ještě se zeptám, v čem jsou plzeňské interiéry unikátní, řekněme i v tom evropském měřítku?
1: Samozřejmě počtem, protože hned po Vídni tak se jich dochovalo nejvíce v Evropě. V těch celkem těch 13, tak naše prohlídkové okruhy obsahují 4 a dalších několik. A třeba je nepřístupných, ale stále existují. Mohu zmínit třeba Klatovskou 19, kde měl svůj byt velkoprůmyslník Hugo Semmler. Ten byt se momentálně opravuje a doufáme, že třeba do 2 let, tak tam bude otevřený ten byt a spolu s ním muzeum generála Petna.

0: Naším hostem ještě chvilku bude Jiří Petrásek, průvodce po lozových interiérech v Plzni. Už tady mnohé zaznělo, ale já jsem přemýšlela o tom, co tak asi lidé říkají, jako reagují, když vstoupí do takového interiéru. Je třeba něco, co nečekají, co je překvapí?
1: Adolf Loos Byty koncipoval tak, že tvrdil, že zvenku dům nesmí nic prozradit, že to krásně skrývá se uvnitř. Kolikrát lidé chodí a ani si neuvědomují, co je uvnitř. Tady v Plzni tvořil nejen Loos, ale i jeho žáci. A ty si dochovalo mnoho a mnoho bytů. A zvenku skutečně nepoznáte nic. Takže vy vejdete do obyčejného činžáku, jdete po obyčejném činžovním schodišti a najednou se před vámi objeví monumentální prostor, obložený těmi nejdražšími dřevy, nejdražšími mramory, doplněný o mnohdy pittoreskní prvky, jako je třeba koberec, plsti na kulečník a tak dále.
0: Takže ta velikost ohromí.
1: Ano.
0: Jsou třeba nějaké detaily, kterých si vyloženě všímají návštěvníci?
1: Detaily úplně bych neřekl, spíše je zajímají třeba ty mramory, ty materiály. Jde o to, co toho člověka daného zajímá, to nejde paušalizovat. Třeba kolikrát, častokrát přijde člověk, který se, je to technik, a zajímá se o to, jak fungovalo topení. Nebo naopak přijde nějaká noblesní dáma a spíš než samotná architektura jí zajímá, jak lidé chodili oblékaní. Jak žila tahle ta luxusní noblesní společnost mezi oběma světovými válkami.
0: A vy, když provázíte skupinku, tak se snažíte spíš vysvětlovat architekturu a nebo naopak vyprávět ty lidské příběhy a nebo to propojovat?
1: Všechno je spojené se vším, jsou to propojené příběhy. My, abychom si mohli povídat o společnosti za první republiky, tak nemůžeme vynechat architekturu. Abychom si mohli povídat o architektuře, nemůžeme vynechat jednak společenské náležitosti, jednak kulturně nějaké historické náležitosti a tak dále. Protože ta první republika, to bylo tak specifické období našich dějin, vklíněné mezi Habsburskou monarchii a poté druhou a třetí republiku, že skutečně jako je to období, které je samo pro sebe a je navzájem úžasně propojeno a určitě si myslím, že je zajímavé si to prohlédnout a připomenout se, jak krásně se dříve žilo těm lepším rodinám.
0: Tak teď jste nás nalákal, pokud bychom přijali pozvání a chtěli navštívit Loosovy interiéry v Plzni a třeba jsme tam ještě nikdy nebyli, poraďte nám, kde začít? A jak se vlastně objednat?
1: Za mě osobně tohle není pro naše posluchače jako žádná tady odborná jako rada nebo nutnost, ale podle mě je nejlepší vzít to kontinuálně. Začít Brumelovým domem, který navrhl Adolf Loos ve 27. pro takovou bohatou rodinu, ale byli i bohatší. Poté doporučuji jako druhou trasu byt Krauzových a Fogelových z počátku přelomu 20. a 30. let a zakončit to monumentální Semlerovou rezidencí z 30. let a stačí zadat do Google či seznamu Adolf Loos a vyběhne vám nějaký odkaz, přes který ho koupit, buď Visit Plzeň nebo stránky Go Out, anebo stačí zajít do informačního centra města Plzně, buď na takzvanou palubu Hamburku nádraží, nebo do informačního centra na náměstí Republiky vedle rytíře Žumbery, tam vám určitě lístky rádi prodají.
0: Tak děkujeme i za tohle doporučení a ještě se na závěr zeptám třeba i na další vaše oblíbená místa v Plzni, pokud někdo třeba není přímo z Plzně a zamíří do Plzně, co ještě neopominout, co navštívit?
1: Tak, já to asi řeknu ze své profesní praxe průvodce a my jako organizace Plzeň Turismus nabízíme mnoho tras, po kterých si můžete prohlédnout krásy našeho nejen průmyslového města. Příklad máme trasu po městě, to nejlepší z Plzně si nazývá. Dále máme trasu příběhy fasád, kde si můžete prohlédnout krásy těch nádherných štukových výmaleb. A za mě osobně, jelikož ty rodiny, které v Plzni měli ty byty od Loose, byly rodiny židovské, tak za mě ještě zajímavé zmínit okruhy po staré synagoze, která je tak zajímavě schována v sadovém okruhu uvnitř činžáku a také prohlídku velké synagogy, ve které se můžete jít podívat i na věž a z té schlédnout na Klatovskou třídu. A můžete si představit, jak se vypadala před těmi 100 lety, kdy to nebyla výpadovka na Klatovi, ale kdy se jmenovala Legionářská, kolem ní bydleli továrníci a byla osázena stromy a bylo to korzem.
0: Tak máme tady čas výletů, tak třeba zrovna Plzeň může být ideálním místem nejen pro Plzeňáky, ale také pro ty mimoplzeňské, kteří přijedou a třeba se na prohlídkách setkají i s vámi. Tak vám moc děkujeme za dnešní milé povídání. Naším hostem byl Jiří Petrásek, průvodce po losových interiérech v Plzni. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji a přeji krásný zbytek dne.

0: Michal Jiří Korn, tady je Český rozhlas Rádio vašeho kraje, 3 minuty po 10:30. Dřív zarostlé a nepřístupné místo dobrovolníci mění v park s dětskou železnicí. V blízkosti Horního nádraží v Karlových Varech budou už na jaře jezdit modely vlaků, do kterých se vejde i několik dětí. Podrobnosti v našem vysílání ty dodáme okolo 10:45. Do té doby třeba Žalman anebo Petrna.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rád.

0: Český rozhlas, 11:45. Dobré dopoledne. Dobrovolníci nad Bohatickou skálou v Karlových Varech mění zanedbaný pozemek v parkovou železnici. Odstranili náletové dřeviny a připravili místo pro budoucí koleje. Rozchod budou mít 18,5 cm a vagony budou dost velké na to, aby se v nich svezlo několik dětí.
1: Chodili jsme sem na takyho bobříka odvahy trochu. Do bunkru jsme lezli a tak dál, takže mám to tady prolezlý.
2: Na kole projíždí okolo Jakub. Vy to tady znáte od dětství.
1: Když jsem se tady byl dneska podívat, tak mě překvapilo, kolik už toho je hotového a je to fakt makačka.
2: Přes plot pozoruje stavební ruch kolem jdoucí Jan.
3: Já bydlím o kousek níž tady v Jasmínové ulici a to bylo hrozný. Bezdomovci, tak tady pálili kabely a tak dále. Tady vlastně se v okolí toho moc neděje a každý chodí bez povšimnutí, jo, do kopce z kopce a najednou vidím tady Makando Růčo, tamhle kátrujou a tak dále ty pánové.
4: Máčkej trochu.
5: Musí, tady už to mají hotový.
2: Jedním z dobrovolníků, kteří na stavbě pracují, je Jan Hoza. Udusává těleso budoucí železniční tratě vibrační deskou. Pracujete tu skoro 2 roky. Teď stojíme na tělese té železnice.
6: Kuše tady podél depa budoucího násep. Upravuje se, už se dneska dává tkanina.
2: Ten okruh má tvar takové ledviny. Vede velice členitým terénem pod stromy, pod skálou.
6: Pod skálou bude v budoucnu nádraží. Depo je tady s krásnou vyhlídkou na Dianu. Aby to nebylo jenom kolečko dokola nebo oval.
2: Spolek parkové železnice Karlovy Vary za necelé 2 roky z pozemku vyklidil několik kontejnerů odpadu. Ve spolupráci s lázeňskými lesy a parky nechal vykácet náletové dřeviny a houští. V poslední době kromě terénních úprav členové spolku také pozemek oplotili. Pokračuje předseda spolku Jan Plomer.
1: Bohužel z důvodu toho, jaký je původ tady toho místa, že se sem scházeli lidé na okraji společnosti, tak jsme museli ten prostor oplotit, ale chtěli bychom udělat dohromady nějaký okruh uživatelů, kteří budou mít čip a budou se moc dostat, kdy budou chtít, jenom budou muset registrovat vstup.
2: Kdyby se tady měli tedy lidé těšit na první vláčky?
1: Chtěli jsme otevřít v září, mít to otevřeno 1-2 víkendy, aby jsme mohli ukázat, že jezdíme. Bohužel to se nepovede, bylo tady několik technických komplikací a teďka doufáme, že na jaře bychom se mohli opravdu už těšit na první návštěvníky.
2: Parková železnice bude tady na Bohatické skále jezdit o víkendech a státních svátcích od května do konce října. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Keby bolo niečo,

západočeští mandraže, šrouby a matice, Český rozhlas rádio vašeho kraje, za 4 minuty bude 11 hodin. To je čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. A pokud přemýšlíte, co v té příští hodině, tak my vás vezmeme například za jednou technickou památkou, a to do nejchladnějšího místa v České republice, v Šindelově na Karlovarsku.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Po dlouhém vyjednávání skončil policejní zásah u Horní Břízy na Plzeňsku. Muzikant Antonín Konrády by měl mít sochu na Vavřinečku u Domažlic. A čekejte oblačno až zataženo, přehánky, teploty do 25 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Andrea Samešová. Po 11 hodinách skončila policejní akce u Horní Břízy na Plzeňsku. Na téměř 40 metrů vysoký vysílač vylezl v noci 45-letý muž a vyhrožoval skokem. Na místě zasahoval i policejní vyjednavač, který se muže snažil dostat zpátky na zem. Pokračuje mluvčí policie Eva Červenková.
2: Vyjednávání probíhalo téměř 11 hodin až do dnešního dne, kdy muž sám slezl dolů. Následně byl předán do péče záchranářů. Dechová zkouška byla pozitivní s hodnotou 0,2 promile a test na omamné a psychotropní látky byl negativní. Šetřením události se zabývají policisté z územního odboru Plzeň Venkov.
0: Na Vavřinečku u Domažlic by měly vzniknout přírodní divadlo, půjčovna elektrokol a restaurace. O oživení poutního místa usiluje spolek Žijeme Domažlice. Součástí je také obnova tamního hotelu. Další plány popíše člen spolku Hynek Hradecký.
3: Takovou nejaktuálnější věcí, kterou právě řešíme na Vavřinečku, tak je vybudování sochy jako podsta panu Antonínu Konrádimu, který zde dlouhá léta na Chocku působil, zasvětil tomuto regionu celý svůj život a díky němu znají lidé chocké písně po celé České republice. Proto si myslíme, že si tuto poctu rozhodně zaslouží.
0: Tornádo na jihu Francie spustošilo vesnici Pománe daleko města Carcassonne. Zranění utrpělo 39 lidí, polovina z nich skončila v nemocnici. Zničeno bylo i zhruba 300 domů. Počasí narušilo i leteckou dopravu, včetně letišť v Nice a Marseille.
4: Jedna z obyvatelek vesnice Poma mobilním telefonem zachytila, jak obrovský trychtýř vzduchu postupoval krajinou. Na dalších videích jsou už vidět úplně zničené domy, další mají poničené střechy, v ulicích jsou vyvrácené stromy a rozbitá auta. Téměř 3000 lidí byly bez elektřiny. Úřady lidem poskytly náhradní ubytování, další šli k příbuzným nebo známým. Meteorologové varují obyvatele před dalšími bouřkami, které jižní Francii zasáhly po období vysokých teplot, extrémního sucha a lesních požárů. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin změří síly s Ukrajinou, zatím patří Češkám druhé místo. Z každé skupiny postoupí 4 celky do osmifinále.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, lokálně přehánky nebo občasný déšť, teploty do 24, na horách do 20 stupňů. Fouká mírný východní až severovýchodní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Plzni na Borských polích je nehoda ve Flomavské ulici. Poblíž Teska srazila se dvě osobní auta. Na dálnici D5 se rozjíždí kolona po nehodě na 13. kilometru u Berouna ve směru na Prahu a omezení platí na kilometru 66 u Ejpovic ve směru na Prahu. Po požáru tam stojí porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Vítejte, tady je dobré dopoledne Českého rozhlasu, rádia vašeho kraje. 4 minuty po 11. hodině. Tamnější a zdejší tyhle výrazy probereme v dnešním jazykovém koutku. Odpovídat nám na ně bude ředitel Ústavu pro jazyk český. I proto buďte s námi dál a nabízíme Ilnu Čákovou.
1: Dobré dopoledne a Jiří Trnka.

0: Obyčejným mužem nám byl Petr Spálený v dopoledním vysílání Českého rozhlasu 4 minuty před 11:15.
1: Jazykový koutek.
0: Konec prázdnin se blíží pro školáky určitě rychleji, než by se jim chtělo. I proto dneska probereme jednu hrozbu z klasického diktátu. Slovo má Stanislav Julík.
2: Slovo tamnější si možná řada z nás spojí se školními diktáty, protože je to oblíbený chyták všech kontrolních cvičení na psaní skupin mě a mn je. Dnes se na něj ale zaměříme z jiného důvodu než pravopisného a dáme si ho také do souvislosti se slovem zdejší. Slovo má ředitel Ústavu pro jazyk český Martin Prošek. Dobrý den.
3: Dobrý den. Přídavným jménem tamnější označujeme všechno to, co se týká nějakého místa, které je od nás více či méně vzdáleno, a vzdálenost daného místa se obvykle vyrozumívá z kontextu. Máme například věty: evropskou jadernou jedničkou je Francie. 58 tamnějších jaderných elektráren pokrývá přibližně 3/4 energetické spotřeby státu. Je jasné, že pokud tuto větu proneseme doma v Čechách, je pro nás Francie vzdáleným místem a přídavným jménem tamnější ve spojení 58 tamnějších jaderných elektráren odkazuje na jaderné elektrárny umístěné právě tam, tedy ve Francii.
2: No a jak se tedy používá slovo zdejší?
3: Je to s ním podobné jako tamnější. Společnou mají možnost pomyslně se přenést na nějaké vzdálené místo, ale zdejší se navíc dá použít v kontextu místa, na kterém se právě nacházíme. Můžeme například být na prohlídce města, stát na plzeňském náměstí Republiky a průvodce nám může říct větu: zdejší kašny byly slavnostně uvedeny do provozu v roce 2010. Slovem zdejší přitom odkazuje na moderní kašny, které se na náměstí Republiky nacházejí v jeho třech rozích a všichni účastníci komunikace je v danou chvíli na místě mohou vidět.
2: A co to pomyslné přenesení?
3: To si můžeme přiblížit pomocí příkladu typu: jarní turnaj ve Vybíjené se konal v Doubravecké základní škole a byl určen zdejším žákům 8. a 9. tříd. Ten, kdo tuto větu pronáší, ani ten, kdo ji slyší nebo čte, se nemusí nutně nacházet v plzeňské čtvrti Doubravka, o které je řeč, ale pomocí kontextu se on i případní posluchači nebo čtenáři na Doubravku jaksi pomyslně přenáší. Podobně například, když se řekne: skončily opravy židovského hřbitova v Teplicích Řetenicích, představitelé zdejší židovské obce ho převzali včera. Neznamená to, že by kdokoliv z účastníků komunikace musel být právě v Teplicích. Tam nás přenese ta zmínka o nich.
2: Musíme si při užití slov tamnější a zdejší dát na něco pozor? Hrozí tu nějaké chyby?
3: Chyby ani ne, ale někdy se uživatelé jazyka pozastavují právě nad vhodností toho pomyslného přenesení pomocí přídavného jména zdejší. Nedávno jsem například zaznamenal dotaz, jestli je správné říct: jedu do Lublaně studovat staré tisky do zdejší knihovny. Je zřejmé, že je tu využito už zmíněné schopnosti přenést se pomyslně pomocí kontextu na vzdálené místo. Z kontextu je ale na rozdíl od předchozích příkladů také naprosto zřejmé, že v Lublani doteď nejsem. A tak by asi bylo vhodnější užít: jedu do Lublaně studovat staré tisky do tamnější knihovny, protože pokud tam teprve směřuju, ještě jsem se tam nepřenesl ani pomyslně.
2: Říká Martin Prošek na závěr dnešního jazykového koutku. Téma tamnější a zdejší jsme dnes probírali. Děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak sní. Máš pocit,

Richard Miller, Český rozhlas, 22 minuty po 11. hodině. Seriál Tajemství technických památek nás tentokrát zavede do Šindelové na Sokolovsku. Tam stojí jedna z mála dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Podle odborníků jde o skutečný technický skvost, který se podařilo zachránit před zánikem. Podrobnosti dodáme v našem dopoledním seriálu Tajemství technických památek. Teď Bananarama. Dobré dopoledne.

0: 4 minuty, bude 11:30.
1: Tajemství technických památek. Technických památek.
2: V Šendelové na Sokolovsku najdete jednu z posledních unikátně dochovaných dřevouhelných vysokých pecí. Kamenný kolos, poskládaný z cihel a žulových kvádrů, byl součástí železarského komplexu, který se před 10 lety rozhodl zachránit Jiří Hrůza. Založil spolek za zachování hutě v Šindelové a rozpadající se zdi zarostlé stromy se mu podařilo proměnit na místo, které opět připomíná 200 let starou fabriku.
3: Postavil i hrabě Nostic, který v té době tady působil, a je to v pořadí již třetí pec. Ty dvě byly původně zbourány a byla tady postavena tato pec. Je to dřevouhelná pec, to znamená, že se topilo dřevem, dřevěným uhlím, které se zpracovalo tady zhruba 2 kilometry odsud. Takže půjdeme směrem dolů před huť. Samozřejmě, že jsme museli všechno s památkářem konzultovat a po těch 5 letech, protože v roce 15 jsme začali zachraňovat a v roce 20 jsme to uvedli oficiálně pro veřejnost, takže veřejnost už mohla vstoupit do těchto prostor.
4: Se díváme na tu stavbu, takhle určitě nevypadala.
3: No to určitě takhle nevypadala.
4: Byly tu zbytky zdiva?
3: Byly zbytky zdiva. To, co vidíte, zastřešení, to tady vůbec nebylo. To bylo zarostlý, stromy, keře a tak dále. Takže to se muselo všechno zprojektovat. Projektant zkreslil, památkáře odsouhlasili, stavební úřad vydal stavební povolení, no a pustili jsme se do práce. Takže přicházíme před samotnou pec, kde byl vlastně odpich, to znamená surový železo se zde odlivalo. Tady to není jenom samotná pec, ale tady v okolí té pece byla válcovna. Válcovna tenkýho konzervárenského plechu a bylo tady zaměstnáno 950 lidí. Takže to byl takový kolos.
4: Říká předseda spolku za záchranu pece v Šindelové Jiří Hrůza. S průvodcem Rudolfem Kovaříkem stojíme v prostorách bývalé měřírny. Co se tu dělo?
5: Tak tady v těch místech vlastně docházelo k tomu, že když se ten proces celý té vysoké pece, která měla obsah 50 krychlových metrů, bylo to 75 tun materiálu, který se do toho vsázel, po 23 hodinách dosáhla teplota vlastně 1575 stupňů, tak první bylo se zbavit strusky. A to je vlastně právě tenhle místě, u kterého vlastně stojíme, za těma mřížema, aby nám do toho ty návštěvníci nechodili, protože je tam možnost pořád ještě odebírání nějakého materiálu. A tadyhle tímhle s tím vlastně se odpouštěla nejdřív ta struska, která plavala vlastně na tom celém procesu. Získali z toho vlastně těch černých cihel, kterými nahoře vidíme, zhruba 60 až 80 z té jedné vsázky. Dá se říct, že provoz vlastně, co se týče té výroby, šel pořád nahoru. Zlepšilo to i tu technologii, dovoz toho kamenného hnědého uhlí ze Sokolova. Ta produkce se ještě zvětšila a skutečně tady se vyráběl ten tenký pocínovaný a později pozinkovaný plech, takže vlastně, když to řeknu správně, všechny konzervy, které se v Rakousku-Uhorsku vyrobily od roku 1850 do roku 1918, tak jsou ze Šindelové.
4: Vysoká pec v Šindelové je přístupná celoročně a v rámci komentovaných prohlídek se návštěvníci dostanou až na vyhlídku, kde skrz prosklenou podlahu uvidí v hloubce 13 metrů i prostor, kde se zakládala původní pec. Ze Šindelové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can. Úterý 25. srpna. Svátek má Radim a tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Jedna z našich nejtradičnějších továren ČKD v Praze byla do obchodního rejstříku zapsána přesně před 155 lety v roce 1871. Tehdy 25. srpna se poprvé sešla i správní rada. Anglosovětská invaze do Iránu neboli operace Tvář začala před 85 lety v roce 1941. Zastaralá iránská vojska kapitulovala po 5 dnech. Cílem invaze bylo zajistit strategický koridor pro zásobovací linky spojenců Sovětskému svazu a zabránit ose, tedy hlavně Německu a Japonsku, k přístupu k ropným polím. Finský student Linus Torvalds zveřejnil přesně před 35 lety v roce 1991 na počítačové síti zprávu, že začal pracovat na novém operačním systému. Datum bývá považováno za den zrodu systému Linux.
2: Dragie soutěžníky, přijímám to řešení.
1: Den po abdikaci Michaila Gorbačova po moskevském puči před 35 lety v roce 1991 vyhlásilo nezávislost i Bělorusko. 75 má dneska zpěvák metalové legendy, britský Judas Priest Rob Halford. Z cvočky v kůži začal právě on, definoval tím metalovou módu a stal se módní ikonou. 65 má dneska country hvězda Billy Ray Cyrus. Jeho dcerou je zpěvačka Miley Cyrus. Já přeju hezký den.
3: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hygienické rady.
1: Toužíte-li po příjemně měkkém froté prádle, namočte ho před praním na noc do horké vody s octem. Ocet při praní se dá použít nejen jako náhrada a vyváže, ale také zmírní pouštění barev. Na jemnost prádla může mít vliv i samotná voda. Obecně je známo, že tvrdá voda obsahuje více minerálů, které potom způsobují nežádoucí hrubost a tvrdost, což je například u povlečení nemilé. Řešením našich babiček je použití jedné lžičky jedlé sody přimíchané do klasického pracího prášku. Tato tajemná přísada zmírní účinek minerálních látek obsažených ve vodě a tím prakticky zajistí i vytouženou hebkost vypraného prádla. A pokud vaše textilní kousky ztratily, jak se říká, šmrnc, barvy jsou vybledlé a vzory zašedlé, stačí je před praním jednoduše namočit do koupele z 5 litrů vlažné vody a 100 ml citronové šťávy. Výsledkem bude čistá a zářivá barva textilu.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Plzeň.
2: 9 za 9 minut už bude 12 hodin, čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis a mezi 12. a 13. hodinou tady budou polední písničky pro vás. Telefonní linka známá 221 a tak dále a tak dále. Tak si zavolejte a udělejte někomu radost písničkou. Věřte mi, funguje to. Stanislav Ložek anebo Richard Marx. Right here waiting do 12. hodiny.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Dobřanech z řeky Radbuzy hasiči vylovili historický chrlič z původního kamenného mostu. Plzeň posílí dopravu k fakultní nemocnici Lochotín. Čeští vědci chtějí odhalit ptačí chřipku ještě předtím, než drůbež začne hynout. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů. Příjemné poledne zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Kus historického mostu vyzdvihli z řeky dobrovolní hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Kvůli nízké hladině Radbuzy si předmětu ve vodě všimli tamní obyvatele a upozornili na něj na sociálních sítích. Vedení Dobřan se proto rozhodlo předmět z vody vytáhnout, potvrzuje starosta Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
3: To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století. Našli jsme originální žulový chrlič. Na mostě tady z té strany jsou čtyři, z toho dva jsou ty původní a dva jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece, takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
2: Plzně bude od září jezdit nová trolejbusová linka číslo 49 ve směru od hlavního nádraží k fakultní nemocnici Lochotín. Město se snaží zvýšit dostupnost nemocnice veřejnou dopravou. Dlouhodobě je tam totiž málo parkovacích míst. Nově navíc dojede hromadná doprava až do areálu nemocnice, říká mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
4: Díky nové zastávce uvnitř areálu se zmenší vzdálenosti, které musí lidé ujít na konkrétní pracoviště nemocnice. Dosud totiž spoje končily na zastávkách na okraji areálu, což bylo komplikací hlavně pro seniory, také zdravotně znevýhodněné, rodiče s dětmi i ostatní osoby po vyšetření nebo například zákroku.
2: Novou metodu na včasné odhalení ptačí chřipky budou od září testovat čeští odborníci. Na vybraných nádržích budou pravidelně odebírat vzorky vody a také například peří divokých kachen, které jsou hlavními přenašeči nemoci.
5: V ruce mám klícku, ve které je sorbent zabalený do gázy, abychom nazbírali dostatek biologického materiálu. Víme, že nakažení ptáci virus ptačí chřipky vylučují do vody ještě předtím, než uhynou.
6: Pravidelná analýza vzorků, včetně peří divokých kachen, pak podle Vojtěcha Kouby z Vysoké školy chemicko-technologické odhalí ptačí chřipku ještě před prvními příznaky. A to by podle Alexandra Nadě ze Státního veterinárního ústavu mohlo ochránit blízké drůbeží chovy.
7: Ochranné opatření se můžou zavést významně dřív, než dojde k přenosu nebo k prvním příznakům.
6: Testování začne v září na čtyřech vybraných nádržích. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Češi za letošní půl rok prosázeli v hazardních hrách skoro 575 miliard korun. Oproti loňsku to je o skoro 13% víc. Vyplývá to z údajů finanční správy. Nejvíc Češi sázejí na herních automatech. Rostou ale i sázky v živých hrách, jako jsou ruleta, kostky nebo karty. Objem vyplacených výher se meziročně zvýšil o 13% na necelých 540 miliard korun. Sport. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se český kajakář odhlásil kvůli viróze. Šampionát v polské Poznani začíná zítra a potrvá až do neděle 30. srpna. Počasí. Dnes bude oblačno až zataženo, lokálně přehánky nebo občasný déšť. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vane mírný východní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na jedničce tady mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehodu dvou vozidel došetřují policisté v Plzni ve Folmavské ulici u hypermarketu Tesco. Místo je s opatrností průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
8: Přesně tak, 4 minuty po 12. hodině pokračuje naše vysílání, tentokrát polední. A telefonní linka 221 554 222, ta je zcela volná pro ta vaše přání a pojďme, uděláme někomu radost. Věřte mi, funguje to báječně. Dneska je úterý 25. srpna a Radimové, ty mají svátek, tak radíme vše nejlepší. A teď ještě Krištof a Bohou Basy.
1: Český rozhlas Plzeň a Jiří.

0: název písničky i nás v Českém rozhlase opravňuje sem tam mluvit nespisovně Vohul Basy. Tak se jmenoval Krištof, který je za námi teď 9 minut po 12. hodině. Posloucháte polední písničky pro vás. Telefonní linka je 221 554 222 a z Plzně telefonuje paní Martina. Mladá paní Martina, dobré poledne vám přejeme.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já volám, abych popřála naší kolegyni do práce. Narodil se jí vnouček, takže mu přejeme spoustu zdravíčka. A pro Danušku jsme vybrali její oblíbenou písničku.
0: Danušce, gratulujeme k tomu, že babička, předpokládám, že u vás v práci v kanceláři tak ráno probíhalo takovéto, podívej se na fotky, je ten pěkný. Je tomu tak?
1: Je nádherný. Teď to jdeme oslavit.
0: Tak vám přejeme krásnou oslavu a posíláme Freddieho Mercurya, kapela Queen a Radio Gaga. A vám ať to v práci rychle utíká. Věřím, že při tom slavení to bude o něco rychlejší. Tak naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se.
2: Český rozhlas Plzeň, Rádio.

0: jednu minutu bude 13:15, vy posloucháte Český rozhlas Plzeň a pořad Písničky pro vás. Telefonní linka daná, neměna, 221 554 222 a Schocka z Domažlic telefonuje paní Anna. Pěkné poledne.
1: Pěkné poledne všem zaměstnancům, vám přeji krásný den a všem posluchačům také, co jsou u rádií. A dneska chci nechat zahrát vám, protože díky vám máme tak perfektní rádio. A prostě ještě sociálním pracovnicím, který se mi starají o maminku v penzionku, tak těm taky bude to prostě půl na půl. A krásný den vám přeju a velký dík vám všem. Všem paní, velký dík.
0: Děkujeme, jste moc milá a posíláme Oceán Prázdná ulice. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas, dobré poledne, 3:15. Dobrý den, zahrajte prosím pro Kamila Loze k jeho dnešním 48. narozeninám. Posíláme mu jeho oblíbenou písničku od Briana Adamse. Podepsaná, a není napsáno zda žena nebo přítelkyně, ale paní Kateřina. Každopádně Brian Adams, Best of Me. A vy volejte 221 554 200.

0: Sex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude folkový písničkář, zpěvák Miroslav Paleček.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

Tady je Český rozhlas, rádio vašeho kraje. Pojďme, zahrajeme dál na přání. Vážený pane redaktore, chtěla bych prosím zahrát písničku a bylo by to pro mého syna, který právě dneska slaví 30. narozeniny. Prosila bych písničku od Gypsy Kings, Volár. Tak my už hrajeme. Podepsaná je Martina.

0: Italský design a italská muzika, to jsou velké stálice. Ricky a Povery, Mamma Maria, tady je Český rozhlas Plzeň. Jsou 1:30, pokračuje pořad Písničky pro vás a telefonní linka 221 554 222 obsazena. Dobré poledne.
1: Dobrý den.
0: Anna z Rakovnicka telefonuje.
1: Ano.
0: Vybrala jste Down Out, What's Upon a Time. Komu to bude?
1: Ano, synovi Radimovi, který pracuje v Panasonicu, a jeho přítelkyni Petře, která oslavila svátek minulý týden. Přeji jim hodně zdraví, úspěšných kilometrů na kole, který často provozují, a aby bylo všechno fajn.
0: No tak jo.
1: Je to maminka a jeho bratr. Děkuju.
0: Líbí se mi, jak jste to zvládla z jedné vody na čisto, že popřejete jak synovi, tak jeho přítelkyni. To je pěkné, tak to má být. Mějte se hezky a na Rakovnicko. Děkuju. Vám přejeme krásný den. Naslyšenou.
1: Ano, děkuju moc.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: vámi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: A pokračujeme dál. 9:01 na telefonu z Plzně severu je volající paní Deniska. Dobrý den, Deniso.
3: Dobrý den. Prosím vás, já bych si přála zahrát pro moji maminku, paní Zdeňku. Ještě jsem zapomněla říct si, odkud volám. Volám z okresu Plzeň sever, z města Plasy, a moc bych si přála zahrát pro moji maminku, paní Zdeňku, do nemocnice pro radost písničku od zpěvačky Magdy Malé a Petra Dopity, myslím, že se ten zpěvák takto jmenuje. Písnička se jmenuje Tak to chtěl Bůh.
2: Jmenuje se skutečně Petr Dopita a my už hrajeme. Vám pěkný den, naslyšenou.
3: Děkuji.

Dobré poledne s Českým rozhlasem. Dobrý den, zahrajte prosím písničku, kterou věnuji do sušice do pekařství, kdy pro nás pečou vždy dobrý chleba a koláčky. Také bude písnička pro vás do rozhlasu. S pozdravem pan Jan, děkujeme. Vážená redakce, prosíme, zahrajte pro radost děvčatům do školní jídelny v Kolovči. Prosíme písničku Modřínu v háj a shodou okolností písničku Modřínu v háj by chtěla také paní Blanka, která by ji ráda poslala kolegyním do práce se vzkazem: děvčata, už se nám blíží konec. To je velice pěkné. Tak Karel Kahovec.

0: To byla Bára Basiková, tady je Český rozhlas Plzeň. 8 minut nás dělí od 13. hodiny a telefonuje paní Jarmila z Plzně. Dobré poledne vám přeji.
1: Dobré poledne a krásný pozdrav do rozhlasu a všem poslouchajícím. A chtěla bych poslat písničku své nejlepší kamarádce, je nemocná, aby si ji poslechla a potěšilo jí to. A vám, pane moderátore, moc děkuji za odvysílání.
0: Rádo se stalo. Jarmilko, mějte se pěkně, přejeme vám pěkný den, naslyšenou.
1: Vám také.

Tady je Český rozhlas Plzeň, za 4 minuty bude 13 hodin. Další zprávy odvysíláme s Kateřinou Jiřincovou a mezi 13. a 14. hodinou tady bude pořad Alex a host. Já jsem Jiří Trnka a do té 13. ještě Bee Gees. Are you with again? Tak pěkné úterý.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu, ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Bývalý děkan univerzity v Plzni dostal podmínku a pokutu za vyplacená stipendia. V Plzni po několika letech znovu opravují kontroverzní sochu růžového králíka. Počet dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava v Česku ubývá. A dnes bude oblačno až zataženo, místy přehánky, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Krajský soud v Plzni dnes definitivně potvrdil roční podmíněný trest s 3letou zkušební dobou za porušení povinnosti při správě cizího majetku pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha. Ten podle obžaloby vyplatil studentům na mimořádných stipendiích přes 750 000 korun. Tyto peníze pak ale museli studenti děkanovi vracet v hotovosti zpět. Kromě podmínky musí odsouzený zaplatit pokutu 150 000 korun a Západočeské univerzitě uhradit celou způsobenou škodu ve výši 765 000. Rozsudek je pravomocný. Plzně na Lochotíně znovu opravují kontroverzní sochu růžového králíka požírajícího člověka. Dílo někdejšího studenta Západočeské univerzity Adama Trbuška ukazuje na společnost pohlcenou konzumem. 5metrovou sochu na rohu ulic Studentská a Gerská za 11 let opakovaně poničili sprejeři. V těchto dnech odborná firma králíka čistí, opraví a obnoví jeho růžovou barvu a nátěr proti vandalům. Pokračuje místostarosta prvního plzeňského obvodu Jan Rezek z Pirátu.
4: Původní vlastně lak, který mu dala vlastně ještě Západočeská univerzita, nějakým způsobem mu se opotřeboval, takže jelikož je to jediná socha majetku městského obvodu, která je zároveň někde umístěná ve venkovních prostorech a je to dokonalý orientační bod, tak jsme se řekli, že třeba jí věnovat náležitou péči.
3: Údržba králíka přejde na 70 000 korun. V Česku podle policie ubylo dopravních nehod způsobených nedáním přednosti zprava. Jejich počet klesl z 600 před 5 lety na zhruba 480 loni. Letos v prvním pololetí jich bylo 217. Nejvíc jich bývá v Praze, nejméně v Karlovarském kraji. Podle mluvčí policejního prezidia Violety Siřišťové souvisí pokles s dlouhodobou prevencí, vzděláváním řidičů i úpravami některých křižovatek.
5: Obecně neplatí, že by města a obce musely na přednost zprava zvlášť upozorňovat. Pokud je ale nějaké místo nepřehledné nebo se tam nehody často opakují, může správce komunikace situaci zpřehlednit například dopravním nebo vodorovným značením.
6: Sport.
3: Tenistka Kateřina Siniaková postoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička po boku lídra mužského žebříčku Brita Petna vyhrála v kvalifikaci oba duely. Do smíšené čtyřhry zasáhne dnes i Jakub Menčík s Karolínou Muchovou, kteří dostali od organizátorů divokou kartu.
6: Počasí.
3: Dnes bude oblačno i zataženo, lokálně přehánky nebo občasný déšť. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 17 až 20. Vane mírný východní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky dobré, aby jo na jedničce tady mírná zátěž.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Dvě osobní auta se srazila v Plzni na Rokycanské třídě ve směru do centra nedaleko křižovatky s Masarykovou a Dlouhou ulicí. Na místě je policie a probíhá tam vyšetřování. Počítejte s omezením provozu i možným zdržením. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
8: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
9: Děkuji, zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně a díky za pozvání.
7: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, a nebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou oni opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek můj.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrský tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ježkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře, a navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale vy jste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikananánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a, že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu, co sobotu a neděli, co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott vám zpíval na Českém rozhlase Plzeň.
1: Místopis západních Čech. Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
0: Východně od Rokycan najdeme obec Strašice. První písemná zmínka o ní pochází zhruba z poloviny 14. století. V současné době v obci žije přibližně 2800 obyvatel. Jak ke svému netradičnímu názvu přišla, napoví náš seriál.
2: Těch pověstí nebo v podstatě takových těch teorií o vzniku názvu je několik. Ten první, ten nejstarší, vychází z toho, že jakýsi strach založil zdejší osadu. Poté tedy se objevuje název Strašice a samozřejmě ta líbivější pověst 19. století vychází z takového lidového vyprávění o tom, že v Dobřívě je dobře a ve Strašicích strašně. A souvisí to s tím, že na nedaleké zemské stezce byli přepadáváni kupci a o Strašicích se vyprávilo, že právě na zdejší

0: Hradech sídlí loupežníci.
1: Seznamuje s teoriemi o vzniku názvu obce Strašice vedoucí Muzea středních Brd Tomáš Makaj. U vás je velkou dominantou kostel svatého Vavřince.
0: Což je rožumberská památka. Jsou tam nějaké nově objevené nástěnné malby, které pochází ze 14. století, tedy z doby, kdy to spadalo do majetku Petra I. z Rožumberka. To je ta největší a nejstarší památka. Pak máme Muzeum středních Brd, to je památka, která pochází z období první republiky. Lovecký zámeček Tři trubky, který pochází z období historismu, tedy z roku 1889 až 1891. No a pak máme ku příkladu budovu radnice, která je typickou Strasbergovou stavbou, tedy z období krále železnic, což je stavba z roku 1872.
1: Strašice nabízí návštěvníkům poměrně plno aktivit, a to jak sportovních, tak turistických.
0: To je dáno tím, že katastr Strašice v Brdech zasahuje až přímo do centrálních Brd. Do katastru Strašice v Brdech patří právě i zmíněný lovecký zámeček Tři trubky, v jehož areálu se nachází dům přírody Brd, který mám na starosti celou oblast HKO Brdy.
2: Mně se tady žije dobře, protože tady se spojí krásný život na vesnici, je tady super příroda a když už toho mám dost, tak za chvíli jsem na dálnici, jo, můžu jezdit buď na stranu do Plzně nebo do Prahy a je to kousek, takže výborná pozice je tady.
1: Přibližuje Renata Převrátilová z místního informačního centra, jak se jí v obci žije. Vy tady máte také školku a školu.
0: Nejznámější a jedinou školou je škola Karla Vokáče, která se nachází v podstatě v centru obce. Hned vedle ní je původní stará škola, která je dneska mateřskou školkou. V podstatě dřívější strašické školství bylo velmi vyhlášené. Dokonce jsme tady měli i školy tři a časem i dvě školky tady byly.
1: U vás je i poměrně bohatý spolkový a kulturní život.
0: Ku příkladu máme i společenské akce ve formě plesů, které právě ty spolky pořádají.
1: Říká podrobnosti o kulturních aktivitách v obci Tomáš Makaj. Ze Strašic na Rokycansku Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

0: Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem Plzeň, ať už nás posloucháte kdekoliv. Víc než 50 zámků spolu s námi můžete navštívit v letošním ročníku zámeckého léta. Každý den vás zveme na jeden z nich. Kam se vydáme dnes, tak to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na jihozápad od Prahy, na jeden z nejvýznamnějších barokních zámků u nás, do Dobříše. Tamní zámek byl vystavěn ve stylu francouzského barokního klasicismu a dnes patří rodině Colloredo Mansfeld. Do zámku nás zve Jolana Nováková.
3: Vedle mě stojí ředitel zámku nebo správce zámku Pavel Krejcárek. Dobrý den.
4: Dobrý den posluchačům Českého rozhlasu.
3: A já si právě poslechla historku o tom, jak se kdysi tady na Dobříši procházel zámeckým parkem výtvarník a režisér Zdeněk Miller. Zakopl prý o krtinec a nápad namalovat krtečka byl na světě. Václav Čtvrtek tady napsal pohádky z mechu a kapradí a tak dále a tak dále. Říkalo se přece, Dobříš, zámek plný spisovatelů, to se vybaví leckomu z nás a my jsme teď vstoupili do spisovatelského pokoje. Jeden jste tady zachovali.
4: To spisovatelské období na zámku v Dobříši bylo poměrně dlouhé, trvalo zhruba 40 let. Máme tady velice zvučná jména, jako byl pan Drda, který tady mnoho let bydlel. Také kus života tady strávila Adina Mandlová. Vystřídalo se tady mnoho zvučných jmén, nejenom z toho spisovatelského, ale z toho kulturního života tehdejší doby.
3: My jsme si prohlédli dobové vybavení i moderně pojatou expozici v zámeckých komnatách, která vypráví historii rodu Colloredo Mansfeld, historii zámku pocházejícího ze 16. století. Viděli jsme nádherný zrcadlový sál. Teď projdeme sala terénou a vstoupíme do francouzské zahrady, francouzského parku.
4: Francouzský park má rozlohu 2 hektary. To, co tady vidíte, je všechno po velké obnově a restaurování.
3: A teď přicházíme k tomu velkému vodnímu dílu, které tady máte. Je to fontána napájení heliových koní, kaskádovitá.
4: Je to největší dílo Františka Ignáce Placera, který tady dělal v celém areálu sochařskou výzdobu.
3: Za našimi zády je zámek, před námi oranžérie, kam vystoupáme po schodech. Musím přiznat, že jsem čekala, že oranžérie bude nějaký skleník.
4: Tak je to celá budova. My se nacházíme před severní stěnou oranžérie. Před námi se rozprostírá iluzivní malba. Jedná se o největší nástěnou venkovní iluzivní malbu ve střední Evropě. A ta malba je plastická. Jo, jsou tady okna, jsou tady schodiště.
3: A já si jdu tady sáhnout na tu tepanou mříž a ona je taky jenom namalovaná. Já jsem vám na to na všechno skočila. A vy tady máte v oranžerii, myslím, 5 expozic. Půjdeme doleva do galerie. To je pohoda, pán si tady leží na koberci. Tamhle vidím krtka, to znamená, že budeme u Millerů.
4: Ano, je to ta naše vlastně nejkrásnější expozice. Nacházíme se v galerii Zdeňka a Emily Millerových. Jsou tady herní prvky, všechno téma krteček.
3: Když jsme v oranžerii, tak jsou tady taky samozřejmě rostliny. Expozice věnovaná zámeckému zahradnictví, další lesu nebo vodě. A když se vrátíme zpátky na zámecké nádvoří, můžeme obdivovat barokní věžní hodiny nebo sochu granátníka, u které se každý fotí. Tváří se dřevěně. Ale není. Pavel Krejcárek ťuká. Je to litina.
4: A není to jenom obyčejná socha, ale jsou to kamna. Tak.
3: Přijeďte se podívat na Dobříše a nezapomeňte si projít taky anglický park.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dobříš si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Proč se v přísloví říká, že každá liška svůj ocas chválí?
1: Protože je sama na sebe pyšná.
2: Že ho má krásnej.
3: Že ho má ráda.
4: Protože když je pohádka o tom budulínkovi, tak je pyšná na svůj ocas, protože ho unesla.
5: Že se s tím vychlouba, že je taková hezká.
6: Že se chválí, že ho ještě nikdo nepřejel.
7: Protože chce být sexy.
8: Protože se jí ten ocas líbí.
9: Aby místo toho ocasu neměla kus kabelu.
10: Protože ho má červeno-bílej.
11: Aby byla lepší než všichni ostatní.
12: Že ho má třeba hodně hunatý.
13: Že ho ještě nikdy neviděla.
14: Miluje ho.
15: A láká tu lišáky.
16: Ahoj, rádio!
17: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Kus historického mostu ze 16. století vyzdvihly řeky dobrovolní hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Kvůli nízké hladině Radbuzy si předmětu ve vodě všimli tamní obyvatele. A vy o tom uslyšíte už po Karlu Zichovi.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky, které nestárnou.
2: Já teď nemám.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraních.

0: Nízká hladina vody v Radbuze v Dobřanech na jižním Plzeňsku odhalila neznámý kamenný předmět na dně řeky. Upozornili na něj obyvatelé města na sociálních sítích. Vedení Dobřan proto povolalo dobrovolné hasiče, aby předmět z vody vytáhli.
1: Potvrzuju místo typ události, pokusíme se o vyjmutí pravděpodobně podstavce sochy z náměstí.
2: A vy se tam chystáte do vody?
1: Já tam půjdu, pokusím se to zavázat a pak to bude už na traktoristovi karabinu.
2: Říká Milan Dvořák, velitel dobrovolných hasičů v Dobřanech.
3: Kde je ten traktorista? Míro, pojď sem, já tě potřebuju tady.
4: Předmět, který za chvíli začneme vytahovat, může být podle toho, co víme z historie, v tom nejcennějším případě kus sochy Jana Husa, kterou zničili Němci v 38.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Pak by to ještě mohla být ta původní historická socha Jana Nepomuckého, jejímž zmizení se toho moc neví, nebo je to jenom prostě součást konstrukce toho mostu, kterou tady někdo při rekonstrukci schodil, aby se si nemusel odvážet.
2: A vy jste věděli, že tady něco je, nebo jak jste se to dozvěděli?
4: Na naší nejfrekventovanější facebookové skupině někdo zveřejnil jako fotografii, rozjela se tam vášnivá debata, co by to mohlo být. A dozvěděli jsme se to prostě díky tomu, že ta hladina klesla natolik, že všímavý občan, místo aby koukali nám na kačenky a na ryby, tak si všimno zajímavého kusu kamene.
3: Malinko navíje, jo? Já půjdu pryč, až se našponuje to lano, tak já půjdu pryč.
5: Vydává zvuky.
3: Počkej.
2: Na celou akci se dívá i pan Ondřej s dětmi.
6: My jsme jeli jenom tady na kolech na procházku a vidíme, že tady akce hasičí, no tak to je pro děti vždycky zábava, to je nejlepší.
2: Velký kus skončil v hlubší části v řece a teď se hasiči pokusí vytáhnout druhý menší kámen.
7: Dostanete z okrajnou známku.
2: Vytahování neznámého předmětu z řeky Radbuzy přihlíží i pan Miloslav Pfeiffer.
7: Tak jsem doufal, že to bude něco z toho pomníku mistra Jana Husa, no, to zklamání, ale uvidíme, až to bude venku, no.
8: Máš pajcer nějaký? Dobrý,
3: mají. Dobrý.
2: Takže jeden kus je na břehu.
9: Kus bude hodně starý.
2: Co je to?
9: Chrlič na vodu, když voda prší, tak vytejká voda z toho ven.
2: Je to vidět tam ten kanálek.
9: Oni ještě, než tady byl nový most, tak vyprávěl děda, že tady jezdili s tankama normálně, co tady byli tankisti, tak přejížděli. No ale v tom mostě v půlce, on je maličko do oblouku, tak se musel otočit a po každý drcli a schodili kus něčeho. To prý se dělo úplně běžně.
2: Tak to může být zrovna nějaký takový kus.
3: Jo. To se s vámi loučím.
4: Ano, tak ten druhý pokus byl úspěšný. Našli jsme originální žulový chrlič.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století. Na mostě tady z té strany jsou čtyři, z toho dva jsou ty původní a dva jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece, takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
2: Z Dobřan na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na Dobřansku.

0: Rod Stewart byl v úterý odpoledne na Českém rozhlase Plzeň. Ještě do 16. hodiny vás naučíme péct masový bochníček, jakousi haši nebo jestli chcete echt masový koláč. Tuhle pochoutku udělá podle výherního posluchačského receptu po svém kuchař Ivan Vodochodský. Jde o další z letošních soutěžních receptů pořadu Pochoutkový rok.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: To byl Daniel Landa a Karavana mraků na Českém rozhlase Plzeň, kde už za pár minut nabídneme další zprávy. V neděli vám Patrik Rozehnal v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recepty z roku 2024 podle hlasování posluchačů. Šlo o masových bochníček z několika druhů pečeného, vařeného a taky uzeného masa. Původně od Zdenky Chatové z Doudleb v jižních Čechách. Naučíme se ho teď dělat s kuchařem Ivanem Vodochodským. To vše v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let. No a záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, tedy Vojtěch Vrtiška, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Ivan Vodochodský. Byl u toho kolega Patrik Rozehnal a ptal se, co si máme všechno připravit.
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady, takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom, no pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
3: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
4: Pochoutkový rok.
2: Si nameleme tu naší lahodu.
3: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Dám vám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba. Nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak, mám leto, je toho jak pro armádu.
3: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, přidám trochu garumu, což je jako vlastně pramáti všech fermentovaných omáček.
3: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak. Teď tam dáme kořeníčko.
3: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
3: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme. Když nám to mašina utáhne, přidáme vývar.
3: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Kuře, vypadá to na kuře. Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
3: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
3: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
3: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
3: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
3: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva jako vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
3: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme fádlem. No a teď tam vlejeme tu hmotu. A dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
3: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to jako půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
3: To tam ještě další půl hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
3: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
3: Jo, to asi bude ono, no.
2: Kou chuť. Dobrý.
3: Dobrý.
2: Pojď, ne?
3: No, klidně můžeš držet talíř a to...
2: Já to držím. To chci potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte.
5: Třeba tohle.
1: Po tomhle masovém koláči, mažeš prejtu, jak ho přejmenoval Ivan Vodochodský, se jen zapráší. Recept najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. Je tam samozřejmě také původní recept od Zdenky Chatové z Doudleb a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na stříbrné příčce. Půjde o danší závědky, které podle svého udělá šéfkuchař Jaroslav Sapík.
4: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě, The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Klatovy zahájí koncem roku obnovu bývalého jezuitského semináře za 300 milionů. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center, kteří v červenci obrali lidi o 10 milionů korun. A zítra bude oblačno až skoro zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Kateřina Jiřincová. Město Klatovy zahájí koncem letošního roku kompletně

0: Rekonstrukci bývalého jezuitského semináře za zhruba 300 milionů korun. Jde o vůbec poslední neopravený objekt v historickém jádru města. V barodním komplexu po opravách vznikne moderní společensko-kulturní centrum s přednáškovými sály, restaurací, ubytováním i expozicemi galerie Klatovy Klenová. Projekt už získal podporu Plzeňského kraje. Jehož radní schválili dotaci ve výši 100 milionů korun. Řekl to místostarosta Klatov Pavel Strolený z hnutí ANO. Finančně se na obnově bude podílet také Ministerstvo kultury a město plánuje využít i evropské fondy. Radnice má hotový projekt a v nejbližších dnech očekává vydání stavebního povolení, po kterém ihned vyhlásí soutěž na dodavatele. Samotné stavební práce mají trvat 2 až 3 roky. Nové dopravní hřiště vznikne ve Stupni na Rokycansku. Moderní areál nabídne bezpečné prostředí pro výuku silničního provozu i volnočasové aktivity. Bude u základní školy a kromě 300 místních žáků ho budou využívat i školy z okolních obcí, říká nezávislý starosta Miroslav Kroc.
1: Jsme domluveni s okolními 5 školami, že dopravní hřiště budou využívat. Dostali jsme i dotaci od Plzeňského kraje, už je výběrové řízení, máme vybranou firmu. Dopravní hřiště by mělo stát okolo 3,5 milionu korun.
0: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policie vybrali z cizích bankovních účtů dohromady 10 milionů korun a poškodili tak přes 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a 17 mobilních telefonů, které pachatelé při podvodech využívali. Hrozí jim až 8 let vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny můžou tresty dostat i poškození.
2: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání. Sport.
0: České reprezentantky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily z druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále. Počasí. V noci čekejte zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 15 až 11 stupňů. A zítra bude oblačno až skoro zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Později odpoledne ubývání srážek a místy i oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, a bio na jedničce tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: S omezením provozu i zdržením počítejte na dálnici D5 kolem 90. kilometru ve směru na Rozvadov. Po požáru nákladního auta se tam tvoří dlouhá kolona. Aktuálně má zhruba 6 kilometrů. Přejeme vám šťastnou cestu a jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humor
3: Jáda.
5: Jsme rádi, že jste se zase sešli u přijímačů, abyste si mohli vybrat ukázky podle svého a taky se pobavit v této hodině. Tak Patrik Rozehnal vás zdraví a dnes máme Národní den polibku a usmíření, tak posílám všem.
6: Já
5: a
6: posílám na dálku, taky ano, Kateřině. Kateřina Macháčková. Vás zdraví.
3: Humor Jáda.

0: Humoriáda začíná už naplno dnes s Kateřinou Macháčkovou, s Patrikem Rozehnalem a seznam je připraven, ukázek dost. Jednu teď vytáhneme do éteru a vy se rozhodnete, jestli s ní nebo s tím dotyčným v ukázce budeme pokračovat.
1: Ano, tak já bych si vybrala Jiřího Brůdra, což byl takovej jako herec malých rolí, ovšem velice četně hrál, takže já jsem s ním hrála v Kuchaři Svatoplukovi, jednou tam kradl maso a vybrala bych si ukázku.
0: Jenom v roli teda.
1: Ano, jenom v roli, no i když Bůh ví, jak to dopadlo s tou rekvizitou. Teda jestli to nebyla atrapa, nebo jo,
0: jo,
1: nějaký
0: to asi
1: plastický
0: ne, to
1: maso.
0: Dost věrohodně.
1: No, ale tak zase, když se to točilo celý den, tak jaký byl zápach. No nic, takže instalatéra a je to z pořadu Kabaret u dobré pohody s Josefem Bláhou.
2: Roztrhnu vás oba, jeho, tebe, rozumíš? Udělám vás velikonoční nádivku.
3: Ale to bys přišel do kriminálu.
2: Proč do kriminálu, když tu nikoho nemáš, koho bych rozdranžíroval, co? A teď si se prozradila. A... čí je to bota?
3: Hele, bota. Tvoje, miláčku. Tvoje, půjčo.
2: Je tam cizí noha. Je, sekáček. Já. Když je to moje bota, tak já si ji useknu.
4: Ne, pane, vy se strašně mýlíte. Strašně se mýlíte, opravdu. Já nejsem ten, jak vy si, jak si předpokládáte tady. Já jsem ten, jak se tomu říká, ten svíc?
3: Svůdník.
4: Jo, svůdník nejsem.
2: Co děláte pod postelí? Ptám se vás, co děláte pod postelí?
4: Já jsem byl ovšem původně v koupelně.
2: Aha, v koupelně, tak to chápu. Chce se umýt.
4: Ano.
2: To by tak ještě scházelo, abyste mi lezl špinavej do postele.
4: Ne, pozor, prosím, mě se tam zakutálelo těsně.
2: Co se vám tam zakutálelo?
4: No tak, takový těsnění.
2: No tak teď je to jasný. Sekáček, sekáček. Já toho chlapa zabiju.
4: Ale ne, pozor, já nejsem chlap. Já jsem instalatér, prosím.
2: Aha, tak teď se tomu říká instalatér, co? Co pak jste tady svou paní instaloval?
3: Ovládej se.
4: Ne, opravdu, podívejte se na mě, milospane. Já jsem instalatér, že jo? Já mám modráky, všude samý modráky, helejte.
2: Jo, no. Ukradený, že jo?
4: Ne, vyfasovaný. Je, a já mám taky náhradní, milospane, můžete se přesvědčit, koukejte. Já mám tady brašnice. Ježíš, já tady, milospane, já vám přece ukazoval Francouzák.
2: Taky ukradený, co?
4: Ne, prosím, taky vyfasovaný. Ne, já opravdu, na mou duši, já jsem instalatér. Milospane, co já bych vám jenom ukázal, abyste mi věřil.
3: Podívej se, vždyť on i vypadá jako instalatér. Má takové modré, důvěřivé oči.
4: Ne, milospane, já mám nápad, pojďte za mnou. Hejte, kapne vám kohoutek, vidíte to, kikiriki kohoutek, jo, kap, no. Podívejte se, milospane, už ho mám, hledajte Francouzák. Já to takhle povolím, já to takhle utáhnu. No, je, podívejte se. Nekape, milospane, kohoutek, nekape, v pořádku. Dovolte mi odejít.
2: Amen!
3: Sehrál si to fantasticky, ty můj Otelo.
2: Bliká nám žárovka, miláčku. Zítra zavoláš elektrikáře.
0: Kateřino, co řemeslníci, instalatéři, elektrikáři, jaké zkušenosti s nimi máte?
1: No tak já myslím, že tak jako jsou poměrně horší a horší, protože si myslím, že trošku jako neumějí moc svý řemeslo. Já co můžu, tak si dělám sama. Nejradši jsem měla takový ty porcelánový bílý pojistky, ty jsem si vždycky takhle prstem, jako jsem si je tak jako vyčistila a měnila, což bylo životu nebezpečný. No a teď mi pozítří mě přijde opravář plynového kotle, tak možná, že v příští epizodě tady řeknu.
0: Jak jsem si opravila sama plynový kotel?
1: No minule jsem si opravila tady ohřívač jako bazénu, vody bazénu, no. Našla jsem si po telefonu ptal, jestli mám k tomu ten návod, já jsem řekla, že ne, našla jsem si ho a zjistila jsem tu chybovou to hlášení a než přijel pán z Mountfieldu, tak jsem si to opravil.
0: Ale výjezd si naúčtovala si.
1: No, ne, ne, tak on nechtěl nic, tak jsem mu dala, jako protože přišel.
0: Rado.
1: Protože jsem se nemohla tam dovolat, protože jsem vždycky se dovolala jenom telefonické asistence Anešce. Jo, která řekla, jaké máte přání. Já jsem řekla, jaké máte přání. Ano, prosím, ohodnoťte naši službu. A to bylo všecko. Jo. Takže já jsem nějaký starý telefonní čísle, tak jsem se snažila nějakého člověka dopátrat.
0: Ano.
1: Takže za to bylo odměněno.
0: A bazén funguje?
1: Bazén funguje, no, ale teď už nevím, jestli v těchto, jak náhle přišlo léto do podzimu, tak nevím, jestli
0: ne
1: ještě
0: to,
1: se mi bude...
0: Ne, to náhle přišlo to velké léto do obyčejného léta českého. Teď je to normální
1: ano,
0: léto
1: české kotlině,
0: času.
1: Ano, české kotlině, ano.
0: A všichni jsme vytáhli mikiny.
1: Ano, ne, dneska to bylo ráno mezi šatama na ramínko a kožešinovou vestou.
0: Jo.
1: No, takže takhle. No. Mm-hmm.
0: A to jste se do té doby převlékla, Kateřino?
1: Ne, já jsem teda měla něco na půl a byla mi velká zima.
0: Vážení, doufám, že vy jste v klidu, doma, v pohodě nebo v práci, možná na cestách, ale máte čas na to i vybrat si další ukázku. Buď bude opět s Jiřím Brůdrem a k němu přidáme Jaroslava Moučku, anebo si dopřejeme vyprávění Josefa Náhlovského o jeho zdraví, o šatce zdraví, když byl hostem v horoskopičinách u Karla Šípa. To je ta ukázka B, druhá varianta. Humor mezera A nebo B posíláte na číslo 90 011 04, pokud píšete SMSky, jestli se chcete dovolat, využijte čísla 731 800 900, míří přímo do studia a my všechny hlasy, ty vaše, budeme sčítat a vítěz pak jde do éteru. Tak do toho, je to na vás.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Tak scénka s Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou nebo vyprávění Josefa Náhlovského pustíte do éteru. Jaké je vaše přání? Řekněte nám to na telefonním čísle 731 800 900, když říkám nám, myslím sebe a Kateřinu Macháčkovou, dnešního hosta. Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Zdravím pana Patrika a zdravím profesorku Královou.
4: Ano, děkuji.
5: Můžu. A asi bych dal Bčko.
3: Dobře.
4: Bčko, děkujeme.
3: Díky Náhlovského, děkujeme. Vy taky, ať se vám daří a vítáme zároveň dalšího na telefonu.
6: Dobrý den, Brian z Martina.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Rozhodol som sa pre Ačko a prajem vám príjemný zvyšok dňa. Dovidenia.
4: Aj vám, no. Dovidenia.
3: Dovi, mějte se pěkně. Dobrý den, kdo další a odkud?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, a já hlasuju pro Josefa Náhlovského.
3: Dobře.
4: Ano, děkujeme.
3: Tak jo, děkujeme za ten bod a myslím si, že máme rozhodnuto. Byl to tedy litý boj, celkem vyrovnaný, ale nakonec změna. Pepík Náhlovský. No jo, Ošatka zdraví. Host tedy Karla Šípa v Všechno party, tato ukázka to u vás vyhrála.
4: Vaše Aneška.
8: Já nevím, jestli jsem ti v tom fofru stačil říct, proč já jsem tě vlastně dneska pozval.
9: Tak.
8: Má to svůj důvod.
9: Jo?
8: Ano. Já často slyším, a diváci určitě taky, takový ty řeči, že se chystá taková ta reforma toho zdravotnictví.
9: Jo.
8: A já si vždycky na tebe vzpomenu, co ty si počneš, až ta reforma, protože ty jsi dneska nejznámější český pacient,
9: tak
8: rozumíš, co ty si počneš, no, až ta reforma vejde jako v platnost. To přeci bude pohroma pro lidi, jako
9: já ti něco povím, já vůbec nejsem žádný pacient. To, že jsem hypochondr si vymyslel jistý nemenovaný bavič, který na tom vydělal pěkný prachy na těch kecech o mým zdraví. A já jsem v podstatě zdravý, já akorát ty průdušky občas mě vymou, hlava a takový maličkosti. Já jako si nestěžuju, jako no, mezi náma. Hypochondr, jo, to je taky nemoc. To má diagnozu, to má číslo. Takže když někdo, hypochondr je nemocnej.
8: To jsem nevěděl.
9: Hypochondr je nemoc. Dokonce představte si to, že i chudoba je nemoc.
8: To má svoje číslo jako diagnozu?
9: No, vlastně chudoba je nemoc.
8: Vidíte, paní, teď jste se dověděla, že jste marot.
9: Řadně sedí zbohatlíci, pozor.
8: Ano.
9: Chudina sedí tamhle.
8: No dobře, ale tak jako jdou o tom fámy, o tom tvým zdravotním stavu.
9: Já v podstatě jako vždycky mám nějakou smůlu v tom zdravím. Ještě jednu věc těžnu, já třeba nemůžu bez doktorovi, jo. Já přijdu doktorovi a mě, je, zase něco kouslo. Chápeš to? A já mám třeba v noze hřebík, jo.
8: Ano.
9: Vůbec trapný. Já mám takový divný, já přitahuji některý nemocen, nebo některý věci, jo. Mně se stávají kuriozní záležitosti. Představ si to tuhle takhle. Bylo to v létě, jsem ležel v posteli, znáš to ráno a neuslyšíš. Komár. Nedá pokoj. Jsem zatajil dech a on stichnul, si říkal si, sedí tak. Nic. Tak já zase. Ticho. Nic. Říkal si, jak. Hele, mlátil jsem se půl hodiny. Já už měl hubu jak věrtel. Pak jsem se posadil, rozsvítil jsem, jdu takhle jako, po tým měsíci pojďte a slyším vůd. Mě ti pískala průduška. Mě za co mě úraz nejvyšší, tomu bys si nevěřil, člověče. Tak já, jsme měli v nějakém programu, taky jsme měli fakíra s tím lůžkem, hřebíkama, ne? A on si to lůžko takhle postavil pod livištěm a já v té tmě se tam jdu, do vody už mě měl hlásit, že nejvyšší to bylo se skupinou fešáci, jo, a já tam tak tohle neslyším, připrav se, já jo, no. V tom mi ujela noha, já jsem upadl zadkem na to lůžko. Teda jenom jednou půlkou, jo. No, 39 dírek jsem tam měl.
10: No. Celkem 40, jo, ano, celkem 40.
9: Celkem 40. Ten Novotný říká, nyní přichází vizuální komik Josef Alois Nálovský, hurá, lidi, hurá, a já tam vešel. Když jsem si tu ruku držel, to už bylo úplně červená, ale jakoby nic jsem to celý odehrál, jsem se vrátil a všichni utekli. Ujeli, nechali mě tam, protože zalipovat 39 dírek, není žádná legrace.
10: A někdo ti to zalepil nakonec, ale ne?
9: Nakonec jsem skončil, samozřejmě v nemocnici, mi to lepili po kouckách, ale nejhorší bylo, že ty slipy, člověče,
10: slipy taky proděravělý.
9: No to jasně, tak to myslím, že jsem bez slipů nebo co? Ty slipy byly proděravěný, takže jsem je už nemohl člověče nosit.
10: Jak to?
9: Tak jsem je použil jako síťku na motýlky.
3: Dneska už nejsou ošatky zdraví, dneska jsou, tak se tomu říká krmelec, takové ty krabičky, kde si to člověk na, vlastně nandá na ty jednotlivé dny někdy ano, i v průběhu dne. Máte takový krmelec?
4: Já nemám, nemám. Já bych se bojím, že bych v pondělí ráda už byla u soboty. Nemám, nemám, nemám.
3: Jak je to s polikáním prášku? Někdo má problém, třeba prášek jako i sebe menší polknu, prostě to nejde.
4: No já v poslední době mám takovou věc, že rozespala, protože já mám brát na lačno asi 3 várky prášku, které nejdou společně, jo. Čili už o 3 hodin v noci.
3: Vy musíte dát budíka. Si,
4: ano, berou po hodině ty prášky a já už mám takovou teď věc, že často se mi skutálí na zem a pak si musím vzít baterku a hledat ho, ten prášek. Jo. No ale mě to nedělá problém.
3: A neberete teď, to na klouby?
4: Mě teď často bývá špatně od žaludku a dočetla jsem se, že ty prášky často kolidujou proti sobě.
3: Ano,
4: jo.
3: To jsme tady
4: a já
3: měli
4: to
3: jako
4: udám
3: téma
4: takhle do hrsti a jo. No.
3: A děj se vůle boží.
4: A děj se vůle boží.
3: No.
4: No pomůže nebo nepomůže?
3: Prý jak jich víc jak 5, tak problém radši to probrat v lékárně nebo s doktorem, jestli něco neubrat.
4: No já jsem teďka byla někde jako na nějakém vyšetření a měla jsem tam farmakoložku, která posuzovala mé léky a v podstatě dostala jsem 4 jako by klasifikaci školní, jako používání, jako kombinace léku.
3: Jak?
4: Říkala,
3: vy
4: tady to...
3: To za to, že ano, doktor, ne?
4: Ano, a ještě doktor, tady profesorka matematiky, že jo? Ale ne, ona říkala, tady to na to nezabírá. Jsem říkala, to je jediný, co na to zabírá. Tady to proti tomu úplně nejde, jo? A v podstatě mám takovýhle, pro všechny doktory mám návod, co mají používat, jo?
3: Jo. Takže jdete do ordinace s tím, co mi můžete předepsat a
4: tak
3: co ne.
4: Tak já už většinou ty, co mi doporučila, tak mám za sebou tu jo zkoušení a jo, že to nepomáhá. Jo.
3: Jo.
4: Já myslím, že v podstatě, když se člověk na to vykašle, trošku začne myslet na něco jiného. Kvůli každému píchnutí jako v zádech nebo někde se nedívá na internet, co to je a nenajde hned ty nejstrašnější nemoci, tak myslím, že prožívá docela šťastný život.
3: Vážení, a nejlepší lék na všechno je humor.
4: Ano, humor.
3: Takže
4: smích, legrace
3: ano,
4: a humor
3: jsme tady. Ano, my jsme taková pirulka, proto jsme měli humory na všechno. Tak čím vás teď vyléčíme? Jakou ukázkou? Dál povídáním o zdraví s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem? Nebo raději byste slyšeli, proč chci vést zanedbanou mládež od Jiřího Grossmana, nabízíme proti, ano, jsme se dohodli. Taky to byl skvělý člověk Jiří Grossman. Tak to je varianta B. Ačko Josef Nálovský, Bčko Jiří Grossman a vyhlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Volejte už teď, pište SMSky na číslo 90 01 04 a pozor s heslem Humor mezera A nebo B, ať to dorazí k nám do studia, do Humoriády.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ošatka zdraví anebo zanedbaná mládež. Co byste si vybrali, co byste rádi slyšeli? Nepřemýšlejte dlouho, ať se rychle dovoláte na telefonní číslo 731 800 900 do Humoriády, kde je dnes hostem Kateřina Macháčková. Kdo je taky hostem po telefonu tedy?
2: Dobrý den, tady posluchač Josef, řidič nákladňáku toho času v Rakousku. Zdravím vás ve studiu a hlavně přeji zdraví.
3: Ano.
2: A potřeboval bych, nebo chtěl bych takhle, a pana Nálovského.
1: Dobře, tak šťastný dojezd. Co vezete, jestli to není tajný?
2: Není tajný, my vozíme obilí do Rakouska. Do Rakouska se
1: Vypašujete přes hranice obilí.
3: No to je hezký. Tak jo.
1: Dobře.
2: To je ta naše ekonomika.
1: Ano.
2: Ano. A tam je to takovýhle. Pak
1: ano.
2: To tak vypadá.
1: Tam to semelou a pak tak to přivezou jako mouku do Čech zase.
3: Aby nesemelili i vás. Tak jo.
1: Mějte se moc pěkně, ať se daří. Naslyšenou. Kdo další volá a je s námi tedy v éteru v této chvíli? Dobrý den přejeme po telefonu.
4: Dobrý. Tady Alena Kněževce, já vás zdravím a zdravím Kačenku.
3: Děkuji.
4: A přeju jí hodně štěstíčka, zdravíčka a pohodu. A vám
3: děkuju.
4: Taky, Patriku.
3: Mějte
1: ano.
3: Se vám taky.
4: Ačko.
1: Ačko, Pepa Náhlovský dostal další bod tím pádem. Dobře, dobrý den.
5: Já vás zdravím, Patriku, i zdravím Kateřinu.
3: Děkuji.
5: Já bych si moc ptal Jirku Grossmana, protože to byla nezapamatelná dvojka se Šimkem. Myslím si, že už ho nikdo nenahradil. Ale málo kdo to dneska pamatuje, ale dám mu hlas.
1: Dobře, děkuju za to, mějte
3: Děkujeme
1: se pěkně,
3: moc.
1: Ať se daří
3: mějte
1: i vám samozřejmě. No a kdo to uzavře, to hlasování v tomto boji?
6: Dobrý den, tady Petr ze Zdolné, zdravím Káťu a vás, Patriku.
3: No děkuji.
1: Ano.
6: A ať je tam veselo dneska zase, jako vždycky. A toho Nahlavského, ať to slyšíme, jak to pokračuje.
1: Dobře, ošetka
3: Děkujeme
1: zdraví.
3: Pěkně.
1: No součet hlasů tomu napovídá, že 3/4 těch hlasů bylo pro Pepíka Nahlavského jako hosta Karla Šípa. Ošetka zdraví tedy tím pádem pokračuje.
7: No dobře, tak to jsou... Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
8: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
7: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
8: Vidíte, co se nám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
7: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
8: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
7: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
8: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
7: Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
8: To je celá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
7: To je projímadlo.
8: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
7: Aby bylo veselo, jako,
8: vlastně,
7: jo?
8: No, no.
7: Ty jsi vyzbrojený, no, jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš
8: potřebuješ, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je, no třeba.
7: No co je tohleto?
8: No to bylo, to jsou nosní chlapky, tohleto. Ale já ti mám lepší nosní chlapky, to jsou super nosní chlapky. Máš rýmu?
7: No já mám pořád nějakou rýmu.
8: No tak si lehce si nasaj.
7: A ty mě necháš, že svýho?
8: No jistě, no.
7: Jo, no tak dobře.
8: No?
7: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
8: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak jaká je, blbej fort.
7: Prosím tě, skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej. Ale vidím, že jsi vyzbrojený, ale já jsem vlastně začal tím, že tady hrozí opravdu ta reforma toho zdravotnictví a všichni říkají, že to nejvíc dopadne na ty pacienty, to na ty jako naprosto běžnej štamgast v ordinacích, jako co ty si počneš, jako všecko se prej bude platit.
8: Já tam budu muset to umřít, člověče. No já si to teda vůbec neumím představit, jak to bude.
7: Neumíš si to představit? Já taky ne, ale možná většina lidí si to neumí představit a teďka tě prozradím, proto jsem tě pozval, protože možná názorně bychom si tady mohli předvést, jak to, až se ta reforma zdravotnictví zavede, jak to v těch ordinacích bude vypadat, jo? Tak já jako budu jako takový doktor.
8: Ty jsi doktor, jako jo?
7: Jo.
8: Aha.
7: Tak.
8: Já jsem jako pacient.
7: Ty jsi zatím v čekárně.
8: Čekárně, jo?
7: Tak.
1: Humoriáda. Kateřino, jaké bylo léto?
3: Léto bylo krásné, teplé. Já mám ráda teplo. Já když je takový chladnější, třeba 30, 35 stupňů, tak jsem schopná v Řecku pod slunečníkem sedět v prošívaný bundě. Já jsem strašně zimomřivá. Já mám špatnou termoregulaci, abych to tak ušlechtile nazvala.
1: Máme v podstatě celý rok zima, pár dní se ohřejete takhle. Jako
3: ano, ale býváme strašná zima. Ale jo. Ku podivu, že já potom, když už mám jako 10 svetů, kožich a nějakou prošívanou bundu, tak už se potom jako aklimatizuju a už v tom vydržím jako třeba 20 až minus 60 stupňů.
1: Mm-hmm.
3: No, ale dotud, než se to promění v nějakou trvalejší hodnotu, tak trpím.
1: A léto bylo spíš válecí nebo pracovní?
3: Léto bylo takový napůl, ale bylo krásný, já jsem hodně odpočívala, byla jsem s dětma, něco jsem pracovala, v knihovně jsem se setkala znovu s Francem Kafkem, Kafkou jsem nadšená, takže jsem pročítala tohle, něco připravu, něco jsem si opakovala, učila se a takhle. Takže takový
1: a teď
3: napůl pracovní.
1: Nová divadelní sezona a škola?
3: Škola začala, už dneska jsme tam byli,
1: už jako
3: je týden předtím, takže pedagogičtí pracovníci
1: jo, takhle,
3: už jsme
1: se
3: měli
1: sešli,
3: schůzku.
1: Abyste vyvětrali, zametli, dali si do šuplíku, co máte mít?
3: No ne, tak já bohužel mám skřínku, u který jsem ztratila klíč, tak ji mám takovou napůl vylomenou, ale asi 6 let a nejsem schopná si to nechat opravit. No, tak se tam přes ty jedny dvířka nějak jako vždycky vloudím a no.
1: Aha, vy se kradete do vlastní skřínky.
3: Ano, vykrádám si vlastní skřínku.
1: A co v ní máte?
3: Takový jako různě hrnky, kávu, texty, staré doklady o přijímacích zkouškách, což už by mohlo být trestný, no ale neskartovala jsem je. Já jsem šetřivá, tak na druhou stranu prázdnou si něco píšu třeba, jo.
1: Jo.
3: Poznámky na těhle jako herecké.
1: Na ty nové studenty zase.
3: Ano, na ty nové studenty. A ku podivu, když potom člověk přeloží jedno a druhý, tak jsou to poměrně stejné zápisy.
1: Kdy přijdou studenti první?
3: No první studenti třetího, jako prváci tam přijdou a my máme první hereckou, tak já nevím, jestli 6. ne, počkejte, 7. je pondělí, tak asi 8. podle mě budeme mít první hereckou.
1: Hmm.
3: No, ale budeme mít ročník, který jsme neměli, maturitní, tak jsem zvědavá.
1: Tak držím palce.
3: No,
1: tím
3: to bude trošku nervák, no.
1: Přiznává Kateřina ano. Macháčková. Dvakrát už jsme slyšeli tedy Pepíka Náhlovského. Za malou chvíli pro vás vybereme další ukázku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Ano, už se nám to blíží, oslava 10 let, ptali jsme se i na počasí, snad by to mělo vyjít, že všechno ten déšť by se měl vypršet ještě předtím v noci a pak by tam mělo být krásně.
4: Ano.
3: Budeme tam mít i kouzelníka, budeme tam mít i karikaturistu, budeme tam mít bubenickou show, František Jinský se tam zastaví dvakrát na tou show, prostě bude tam toho dost a dost, takže zastavte se 29. v sobotu od 11 až do 17 hodin jsme u zámku v Kostelci nad Orlicí, kde probíhá Food Festival a v rámci toho tam pochoutkový rok oslaví 10 let. Budete moci i lecos vyhrát. Tak, teď je tu humoriáda, tady vyhrávají ukázky humorné. Ve hře je teď jaká, kterou dáme k přemýšlení?
5: Dáme tady Ivo Šmoldase o policejní kontrole, vtip za stovku.
3: Dobře.
5: S Michalem Novotným.
3: Dobrá. A pak se rozhodne, jestli se s tím bude pokračovat se Šmoldasem, nebo
5: ano.
3: Ne.
6: Nechci být příliš osobní, a co takové problémy s policií? Mýváte někdy třeba, zastavila vás hlídka třeba za rychlost nebo za něco?
7: No, mě většinou staví jenom tak jako kontrolně.
6: Kontrolně.
7: No, kontrolně, ale nejlepší historku s policií jsem měl v Táboře před mnoha lety a to jsme jeli z chalupy, zrovna ještě jsme vezli jednu známou a já jezdím v noci jenom, protože jednak vidím asi tolik, co za dne, že jo, za tím volantem a výhoda je v tom, že na těch silnicích je méně účastníků silničního provozu, takže...
6: O to více zvěře.
7: No, a zvěře, ano, tam já potkávám zvířátka, i jezevce už jsem potkal.
6: Taky jsem potkal jezevce, vlastně poprvé v životě jsem jezevce viděl na silnici cestou do Srbské Kamenice, a možná jsem se díval, jak je to velký zvíře.
7: To byl asi jiný, než jsem viděl já.
6: Možná, že to byl ten samý.
7: Kdo ví, jestli
6: takhle... Spultoval z Tábora.
7: Nekmita.
6: Na Děčínsko.
7: No tak když jsme výjížděli v noci, že já jsem zavíral bránu, vrata a to auto už bylo nastartovaný takhle rozsvícený, já jsem ho viděl zezadu a zjistil jsem, že mi nesvítí zadní světlo ještě navrch to na levé straně, že je to důležitější a tak jsem tak uvažoval, jako co bych měl udělat a svědomí mi velelo prostě to vyměnit, že tu žárovku, no. Že pak jsem zjistil, že svědomí je hold dobré, ovšem vědomí o tom, která se mění žárovka, jsem neměl a žárovku taky ne, tak mi nezbylo nic jiného, než vyrazit teda dobrodružně do tmy tady s tímhle handicapem a jelikož tenkrát, jako vždycky, když jsme projížděli Táborem, tak nás tam někdo kontroloval, tak jsem si říkal, a jej, to dneska bude špatné. A vjeli jsme do Tábora, já jsem si říkal, dobře, nic se neděje, jako projíždíme městem pořád nic a na výjezdu najednou červené světýlko. A mě tak bleskla taková jako zcela paranoidní myšlenka, že oni to mají dobře promyšlený, že první hlídka je jako na výjezdu do města a tam koukají na ty auta zezadu, jestli jim to svítí. A když nesvítí, tak to nahlásí jako té druhé na výjezdu a oni tam toho provinělce lapnou. Takže když mě zastavili, tak já jsem chytře okamžitě jako vypnul motor a zhasnul jsem, jo, protože když nesvítí nic, tak se nepozná, co předtím svítilo. Že jo? No a jelikož vždycky, když mě zastaví policie, tak já vylezu z toho auta. Mně to připadá takhle slušné, taky protože nosím doklady tady na zadku, tak abych na ně dosáhl, že jo? Protože jinak tam tu ruku nepropasíruju. No a jak jsem tak jako vystoupil, tak jsem si zjistil, že ten policajt prostě mi je podsud. A říkal jsem si, to není dobrá okolnost, jo? Z toho nekouká nic dobrého. A on ještě tak si mě prohlížel jako zkoumavě a potom tak udělal prstem a říkal, vás já znám z televize. Já jsem udělal takový ten neutrální obličej a on na to reagoval s tím, že vykročil jako k zádi toho vozu a dělal na mě takhle prstíkem, pojďte se mnou. Jsem říkal, tak já měl pravdu. Oni mu to řekli, nahlásili a on mě jde kádrovat kvůli tomu nesvítícímu světlu. A opravdu jsme došli dozadu a stáli jsme u toho světla. On si mě ještě tím prstíkem takhle přitáhl. Já jsem se naklonil a on šeptem říkal, poslyšte, ta Pavlovská, fakt je má takový. A já jsem řekl, má. A říkal, tak jeďte. Tak jsem Halině poděkoval, že mě zachránil.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Zdravíme Halinu. Kateřino, taky nějakou takovou zkušenost s policií? Ne.
5: Tak já mám takovou, kdy dřív měla jsem trabanta, na kterém jsem uměla všecko opravit. Jezdila jsem nesmírnou rychlostí, opravdu jako jezdil svižně. No a přestala mi blinkr mi přestal svítit. A měla jsem v sobě, tehdy to člověk tak jako nekontroloval, asi 2 deci vína a on mě zastavil, že pokutu, že mi nesvítí světlo, a jsem říkala, tak já to opravím. A on říkal, jak to opravte. Já jsem měla, víte, jak jsem šikovná, ten, jako, tak jsem měla v kufru jako ten blinkr, tak jsem to opravila a on říkal, prima, jeďte.
3: Výborně.
5: Ale ještě mám jednou, tu vám řeknu příště někdy.
3: Dobře, domluveno. A teď vy hlasujete. Ivoš Moldas nebo Oldřich Kaiser.
5: Já bych Oldu Kaisera.
3: Jo.
5: No.
3: 731 800 900 volejte,
5: Kateřino. A předpověď počasí, to je teď velice aktuální.
3: Ano, od Oldy Kaisera. A je to na vás. Poslední ukázka podle vašich přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ivo Šmoldas nebo Oldřich Kaiser. Poslední dnešní nabídka v Humoriádě. Na telefonu jste vy a ve studiu Patrik Rozehnal a Kateřina Macháčková. Kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá. Zdravím vás. Zdravím vašeho hosta.
3: Ano, děkuji.
2: A já bych si přála pana Šmoldase, jestli ve pokračování.
1: Dobře, tak dáváme mu bod. Děkujeme za to hlasování.
3: Děkujeme.
1: Mějte se
3: moc.
1: Pěkně. Ještě rychlý bod pro někoho. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím Patrika i paní Macháčkovou.
3: Ano, děkuji.
4: A tež hlasuji pro pana Šmoldase. Díky.
1: Dobře, my děkujeme. Tak já myslím, že je rozhodnuto, Ivo Šmoldas to vyhrál, zaujal vás. Teď to bude o nakladatelské práci v redakci. Byl hostem Karla Šípa.
5: Náplní vaší práce je co? Dostanete rukopis a ten si musíte přečíst. Jinak to těžko můžete vydávat, že?
6: No, takže tam prostě do nakladatelství to přichází jaksi dvojí cestou.
5: Ano.
6: Jednak jsou to takzvané nevyžádané rukopisy. To je to, co posílají lidé jaksi na stůl tomu redaktorovi. A musím říct, že po těch letech práce v redakci jsem nabyl dojmu, že málo kdo v Čechách není spisovat. Těch rukopisů byla spousta. Já jsem taky jednu dobu působil v redakci poezie a tam, protože je to kratší všecko, tak to jde rychlejc psát.
5: Ano.
6: A tak to se tam vršilo jaksi velmi. To dosahovalo takové dosti výhružné stohovitosti. Tam...
5: A vy jste to všecko čet?
6: No. Něco. Samozřejmě. A taky to, co redaktor nakonec se uvolí přečíst, tak je taky dvojího druhu. To dobrý a to úplně blbý. Protože to jsou zajímavé kategorie.
5: A to vy tak rychle literární. Poznáte, aniž se do toho začtete? Tohle je blbý, tohle je dobrý, jak to poznáte?
6: No tak asi při třetím verši to jde víceméně odlišit.
5: Při třetím verši už víte, jestli to je dobrý nebo blbý?
6: No tak já nejsi země.
5: A co když se rozepisuje básník jenom to a ty nejlepší věci jsou uprostřed?
6: Tak zkuste mi říct tři verše a... Já uvidím, jestli mi ta schopnost zůstala, nebo ne. Takhle, když třeba rozevřete ten rukopis, to já si ještě pamatuju, když se to psalo na stroji.
5: Ano.
6: Tak jakmile to někdo psal hustě, že jo, takový to řádkování jedna, aby šetřil papírem. Ano. A bylo to opravdu na té A4 od samého okraje horního, posám okraj dolní,
5: ano.
6: Tak buď šlo o lakotného génia, nebo o grafomana.
5: Ano.
6: Ale když to třeba začínalo, si vzpomínám, zlá vlezla sem kočice. A pak to pokračovalo, byla to taková dlouhá litanie, jako taková podkolenka, to vypadalo. A bylo to naprosto úžasné. A to my jsme sbírali v redakci a odkládali stranou jaksi pro vlastní potřebu. Že jo?
5: Na večírcích jste si četli a tak. Ano. Co pak říkáte takovým autorům, teďka myslím i třeba autora té kočice, jako přeci nemůžete brutálně říct, no věnujte se jinému povolání, jiný činnosti.
6: Já sám jsem vždycky jako se pokoušel spíš unikat a vyřizoval jsem to korespondenčně. Ovšem byli takový matadoři, jako například pan redaktor Jiří Binek, a ten na to měl geniální metodu. On, když mu došel rukopis, tak měl ve svém

0: já říkám, na co se děje, když ten autor třeba se ozve, nebo nedej bože přijde.
1: Ano.
0: A on říkal, no tak to je jednoduchý. To, když přijde, řekne, že poslal rukopis, tak já mu řeknu, mladý muži, když to najdete, přečtu. Takže někteří našli, mnozí nenašli a prostě fungovalo to jako takové síto.
2: Humoriáda.
3: Někteří tím naším sítem v Humoriádě prošli, někteří zapadli, ano. Ale určitě se nám zase do éteru vrátí.
4: Ano.
3: Stejně jako Kateřina Macháčková zase
4: ano.
3: Příště.
4: Vaše asistentka Aneška. Mějte se moc krásně všichni, úsměv na rtech.
3: Je to tak, přesně, a poslouchejte i zítra, toto hostem bude Zdeněk Junák a těší se na vás i Patrik Rozehnal. Ať je vám pěkně.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Na zámku v Merklíně na jižním Plzeňsku pokračuje obnova velkého kinosálu. V dětských čajích All Nature bylo podle inspekce nadlimitní množství alkaloidů. Zítra bude oblačno až skoro zataženo, místy přehánky, ojediněle i bouřky, teploty do 24 stupňů. Příjemné odpoledne, jsou tu zprávy a s nimi Kateřina Jiřincová. Merklin na jihu Plzeňska postupně opravuje rozsáhlý zámek. Vlastní ho od roku 1990 a sídlí tam i obecní úřad. Obec už opravila střechy, vybudovala nové plynové topení, knihovnu a zasedací místnost. Teď za více než 4 miliony korun dokončuje v patře přestavbu kinosálu, ze kterého bude společenský sál až pro 150 lidí, říká nezávislá starostka Jana Nováková.
3: V kinosálu máme hotovou výmalbu, to už pan restaurátor dokončil. Teď se provádí renovace kazetové podlahy. Tam teda jsou parkety do takových čtverců. Máme připravené lustry. Teď se řeší

0: a máme ve výrobě židle stoly.
1: Hotovo by mělo být v listopadu a první akcí bude setkání seniorů. První plzeňský obvod chce vybudovat hřiště pro překážkové závody, takzvaný Ninja Park. Bude za sportovní halou Krašovská a jeho součástí budou také šatny. Okruh bude dlouhý 400 metrů a uprostřed bude 100-metrová dráha, říká místostarosta prvního plzeňského obvodu Miroslav Šuma z Hnutí ANO.
2: Dále tam budou vlastně v podstatě kotevní uchyty na jednotlivé ty překážky, tak aby ty překážky typu OCR parku, aby byly variabilní, protože ty Ninja Run závody jsou poměrně variabilní a neustále si to ty sportovci přeskládávají tak, aby se jim to hodilo a aby to mělo různé stupně obtížnosti.
1: Obvod teď připravuje projektovou dokumentaci. Ve dvou šaržích bylinných dětských čajů českého výrobce All Nature našli inspektoři nadlimitní množství alkaloidů. To jsou látky, které můžou zvyšovat riziko rakoviny. Státní zemědělská a potravinářská inspekce proto doporučuje tyto čaje nepít a stahuje je z trhu. Informoval o tom její mluvčí Pavel Kopřiva. Nadlimitní množství nebezpečných látek zjistila inspekce v šaržích čaje s názvem All Nature biodětský čaj průdušky se slézem. Jedna šarže má minimální trvanlivost do října 2020. 27, druhá do března 28. Členské země Evropské unie se podle šéfa Evropské rady Antonia Košty musí dohodnout na novém víceletém rozpočtu do konce letošního roku. Jinak podle něj hrozí narušení financování 27 v roce 2028. Nový víceletý rozpočet Evropské unie bude platit mezi lety 2028 až 2034. Košta o něm mluvil po schůzce se slovenským premiérem Robertem Ficem v Bratislavě. Právě tam odstartoval své cesty po členských zemích unie. Ve čtvrtek bude v Praze jednat i s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková nastoupila do hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Deblová světová jednička hraje po boku lídra mužského žebříčku Brita Henryho Petna, se kterým vyhrála oba kvalifikační duely. V úvodním kole newyorského Grand Slamu hrají s hvězdným srbsko-běloruským párem Djokovic-Sabalenková. Ve smíšené čtyřhře se představí také česká dvojice Jakub Menčík a Karolína Muchová. Ti teď vstoupili do turnaje proti salvadorsko-francouzskému páru Arévalo Mladenovicová. Počasí. V noci čekejte zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 15 až 12, na horách až 8 stupňů. A zítra bude oblačno až skoro zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Později odpoledne ubývání srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 18 až 21. Povane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby ho na jedničce tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Dvě osobní auta se srazila v Plzni v Mohylové ulici nedaleko kruhového objezdu. Na místě zasahují policisté, projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: 5 minut po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Plzeň a v následující hodině vám nabídneme to nejdůležitější z celého dne, tedy z úterý 25. srpna. Na konci téhle hodiny se s naším regionálním stopařem vydáme do lesa a zjistíme, proč vědci potřebují fotky mravenišť a jak my můžeme s telefonem jednoduše pomoci jejich ochraně. Pěkné odpoledne vám přeje Richard Jendovský a příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Co všechno se v našem kraji stalo, teď poví Kateřina Jiřincová. Pěkné odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Krajský soud v Plzni dnes definitivně potvrdil roční trest s 3letou zkušební dobou za porušení povinnosti při správě cizího majetku pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha. Ten podle obžaloby vyplatil studentům na mimořádných stipendiích přes 750 000 korun. Tyto peníze pak ale museli studenti děkanovi vracet v hotovosti zpět. Kromě podmínky musí odsouzený zaplatit pokutu 150 000 korun a Západočeské univerzitě uhradit celou způsobenou škodu ve výši 765 000. Rozsudek je pravomocný. V Plzni Lochotíně znovu opravují kontroverzní sochu růžového králíka požírajícího člověka. 5metrovou sochu na rohu ulic Studentská a Gerská za 11 let opakovaně poničili sprejeři. Aktuální práce popisuje Tomáš Křen z odborné firmy.
3: Budeme aplikovat penetraci a dva nátěry růžové barvy. A poté po zasnutí vlastně budeme aplikovat zase opět antigrafity nátěr, aby to dál vydrželo a je to odolné i vůči UV záření.
2: Další podrobnosti přineseme už za pár minut. Kus historického mostu vyzdvihli z řeky dobrovolní hasiči v Dobřanech na jižním Plzeňsku. Kvůli nízké hladině Radbůzy si předmětu ve vodě všimli tamní obyvatelé a upozornili na něj na sociálních sítích. Co hasiči z řeky vyndali, komentuje místní občan Miloslav Pfeiffer.
4: Chrlič na vodu, když voda prší, tak vytejká voda z toho ven. Oni ještě než tady byl nový most, tak vyprávěl děda, že tady jezdili s tankama normálně, co tady byli tankisti, tak přejížděli. No ale v tom mostě v půlce on je maličko do oblouku, tak se musel otočit a po každý drcli a schodili kus něčeho. To prý se dělo úplně běžně.
2: Víc uslyšíte v našem vysílání zhruba za půl hodiny. Plzeňský kraj vyšle v září do Číny 80 studentů svých středních škol, učilišť a gymnázií. V Šanghaji se 22. až 27. září zúčastní světové soutěže odborných dovedností World Skills. Kraj navazuje na loňský výjezd stejného počtu středoškoláků do Osaky v Japonsku na světovou výstavu Expo. Motivované a jazykově vybavené děti, které vybírají sami školy, bude region vysílat do světa na zkušenou každý rok. V rozpočtu na to vyčleňuje 8 až 10 milionů korun do roku 2029. Řekl to náměstek hejtmana Vladimír Kroc z Hnutí ANO.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zmínila se už o tom i Kateřina Jiřincová. V Plzni po několika letech znovu opravují kontroverzní 5metrovou sochu růžového králíka požírajícího člověka. A v čem spočívá taková aktuální údržba, i to vám řekneme po slovenské zpěvačce. Tady je Peha. Pěkné odpoledne.

0: Novou barvu i nátěr proti vandalům dostává v těchto dnech růžový králík v Plzni na Lochotíně. Pětimetrová betonová socha znázorňuje králíka požírajícího bezhlavé tělo člověka. Cílem autora Adama Trbuška, někdejšího studenta Plzeňské fakulty designu a umění, bylo ukázat na současnou společnost pohlcenou konzumem. Už 11 let budí emoce a několikrát ji poničili sprejeři. Po třech letech od poslední opravy si znovu řekla o údržbu.
1: Co s tím králíkem uděláte?
2: Odstraníme starý antigrafity nátěr.
1: Říká mi tady Tomáš Křen z odborné firmy. Vidím tam vašeho kolegu v bílém...
2: To je ochranný oblek, no, aby na ně stříkala ta chemie. A...
1: Kolega má v ruce...
2: Vapku s teplou vodou. Odstraňujeme ty nečistoty z toho králíka teď aktuálně. A masnotu.
1: No a jak je moc nečistý?
2: Stav odpovídá létům.
1: Je to starý králík, 11 let.
2: Je to starý králík, no. Tím, že vlastně po něm lezou hodně děti, i dospělí, se ta barva už odloupávala, takže vlastně to chce kompletní nějakou revitalizaci toho králíka, takže nějaký opravy.
1: Třítunový pětimetrový králík na křížení ulic Studentská a Gerská teď dostává, co potřebuje.
2: Budeme aplikovat penetraci a dva nátěry růžové barvy. A opět antigrafity nátěr proti tagům a grafitům a tak dále, aby to dále vydrželo a je to odolné i vůči UV záření.
1: Dobrý den, vás to nějak zaujalo, mladá paní?
3: Já se jmenuji Veronika.
1: Vy bydlíte hned vedle králíka. Teď sledujete, že se s ním něco děje.
3: I když je to rozporuplný projekt, pro nás sem patří a když bude čistý, tak jsme rádi.
1: Kolem králíka teď jde paní Ivana.
4: Nemám ho ráda, protože drží v hubě člověka.
1: Aha, a vám se nelíbí, že mu kouz hlavu asi?
4: Ne.
1: Děsí vás to?
4: Ať to klidně zůstane, ale ať mu sundají tu mrtvolu.
1: Už několik let vlastní sochu králíka první plzeňský obvod. Aktuální opravy tak komentuje místostarosta Jiří Rezek z Pirátů.
5: Jelikož je to jediná socha majetku městského obvodu, která je zároveň někde umístěná ve venkovních prostorech, tak jsme si řekli, že třeba jí věnovat náležitou péči. Je to dokonalý orientační bod.
1: Aktuální údržba králíka přijde zhruba na 70 tisíc korun. Z Plzně Lukáš Milota, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a Den v kraji. Za pár minut zavoláme meteorologům a zjistíme, jaké počasí nás čeká zítra. No a pokud máte rádi pochody přírodou, tak poslouchejte.
1: Turisté pozor, září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji a na Českém rozhlase Plzeň byl Jiří Korn. Za 6 minut bude 17:30.
1: Počasí.
0: Na telefonu už mám meteoroložku Martu Suchou z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Přeji pěkné odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak jaká bude dnešní noc?
2: Tak bude podobně jako den se zvětšenou oblačností, bude oblačno až zataženo místy s přeháňkami nebo s občasným deštěm. Méně srážek bude na jihovýchodě kraje než jinde v regionu. I v těchto chvílích jsou srážky především na horách a na západě kraje, na Domažlicku, Tachovsku se momentálně přeháňky vyskytují. Nejnižší noční teploty ty klesnou na 15 až 12 stupňů Celsia a vítr bude slabý, proměnlivý.
0: A jaká tedy bude středa? Bude se oteplovat?
2: Tak bude teplotně podobná jako dnešní den, ale odpoledne už bude více oblačnosti. Zítra během dopoledne očekáváme oblačno a je skoro zataženo. Ojediněle s přeháňkami nebo s občasným deštěm vyloučit nemůžeme ani bouřku. Odpoledne už se srážky objeví jen výjimečně na horách a bude místy ubývat i oblačnost, bude až polojasno. A nejvyšší denní teploty tedy budou mezi 21 a 24 stupni Celsia. To jsou hodnoty, které jsme naměřili během dnešního odpoledne. A vítr bude slabý, proměnlivý, večer pak východních směrů o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Tolik tedy meteoroložka Marta Suchá. My vám moc krát děkujeme za vyčerpávající informace a určitě se někdy těšíme na slyšenou. Mějte se hezky.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji.

Už jste někdy navštívili Losovy interiéry v Plzni? Pak jste se možná setkali i s průvodcem Jiřím Petráskem. My vám ho na Českém rozhlase Plzeň ve Dní kraji přiblížíme už po Bony M.

0: Průvodce lozovými interiéry v Plzni Jiří Petrásek dokáže zajímavě vyprávět. Každá prohlídka, kterou vede velmi poutavým a zábavným způsobem, totiž končí potleskem. Jiří Petrásek byl dnešním dopoledním hostem Michaly Vondráčkové.
1: Kdy jste poprvé objevil kouzlo lozových interiérů a čím vás tak zasáhli, zaujali?
2: Popravdě jsem během svého mládí o nich nevěděl a objevil jsem je úplnou náhodou. Teďka zrovna to bude 10 let, kdy provázím, a tehdy jsem byl v prváku na vysoké škole a chtěl jsem si najít nějakou studentskou brigádu, jenomže jsem nechtěl jít pracovat s nějakými těmi oleji do McDonaldu nebo něco, jelikož mi to trošku smrdí. A tehdy jsem byl u prarodičů a koukali jsme se jednu krásnou neděli na pořád Toulavá kamera a tam ukazovali právě, jako je zvláštní byty. Babička mi řekla tehdy, ať tam napíšu, že ze mě udělají průvodce, no, tak...
1: Dopadlo to dobře. Pamatujete si na svůj úplně první vstup do některého z těch bytů, jaký to byl pocit pro vás?
2: Pamatuji, to bylo něco transcendentního, co mi právě změnilo život. A byla to vstupní hala na Husově ulici 58 do vily pro Brumelovy, kterou Loos navrhl dle schodiště v domě ve Výmaru, který byl pro Johanna Wolfganga von Goethe. A právě to schodiště od Goethe vnesené do plzeňského de facto u obyčejného domu mě uchvátilo.
1: My jsme říkali, že jste průvodce po lozových interiérech, víme, že jich je několik, kolik přesně a kde v Plzni?
2: Celkem jich tady Adolf Loos mezi lety 1907 až 1933 navrhl 13 pro ty nejbohatší z nejbohatších rodin, které pojilo jak jednak bohatství, tak víra, všechno to byly rodiny židovské, tak to, že byly propojeny. A dodnes se jich několik dochovalo. Bavíme se o nádherném domě. Ty, které ukazujeme v rámci našich prohlídek, tak to je byt pro továrníka Brumela na Husově ulici 58. Pak druhá trasa, kterou si můžete projít, obsahuje 2 byty. Byt na Klatovské 12 pro doktora medicíny Josefa Fogela a pak druhý v Bendově ulici číslo 10 pro chemického průmyslníka Krause a pak ten největší, patrně i nejdražší v celé Plzni z počátku 30. let a to je rezidence, kterou si nechal navrhnout velkoprůmyslník Oskar Zemler, majitel drátoven vedle Vochova.
1: A vy tady provázíte po všech těchto objektech.
2: Ano.
1: Máte docela těžkou práci, ale v krásném prostředí, to musím říct. A slyšela jsem, že prý zažíváte potlesk, velký potlesk po každé prohlídce.
2: Určitě to, jenom bych řekl, že to není práce těžká, protože vždycky se říká, že člověk si má najít takovou práci, aby byla jeho koníčkem, takže pro mě to v žádném případě práce těžká není, jelikož mě tam baví ty usměvavé tváře, které mě naplňují a určitě bych neřekl, že jenom já se setkávám s potleskem. My máme úžasný tým úžasných průvodců, jinak třeba 20 až 30. Všichni tou prací žijeme a dovolím si říct, co jsem i tak slyšel od kolegů, viděl prohlídky kolegů, takže všichni se setkávají s potleskem nadšených návštěvníků.
0: Celý rozhovor s průvodcem Jiřím Petráskem si můžete poslechnout v našem internetovém audioarchivu na adrese plzeň.rozhlas.cz. Den v kraji.

0: Nízká hladina vody v Radbuze v Dobřanech na jižním Plzeňsku odhalila neznámý kamenný předmět na dně řeky. Upozornili na něj obyvatelé města na sociálních sítích. Vedení Dobřan proto povolalo dobrovolné hasiče, aby předmět z vody vytáhli.
1: Potvrzuju místo, typ události, pokusíme se o vyjmutí pravděpodobně podstavce sochy z náměstí.
2: A vy se tam chystáte do vody?
1: Já tam půjdu, pokusím se to zavázat a pak to bude už na traktoristovi karabinu.
2: Říká Milan Dvořák, velitel dobrovolných hasičů v Dobřanech.
3: Kde je ten traktorista? Míro, pojď sem, já tě potřebuju tady.
4: Předmět, který za chvíli začneme vytahovat, může být, podle toho, co víme z historie, v tom nejcennějším případě kus sochy Jana Husa, kterou zničili Němci v 38.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: Pak by to ještě mohla být ta původní historická socha Jana Nepomuckého, jejímž zmizení se toho moc neví, nebo je to jenom prostě součást konstrukce toho mostu, kterou tady někdo při rekonstrukci schodil, aby se si nemusel odvážet.
2: A vy jste věděli, že tady něco je, nebo jak jste se to dozvěděli?
4: Na naší nejfrekventovanější facebookové skupině. Někdo zveřejnil jako fotografii, rozjela se tam vášnivá debata, co by to mohlo být. A dozvěděli jsme se to prostě díky tomu, že ta hladina klesla natolik, že všímavý občan, místo aby koukali nám na kačenky a na ryby, tak si všimno zajímavého kusu kamene.
3: Malinko navíje, jo? Já půjdu pryč, až se našponuje to lano, tak já půjdu pryč.
5: Vydává zvuky.
3: Počkej.
2: Na celou akci se dívá i pan Ondřej s dětmi.
6: My jsme jeli jenom tady na kolech na procházku a vidíme, že tady akce hasičí, no tak to je pro děti vždycky zábava, to je nejlepší.
2: Velký kus skončil v hlubší části v řece a teď se hasiči pokusí vytáhnout druhý menší kámen.
7: Dostanete z okrajnou známku.
3: Jo. Dobrý, to se s vámi loučím.
4: Ano, tak ten druhý pokus byl úspěšnější, našli jsme originální žulový chrlič.
2: Starosta Dobřan Martin Sobotka, zvolený za aktivní Dobřany.
4: To je čtvrtý nejstarší kamenný most v České republice, minimálně ze 16. století. Na mostě tady z té strany jsou čtyři, z toho dva jsou ty původní a dva jsou novodobé, protože se ztratili zjevně v řece, takže teď ho jenom někde uskladnit a počkat na další rekonstrukci zábradlí, aby se nahradil ten falešný chrlič za tenhle ten pěkný historický.
2: Z Dobřan na jižním Plzeňsku Martina Klímová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Úterý odpoledne s vámi Český rozhlas Plzeň a ještě nám tady dneska chybí náš regionální stopař, a tak se za ním vydáme. Zapojte se do celoevropského vědeckého výzkumu prostou procházkou v lese. Zjistěte, proč věci potřebují fotky mraveništ a jak jednoduše přes telefonu pomoci jejich ochraně. Odpovědi na tyhle otázky zná Jiří Trnka, a tak si s ním určitě promluvíme.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: je Český rozhlas Plzeň a vydáme se taky za Mravenci.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Čeští i evropští vědci spouštějí velký monitoring lesních mravenců a žádají o pomoc veřejnost. Stačí při výletu do lesa vyfotit mravenčí mohylu a odeslat ji s GPS souřadnicemi. Jaká jsou omezení pro sběr dat a proč lesní mravenci v celé Evropě mizí? To je téma pro regionálního stopaře Jiřího Trnku. Ahoj, vítej ve vysílání.
2: Přeji pěkné odpoledne.
0: Řada nadšenců z Plzeňského kraje teď v lesích fotí mraveniště pro velký vědecký výzkum. Jiří, o co přesně v tomhle projektu jde a co je hlavním cílem?
2: Jde o projekt občanské vědy Monitant, který mapuje kopy lesních mravenců v České republice i po celé Evropě. Vědci potřebují zjistit reálný stav populací, aby mohli mravence rodu Formica efektivně chránit.
0: Když někdo v lese narazí na mraveniště, jak má konkrétně postupovat, kam má fotku a informace poslat a zabere to hodně času?
2: Zabere to jen chvilku na webu monitant.de nebo přímo v online formuláři. Vyfotíte hnízdo, zaměříte ho, odpovíte na pár otázek a aplikace sama uloží přesnou GPS polohu.
0: Proč potřebují odborníci pomoc od veřejnosti a nestačí, aby si lesy prošly sami a zmapovali je? V čem je tenhle sběr dat tak unikátní?
2: Máš pravdu, je unikátní, Evropa je velká a mravenišť jsou tisíce. Vědecké týmy tedy nemají šanci projít každý les. Veřejnost jim tak dá masivní možnost dat z terénu, které pak můžou sledovat i na veřejné mapě.
0: Proč jsou vlastně lesní mravenci tak zásadní pro náš ekosystém a co přesně ohrožuje jejich populace, že je musíme takhle hlídat?
2: Oni regulují škodlivý hmyz, šíří semena a kypří půdu. Dnes ale čelí úbytku kvůli kácení lesů, změně klimatu i intenzivnímu zemědělství. Takže bez dat z terénu se to teď neobejde, tak se zapojte a foťte mraveniště.
0: Jiří, ty už jsi snad nějaké mraveniště našel a vyfotil?
2: Překvapím, samozřejmě. Nebylo to sice v našem kraji, bylo to v sousedním Karlovarském, a to pozor, a to přímo na zahradě Českého rozhlasu Karlovy Vary, kde jedno mraveniště je, a tak jsem to zkusil.
0: A tady za naším domem ho nemáme, za rozhlasem?
2: Přiznám se, nehledal jsem.
0: Tak se zkus na to podívat. Já to zkusím třeba o víkendu. Jiří, díky a pěkný zbytek dne.
2: Krásný den a naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Vám hraje Český rozhlas Plzeň v úterý odpoledne a to byl Jan Kalousek. V Plzni bourají objekt centrální výroby jídel v Korandově ulici, kde se kdysi stravovali tisíce škodováků. Zítra vám povíme, co se tam bude nově stavět. Také se dozvíte, jaké jsou využívaná místa pro připojení karavanů v plzeňském areálu Škodalent a nutriční terapeut vám v zítřejším vysílání poradí, jak dokáže propojení západní medicíny a správné výživy ovlivnit psychiku. I zítra určitě poslouchejte Český rozhlas Plzeň, budeme za to moc rádi. Richard Jindusky vám přeje pěkný večer.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Plzeňští kriminalisté hledají muže, který utekl z psychiatrické léčebny v Dobřanech. Plzeň posílí dopravu k fakultní nemocnici na Lochotíně a zítra bude oblačno až skoro zataženo, místy přeháňky, ojediněle i bouřky, teploty do 24 stupňů. Pěkný podvečer. Zprávy připravila Kateřina Jiřincová. Plzeňští kriminalisté hledají uprchlého pacienta psychiatrické léčebny v Dobřanech. Podle ošetřujícího lékaře může být pod vlivem alkoholu. Hledaný má vazby na Chebsko a Mariánské Lázně, říká mluvčí plzeňských policistů Eva Červenková.
4: Hledaný je zdánlivého stáří 30 let, hubené postavy, 180 cm vysoký, má oválný obličej, modré oči a široké obočí. Aktuálně má oholené vlasy a strniště. V době útěku měl na sobě ústavní modré tepláky a šedou košili. Na pravé paži má jizvy od žiletky.
3: Informace o hledaném volejte na linku 158. V Plzni bude od září jezdit nová trolejbusová linka číslo 49 ve směru od hlavního nádraží k fakultní nemocnici na Lochotíně. Město se snaží zvýšit dostupnost nemocnice veřejnou dopravou. Dlouhodobě je tam totiž málo parkovacích míst. Nově navíc dojede hromadná doprava až přímo do areálu nemocnice, říká mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.
5: Díky nové zastávce uvnitř areálu se zmenší vzdálenosti, které musí lidé ujít na konkrétní pracoviště nemocnice. Dosud totiž spoje končily na zastávkách na okraji areálu, což bylo komplikací hlavně pro seniory, také zdravotně znevýhodněné, rodiče s dětmi i ostatní osoby po vyšetření nebo například.

0: Příklad zákroku.
1: Zákaz prodeje energetických nápojů mladším 16 let podporuje 8 z 10 Čechů, vyplývá to z průzkumu organizace Ministr zdraví. Zúčastnilo se ho víc než 1700 lidí, uvedla to dnes organizace. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO uvedl, že takové omezení podporuje a ve sněmovně vzniká napříč politickým spektrem návrh na tuto regulaci. Na trhu je asi 200 typů těchto nápojů obsahujících kofein. Zastánci omezení argumentují například rizikem nadváhy a obezity, vysokého krevního tlaku, nadměrné zubní kazivosti, depresí a dalšími zdravotními problémy. Omezení podpořili i zástupci učitelů nebo dětský ombudsman. Kanadská vláda oznámila odvetná cla na některé zboží ze Spojených států. Od 8. září se za něj budou platit cla ve výši 15, 25 až 50%. Kanadské dovozní poplatky se budou týkat přibližně 700 amerických produktů v hodnotě asi 20 miliard dolarů, tedy v přepočtu přes 410 miliard korun. Spojené státy už v sobotu vyhlásily 50% cla na vybrané kanadské zboží ve stejné hodnotě. Sport. Slovinec Tadej Pogačar vyhrál o více než 2,5 minuty čtvrtou etapu na cyklistické Vueltě v Andoře. Do úniku se dostal zhruba v polovině závodu už 50 kilometrů před cílem. Slovinský šampion Tour de France se tak dojel pro druhé vítězství na letošní Vueltě a zůstává v čele celkového pořadí. Počasí. V noci čekejte zataženo až oblačno, místy občasný déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 15 až 12, na horách až 8 stupňů. A zítra bude oblačno až skoro zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, ojediněle i bouřky. Později odpoledne ubývání srážek a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách kolem 20. Povone slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: S omezením provozu počítejte na dálnici D5 kolem 90. kilometru ve směru na Rozvadov. V odstavném pruhu tam stojí po požáru odstavené nákladní vozidlo, které čeká na odtah. Uzavřený je tam i pravý pruh. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň.

Vážení posluchači, u pořadu Muziky muziky vás vítá Věra Kestřánková. Dnes si uděláme hudební procházku po dechovkách Karlovarského kraje, působících zde po roce 2000. Na úvod nám zahrála instrumentální polku U jezera Zdeňka Gurského kapela Polňanka, která bude pokračovat valčíkem Vzpomínka od chebských muzikantů Jiřího Pohnána a Radka Štěříka. Zpívají Michála Jačková a Radek Štěřík.

Polňanka byla založena roku 1996 a působila hlavně kolem Chebu a Františkových lázní asi do roku 2006. V roce 2001 natočila CD, kam si pozvala jako hosta Vlada Kumpána. Kapelníky byly Radek Štěřík a později Josef Domčík. Kapela byla plná nadšení a potenciálu, vystoupila mimo jiné v Plzeňském rozhlase, České televizi, často koncertovala v západočeských lázních i sousedním Německu a úspěšně se účastnila přehlídek festivalů a soutěží. Zajímavostí je, že dnes již známý trumpetista, skladatel a hudební režisér Jiří Pohnán prožíval své dechovkové začátky právě v Polňance, která interpretovala i jeho hudební prvotiny, které skládal již od svých 12 let. Nyní se přesuneme do Mariánských lázní a pustíme si staročeskou muziku od skupiny vzduchových nástrojů Daliborky. Zpívají Kateřina Hálová a Martin Vrška.

Daliborka byla založena kolem roku 1991 a vzešla z bývalých členů dechového orchestru mladých při Lidové škole umění Mariánské Lázně. Kapelníkem je od počátku tubista Dalibor Ruml. Kapela působí především na Chebsku, pravidelně koncertuje v Mariánských i Františkových Lázních, na tradičním dechovkovém festivalu v Teplé a samozřejmě zajíždí i do sousedního Německa. Na svém zatím jediném CD spolupracovala s dirigentem Vladislavem Jirkou. Ještě než opustíme Chebsko a vydáme se dále, dovolte mi zmínit ještě dechovou kapelu Hasičanku, která působí v Teplé u Mariánských Lázní. Nikdy ale nenatočila zvukový nosič, tak si ji dnes nemůžeme poslechnout. Posuneme se tedy na Sokolovsko a poslechneme si známou Březovskou desítku.

podání Březovské desítky a manželů Homolkových jsme si poslechli tango Napsali jsem píseň, které napsali Jan Zmrzlý a Jiří Kuře. Březovská desítka byla založena roku 2001 Olgou a Jiřím Homolkovými. Kapela sklízela úspěchy od počátku své existence. Vystupovala po celé naší vlasti, v Plzeňském rozhlase, České televizi a na svém kontě má několik CD i DVD. Pěvecký pár i muzikanti společně dříve působili v Sokolovské Březovance. Olga Homolková nebyla jen zpěvačkou kapely, ale také vynikající textařkou, která spolupracovala s předními autory české dechovky. Její písničky opakovaně bodovaly v dechovkových hitparádách a získaly si přízeň posluchačů. Taktéž několik let připravovala náš rozhlasový pořad Muziky muziky. Písničky Březovské desítky jistě na našich vlnách uslyšíte častěji, a tak se přesuneme dále, konkrétně do Kraslic, kde působí horálka z Kraslic, která nám zahraje Báseň léta od Karla Hájka.

Horálka z Kraslic vznikla v roce 1958 a jejím prvním kapelníkem byl Jan Petrášek. Její působení přesahuje hranice kraje i České republiky. Tradičně jezdí do Německa, ale také absolvovala v menším obsazení i zájezd do Japonska. Mnoho muzikantů kapely prošlo firmou Amáty Kraslice pro výrobu hudebních nástrojů a taktéž vyhlasným velkým dechovým orchestrem Amáty Kraslice. Kapela má na svém kontě dvě CD, koncertovala na významných festivalech, odkud si často odvážela významná ocenění, například ze soutěže Zlatá křídlovka v Českých Budějovicích. Pravidelně natáčela pro Český rozhlas a objevila se i v České televizi. Nyní je kapelníkem horalky Josef Novotný. Zajímavé je, že si v roce 2000 kapela pronajala v Kraslicích zdevastované městské sady, které opravila a zušlechtila k pořádání kulturních akcí. Umělecký vedoucí horalky Antonín Velek napsal polku Čím srdce mé, kterou nám zaspívají Saša Rangl a Majka Drašarová.

Podíváme-li se na Karlovarsko, najdeme tu aktivní kapelu Karlovarku, která ovšem nemá vydané žádné CD. Pod tímto názvem se objevuje od 90. let. Její počátky sahají hlouběji do historie ke kapelám jiných názvů, spojených se jmény František Samec a Jan Semotam a prostorem poštovního dvora v Karlových Varech. Poslední kapelou z Karlovarského kraje, kterou si poslechneme, bude Rustika Dalibora Bárty. Byla založena v roce 1993 z hudebníků posádkové hudby Karlovy Vary. Původně krojovaná dudácká dechovka se postupně proměnila na těleso, které dokázalo interpretovat folklor, dechovku i taneční skladby. Kapela bohužel již zanikla, ale stačila po sobě zanechat 4 vynikající CD. Píseň Tak jako tenkrát hraje Rustika a zpívá Jiří Bárta. A s vámi se pro dnešek loučí Věra Kestřánková.

0: tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. V našem seriálu vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Tajemství technických památek. Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Plzeň. Špalíček lidových písní.
1: Pěkný podvečer, milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Vejvoda. Letošní léto je v Čechách bohaté na hudební a taneční festivaly se vztahem k české tradiční kultuře a folkloru. Mnohé jsou však ještě před námi. Ve čtvrtek 3. září třeba v Rokycanech začne a v sobotu 5. září vyvrcholí už 3. ročník festivalu s názvem Cesty k pramenům. Dnešní špalíček tak bude malou festivalovou pozvánkou.

Na snímku z roku 2018 hrála Rokycanská Rokytka, zpívali Simona Hudecová a Zdeněk Vejvoda. Všichni společně, ještě s podporou spolku Folklor Plzeň, připravili již druhý ročník multižánrového festivalu Cesty k pramenům s podtitulem Rokycanské hudební dialogy s českou a evropskou tradicí. Třídenní přehlídku zahájí v Klubu komorní kultury na dvoře Městské knihovny ve čtvrtek 3. září od 18 hodin představení milostné poezie s názvem Květy noci. V režii Miroslava Dvořáka v něm účinkují studenti hudebně dramatického oddělení Pražské konzervatoře. I když jde o umělce velmi mladé, jejich výkony jsou po všech stránkách pozoruhodné a mnozí z nich mají bohaté zkušenosti z muzikálových produkcí, celovečerních filmů i televizních seriálů. Do magického světa poezie vás zvou Jan Stehlík, Amandy Lucie Kukulová, Andrej Kopčan, Simona Jarolímová, Cyril Čechák, Markéta Říhová, Natanael Ruml a Matouš

Zazněla nahrávka kapely Rokytka z Rokycan se solistou Jakubem Frýhaufem, kteří se postarají o další hudební setkání v pátek 4. září v prostorách Klubu komorní kultury na dvoře městské knihovny v Rokycanech. V 18 hodin zde spolu s lidovou muzikou Rokytí zahájí své muzikantské dostaveníčko. V hudebním dialogu těchto mladých kapel se představí i jejich vynikající solisté, kromě Simony Hudecové, Jakuba Frýhaufa a Zdeňka Vejvody, které jste už dnes slyšeli, zazní hlasy Anny Vejvančické, Pavlíny Krhounové, Martina Šantory, Jiřího Kysilka, Lukáše Kunce, Vojtěcha Bárty a Matěje Vejvody. Určitě si nenechte komorní hudební setkání v pátek 4. září ujít.

Hrály kapely souboru Rokytka, konkrétně Dětské sluníčko a Rokytí, zpíval Jiří Kysilko a dívčí sbor. V dnešním špalíčku zveme do Rokycan. Hlavní program 3. ročníku hudebního a tanečního festivalu Cesty k pramenům zahájí v sobotu 5. září ve 14 hodin na prostranství Uspělky v Rokycanech koncert s názvem Hudba plná radosti a naděje v podání kapely a vokálního kvarteta Sestrioli. Zazní swingový repertoár a české šlágry z 20. až 40. let minulého století, v nichž se snoubí nadčasová až kristianovsky filmová prvorepubliková elegance s humorem a nadsázkou. Naváže na ně v 16 hodin koncert kapely Muse Equality z Prahy v pořadu s názvem Od lidových kořenů k novým obzorům. Špičková cymbálová muzika s primášem Viktorem Janoštínem s lehkostí kombinuje moravský, slovenský, maďarský i balkánský folklor s klasickou hudbou a vlastní tvorbou. Vznikla na půdě Hudební akademie muzických umění v Praze a kombinace smyčcových nástrojů s cymbálem a akordeonem dává souboru jedinečný zvuk, v němž přirozeně vyniknou světy klasické hudby i folkloru. Jejich vystoupení v sobotu 5. září začne v prostranství Uspělky v Rokycanech v 16 hodin.

Hrála nám cymbálová muzika Mius i Quality z Prahy a zazněl rumunský lidový tanec Sarba, který pro cymbál zaranžoval Marcel Komendán. Pokračujeme v přehledu programu třetího ročníku pozdněletního festivalu s názvem Cesty k pramenům, který proběhne v Rokycanech od 3. do 5. září. Podrobnosti o něm najdete na adrese www.cestykpramenum.cz. V 18 hodin se v sobotu představí domácí folklorní soubory Rokytí a Sluníčko v pořadu k Rokycanům Cesta zlatá. Jejich vystoupení má slibný podtitul Hudební a taneční tradice našeho města a kraje, předávaná s láskou a věčně mladou energií. V tradičním formátu přinese to nejlepší z repertoáru právě končící festivalové sezóny a musím dodat, že rokycanským tanečníkům, muzikantům a zpěvákům to v prostředí prostranství Uspilky v centru města moc sluší. Hlavní večerní program uzavře koncert bez přehánění světoznámé romské kapely Kale. Kapelník Emil Miko slibuje romskou hudbu s energií, elegancí a šarmem. Začátek výjimečného festivalového koncertu je v sobotu ve 20 hodin. Rompopové nahrávky Kale jsou hudebně poněkud mimo formát našeho pořadu, ale díky rozhlasovému archivu můžeme vzpomenout na jejich někdejší fenomenální solistku. Na snímku z roku 1989 za doprovodu rodinné cymbálové muziky zpívá Věra Bílá. Imoka!

rodina, romská cymbálová muzika Giňovci z Rokycan. Ve druhém snímku primoval Andrej Giňa instrumentální verzi písně A tu čhaje. Dnešní špalíček byl hudební pozvánkou na třetí ročník festivalu s názvem Cesty k pramenům, který proběhne v Rokycanech od 3. do 5. září. Za všechny organizátory vás srdečně zvu na festival s promyšlenou hudební dramaturgií a s programem v podání špičkových interpretů. Mladistvá milostná poezie zazní ve čtvrtek od 18 hodin v Klubu komorní kultury v Rokycanech, lidová hudba v pátek od 18 hodin tamtéž a v sobotu od 14 do 21 hodin na prostranství Uspilky se můžete těšit na swing, klasiku, folklor a rompop. Pořadatelem je město Rokycany a spolky Folklor Plzeň a Klub tanečních souborů Rokytka. Vstup na všechny programy je volný. Naschledanou v Rokycanech nebo brzy naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu se těší Zdeněk Vejvoda.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Krajský soud v Plzni pravomocně odsoudil bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií. Neznámí útočníci zneužili server i rozhlas v dezinformační kampani. A zítra bude oblačno i skoro zataženo, místy přeháňky, ojedinělé bouřky, teploty do 24 stupňů. Hezký večer vám přeje Kateřina Jiřincová. Plzeňský krajský soud dnes potvrdil trest pro bývalého děkana Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni Lukáše Šticha. Zamítl tak jeho odvolání a potvrdil prvoinstanční verdikt.
2: Štich podle rozsudku neoprávněně přiznával studentům stipendia, která mu následně vraceli v hotovosti. Podle předsedy odvolacího senátu Karla Veleka potvrdil soud roční podmíněný trest, 3 roky zákazu činnosti a pokutu 150 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na Rokycansku opravili stavbaři silnici mezi Cheznovicemi a Mýtem. Práce trvaly 2 měsíce a Plzeňský kraj za opravu zaplatil téměř 6 milionů korun, říká mluvčí krajské správy a údržby silnic Helena Frintová.
3: Opravou prošlo celkem 1,5 kilometru silnice. V rámci stavebních prací byly nejprve odstraněny poškozené asfaltové vrstvy a provedeny lokální výpravy poškozených míst. Součástí opravy bylo také zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem, které přispěje k lepšímu a stabilnějšímu stavu okrajů vozovky.
1: Zpravodajský server i rozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území Česka. Na operaci upozornil polský web Cyber Defense 24.
4: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru irozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
5: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
4: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z Motoristů.
6: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci

0: s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
1: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková společně s Britem Henry Petnem vyhráli v prvním kole hlavní soutěže smíšené čtyřhry na US Open. Hvězdný srbsko-běloruský pár Djokovic-Sabalenková zdolali v rozhodujícím super tiebreaku. Ve smíšené čtyřhře uspěla také česká dvojice Jakub Menčík a Karolína Muchová, kteří vyhráli nad salvádorsko-francouzským párem Arevalo Mladenovičová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude oblačno až skoro zataženo, ojediněle přehánky, občasný déšť nebo i bouřka, odpoledne srážky výjimečně už jen na horách. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů Celsia, na horách 18 až 21, aby jo na jedničce tedy mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pomalu jedoucí vozidlo údržby omezuje provoz u Hražďovic na Klatovsku směrem na Střelské Hoštice. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Chci vám poděkovat. Dobrý den, paní magistro.
2: Dobrý den.
1: S velkým nebo s malým V na začátku toho vám.
2: Vzhledem k tomu, že si to říkáme, tak je to asi úplně jedno.
1: No, ale kdybych to chtěl napsat.
2: Kdybyste mi to chtěl napsat, tak záleží, jestli to píšete do dopisu. Zkrátka v rámci korespondence, tam máme pravopisné pravidlo, že k vyjádření úcty tomu, komu píšeme, ať už mu děkujeme nebo nadáváme, píšeme velké V.
1: A co když mám v úctě nějaký kolektiv, taky velké V? Píšu vám psaní, milí seniori v domově důchodců.
2: Je to jedno, když oslovujete více lidí a zase se na ně obracíte, vyjadřujete jim nějakou úctu, chcete zdůraznit, že mluvíte k ním, naprosto konkrétnímu kolektivu, tak zase napíšeme velké V. Jde skutečně o vyjádření úcty v rámci nějakého stylistického útvaru.
1: Takže asi ti vynadám, tam moc úcta není, takže malé T, ale chci ti popřát k narozeninám velké T.
2: Pokud to bude obojí ten útvar stylistický, tak je možné tam samozřejmě v obojích případech to pravidlo uplatnit a to velké T dát.
1: Asi ti zakroutím krkem, ale tam by to velké T vypadalo divně.
2: No ale patřilo by tam, pokud by to byl skutečně. Pokud byste to psal. Velké V v osloveních proniklo, to je otázka těch posledních 20 let, kdy se nám trošku tady změnily typy textů veřejných, proniklo do různých reklamních textů, kde se oslovují zákazníci, ale zpravidla nejde o tento typ vyjádření, o jakém jsme teď mluvili, takže když se například někde objeví nápis u nás vám změříme váš zrak, jednak to váš tam nepatří a jednak není důvod psát velké V.
1: No ale mají je v úctě ty firmy, ty zákazníky. Není to tak osobní, jak by to mělo být tedy prostě?
2: Je to snaha samozřejmě vyvolat dojem, že je to přímé oslovení konkrétního člověka, ale není to tak zamýšleno. Můžeme to považovat částečně za druh persvaze nebo manipulace.
1: Tak vám děkuji. Škoda, že to nelze slovy říct, to velké V.
2: No to je jediné štěstí, ještě abychom v mluvení museli umět velká a malá písmena.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že stehenní kost je pevnější než beton? Ze školy si pamatujeme, že v lidském těle je 206 kostí. Neplatí to však po celou dobu našeho života. Když přicházíme na svět, máme kostí víc, zhruba 270. V dětství a během dospívání pak některé kosti postupně srůstají, až se jejich počet ustálí na 206. Některé z nich stojí za detailní průzkum. Zajímavá je například jazylka, malá kůstka ve tvaru podkovy, umístěná mezi bradou a hrtanem. S lebkou není nijak kloubně spojena, na místě ji drží pouze vazivové úpony a svaly. Jazylka funguje jako jakýsi převodník, který udržuje správnou polohu a pohyb jazyka, hrtanu a dalších částí krku. U 10 až 20% lidí najdeme i další volné kosti, říká se jim akcesorní. Vyskytují se zejména na noze a ruce, na rentgenu připomínají malé kamínky. Během vývoje měly srůst se sousední kostí, ale nestalo se tak. Přítomnost těchto kůstek není vada, ale přirozená odlišnost. Na lidské dolní končetině bychom také našli největší a zároveň nejpevnější kost našeho těla. Je to kost stehenní, spojující kyčel a koleno.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dobrý večer. Je právě čtvrt hodiny před osmou a jsem ráda, že jste s námi. Lačerat. Ve věku 73 let zemřela 22. srpna spisovatelka Irena Eliášová. Výrazná osobnost romské literatury. Ve svých knihách zachycovala vzpomínky na dětství, rodinu, romské tradice i na každodenní život. Vycházela především z vlastních zkušeností a příběhů, které chtěla uchovat pro další generace. Irena Eliášová se narodila v roce 1953 v romské osadě Nová Dědina na Slovensku. V dětství se s rodinou přestěhovali do Čech. K psaní se výrazněji dostala až později, po narození a výchově svých tří dětí. Její první kniha, Naše osada, vyšla v roce 2008. Následovaly například Listopad, Slunce zapadá už ráno, Chci se vrátit do pohádky nebo historický román Oheň přestal plápolat. Psala česky i romsky a své povídky publikovala také v povídkových sbornících romského nakladatelství Kher. Za svůj dlouholetý přínos romské kultuře získala v roce 2025 ocenění Roma Spirit v kategorii Romská kultura. V roce 2022 vydala sbírku povídek Rub a líc a jiné příběhy. Křest knihy se konal v prosinci 2022 v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Právě tam jsme s Irenou Eliášovou natočili rozhovor pro Oroma Vakeren. Mluvila v něm o nové knize i o tom, kde čerpá inspiraci. Její knihy, povídky a vzpomínky zůstávají svědectvím o životě, zkušenostech a světě, který důvěrně znala. Nyní si připomeneme rozhovor s Irenou Eliášovou, který jsme natočili při křtu knihy Rub a líc a jiné příběhy v prosinci 2022.
1: Takže já už jsem napsala díky Pánu Bohu 5 knih, což jsem velice ráda. Byl to můj životní sen od malá, od mládí a splnila jsem si ho, takže je to dobrý pro mě, ohromně, ohromně šťastný.
0: Říká spisovatelka Irena Eliášová a seznamuje nás s povídkovou knihou Rub a líc.
1: No, abych vám řekla pravdu, to jsou povídky sesbírané, které jsem psala od roku 2013 až do 2020. A tak jsem ty veškeré příběhy a povídky dala do této knihy. Mám ráda, aby to četli lidi. A každý nemá dneska počítač, že jo? Korty starší lidi. A je krásné, když si tu knihu vemete do ruky a čtete.
0: Knihu Rub a líc ilustracemi doplněla dcera Ireny Eliášové. Podle spisovatelky je důležité, aby se romští autoři dostali do podvědomí čtenářů a knihy si kupovali a četli.
1: Ještě za totality, za komunismu, bylo dost lidí, kteří psali, naši Romové. Mezi nimi jsem byla i já. A já jsem se pokusila vydat něco z toho mýho psaní. A tak jsem psala do časopisu Svět socialismu a tam mě vydali 2 povídky a 1 báseň. A vydali to sice, publikovali to, ale napsali mi, že není možný, abych dál s nima spolupracovala a vydávala psaní, když nemám žádné vzdělání, protože já mám pouze základní. A právě proto, že dneska je trošku jiná doba, a je možný požádat nakladatelství, pokud má ten člověk do toho psaní chuť a lásku, tak se mu to povede. A nemusí hned nadávat, musí mít taky jednání s těma lidma, že jo. Musí trošku ubrat to sebevědomí a být trošku pokornější v tom vyjadřování a povede se to hodně.
0: Jak Eliášová dále říká, nemám ráda psaní do šuplíku.
1: Když napíšu knihu nebo příběh o někom, tak tam jsou ty lidi, že jo, píšu o lidech, tam jsou ty osoby. A ty osoby nežijou, když jsou v šuplíku. Ovšem, když se vydají A dostanou se mezi čtenáře, tím pádem oni žijou ty lidi. Proto já, co napíšu, tak chci, aby se to rychle vydalo. A dělám za každou cenu, aby se to povedlo.
0: Hlavní postavy Eliášové mají vždy reálný základ. Spisovatelka píše o svých vzpomínkách a také čerpá z vyprávění. Je bedlivou pozorovatelkou a posluchačkou. V současné době má rozpracovaný seriál.
1: Píšu, dá se říct, že to je takový seriál. A má to titul My, jako my Češi, My a romská sága v paneláku.
0: Poslední rozloučení s Irenou Eliášovou se koná ve čtvrtek 27. srpna v kostele svatého Petra a Pavla v Mimoni.

0: Vzdělávání ani víra nemají věkovou hranici. Vzdělání si můžeme doplnit nebo začít nový obor v jakémkoliv věku. Stejně tak i duchovní cesta, tu může člověk najít kdykoliv, když je na ni připravený. Jedním z příkladů je i 68letý Stanislav Řach, který dnes žije v Brně v Domě pomoci, kde působí pastor Matěj Nový. O jeho životě a zkušenostech si se Stanislavem Řachem povídala Iveta Durdoňová.
1: Jsme v Domě pomoci, kde je pastorem Matěj Nový. Jak vy jste se seznámil s pastorem?
2: Já jsem se s Matějem seznámil na jedné konferenci mužů, kde on tam byl jako pozvaný host. Já jsem byl účastníkem té konference. Jeho příběh mě oslovil, protože máme stejnou zkušenost. Když se mě ten člověk zeptal, jestli jsem věřící, tak říkám, pane, já žiju ve 20. ne v 16. století. Nicméně jsme se začali bavit na téma Bible, na téma Bůh. A mně došlo, že jsou dvě cesty. Tu jednu, tu jsem znal, poté jsem šel už dlouho. A pak tady byla druhá cesta, která vypadala, že by mohla být lepší, ale já ji neznal. A když jsme se jednou domluvili, že se potkáme, tak já jako alkoholik z práce do hospody, tam nebyla jiná možnost. Ale prostě jsem chtěl jít za ním, za tím člověkem, stojím před hospodou a říkám, pane Bože, jestli skutečně existuješ a jestli má Bible pravdu, tak já potřebuji tvoji pomoc, protože to jinak nedám. A byl jsem zdravý. Neumím to vysvětlit. Žádný abstinenční příznaky, nic prostě, lup a byl jsem zdravý. Týden na to jsem přestal kouřit. Jsem věděl, že už se nikdy nezapálím. Ale to z lednu to bylo 38 let. Takže pro mě to byla jasná volba. Jsem tady 2 roky. Mohl bych se odstěhovat v podstatě zítra, ale jsem tady ne protože musím, ale protože chci. Tak prostě pomáhám Matějovi lidem, když jdou na úřady, nebo teďka, co se týká superdávky, už ne, ale když to bylo původně, tak jsem jim pomohl vyplnit papíry. Prostě dělal jsem pro ně administrativní věci.
1: Vy jste si udělal 2 výuční listy s maturitou. Co vás inspirovalo k tomu?
2: To bylo ještě předtím, než jsem Matěje poznal. Já jsem se jako kluk učil 3 roky tesařem, ale protože mě brzo zavřeli do vězení, tak jsem to nedodělal. Ale měl jsem vysvědčení ze všech 3 roků, akorát jsem nedělal závěreční učňovské zkoušky. No a tak potom, když jsem vystřízlivěl, tak jsem pracoval v továrně a tam mi nabídli, že kdo nemá výuční list, ho může udělat, jako by mechanik, opravář, prostroje, zařízení, říkám, tak jdu do toho. Potom jsem šel na stavbu pracovat, no a říkám, no, když udělám na stavbě, mohl bych si dodělat tesaře. No, tak jsem si dodělal tesaře, opakoval jsem 3. ročník, udělal jsem závěreční zkoušky a v 40 letech jsem odmaturoval. Ať už jsem žil jakýmkoliv způsobem, tak já jsem jakoby problémy neviděl jako problémy, ale jako výzvy. A myslím si, že v podstatě i teď jsem dostal poslední výzvu v loni, touhle dobou, vystudovat vysokou školu. Nastupuju od září do 1. ročníku na teologii. Je to Univerzita Matěje Bela v Banské Bystrici, protože mi umožnili vlastně studovat bez nějakých výzvů.

0: jsme v závěru dnešního Oroma Wakeren. Savorenge, tumenge, manga, budbacht, zorte sa stipen. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Neznámí útočníci zneužili zpravodajský server iRozhlas v dezinformační kampani. Valtice na Břeclavsku mají po téměř 19 letech nový územní plán. A počasí zítra zpočátku dne zataženo místy déšť, později od jihu republiky výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zpravodajský server iRozhlas.cz byl zneužitý v dezinformační kampani. Ta prostřednictvím různých falešných nebo napadených médií tvrdí, že Polsko chce obsadit část území České republiky.
3: Neznámí útočníci v dezinformační operaci mimo jiné vytvořili falešnou doménu serveru iRozhlas.cz, na které publikovali článek redaktora webu s údajnými polskými územními nároky vůči Česku. Text ale Český rozhlas nevytvořil, říká jeho mluvčí Lídia Erlebachová.
4: Proto jsme podnikli dostupné technické kroky k odstranění stránky a zvažujeme také další právní postup, abychom chránili pověst Českého rozhlasu a důvěru našich posluchačů.
3: Celý případ v Česku řeší Ministerstvo zahraničních věcí, říká jeho šéf Petr Macinka z motoristů.
5: Ministerstvo to řeší nejenom ve spolupráci s Polskem, ale také ve spolupráci s policií a s ministerstvem vnitra.
3: Součástí kampaně je mimo jiné falešný plakát, který lživě na Facebooku láká na demonstraci v Třinci proti údajným polským nárokům na území. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Zastupitelé Valtic na Břeclavsku na mimořádném zasedání schválili nový územní plán. Na jeho přípravě přitom úředníci pracovali téměř 19 let. Dokument určuje pravidla pro budoucí výstavbu i výšku nových staveb a definitivně nahrazuje spornou stavební uzávěru. Podle nezávislého starosty Valtic Aleše Hofmana má město tímto krokem zajištěný stabilní a udržitelný rozvoj na další desetiletí.
6: Máme tam vyčleněné lokality, které jsou možné do budoucna k zástavbě. Samozřejmě máme tam lokality, které jsou určené třeba i pro sportoviště, to bylo taky velké téma na projednávání v rámci schválení územního plánu.
2: Obyvatelé Lovosic si podle vedení tamní radnice často stěžují na hluk. Jedná se hlavně o dopravní zátěž z dálnice, okresních silnic, železnice i jiné zdroje. Lidé proto mohou až do poloviny září vyplnit na webu města anketu, která se právě hlukem zabývá, říká mluvčí města Eva Břeňová.
7: Anketa k hluku v Lovosicích probíhá právě teď. Prostřednictvím formuláře je možné ji vyplňovat až do 15. září. Původně byla mířena na jakoby hluk z dopravy, železnice nebo průmyslových areálů, ale lidé teď identifikovali, že těch problémů je výrazně více. Sport.
2: České reprezentantky Pavlína Falmíková a Anna Šantrůčková vstoupily úspěšně do mistrovství světa ve veslování. V kategorii dvojek bez kormidelnice postoupily v Nizozemsku.

0: druhého místa v rozjížďce do zítřejšího semifinále.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme v České republice ráno a dopoledne oblačno až zataženo, v jeho západní polovině území může být i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek i oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Brno Ostrava pozor za sjezdem na Kroměříž západ. Na kilometru 259 stojí odstavené nákladní vozidlo. Projíždějte velmi opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už máme pro vás reprízu pořadu Alex a host. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Alex a host.
2: Tvořil hudební tandem s Michálem Janíkem. Začínali na Karlově mostě. Spojení jsou hlavně se semaforem. Jeho hudebním parťákem byl také zpívající právník Ivo Jahelka. Nyní je na solové dráze. Folkový zpěvák, skladatel a kytarista Miroslav Paleček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
3: Děkuji. Zdravím všechny, kteří jsou kolem nás a i posluchače pochopitelně. Díky za pozvání.
1: Alex a host.

0: Miroslav Paleček je znám především jako jedna polovina folkového dua Paleček Janík. Více než 10 let se také věnuje solové dráze. Pane Palečku, koncerty máte naplánované až do září. No, je to tak? Dělá vám to radost, že stále hrajete, stále tvoříte?
1: Tak to mi dělá čím dál tím větší radost, musím se přiznat. Opravdu mě to baví čím dál tím víc, a to nelžu. Akorát mám teď trošku, jsem trošku zklamaný z toho, že jsem po celou tu dobu, co vlastně muzicíruju, tak jsem byl zdravý jako řípa, ale teď jsem měl, to tím si nestěžu, to jenom konstatuju, takže jsem měl teď takovou asi skoro roční pauzu a vracím se. A trošku mi mrzí, že jsem ztratil lehce kontakt s pořadatelama, ale nicméně na tento rok mám ještě asi, já nevím, 20 nebo 25 vystoupení, tak doufám, že se to nějakým způsobem napraví.
0: Říkáte, měl jsem rok pauzu, ale od hraní jste pauzu neměl. Doma
1: ne, to ne.
0: Zkoušky, hraní, každý den saháte po kytaře?
1: No to ne.
0: Ne?
1: Ne. Musím se přiznat, že už mě pomalu přepadává prokrastinace a lenost, ale já jsem nikdy na tom nebyl tak, že bych pilně cvičil každý den, což je teda úděl muzikantů z vážné hudby, z oblasti vážné hudby, kde teda opravdu hrajou 5, 6 i více hodin denně, což je prostě neuvěřitelný. Já jsem měl možnost vlastně na těch takových posledních projektech, co jsem kdy měl, tak, že mi pomáhali kamarádi z Filharmonie, takže jsem poznal tu tvrdou řeholi. To bych asi já těžko vydržel, musím se přiznat. Takže já občas mohu udělat chyby, mě to lidi prominou, ale oni prostě jsou vystaveni jako dnes a denně tomu, že vlastně hrajou naprosto bez chyb. A to, když jsem s nima natáčel, anebo někdy i občas si zahraju jako host, tak jsem z toho vždycky docela rozklížený.
0: V tom smyslu,
1: že oni jsou opravdu bezchybní a já tam vnesu ten člověčí prvek.
0: No a nenamotivovalo vás to k častějším hrám na kytaru?
1: Ne.
0: Kdo vám vůbec dal poprvé do ruky kytaru? Vybavíte si?
1: Vybavím. Já jsem jako prcek jezdil na pionýrské tábory. A vzpomínám na to opravdu jako s láskou. A na jednom z prvních táborů, když jsem byl, tak mi můj starší bratr Venoušek dal k narozeninám kytaru. Což je neuvěřitelný.
0: Jen tak?
1: Jen tak. On věděl, že mě to jaksi baví, protože jsem už, když jsem byl mladý, tak podle jeho zpěvníčků jsem objevil třeba Ješkárny. A to bylo pro mě něco tak neuvěřitelného, že na mě dejchlo něco jiného, než jsme tenkrát slýchávali z rozhlasu po drátě. A tak písně jako Klobouk vekřový, Tmavomodrý svět, Svítá, Civilizace. To bylo něco úplně jiného. Takže já už tenkrát díky mému bratru Venouškovi jsem propadl jak ješkárnám, tak i kytaře, a navíc s tou kytarou jsem se poprvé snažil obluzovat dívky.
0: A fungovalo to.
1: No, řekl bych, já to bych lhal, ne. Ale bylo to samozřejmě příjemné, protože byl o mě větší zájem. A tak jsem toho nezneužíval.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je Miroslav Paleček, folkový písničkář, zpěvák a kytarista, který se proslavil ve dvojici s Michaelem Janíkem. Vy jste v minulém vstupu říkal, že první kytaru jste dostal od svého staršího bratra k narozeninám. Kdy bylo rozhodnuto o tom, že se budete kytaře věnovat profesionálně, že vás bude živit?
1: Tak to byl vlastně krok do neznáma, protože jsem se seznámil na takové soutěži Talent 67, který byl v parku kultury Juldy Fuldy. A tam jsem se seznámil s Michaelem Janíkem. A pak jsme se potkali zcela náhodou na bezcílných toulkách po Václaváku, kde jsme tenkrát jako korzovali. Dnes už bych tam šel velice těžko. Ale tak jsme se dali jaksi s Michaelem dohromady a když jsem přišel z vojny a chvilinku potom jsme s Michaelem spolu stvořili prvních asi 5 nebo 6 písniček, které jsme si nahráli nebo nechali nahrát v takovém studiu v 6. nebo v 5. patře v Lucerně na LP desky a s tím jsme chodili po známých lidech, jako je Jiří Suchý a pan Šlitr, Darek Vostřel, Mikroforum a tak a nabízeli jsme ty písničky a nakonec to dopadlo tak, že jsme i pak, když jsme hráli na Karlově mostě, tak jsme se dostali do Semaforu a jakmile jsme začali hrát, tak jsme měli takzvané svobodné povolání a tak jsem okamžitě rozvázal pracovní poměr ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů. Maminka se z toho hroutila.
0: Ale byste se dlouho nerozmýšlel, že?
1: Ne, ne. Dnes bych si to taky rozmyslel, ale asi jo. Ale tenkrát člověk prostě ani tak moc nepřemýšlel, co bude za 5, za 10, za 15, za 20 let, ale žil tou současností a vlastně my jsme spolu začínali s Michalem v takové době, která byla těhotná na události, takže nás to prostě schramstlo dohromady a měli jsme pochopitelně velikananánské štěstí, že jsme byli pod křídly v divadle Semafor.
0: Koho vlastně napadlo veřejně vystupovat na Karlově mostě? Čí to byl nápad?
1: To bylo asi spontánní, protože samozřejmě jsme slyšeli, a, že už tam taky hrával Jarda Hudka, Kalandra a ještě řada dalších, tak myslím, že to bylo velice spontánní s Michalem. To jsem tenkrát ještě pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, takže si vzpomínám, že jsem ještě udělal, mám ho ještě domaskovaný, že jsem udělal a narýsoval takový plakát, že v neděli co neděli se na Karlově mostě povídá a hrajou divné písně. A tak jsme to vylepovali a sobotu co sobotu a neděli co neděli jsme tam chodili hrát k soše svatého Kajetána.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal jeden z nejuznávanějších českých reportážních fotografů, pan Jan Šibík.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitele. A v neděli vás pozvu na svůj zámek v Kostelci nad Orlicí, který za zachránili červené cihly.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

Viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami,

aby je vrazil ve chřtán dračí. A motýl spěchá po bodláčí. A jako krůpěj na prstenu třpití.

všechno ve mně začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Vy jste byli spjati především tedy s divadlem Semafor. Kdo vás oslovil? A překvapilo vás to? Byli jste z té nabídky nadšení? Nebo jste nad ní?
1: Jak jsme hráli na Karlovém mostě, tak nás tam oslovil nějaký chlapík z Jonáš klubu, což je klub spřízněných duší divadla Semafor. A to jsou takový prostě nadšenci, kteří už tenkrát vlastně pořádali a spolupořádali takový setkání každoroční. A v roce 68 ke konci bylo to setkání v Obecním domě. Oni nás tam pozvali na základě toho vystupování na Karlově mostě a také na základě toho, že jsme tenkrát taky obrovskou klikou a štěstím jsme se dostali až k panu Jiřímu Černému. Jsme mu nabídli pár svých písniček a on měl tu šťastnou ruku, že vybral píseň Hele lidi a zhradil to do Houpačky, 12 na Houpačce, a to se v celku velice slušně umísťovalo. Nikdy to tedy nevyhrálo, ale byli jsme druzí za Karlem Krylem, bratříčku za Vírej Vrátka. A na základě všech těchto událostí té doby, jak jsem říkal, jak byla těhotná na události, tak nás pozvali na vystoupení pro spřížené duše divadla Semafor. A tak jsme tam spolu s Karlem Krylem tenkrát asi před 12 hodinou v noci vystoupili a přišel za námi Slávek Šemek s Jirkou Grossmanem a nabídli nám vystupování v návštěvních dnech, kde jsme se střídali s Karlem Krylem a posléze se tam objevil i Bohdan Mikulášek.
0: Ano, v proslulých návštěvních dnech Šimka a Grossmana, jak říkáte, jste se střídali s Karlem Krylem. Byli jste přátelé nebo jaký vztah jste spolu měli tak v počátku?
1: Přátelé, nikdy jsme spolu v podstatě na pivu nebyli, ale za to jsme pár sklenic dobrého vína vypili při společných vystoupeních a při společných setkáních. Tak je pravda, že jsme se setkávali výhradně vždycky, když jsme měli všichni kytaru v ruce a střídali jsme se na jevišti. Jo. Ať už třeba v divadle Sluníčko, anebo jsme dokonce měli takový náznak turné, ještě předtím, než Karel odešel, tak jsme měli turné po Slovensku. My jsme jeli z Prahy až do Zvolena a Karel jel ze Zvolena až do Prahy a cestou jsme se stavěli asi na čtyřech místech a jedno společné to bylo v Nitře, tam jsme měli společný koncert, no.
0: Čili společně jste,
1: ano.
0: Ale to bylo ojedinělé, nebo?
1: To bylo ojedinělé. No, pak bylo pár vystoupení, jak jsem říkal, v divadlo Sluníčko, nebo tak, a nebo jsme se byli na sebe podívat, když jsme hráli Semaforu.
0: Tak, i vy jste ze Semaforu odešli. A proč vlastně? Proč jste skončili Semaforu?
1: No tak to skončilo tím, že po sametové revoluci pan Suchý rozhodl, že bude pokračovat v tom duchu, v jakém ho spolu s panem Šlitrem založili to divadlo. Takže tam byly, že, jak známo, tři skupiny. Pepa Dvořák, Slávek Šimek a pan Suchý. Takže tam byla skupina pana Suchýho.
0: Odešli, ale vaše duo, vaše spolupráce s Michálem Janíkem dále pokračovala a my o ní budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Miroslav Paleček.
2: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host přijal Miroslav Paleček, který byl téměř 45 let polovinou dua Paleček Janík. Písně jste skládali společně i samostatně. Michal Janík psal ve větší míře texty, vy jste psal zase hudbu. Byla to velmi plodná spolupráce, dlouhotrvající. Které vaše společné období vy osobně považujete za nejdůležitější, nejúspěšnější?
1: Velmi dobře nám bylo na jednom z nejhezčích pódií světa, a to znovu opakuje, tím je Karlův most. A pak nám nejvíc, aspoň já si to myslím, a nikdo mi to nevymluví a nesebere, že to bylo období, které jsme prožili v divadle Semafor. To si myslím, že byla takové období party snů. Takže když řeknu, ne, Pavel Bobek, Viktor Sodoma, Jana Robová, Miluška Voborníková, Zuzka Burianová, a to ještě na spoustu bab jsem zapomněl, tak to bylo nádherný. Jediný, co mi na tom trošku mrzelo, a to asi každého, že jsme tam neměli tolik prostoru, protože když tam bylo 5, 6, 7 těchto jmenovaných zpěváků a písničkářů, no tak každý měl prostor třeba 2, 3 písničky a dost to. Jinak samozřejmě největší prostor měli komici Slávek Šimek a Luděk Sobota a posléze Petr Nárožný. A tak to byla prostě opravdu éra party snů, a taky jsme měli jednu písničku, která se jmenuje Parta snů, a to byla finálovka jedné hry, která se jmenovala, myslím, Jemný mrav. Tak.
0: A přesto, že jste neměli takový prostor, tak považujete tedy vaše působení v Semaforu za to, řekněme, neúspěšnější?
1: No, pochopitelně, protože my jsme tenkrát měli i takový písničkový pořad s Pavlem Bobkem, jsme ho doprovázeli prostě na kytary, a Michal tenkrát v té době velice úspěšně otextoval několik hitů pro Pavla Bobka, když největší je Láskou mě ubývá sil, takže s tím jsme jezdili také pár let, tak my jsme byli, pak jsme začali jezdit i na Portu, tam nás pozval Jup, a tak jsme si to opravdu jako užívali, a tenkrát to bylo jako jižně pro písničkáře.
0: Jak vůbec vypadala tvorba vaše a Michála Janíka? Vznikala nejdříve skladba, pak text, nebo opačně, nebo to bylo jak kdy?
1: My jsme vyzkoušeli snad všechny způsoby, a jak jsem slyšel vyprávět o tomto problému i kolegy někteří, tak drtivá většina z nich to vlastně fungovala takhle. Jo, začínali jsme tak, že já jsem si myslel třeba, že jsem přišel na nějaký hezký motivek. Tam ta. Tak jsme se posadili a Michal něco napsal, teď já jsem to jako k tomu zpíval, teď jsem něco přidal k tomu, on ten verš rozvinul, tak já jsem zase na to napojil tu melodii nebo něco takového, a takhle jsme udělali jako ty první písničky. No pak už, když už jsem se do toho víc podořil, a Michal také, a pohltilo nás to, vcuclo, tak už jsem takzvanou svahilštinou, jako všichni, vlastně jsem nahrával na magneťáky B4, který jsme si tenkrát koupili na splátky každý, tak už jsem nahrával nějaký jakoby melodie, no, tak to jsem mu pak předal a on to otextoval. Pak jsme se dostali k tomu, že jsme vlastně psali na zakázku pro Český rozhlas, pro redakci dětí a mládeže, tak nám tam prostě Mirka Bendová dodala takový krátký popisky toho, o čem by se mělo zpívat v té a v té písně, a Michal to rozvinul do textu. Já jsem ten text dostal na poslední chvíli, den před natáčením jsem neměl nic ještě, ale čas a termín, to je kruťárna, ale dobrá.
0: To je bič.
1: No a takže v podstatě jsme vyzkoušeli všechno.
0: Miroslav Paleček je naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Kněžná fialinko, proč

běháš po všem lese. Sotva se k nám vesna z rajských lučin snese. Krása s božskou ctností

zralosti, fialinka mierná, libosti a míře, že je věčně věrná, nežná fialinka.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem. Po Michale Janíkovi jste se na svém milovaném tenise, nebo po spolupráci s Michalem Janíkem, jste se na svém milovaném tenise potkal se zpívajícím právníkem Ivo Jahelkou a další vlastně hudební spolupráce byla na světě. Tak jednoduché tak, to bylo?
1: No, bylo to velice jednoduché, protože jsme se poznali jak na tenisovém dvorci, tak i na plzeňské portě, takže tam to vlastně, tam jsme se potkali poprvé a tam jsme zjistili, že jsme oba propadli tenisu a tak jsme pokračovali a ta spolupráce pokračuje až do dnešních dnů a myslím, že bude ta spolupráce pokračovat až do konce světa a času.
0: Opravdu?
1: Ano, ale ta spolupráce je...
0: Nárazová.
1: Ne nárazová, je úplně jiná, než byla spolupráce s Michálem. Protože my s Ivošem vlastně nefungujeme jako taková ta dvojice, jako jsme byli my s Michálem. Máme s Ivošem asi 2 nebo 3 písničky společný, ale moc dobře si uvědomujeme, v čem jsou naše slabiny a v čem je případně nějaká naše síla. Takže my to svoje společné vystoupení zahájíme společnou písní, pak tam sedím na jevišti 55 minut já, zpívám svoje písničky, pozvu Ivoše, ten posluchače dorazí a pak mě pozve a rozloučíme se společnou písní.
0: Takže není to celé společné,
1: není
0: jako
1: to společné,
0: bylo s
1: jako,
0: Michálem
1: Janíkem. Že bychom dvojhlasy a všechno a kytárky dohromady a tak. Ne, to ne. Mm-hmm.
0: Vy jste vydali album Tenisová akademie. Komu je určena?
1: Ta je určena všem, kteří propadli tomuto královskému sportu.
0: Jako vy.
1: Jak pasivně, tak i aktivně. Protože to mě velice mile Ivo překvapil. Já jsem, přiznám se, tomu nevěřil. Když v nás uzrál nějaký plán napsat CD Tenisová akademie. Protože jsem si říkal, to není možný, aby někdo napsal 15 nebo 17 písniček o tenise a přitom se neopakoval. Říkal, to je nemožný. Ivo to dokázal a dokonce jsem vlastně mám zásluhu na tom, že Ivo při spolupráci na tenisové akademii poprvé napsal několik textů na melodii jinou, než skládal vždycky on, ale on ty svoje písničky skládal, ten nevyzkoušel všechny ty možný způsoby, jo? Ten prostě jenom se k němu dostane nějaký spis soudní a ono zpracuje a pak k tomu prostě dodá takový ten vypravěcký způsob. Takže ten pracoval takhle, ale při té tenisové akademii jsme najednou dospěli k tomu, že nám chybělo ještě vlastně pár písní nebo něco, tak Ivo říkal, hele, tak mi teda pošli nějaký svoje nápady. Tak jsem mu to poslal, no a on se do toho pustil a dokonce se mu to i zalíbilo a napsal mi pár textů i pro mě samotného.
0: Čili pro vaše skladby, ano, které vy jste složil, ano, tak ano, vám je Ivo Jahelka otextoval. Taky. Tak a vy jste pak se... Nechci říct, že obrátil nás naše české spisovatele. Vy jste je měl v paměti asi celou dobu, ale až vlastně v poslední době jste, jak zhudebnil třeba Jaroslava Seiferta, Jaroslava Ješka, Jiřího Voskovce, Jana Wericha, tak kdy vás napadlo právě třeba zhudebnit Jaroslava Seiferta?
1: To mě... Takhle já jsem v těch básních pochopitelně věděl od útlého školního věku. Ale tenkrát mě to teda vůbec nebavilo. Co si budem povídat? To tenkrát jsem koukal na to, abych vyběhl ven a čutal do balónu, nebo já nevím, nebo hrál na kytaru.
0: Takže musel jste k tomu dozrát.
1: Musel jsem k tomu dozrát, uh-huh. dospět, ale nejvíc mi vlastně k tomu pomohla báseň Hora Říp, kterou jsem před časem při takovém bezcílném bloudění po internetu objevil. Ona objevila mě, vykoukla na mě báseň Hora Říp. Tak pochopitelně jsem si vzpomněl na tu báseň, ale okamžitě jsem se ocitl zpátky ve škole u tabule, jak ze mě souška učitelka marně deluje báseň. Ale také mě napadl takový drobný motivek, který jsem si poznamenal a později zpracoval. Ale nikdy by mě nenapadlo, že to dopadne tak, jak to dopadlo teď do dnešních dnů. Protože jsem si tenkrát říkal, tak já se pokusím zhudebnit 2 nebo 3 básně, 4, no. Tak proto jsem věděl, že sahám někam, kam třeba ani bych neměl sahat. Ale pak mě to tak nakonec pohltilo, že to dopadlo tak, že mi, to je tak špatně řečený, ale že vyšlo CD Písně domova podsta Jaroslavu Seifertovi a po 5 letech jsem to téměř zopakoval, tak mi vyšlo CDčko Srdeční záležitost, to bylo mým narozeninám, které mám každý rok, ostatně jako vy všichni.
0: Ale kulaté jste měl loni.
1: A tentokrát u toho posledního CD je to takový výběr můj žijících, nežijících, našich i některých cizích básníků.
0: Říká Miroslav Paleček, náš dnešní host.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat křehkým kostem a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu si povídám s Miroslavem Palečkem, který kdysi tvořil hudební tandem s Michaelem Janíkem. Teď spolupracuje hojně také se zpívajícím právníkem Ivem Jahelkou. A samozřejmě je na své sólové dráze, zhudebnil takové velikány básnické jako Jaroslava Seiferta, ale vy jste zhudebnil třeba i Cestičku k domovu, všichni známe Karla ano. Václava Raise ano. A tuto báseň. Tak jak vás toto napadlo? To mě... Nějaké pojilo se to k vašemu dětství třeba ta báseň?
1: Ne, tak já jsem dostal pozvání na vystoupení u příležitosti otevření nové radnice v Lázní Bělohrad na náměstí Karla Václava Raise, který se tam narodil a byl, stával tam také jeho rodný domek, teď už je tam jenom cedule s tím. A já tam mám spoustu známých, protože jsem tam mockrát hrál jak s kytarou v ruce, tak i na tenisových turnajích v místní Bažantici. A když jsem tam, když jsem dostal to pozvání, tak si říkám, já musím nějak ty místní obyvatele překvapit, tak jsem nastoupil do antikvariátu, koupil jsem si výběr z díla Karel Václav Rais a koukám prostě Cestička k domovu. Si říkám, no to je nádherný, jo, ty verše jsou takový, jako že by to, jako kdyby je napsal Karel Hašler, tak jsem říkal, tak to musím udělat v tom duchu Hašlerovském, aby tam byla ale kytara a ten projev takový a hezká melodie a akordeon. No tak jsem je velice, si myslím, příjemně překvapil, když jsem jim to tam pak zaspíval a tahle ta písnička je také na tom posledním CD.
0: Pane Palečku, je něco, co nedokážete zhudebnit? Mně teď napadá otázka na závěr.
1: Jo, samozřejmě.
0: Opravdu.
1: No, ono,
0: na co dalšího se třeba chystáte? Co byste ještě chtěl zhudebnit?
1: To možná někdy, jak jsem teď tady něco plácal, někdy třeba i trošku nesmysly, mohlo to vypadat tak, že na co sáhnu, proměním ve zlato, ale není tomu tak. Já to moc dobře vím. A ono to trvá hodně dlouho, než člověk by měl pustit něco do světa a neměla by ho ztrácet soudnost. A já mám zatím pořád ještě pocit, že tu soudnost mám, tak mi to prosím vás, tu iluzi neberte.
0: Já myslím, že to není přeci jenom iluze. Co vaše spolupráce s panem Fousadlem, když použiju přezdívku?
1: No, Fousadlo, tak to je, tak my se známe pochopitelně z působení ze skupiny Semaforské od Slávka no. Šimka a vždycky, když jsme hráli někde, já jsem se narodil v Motyčíně, to je u Kladna, Pepa je Kladeňák, takže i to nás spojuje. A když jsme s Michalem tenkrát hráli někde poblíž Kladna, tak se tam, když měl Pepa volno, přišel vždycky podívat. Jo, to bylo hrozně milý. No a teď ta poslední spolupráce s námi, taky jsme už spolu odehráli teď několik vystoupení s názvem Dva bardi ze Semaforu. A při té příležitosti jednou mi věnoval a dedikoval mi svůj text Těžko nás pán Bůh změní. A tak jsem mu ho zhudebnil, poté se mi to opravdu zalíbilo. Moc a moc a dohnal jsem ho téměř k pláči.
0: To je krásné. Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Děkuju za vaše vyprávění a ať se vám daří, ať stále vás napadají nové a nové skladby a třeba další básníci,
1: dobře,
0: které děkuju. Zhudebníte. Děkuju. Miroslav Paleček byl naším hostem.
1: Já vám moc krát děkuju a už teď se těším na někdy příště.
2: Alex a host.
1: Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je z nich dobreku. Lidé se těžko změní,

co mě lhali, jsem vždycky uvěřil, těžko nás pámu změní. Jiné to tady není. Občas se rádi máme, druhý den pomlouváme, že patřím mezi blázny, co stárnou s vírou svou a dál ty, co je zklamou, na kafe k stolu zvou, že kabát mám už jetej a srdce samej šrám, že zdravím, koho potkám a vždy se usmívám. Já kašlu na pomluvy, ty patří k člověku, i když mě někdy zraní a je mi dobré ku. Já nejsem o moc lepší a tak se nezlobím, já jenom mávnu rukou a lidem odpouštím, těžko nás pán Bůh změní.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Deště z minulého týdne nasytily půdu na jihu Moravy do hloubky 15 cm. Extrémní sucho stále trvá. Kriminalisté v Praze zadrželi podvodníky z call center. Škoda přesahuje 10 milionů korun. A počasí zítra zpočátku zataženo, místy déšť, později od jihu výrazné ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy a Otane Hasil, pěkný večer. Srážky v minulém týdnu částečně zlepšily stav půdního sucha. Na jižní Moravě ale déšť nasytil půdu pouze do hloubky zhruba 15 cm. Vyplývá to z aktuálních údajů na webu Intersucho a Českého hydrometeorologického ústavu. Na suchu zůstává také velká většina moravských řek.
4: Pod normálním stavem zůstává taky většina pramenů a mělkých i hlubokých vrtů. V Čechách je situace s nasycením půdy o něco lepší. Tam meteorologové zaznamenali úhrny srážek i nad 100 mm za týden. Na rozdíl od Moravy, kde místy nedosáhly ani desetiny. Podle tvůrců webu Intersucho se následky sucha stále prohlubují a i kdyby přišly silnější srážky, letošní škody v zemědělství a lesnictví už nenapraví. Šimon Franz, Český rozhlas.
3: Pražští kriminalisté zadrželi trojici podvodníků z call center. V červenci podle policistů vybrali z cizích bankovních účtů celkem 10 milionů korun a poškodili tak více než 50 lidí. Detektivové v bytech pachatelů našli 500 000 korun v hotovosti a také 17 mobilních telefonů, které pachatelé při svých podvodech používali. Hrozí jim až 8 let ve vězení. Podle mluvčího pražské policie Richarda Hrdiny mohou ale tresty dostat i samotní poškození.
5: Poškození, kteří poskytli své bankovní účty, jsou zároveň i podezřelí ze spáchání trestného činu legalizace výnosu z trestné činnosti, za což jim hrozí až 6letý pobyt za mřížemi. Takových nabídek je na sociálních sítích mnoho a poskytnutím svého účtu se vystavujete trestnímu stíhání.
3: Krásná Lípa na Děčínsku vydala varování před vlkem. Podle webových stránek radnice se zvíře o posledním víkendu pohybovalo v centru města. Vlci se v oblasti Národního parku České Švýcarsko vyskytují zhruba od roku 2017.
6: Město upozorňuje na víkendový výskyt šelmy a žádá obyvatele, aby byli opatrní. Zvíře bylo pravděpodobně hladové a hledalo potravu. Za normálních okolností se vlk člověku vyhýbá a útočí jenom, když si připadá ohrožený. Při venčení, hlavně v okrajových částech města, by měli lidé nechávat svoje psy na vodítku. Daniela Pilařová, Český rozhlas. Sport.
3: Jakub Menšík a Karolína Muchová postoupili do semifinále mixu na tenisovém US Open. Domácí dvojici Paul Navarová ve čtvrtfinále porazili 4-1 a 5-3. Kateřina Siňaková s Britem Petnem naopak dohráli turnaj už ve čtvrtfinále.
2: Počasí.
3: Po oblačné noci čekáme zítra ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině území i polojasno, místy občasný déšť nebo přehánky, hlavně na severu republiky. Odpoledne a večer ubývání srážek a výrazné ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: U Českého Těšína se zdržíte na obchvatu města, hlavně ve směru.

0: Do Polska provoz brzdí omezení přes mostem přes řeku Olši. Kolona je o odbočky na Havířov. Zdržení je kolem 15 minut. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořád Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
2: Po lásce a něžném obětí touží každý z nás. Proto máme pro vás tento pořad.
3: Budeme vám vyprávět o páru, který na začátku spojila žvíkačka a jejich manželské pouto drží už 67 let.
2: Jemu je 88 let, ona brzy oslaví 87. narozeniny.
3: Byli si mnohokrát oporou. Krásně se doplňují a jeden bez druhého si nedovedou představit ani jediný den.
2: Jak prohlásil filozof Jean-Jacques Rousseau, je třeba být si trochu podobní, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Petr Kostka
1: a Carmen Majerová
0: vás vítají u poslechu dalšího opravdového příběhu velké lásky.
1: Hledáme s vámi inspiraci, jak se dožít mnoha let v krásném vztahu. Vybíráme z příběhů, které jste nám poslali.
0: Dnes vám představíme manžele Stanislavu a Josefa Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
1: Znali se, míjeli se, ale nikdy by je nenapadlo, že jsou si osudem souzeni. Jejich příběh jel natočit náš kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, já jsem Stanislava, no, stará babka.
3: No, má něco odžito a žena se spoustou zkušeností a doufám, že i s trochu lásky pro svého muže.
4: Doufám, tu lásku mám velkou, jsem ráda, že ho mám, ale možná, že budu koktat a taky brečet, protože já jsem plačka známá.
3: To já taky občas.
4: No.
3: A zvlášť, když slyším ty příběhy vás posluchačů, tak se neudržím. A teď to k tomu patří, ne?
4: Ano, to je život. Je to, jak to je. Tak pojďte dál.
3: Kytičku pro vás.
4: Je, děkuji, já miluji kytky. I když to nestíhám všecko, podívejte, jakou mám zahrádku.
3: Velkou.
4: Džungli.
3: A ten dům, to
4: no,
3: uklízíte.
4: Už není náš.
3: Už je dětí.
4: Když jsem ochořila před 8 lety, tak jsme všecko dali dcerám. Je to danajský dar, ale je to dar.
5: Co?
4: Tak pojď pozdrav aspoň dnes, tatínku.
5: Vždyť jsem zdravil.
3: Takže vy budete Josef.
5: Jo.
4: Ano, pojďte dál.
1: I když se tehdy 18-leté dívce, onen 20-letý, sportovně nadaný, mladík nelíbil, někde ve hvězdách byl jejich osud už předem spojen.
0: Aby se zamilovali, museli oba dva opustit své rodné Ústecko. Stanislava se vydala na just rodičům do Pardubic, Josef narukoval na vojnu a sloužil ve stejném městě na východě Čech.
1: Potkali se jednoho chladného říjnového dne na pardubickém kluzišti, kam Josef chodil na trénink s vojáky.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Takže viděl jsem takovou pěknou holku, najednou ke mně jako přibruslila, no, a já jsem měl v puse žvejkačku, tak jsem půlku té žvejkačky ukous, ona si ji vzala a tím jsme začali.
3: Tak to bych nečekal, fakt to takhle bylo.
4: No ano, takhle to bylo, já jsem chodila bruslit a já jsem ho znala, jenže mě se nikdy nelíbil, protože on byl vysoký a že jsem říkala, toho nechci, měli jsme kamaráda Bencu Peška a ten mě s ním dával furt dohromady. A já jsem říkal, toho nechci, ten má hlavu jako růžičko a kapusta. A nechtěla jsem ho. A najednou jsme se potkali na tom stadionu, rozdělili jsme se o žvejkačku, no a vidíte to. Ještě to nám to vydrželo do teďka.
3: On si vás k sobě tak jako přilepil.
4: On byl hrozně takový milej, slušnej, tichej, to už teď nemůžu říct, ale bylo to fajn, bylo to krásný. Byli jsme mladí hlavně.
3: Vy jste si o tu žvíkačku řekla, nebo jak to takhle?
4: Ne, on prostě mě tu žvíkačku měl, žvíkačku tak půl dal sobě a půl dal mě a bylo to tak.
5: Já jsem byl na vojně, že jo, tak jsem měl propusku, takže jsem vždycky musel být do 7 hodin v kasárnách v Pardubicích. No, takže jsme se sešli druhý den znovu na tom ledě, na tom zimním stadionu, no.
3: Vy jste si dávali rande na kluzišti?
4: Ano, ano. Ano.
3: Ten první den, jenom jste se chytli za ruce, nebo dali jste si už pusu?
4: Ne, to ne. To jako ne, to ještě nějaký den to trvalo, než jsem zjistila, že se mě líbí. A tak.
3: Jak to tak mladá holka zjistí? Podle čeho to pozná?
4: Já nevím. On byl takový, moc toho nenamluvil, ale byl milej. Prostě najednou se mi začal líbit. No.
3: Co vám, Josefe?
5: Já jsem ji taky viděl už několikrát předtím, jo, než jsme se setkali na tom zimáku tam. Jako v Pardubicích jsem ji potkal několikrát na náměstí. Líbila se mi, no, byla pěkná holka. Hlavně byla štíhlá a pěkná holka byla prostě, no. Líbila se mi, hned od začátku. protože já byl spíš takový, jak říkala, tichej, moc jsem to nenamluvil a Stáňa jen promluvila, prostě mluvila 24 hodin denně i ze spaní.
3: A vám se to líbilo?
5: Mně se to líbilo, no.
3: Kdy jste to řekli rodičům třeba, že spolu chodíte, nebo kdy začali vědět, tušit?
4: Tak já vůbec celkově jsem měla problém. Když bylo 18 let, tak jsem, já to říkám tak divně, ale řeknu to, zapíchla vidle. Napsala jsem dopis, dala jsem ho na hodiny a voděla jsem do Pardubic.
3: To byl dopis pro rodiče?
4: Pro rodiče, napsala jsem, že odcházím z domova.
3: Že a proč?
4: Protože moje maminka vždycky říkala, Stáňo, ty bys mě neměla, tak budeš chodit špinavá, roztrhaná a hladová. Tak jsem mi chtěla dokázat, že se o sebe postarám. Tak když jsem mě bylo 18, vodila jsem do Pardubic, no a tam to pokračovalo takhle. Nakonec jsem se naučila tam šít, plíst a opravdu se starat o sebe, ale myslím si, že to bylo dobře, že to tak všecko mělo být. A už, že, protože jsem teda byla zamilovaná do Pepy, no.
3: Vy jste tady odjela a v těch Pardubicích jste si našla životní lásku.
4: Ano, ano, takhle to bylo.
3: Možná se drze zeptám. Byl první?
4: Já jsem předtím měla takový jenom letmý známosti, ale Pepa to byl můj první chlapec a hned jsem byla v jiném stavu. Hned to vzal hákem.
3: No, vy taky asi.
4: No já nevím, já taky jsem u toho byla, no.
3: Tak kdybychom to nějak kulantně měli popsat, jak k tomu došlo tak rychle tedy?
4: Já ani ne, my jsme chodili do lesíka, viď Pepo, my jsme chodili do lesíka, no a najednou, no, tak to, no, no, já nevím, jak to mám popsat, bylo to hezký.
3: Vy jako voják jste toužil a naléhal, nebo co?
4: Přišlo tak samo. Samo
5: to přišlo bez nějakého nátlaku.
4: Ale já jsem jako už si to přála, protože já jsem si myslela, že nejsem normální, protože ty holky už měly známosti kompletní a já pořád nic. Já jsem nepotřebovala žádného kluka. Mně stačilo, když jsem třeba dostala pusu a najednou práska. Bylo to.
3: Najednou od pusy rovnou dítěti.
4: Ano, ano, bylo to tak to bylo nějak, no. Já jsem tenkrát šla, že jo, na gynekologii a tam byla paní doktorka a já říkám, paní doktorko, víte, já jsem teď začala být taky, začala jsem žít, jo, a to, a já nemůžu být to, já nemůžu být v jiném stavu. A ona říká, ale děvenko seš.
3: Co se ve vás odehraje a jak jste si naplánovala, že to řeknete Josefovi?
4: Já jsem to nějak neplánovala, akorát teda tenkrát maminka, manželová, ta byla z toho jako dost špatná a dokonce chtěla, abych si to nechala vzít. A já jsem teda jako říkala, že za žádnou cenu, že když teda ať si svého Pepánka nechá, že já se o dítě postarám, že si ho vychovám sama. No ale nakonec to dopadlo tak, že jsme se vzali a že všechno v naprostý pohodě, no. A moje maminka to tak nějak, možná, že byla i ráda, nevím.
3: A co Josef? Když jste se dozvěděl, že se Stanislavu čekáte?
5: Já jsem řekl tak, že se vezmeme a budeme spolu. To byl konec a vzali jsme se. Já myslím, že jsem udělal dobře tenkrát.
4: Tak on to byl takový ušák, teď mu bylo 21 let, jo. A já mě bylo 20, no.
5: Já jsem vlastně rád a tu babku mám rád a miluju ji víc jak za mlada. Protože se o mě stará a kdyby se tak o mě nestarala, tak já už tady dávno nebyl. Protože jsem prodělal dost nemocí, až teď na starý kolena je mi dobře. No.
3: Jste rád, že ji máte?
5: Tak.
3: Řekl vám to někdy takhle?
4: Ani ne, vidíte, že teď mám slzu.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj příběh vypráví její manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi.
2: Brali se, protože museli. Před 67 lety. Bylo v tom dítě, ale také velká láska.
1: Jak bývalo zvykem, Josef musel požádat o ruku Stániny rodiče.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: To vím, že tam byl takový zmatek. Hlavně jsem to říkal dědovi, jako tátovi. Jo.
4: No, táta náš byl takový hodnej, klidný člověk. No.
3: Ten to hned jako schválil. No tak pak během toho měsíce jsme měli svatbu.
4: Obřad byl na městském úřadu v Litoměřicích. Táta do kostela nechtěl jít. Mě to mrzelo, ale respektovala jsem ho.
5: To znamená, že jste měli jen občanský obřad?
4: Občanský, ale když jsme měli teďkon tu kamennou svatbu po těch 65 letech, tak jsme byli v kostele svatého Vojtěcha a otec Havelka nás jako oddal a tátovi se to líbilo a bylo to krásný.
3: V tomhle věku už je všechno krásný.
5: A ten svatební den, vy jste tedy přijeli na obřad, pamatujete si, jaké jste měla šaty, kdo vybíral prstýnky, jestli tam byly nějaké rituály na té svatbě?
4: No, měla jsem kostým, protože to už jsem byla 4 měsíce těhotná.
5: Takže speciální kostým?
4: Ano, takový normální kostým jsem měla.
5: Bříško už bylo vidět?
4: No trošku možná už. Jo, měla jsem bříško.
3: Moc ne,
4: no vidíte, no, je to dobrý. No, a mě to trošku mrzelo, že jsme byli v tom kostele, protože já jsem celých 8 let chodila na náboženství, byla jsem křtěná, že jo, přijímání, biřmovaná, jako já jsem byla věřící, já jsem chodila do kostela každou neděli, no a musela jsem se přizpůsobit, no.
5: Připomínáte si to výročí své svatby rádi?
3: Jo, to jsme slavili pokaždý do takových těch 50 let, no. A pak už je to takový, no, jsme rádi, že jsme na světě. No, po 50.
5: Jste rádi na tom světě?
4: Já jo. Já určitě.
5: A jste ráda, že jste si na začátku vzala tu žvíkačku?
4: Myslím si, že bych ho neměnila.
1: Počátek jejich manželství se tedy datuje od 15. listopadu roku 1958.
4: Pepa přišel z vojny, vzali jsme se po toho 15. listopadu a já jsem zůstala ještě do začátku března v Pardubicích. Bylo to takový smutný, hrozně jsem se na něj těšila, když já jsem jezdila teda domů, že jo, nebo občas přijel za mnou Pepa, tak to bylo takový, byla jsem toho špatná, protože jsem chtěla s ním být pořád, ale bohužel to nešlo, že jo. Navíc teda jsme neměli kde bydlet, takže jsme bydleli u mojich rodičů v Litoměřicích, tam jsme bydleli 2,5 roku, tak jsme se nakonec pak odstěhovali k babičce do Neštěmic, k manželové mamince. Tam jsme bydleli asi 2 roky, viď?
3: Jo, 2 roky, no.
4: No. Ale babička vždycky říkala, mladý zvlášť, starý zvlášť. A něco na tom je. Když jsem cokoliv jsem udělala, všecko bylo špatně. Já jsem taková kachna, když peru, tak jsem hotová taky do pračky. Jo. Když něco dělám, prostě dělám to s nějakou takovou určitou vervou. A babička byla strašně hodná, ale nemohli jsme se shodnout, takže jsme se odstěhovali. Dostala jsem garzonku, takže my jsme čekali 6 let na byt. Tenkrát to takhle prostě bylo.
2: Z jejich lásky přišly na svět dvě skvělé dcery. Půl roku po svatbě se narodila Stáňa a o 11 let později druhorozená Petra.
1: V průběhu let přibyla i vnoučata a později i pravnoučata. Když se oba ohlédnou za svým životem, byl krásný? A kdyby to šlo, zopakovali by si těch 68 let lásky?
4: Já myslím, že bych některé věci udělala jinak, ale asi by to zůstalo, jak to je.
3: No, já bych to nevyměnil.
5: Stáňu za nic?
3: Ne, nedal bych jí. Protože ta se fakt o mě stará. Ano, musím jí pochválit.
4: Já
3: ji teda i chválím teď, jo. Že vždycky řeknu, babko, já tě stejně miluju, jako ty vnoučata to říkají. Babi, my tě milujeme. No.
5: A co vy, milujete jeho?
4: Já jsem ráda, že ho mám. V dobrých i špatných časech vždycky mě byl oporou. A já myslím, že bych ho nikdy neměnila.
5: Myslíte si, že láska vydrží i do pozdního věku? Že neumírá?
4: Ano, věřím tomu.
3: Určitě. Ale chtěl bych tady ještě vydržet. Babička, maminka moje umřela ve 94. A všichni moji příbuzní se dožili víc jak 88, takže tady vydržím do těch 95.
4: Já nevím. Jak to je, tak to je. Já nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, jak to je.
1: Láska Stanislavy a Josefa neutuchá. Možná věkem spíš posiluje.
2: A to nás dojalo. Proto jsme jim po Patriku Rozehnalovi poslali jako malý dárek dva zlaté hrnečky našeho pořadu a jedno velké digitální rádio.
1: Chtěli jsme je potěšit a překvapit.
4: To je krásný. A to je, prosím, to je rádio.
6: Digitální.
4: A můžu si na něj šahnout?
6: Šahněte. Zapněte ho.
4: A to hraje samo?
6: Ano. Přes síť
4: Ježiš,
6: teda.
4: To je krásný. A myslíte, že to budu umět?
6: Vy určitě.
4: Já nevím, kde se zapíná.
6: To všechno zjistíme. Máme návod a tak.
4: To je krásný.
6: A pak pro vás máme dva zlaté hrnečky zlaté lásky.
4: Je to hezký. Oni jsou opravdu zlatý. A víte, co je nejhorší, že táta nepije kafe.
6: Ale pije čaj.
3: Čajo.
4: Ale kafe nepije.
6: A to je i na čaj. Já teda jako bych za něj orodoval, že bych mu do toho i čaj udělal. Co, dáte si čaj, že?
3: Kafe jsem se odnaučil pít na vojně, protože nám tam do toho dávali brom.
6: Vy mu do toho taky dáváte brom?
4: Ne, já už nemi dávám vůbec nic. A i kdybych udával, tak je to stejně.
6: Vás to skoro porazilo na zem.
4: No mě to...
6: Vyrazilo dech.
4: To rádio mě vyrazilo dech. Ty vado.
6: Takže myslíte, že pouštět si ho bude Stáňa?
3: No to bude hrát na něm. To bude na něm hrát i v noci.
6: Chcete něco vzkázat Petrovi a Carmen?
4: Že jim hrozně moc děkuju a že bych je ráda někdy viděla a chvilku s nima mluvila. Protože jsou to strašně fajnácky sympatický lidi, oba dva. Já moc děkuju a mám hroznou radost. I za hrničky, i za rádio. Děkuju moc.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Zlatá láska je kronikou lidských osudů, kde hlavní roli hraje čistá a opravdová láska.
2: Dnes nám o ní vyprávějí Stanislava a Josef Stehlíkovi, kteří se brali před 67 lety.
1: Ve které chvíli docenili nejvíc sílu své lásky a pocítili oporu v tom druhém?
3: No tak já jsem před 8 lety měla zhoubnej nádor v tlustém střevě. Takže jedna operace, za týden druhá operace, protože mě zavřeli a bylo to špatný, tak mě udělali vývod. Takže to jako, myslím si, že já jsem měla půl roku otevřený břicho, než mě to zarostlo všecko. A tak se o mě tak staral poctivě. A ještě navíc teda měl sestru Věru, která byla o 2 roky starší, tak nám každý ten jezdila. No byly to špatný časy. Mně bylo 78 a takhle jsem dopadla, že jsem byla takhle dost nemocná. Ale dostala jsem se z toho.
4: I díky svému muži?
3: Díky svému muži, ano. Že se o mě staral.
5: Když jsem se to rozvěděl, že má nádor na tom tlustém střevě, bylo mi zlé z toho. No a pak jsme šli s Petrou, za panem doktorem, a on říká, že jako je to na dobrým místě, že to není na konečníku, že je to někde v břiše a že se to nechá operovat a že to určitě jako odstraňají. No. Takže to se mi jako udělalo dobře. No a opravdu to dopadlo dobře, že za 5 nebo 6 neděl byla doma.
3: Já jsem chodila na kontrolu na onkologii. Tam byl nejmenovaný pan doktor a ten mě rovnou řekl, máte pár měsíců života, máte rakovinu v celém těle, máte metastáze, mi řekl. Tak to jsem jako brečela, protože já jsem chtěla žít. To bylo takový špatný období, víte, kdy člověk ví, že je to konečná. No a on pak jsem se k němu šla, už nevím časově, jak bych to řekla, a on říká, vy jste zázrak, vy jste se ze všeho dostala.
4: Co pomůže? Ten druhý, ta touha žít, ta síla, kterou v sobě máte, co vás zvedlo a vrátilo do života?
3: No tak já jsem chtěla žít, takže možná i taková ta vůle moje, a nebo to štěstí, že teda to bylo, jak to bylo, tak jsem tady.
5: Já si myslím, že to byly taky hlavně vnoučata, protože jich máme tolika, takže to jí drželo hodně při životě, vnoučata.
4: Drželi jste se víc za ruce? Říkali jste si třeba v té době věci, na které nebyl čas, jenom abyste si dodali síly?
5: Určitě. Určitě jsme se drželi a stáli jsme při sobě celou tu dobu, než jsme se dozvěděli, že to je dobrý.
3: No a letos opět v lednu neprůchodný střeva. Takže jsem byla na další operaci, takže jsem měla během 8 let 4 operace a trošku jsem měla strach, abych úplně, víte, nebyla dementní, a ono to docela dobře dopadlo, že občas ještě si na něco vzpomenu, když to někdy bolí, ale já jsem taková, že si to, co potřebuju, na to si vzpomenu. A takový ty věci podřadní zapomenu. Kolikrát se mě Pepa něco ptá, já to nevím. A přitom jako jsem to měla v ruce a všecko, ale já to nevím. Prostě to vypustím, no. Takže je to všecko v pohodě.
4: Stanislava, vy jste taková bojovnice. Vy jste od přírody podle mě člověk, který se prostě ke všemu postaví a řeší to hned a pustí se do toho, jak vy jste řekla, s vervou. A máte štěstí, že vedle sebe máte na začátku možná toho, jak vy jste říkala, nemluvu, ale klidného manžela, který je vám oporou a který možná jenom to, že se na vás podívá, stiskne tu ruku, tak vám to dodá sílu a máte ji na to uzdravování a na to, abyste byli spolu. A proto chcete žít, si myslím.
5: No, jak říkám, jsem rád, že tu babku moji mám a bez ní už bych tady dávno nebyl, jsem říkal, protože jsem taky prožil pár nemocí.
4: Co se vám stalo?
5: Nejhorší bylo, když mě prasklo slepý střevo tadyhle za pecí. Tak to mě z toho dostali na poslední chvíli. No.
4: To šlo asi o minuty.
5: No, to bylo, tam jsem byl tenkrát 6 neděl v nemocnici a pak jsem měl ještě druhý chyt, mám budíka a na tom budíku se mi chytla, jak se to říká, nějaký virus, tak jsem ležel 6 neděl na infekci, tam jsem dostal 300 kapaček antibiotik a když za mnou přišel můj ošetřující lékař, doktor Fejfuša, tak na mě kouk a říká, zítra vás odvezu do Prahy, do Homolky, jako panu profesorovi Neužilovi. A tím vlastně má taky asi zachránil život. Když jsem tam přišel, pan profesor říká, za svoji existenci jsem neslyšel, že 80-letý člověk nebo pacient, že by vydržel 300 kapaček antibiotik. Vrátili mi tam budíka a za 2 dny jsem šel domů. A od té doby to musím zaklepat, je mi dobře.
4: Vás musí mít nahoře někdo hodně rád.
3: No já nevím, ale jsem ráda, že mám takovouhle povahu, že i když je zlé, tak si myslím, že zas bude dobře.
5: A když je to normální, tak začne brečet.
3: No,
5: musíme ještě nějaký čas tady vydržet. Jak říkám, je nám docela dobře, i když jsme starý jako kuhlí už, no. Za týden mi je 88.
3: A mě jenom 87, 6. ledna, já jsem na Tři krále. Ale jako nevím, jestli bych chtěla teď v této době být mladá, nevím. I když by to bylo fajn, nic by mě nebolelo.
5: Já určitě bych chtěl být mladý, ale nesměl bych mít ten rozum, co mám teď. Musel bych být mladý bez toho rozumu. Jo.
4: Co je hezkého na tom stáří? Sil už třeba není tolik, přichází ty nemoci. Ale přijde se stářím i něco hezkého, co v mládí mít nemůžete?
3: Rozhodně člověk už nemůže to, co mohl dřív. A já se s tím nějak nedovedu vyrovnat. Já říkám, že i když jsme na tom, jak jsme, tak díky za každý nový ráno a za každý nový den.
4: Když se ráno probudíte, pozdravíte se, dáte si pusu, nebo jak to vypadá?
3: Jakdy. Někdy jo, někdy ne. Táta ten stává dřív, protože já jsem celý život stávala mezi 4. a 5, tak teď si spím do 8.
4: Necháváte rád si přispat svoji ženu?
5: Jo, když já stávám, tak se vůbec neprobudí. Probouzím se okolo 6. hodiny, to mě zbudí Tomík, tak nejdřív cvičím nohama. Kolena, kotníky. Jo, takhle s nima hejbu, kotníkama, protože z toho volejbalu ty kolena mám prostě pryč. No. A po půl hodiny se probudím, jdu ze psem ven, no, udělám žrádlo slepicím, vykoupu a jdu nakrmit. A je 8, půl devátý, no a babka stává.
4: Petr Kostka někdy řekl, že má v některé dny pocit, že vstane a než si vyčistí zuby, tak už je večer, jak ten čas letí. Jak je to u vás?
5: To je fakt taky, že mně připadá týden jako 3 dny. Je neděle, a dvakrát se probudím a už je zase neděle. Ale když to zase vemu, tak my máme neděli každý den. Jo. Ale hrozně rychle to letí. Nikdy jsem si nemyslel, že tady vydržíme takhle dlouho. nebejt těch doktorů, tak už tady dávno nejsme.
4: Není to náhodou to, že tu jste takhle pořád ještě, je dáno tím, jací vy jste? Že jste si našli v sobě zalíbení na začátku, důvěru, kterou jste si vybudovali během těch let a lásku, kterou jste si udrželi? Není to i tím, že tu vlastně zůstáváte, protože si tu sílu dáváte navzájem?
3: No, je to možný, ale taky si myslím, že to je i prostředím, protože my žijeme 28 let, jsme tady na té chalupě. Je to všecko těžší, než třeba, kdybych byla v bytě, ale je nám tady dobře.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh vybraný na dnešek je příkladem osudové lásky, kterou prožívají manželé Stanislava a Josef Stehlíkovi z Němčí v Českém Středohoří.
2: Poznali se před 68 lety. Snad pro ně nebude problém obstát v našem malém manželském testu.
1: Rostodivné otázky jim pokládal Patrik Rozehnal, aby zjistil, jak se znají a jestli si společné okamžiky pamatují stejně.
2: Otázky neznali, své odpovědi vzájemně neslyšeli a tady je výsledek.
3: Kam jste spolu chodili na rande? Měli jste oblíbené místo?
4: Bydlela na internetu nebo na svobodárně, tak jsem chodil na svobodárnu, anebo jsme byli někde na procházce venku.
5: Chodili jsme do lesíka, protože jsme neměli kam.
3: Kdo vybíral první dovolenou?
5: No, asi já.
4: Stáňa.
3: Co vám dal jako první velký dárek?
5: Jo, dál to vyspamatuju, lyže, ale mě to nikdy nenaučil.
4: A lyžovat jsem ji nenaučil, protože se bála.
3: Čeho?
4: Asi velký rychlosti.
3: Kolik času strávíte v koupelně?
5: No, tak já to beru hákem, tak 5-10 minut.
4: Těch maximálně 4 hodiny, no, je tam.
3: Jak často si polírujete boty?
4: No, čistím si boty akorát, když jedeme někam na funus nebo na promoci, no.
5: Je, vůbec se nečistí boty, na to má bábu.
3: Kdo umývá nádobí?
5: Jedině já, prosím.
4: No, tak mám myčku, babku.
3: Kdo z vás měl v rodině první mobilní telefon?
5: Tak já.
4: No, určitě Stáňa. Ta telefonuje od rána do večera.
3: Jak slavíte svoje výročí?
4: Navaří se, napeče se, no, jsme tady pátek, sobota, neděle, no.
5: Vždycky něco upeču, hlavně teda přijedou děti a vnoučata.
3: Co umíte péct nejlépe?
5: Já nevím, štrůdlík.
4: No, štrůdl. Štrůdl to má nejradši.
3: Jaké máte rád pivo?
4: Za mlada jsem pil jenom Plzeň 12.
3: A teď?
4: Teďko vypiju tak 2 za měsíc.
5: Táta moc nepije pivo. Ale já piju pivo, já mám ráda pivo. Já jsem nikdy pivo nepila. A když jsem potom poprvé před těma 8 lety dostala krev, tak zřejmě mi dali krev z nějakého opilce a mě vám to pivo zachutnalo. Já si tak ráda dám Plzeň.
3: Když bude naplánován sraz někde ve 4 hodiny, v kolik hodin na něj přijde on?
5: On přijde včas, ještě dřív, a já buď přijdu pozdě, nebo vůbec.
3: V kolik dorazíte?
4: Za 5 minut 4. A babka za 5 minut 5.
5: Já za to nemůžu, to je prostě taková povaha, no.
3: Stříhala jste někdy svého manžela?
5: Ne, na to mám dceru starší. Ta ho stříhá od 15 let, protože vždycky dostala korunku a už jí to zůstalo. A pak stříhala moje vnučka, ta Zuzanka.
4: Nejdřív ty mě jako děti mě stříhali za 50 korun, pak ta vnučka jedna za 200 korun a teď ta vnučka nejstarší mě stříhá za 500.
3: Jo.
4: Vždycky. A když přijede, tak řekne, dědo, můžu si šmiknout? Jo.
3: Jak a proč se třeba ještě v tomhle věku pohladíte?
5: No, protože ho mám ráda a už nic jiného nemůžu.
4: Teď já ji mám opravdu teď rád víc, jak mám mladost snad.
3: Pohladíte ji po tváři, po zádech, po ruce?
4: No, už jako intimní vztah to už jako končí u nás. Už, no, takových 8 let, no. Jsou to prostě stařecký pohyby.
3: Bylo to milování vždycky a jenom v ložnici?
4: Ne.
5: Ne, to ne.
4: Kdykoliv to na mě přišlo, tak já jsem byl jako dost výkonný, no.
3: Je divoch nebo mazel?
5: Takovej normální. Není mazel a divoch nikdy nebyl.
3: Byl jste spíš divocha nebo mazel?
4: No, oboje.
3: Jaký je ten její pohled, když se milé podívá? Co v něm vidíte? Co v těch očích najdete?
4: No, někdy takovou oddanost. Takovou oddanost, no.
3: Jaký je jeho pohled, když se hezky podívá?
5: Takže mě ještě má rád. Vidíte, už brečím. Víte, že jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jsem to tak nějak brala všecko normálně.
1: V běhu života někdy není čas své city probírat, nebo je tomu druhému říci nahlas. Ale nebojme se toho.
2: Zamysleli se Stanislava i Josef někdy nad tím, jaká je jejich láska? Na čem stojí? Nebo co by ještě chtěli na tomto světě stihnout? Jaký sen si splnit?
4: Jo, já bych chtěl stihnout ty vnoučata, až se třeba oženěj, anebo až dokončej školu teďko. Tak bych se toho chtěl dožít, ale toho se snad dožiju. Babče vždycky říká, dětku, my bychom ještě měli do lázní. A já říkám, bábo, já mám lázně tady.
5: A já jsem měl takový touhy, víte, ještě se podívat. Jako třeba nebyla jsem v Římě, jenže já už to neuchodím. Dost jsem viděla, ale ráda bych jela, ale mám strach, že by mě poslali v plechovce domů. Takže si netroufám, ale je mi tady na ty chalupě dobře a jsem ráda, že mám dědíka.
3: Když se na sebe takhle podíváte vzájemně, jak vidíte ten svůj život spolu?
5: Já myslím, že to bylo hezký. Škoda, že to tak uteklo všechno.
4: Bylo to fajn.
5: Jako máme dvě dcery, to opravdu jsou holky. Vidíte, už jsem zase na měko. No, je to radost a vnoučata a pravnoučata. Je to takový hezký všecko a chtěla bych ještě tady pár dní být, abych si je užila všechny.
4: No, takhle by to mělo být.
3: Jste rádi, že jste se mohli v tom životě potkat a že jste se našli?
5: Ano, jsem ráda, že ho mám. Že jsem ho potkala a že ho mám ještě.
4: No, já taky. Babčo. Mám studený ruce. To mi říká každý den, podívej, mám studený ruce.
5: No, já jsem taková zmrzlá dost, no, ale dobrý. Je to takový štěstí, že se ještě máme v těchto letech.
3: Že vás hřeje láska.
5: No. Víte, Josívku.
4: Divoká.
3: Je něco, za co byste mu chtěla poděkovat?
5: On byl vždycky takový tolerantní. A dobrý táta. To je jako klobouk dolů. A pracovitej. Hodnej. Myslím si, že opravdu jsem ráda, že ho mám.
4: Já jí teďko na ty starý kolena jí děkuju nejenom ne každý den, ale určitě dvakrát týdně. Když jí vidím tamhle, jak mi dělá jídlo a připravuje mi všechno, tak jdu a pohladím jí a jí políbím.
3: Jak důležitý je lidský dotek ve vztahu dvou lidí?
4: No, myslím si víc, jak za mlada.
5: To je takový trošku i vyznání lásky, když vás někdo pohladí a jo, a hezky se vás dotkne.
4: A kolikrát jí dám jí pusu a ona mě taky pak říká, no, že mi jako, jí to dělá jí to dobře.
5: No, to je to takový... A ještě vás se při tom políbí. Tak je to takový hezký.
4: Přijímá to ráda, no. Je to tak, no. Jsme si souzený jasně od mlada.
3: Jste rád, že tu ženu vedle sebe máte pořád? Že tu jste ve dvou?
4: No, určitě. Nevím, jak bych to zvládnul. Celá a každou hodinu by mi chyběla. Teď sám nevím, jak bych to vydržel. Když jsem 67 let s ní, jo, a teď bych měl být sám.
3: Milujete svoji ženu?
4: Určitě. Určitě a nevyměnil bych jí ani za mlada, ani teď. A je s ní i sranda každý den. Jo, no, já vždycky říkám, že je bába jako čert. Jo, ta za chvíli je jako čert a za chvíli je zase jako milius. Jo. Myslím si, že jsme prožili dobrý život. Dobrý a hezký život s ní jsme prožili.
3: Milujete ho?
5: Ano. Celý život. I když vždycky to nebyla procházka růžovou zahradou, ale vždycky jsem byla ráda a viděla jsem, že ho mám a že při mě stojí a že je mojí oporou a že kdykoliv, cokoliv, tak mě pomůže.
3: Kdyby měla být nějaká poslední slova, která byste si vzájemně řekli, kdybyste z tohoto světa odcházeli, co byste mu řekla?
5: Mám tě ráda, nebo měla jsem tě ráda. Byl jsi moje štěstí.
1: Stanislava a Josef už vědí, že skutečná láska začíná okamžikem. Narůstá časem a trvá na věky. Po 67 letech manželství vědí, že radost mohou mít nejen z dětí, zdraví, úspěchu, ale také z každého raního probuzení, pevného kroku nebo pohlazení, na které často zapomínáme.
2: Jak už kdosi chytrý řekl, vřelé obětí je nejkrásnějším výrazem vaší otevřenosti a lásky beze slov.
1: Nezapomeňte dnes projevit svou lásku, potěšit sebe i druhého polibkem a pevným obětím. Petr Kostka
2: a Carmen Majerová.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Sněmovna před hodinou přerušila projednávání návrhu na změny rozpočtových pravidel. Silničáři používají trhavinu k dokončení průzkumné štoly pro Vinohradský tunel v Brně. České volejbalistky na mistrovství Evropy porazily výběr Ukrajiny. A počasí zítra zpočátku zataženou místy s deštěm, později od jihu ubývání oblačnosti. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu republiky kolem 24. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Návrh na změny v rozpočtových pravidlech budou poslanci opět projednávat zítra brzy ráno. Debatu dnes po 11 hodinách totiž přerušili. Novelou zákona se zabývají znovu kvůli tomu, že ji nepodepsal prezident republiky. Situace v Preznicových lázních v Jeseníku, kde od začátku letošního srpna onemocnělo takzvanou střevní chřipkou více než 140 klientů, se sklidňuje. Hygienici během posledního víkendu evidovali dva nové případy s mírnými klinickými problémy. Laboratorní vyšetření u dvou osob potvrdila přítomnost noroviru, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
2: Dosavadní epidemiologické šetření ani výsledky provedených kontrol neprokázaly společný konkrétní faktor, který by spojoval všechny nemocné osoby. Krajská hygienická stanice situaci nadále sleduje a pokračuje v epidemiologickém šetření. Další informace zveřejníme v návaznosti na jeho výsledky a vývoj epidemiologické situace.
0: Dělníci dnes ráno poprvé odstřelili část skály v průzkumné štole pro tunel pod sídlištěm Vinohrady v Brně. V minulých dnech používali trhavinu v bočních ramenech štoly. Dnes začali pracovat v její hlavní trase. Z průzkumu získají podklady projektanti, kteří později navrhnou stavbu samotného tunelu na velkém městském okruhu. Upřesní šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
3: Ty odstřely by měly probíhat dvakrát denně do konce února, pokud to půjde ideálně, za použití řádově 100 kg. Té trhaviny vlastně dojde k výrubu 380 metrů, které nám z té celkové délky štoly chybí. Aktuálně máme za sebou něco lehce pod 600 metrů.
0: Stavba Vinohradského tunelu v Brně má podle silničářů začít v letech 2028 nebo 2029. Ve věku 80 let zemřela slavná americká zpěvačka, herečka a filantropka Dolly Partonová. Na sociálních sítích to oznámila její rodina. Partonová za svou bohatou kariéru získala přezdívku Královna country. Nejvíce se proslavila v 70. letech minulého století hitem Jolene. Ve videu na několikanásobnou držitelku ceny Grammy zavzpomínal její synovec Brian Seaver.
4: Dolly otevřela dveře pro generace zpěváků, skladatelů, muzikantů a snílků ze všech oblastí života i kontinentů. Díky jejímu příkladu jsme věřili, že všechno je možné. Nikdy neviděla dveře, které by nešlo otevřít, a dveře, které otevřela, tvořily a měnily historii.
0: Sport. České volejbalistky si na mistrovství Evropy v Brně zajistili postup do osmifinále. Výhrou 3-1 na sety proti Ukrajině si připsali do tabulky skupiny B třetí výhru a už nemohou skončit mimo postupovou čtveřici.
1: Počasí.
0: V noci na středu čekáme v Česku převážně velkou oblačnost, tedy zataženo až oblačnou místy, zejména v Čechách, déšť nebo přeháňky, nejnižší teploty nad ránem mezi 15 a 11 stupni. Zítra bude ráno a dopoledne ještě oblačno až zataženo, v jihozápadní polovině republiky i polojasno. Místy občasný déšť nebo přeháňky, hlavně v severní polovině republiky. Odpoledne a večer čekáme ubývání srážek a také výraznější ubývání oblačnosti. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni, na jihu republiky mezi 22 a 25. Vítr zpočátku slabý, postupně místy mírný od východu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici

0: D5 počítejte teď s omezením u Berouna, a to ve směru z Prahy do Plzně. Na 19. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Dnešní Divadlo pro vaše uši je vlastně víc divadlem na vaše přání, protože opět po čase nás čekají tři rozhlasové příběhy Sherlocka Holmesa. No a samozřejmě v nich nemůže chybět ani ta slavná úvodní melodie Petra Zkoumala. Pěkný poslech.
3: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: No, tak ono se sice říká, že Skandál v Čechách je asi jediná povídka nebo dobrodružství Sherlocka Holmesa, které se přímo dotýká Čech, ale pokud jde o scénáře z rozhlasového Meteoru, mimo ten základní slavný Doyleův kánon detektivek, pak tady těch zmínek o naší republice bude jistě víc. Ostatně, jak sami uslyšíte v příběhu Rudolfa Čechury nazvaném Sherlock Holmes a Watsonův případ.
2: Ona je mrtvá, ona už je asi mrtvá, jedete pozdě.
3: Dělali jsme, co jsme mohli.
4: Jen klid, pane, klid.
2: Moje ubohá dceruška.
4: No, tep je hmatný, srdce pracuje.
2: Ona byla vždycky slabá na srdce.
4: Jak se to stalo?
2: Už když vařila oběd, naříkala si na bolesti na hrudníku a povídala...
3: Pane, musíme spěchat.
2: No a když mi nesla oběd, třásla se jí ruka, pak se zamotala a upadla.
4: Tak jdeme, jdeme.
2: A předtím byla docela normální, žertovala, ochutnávala jídlo, smála se.
4: Naschledanou a buďte klidný, asi tak za hodinu si zavolejte do nemocnice.
3: Co je vám, maminko?
5: Já nevím, chlapče. Je mi tak nějak divně, jako bych měla jakousi úzkost a nevím z čeho a je mi trošku nevolno.
3: Co jste měla k obědu?
5: Dušené ledvinky, z toho to nebude, byly výborné a čerstvé.
3: Vždyť vy se celá třesete.
5: A taky koukám a nějak se jako začínám dusit.
3: Zavolám doktora.
5: Ne, to přejde.
3: Nebo se to taky zhorší, kdepak? Nebudu riskovat.
5: Ale přece nebudeme s každou maličkostí obtěžovat doktora.
3: Doktor Watson je soused a jako důchodce je konec konců docela rád, když se na něj ještě někdo obrátí o pomoc.
6: Tep 80, tlak 150 na 90, to by celkem šlo, ale srdeční rytmus je nepravidelný.
3: Dáte jí adrenalinovou injekci, pane doktore?
6: Ne, nepřichází v úvahu. Vaše matka musí do nemocnice na řádné vyšetření, pane Neighborou.
3: Je to něco vážného?
6: No, to se právě zjistí při tom vyšetření. Kdy jste začala pociťovat ten neklid, paní Neighborová?
5: Nějak po obědě. Takovou jako úzkost, pane doktore, a potom jsem nějak nemohla popadnout dech.
6: Ano. A ty bolesti na prsou?
5: To až teď, před chvílí, no zrovna jak jste přišel. Nemůže to být infarkt, pane doktore?
6: No, vyloučit to nemohu, některé příznaky by tomu odpovídaly. V každém případě musíte teď do nemocnice.
3: Dovezu tam matku sám, bude to snad lepší, než čekat na sanitku.
6: Jistě, pojedu s vámi, když dovolíte.
3: Jste velice laskav, doktore Watsone.
6: O ne, jsem prostě lékař a Hippokratova přísaha se neruší odchodem do důchodu.
7: Večer.
8: Jak si to představujete, seržante? Ve službě koukat na večerníček.
9: Promiňte, inspektore, hned to vypnu. Myslel jsem, že když zrovna nic, netento.
8: Ona je hlášená další oběť a vy si řeknete, že se nic netento. Když se tento.
9: Další? To už je čtvrtá.
8: Pátá, seržante, pátá. Do pěti vy jste měl umět počítat i jako posluchač večerníčku. Čtvrtá přece byla ta mladá těhotná žena.
9: Aha, a tohle?
8: Muž středních let, jakýsi Wilkins, poštovní úředník.
9: Oh, pět lidí za odpoledne.
8: Obávám se, seržante, že nám někdo chce vyvraždit celé město.
9: Nikdo z nich přece dosud nezemřel.
8: Dosud. Ale co my víme?
9: Jistě, když ani doktoři nevědí.
8: Ovšem. Ale my musíme něco udělat. Jsme malé město, už se to rozkřiklo. Mezi lidmi se začíná šířit panika.
9: Co budeme dělat?
8: Pro začátek jsem si pozval ty doktory. Předpokládám, že... A, tamhle právě jeden z nich přichází.
9: To je ten doktor Watson?
8: Člověče. Doktor Watsonovi je bezmála 140. Tohle je, jak vidíte, úplný mladík. Doktor Mycroft, který má dneska službu u sanitky, tedy vlastně měl. Před půl hodinou mu skončila. Vstupte.
10: Dobrý večer. Jsem vám k dispozici, ale prosím.
11: Stručně, rád bych se po službě vyspal.
8: Co nám ke všem těm případům můžete říct, doktor?
11: Nic. Nic víc, než co jsem vám sdělil telefonicky.
8: Nějaká podezření?
11: Od toho jste tady vy. Mou povinností je pouze určit diagnózu.
8: Ano, ano. A to se vám zatím ani u jednoho případu nepodařilo.
11: Chtěl jsem říct si předběžnou diagnózu. Já je jenom živé dovezu na oddělení a dál už je to jejich věc.
8: Jistě, jistě. Každý jen za co je placen.
11: Bez té ironie, prosím. Při službě u sanitky prostě víc udělat nemohu, zvlášť dneska, když jezdíme od jednoho případu k druhému.
8: A všechny jsou si podobné jako vejce vejci, jak jste se sám vyjádřil.
11: Tedy uvažujeme-li o příznacích. Cyano, zadušení, neklid a úzkost, třes, svíravé bolesti na hrudníku, závratě. Ovšem jinak, každý pacient je úplně jiný. Dvě mladé ženy a jedna stará dáma, jeden starý muž a jeden pětatřicátník, jedna aristokratka a jeden důchodce, jedna žena v domácnosti, překladatelka, poštovní úředník. Ty oběti prostě nemají naprosto nic společného.
8: Jedině snad to, že všechny bydlí v jihozápadní čtvrti.
6: Promiňte, ale co to čtete, Holmesi?
7: O myších a kravách.
6: Snad o myších a lidech.
7: Ne, Watsone. Toto není literatura, nýbrž populární magazín. Poslouchejte, přečtu vám to. Zvykáme si na hudbu, která rve ušní bubínky. Zvířata jsou zřejmě v tomto směru rozumnější. V Southportu se v největším koncertním sále usídlili tisíce myší.
6: Ale
7: nepomáhali žádné jedy ani desítky koček. Jednou však v sále uspořádala koncert rocková skupina. Po myších nezůstalo ani stopy. Všechny utekly a už se nikdy neobjevily.
6: Velmi zajímavé. Ale kde máte ty krávy? Chcete snad naznačit?
7: Nic nechci naznačovat. Poslouchejte dále. Ve finském městě Kotka měla moderní hudební skupina svůj stánek blízko kravína a pravidelně tam koncertovala. Krávy z kravína utéci nemohly a museli tedy poslouchat silně předimenzované decibely elektrických kytar, bubnů, syntezátorů a tak dále. Po nějaké době spotřebitelé zjistili, že se ve městě zhoršila kvalita hovězího masa. Pečlivé výzkumy ukázaly, že poražené krávy z místního kravína mají v důsledku nervových otřesů způsobených nadměrnými decibely ve svém mase zvýšenou hladinu tříslovin.
6: Velmi pozoruhodné. Připomíná mi to zvýšenou hladinu adrenalinu a to je, oč tu běží.
7: Já vám nerozumím. Nač narážíte?
6: V našem městečku je už 5 případů neznámé nebezpečné intoxikace. Oběti leží v místní nemocnici.
7: Harome, jak to, že o tom nic nevíme?
6: Nevíte, protože jste dnes nevytáhl dosud paty z domu. Všech 5 případů se událo během dnešního odpoledne.
7: A policie je samozřejmě bezradná.
6: Samozřejmě.
7: Takže co nevidět, mě přijdou požádat o pomoc.
6: Jistě. A vy případ bez nesnází vyřešíte.
7: Vaše bezmezná důvěra mě těší, Watsone.
6: Ne, to není důvěra. Já vám řeknu, co v tom je. Myslím totiž, že už jsem na to přišel.
7: Ne. Vy, Watsone?
6: Ano. Budu tentokrát hrát s prominutím jinou roli, než mi obvykle bývá přisuzována.
7: No, proč ne? Ale stejně mi raději napřed řekněte fakta. Pokusím se to vyřešit zde v lenožce sám.
6: Prosím. První oběť odvezli asi v 1 hodinu popoledni. Byla to mladá žena se slabým srdcem.
7: Druhý případ?
6: Stará žena téměř v tutéž dobu. Třetím byl otec té první oběti.
7: Oho, to je hodno pozoru.
6: Jistě, však mě to také přivedlo na stopu. Potom následovala mladá těhotná žena a k večeru pak muž středních let.
8: A tak jsem přišel za vámi, Holmesi, abych vás poprosil. Nerad sice obtěžuji, ale chápete jistě mou situaci a tak.
7: Chápu, inspektore. A rád vám pomohu. Lékaře z nemocnice ovšem obvinujete neprávem. I když jim to trvalo dlouho, nakonec vám přece diagnozu oznámili.
8: Ale Holmesi, co je to za hloupou diagnózu? Alimentární otrava adrenalínem. Každý policista přece ví, že adrenalín může usmrtit jen ve formě injekce.
6: Usmrtit nebo naopak pomoci?
8: No jistě, jistě. Ale adrenalínem se přece člověk nemůže otrávit.
6: Ale může, inspektore. V každé solidnější klinické toxikologii se vyskytuje termín otrava adrenalinem.
7: Lékaři chybu neudělali, inspektore. Chybu jste udělali vy. Nenapadlo vás zjistit, co mají ty oběti společného?
8: Nic, Holmesi. Naprosto nic. Nemají společného nic, kromě bydliště. Právě proto jsme teď v situaci...
7: Ale mají také společného holiče.
8: Co?
7: Totiž chci říci řezníka.
8: Prosím.
6: Jakéhosi Higginse.
7: Všichni postižení si u něj dnes kupovali ledviny.
6: Tedy přesně řečeno, kupovali je v jeho obchodě.
7: Higgins je ovšem neobsluhoval.
6: Boleli ho dnes příšerně zuby a tak asi na 3 hodiny nechal krám na starosti učedníkovi.
7: A tak se to stalo.
8: Co se stalo? Chcete snad říct, že Higginsův učedník otrávil zboží? Že se pokoušel zabít 5 nevinných lidí?
7: O, nikoli. To nebyl záměr. Nýbrž nedbalost.
6: A neznalost.
7: Což ovšem neomlouvá. Ublížili někdo mnoha jiným lidem, třeba i z pouhé hlouposti, není proto o nic míň viden.
8: Já vám nerozumím, pánové. A jak jste na to vůbec přišli, že Higgins a jeho ledviny...
6: Pozor, nikoli ledviny, nad ledvinky.
8: Ona existuje nějaká vyšší šarže nad ledvinami?
7: Nad ledvinky obsahují...
6: Přesněji řečeno, dřeň nad ledvinek obsahuje.
7: Ano. Tedy dřeň nad ledvinek obsahuje adrenalin v mimořádně vysoké koncentraci.
6: Přičemž smrt byla pozorována již po 10 mg adrenalinu, jak se můžete dočíst v Tesařově soudním lékařství.
7: Vy si nečtete v Tesařovi?
8: V komže?
6: No, v Tesařovi.
8: O, ne. A ani v policejní škole jsme to neměli. Ale jak to, že se tedy ty nadledvinky prodávají?
7: Oni se nesmějí prodávat. Řezníci je samozřejmě vůbec nedostávají. Jen výjimečně a nedopatřením k ledvinám přibali na jatkách i něco nadledvinek. Každý řádný vyučený řezník je ovšem snadno rozezná a i hned vyřadí.
6: Jenže v tomhle případě ovšem ten učedník...
8: Protože mistra boleli zuby.
6: Ano, všechno totiž souvisí se vším.
7: Jak říkal už Descartes.
6: Nebo i někdo jiný. Vidíte, Holmesi.
8: Pánové, vsadím se, že žádná hospodyňka nemá ani tušení, že v krávě může být něco jedovatého.
7: Ba tuší to i málo který policista, že? A přece pro lidi se slabým srdcem, pro starce a pro těhotné ženy mohou nadledvinky představovat skutečně smrtelné nebezpečí.
8: Děkuji vám, Holmesi. Jste opravdu génius. Bez vás bychom...
7: Omyl, inspektore. Tento případ vyřešil vlastně přítel Watson. Ale stejně, Watsone, jak vás to vůbec napadlo zkoumat tuhle možnost?
6: Abych se přiznal, zrovna předevčírem jsem náhodou četl o podobném případu, který se udál, představte si, v Čechách.
7: Oh, také neznalý učedník?
6: Ne, hamižní mistr, tedy vedoucí prodejny. Omylem mu z jatek poslali trochu nad ledvinek a on je zcela vědomě přivažoval k ledvinkám, aby si trochu přivydělal.
7: Ale.
6: Myslel si prý, že se to s těmi řečmi o nebezpečnosti nad ledvinek přehání. Doktoři a vědci prý toho napovídají. Ostatně nebyl to ani řádně vyučený řezník. Nebyl specialista na maso, nýbrž na vedoucí funkce.
7: A to je možné?
6: No zřejmě ano. Předtím dělal vedoucího v zelenině.
7: Strašné. Kolik bylo obětí?
6: U těch nadledvinek? 7.
7: Strašné. Z toho plyne poučení,
6: že četba populárních magazínů bývá někdy užitečná.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Živě si vám představuju natáčení těch příběhů Sherlocka Holmesa a doktora Watsona pro rozhlasový Meteor. Tedy ta vybraná převážně pánská společnost, pan Svatopluk Beneš, jako Watsonové třeba Miloš Kopecký nebo Jiří Adamíra a v režii s okem schovývavým Karel Weinlich. A pokaždé k tomu nějaký vědecký problém, často s kořeny v přírodě. Tak jako v následujícím případu, v němž hraje ovšem svou roli i historický kodex Euricianus.
2: Ty louky kolem, rajská pastva pro včely.
3: Ale Holmesi, vy jste zase u svých včel v Eastbourne.
2: O, nikoli, jsem bez svých včel u skvostných horských luk. Hej, dobrý muži, můžete na této vyhlídce chvilku prodlít?
4: Co to?
3: Přítel prosí, abyste zastavil.
4: A proč to neřekne rovnou? Prr.
3: Moc by toho vaše včely tady nepopadly. Už je senoseč.
2: Kdyže to bylo, ten grandiozní pochod?
3: V 5. století.
2: Pokračujte s těmi učenostmi, milý Watson.
3: O, já nechci nudit.
2: Přinutil jste mne k dlouhému výletu, zakazujete mi myslet na cokoliv?
3: Zakazuji pouze starosti, Holmesi.
2: A teď mi odpíráte svou vzdělanost, jak kruté, Watsone, spusťte.
3: Dobrá, sám si to přejete. Jsme totiž na území bývalé Tolosánské říše. Tady po pádu západořímské říše sídlil ve městě Tolose...
2: Snad Toulouse.
3: O, ne, teď, dříve Tolose, vizigótský král Aculf. Ten chtěl odtud obnovit světovou římskou říši, jenomže byl zavražděn.
2: Tolose padlo.
3: Ne, ještě ne. To až za jeho nástupce Eurika, kterého porazili Frankové a vytlačili za Pyreneje do Španěl. Sen o nové veleříši Gótů, pokračovatelce veleříše římské, se rozplynul.
2: Pokud vím, tak historie může být inventárním seznamem nesplněných snů o veleříších.
3: Po Eurikovi zůstal jen Codex Euricianus z roku 470. Kříženec vyspělého římského práva s kmenovými obyčeji Gótů. Velice vzácná památka.
2: Watsone.
3: Ano, Holmesi.
2: Není to ten rukopis, o kterém mluvil prefekt v Toulouse?
3: Ano, vzácný exemplář, teď ovšem uloupený za bílého dne.
2: Zmizel vikontovi pod rukama. To jsou titulky přímo pro novinový trhák, Watsone.
3: Bohužel, doufám, že vás ten případ příliš neunaví, Holmesi.
2: Jak daleko máme ještě na zámek, dobrý muži?
4: Slabou půl hodinku, pane.
2: Tak neváhejte a popustte komoňům uzdy.
4: Co říkal pán?
3: Abyste jel dál.
4: No tak proč to neřekne rovnou? Je.
5: Pánové, mám čest vás přivítat na sídle Montrivaux.
2: I nám je ctí, pane Vicomte.
5: Och, musím pana Vicomta omluvit. Není přítomen. Pčík.
3: Byl zavražděn?
2: Watsone.
5: Pan Vicomt je toho času v nemocnici. Z rozrušení. Pčík. Náhlá srdeční slabost.
2: Doufám, že se mu daří už dobře.
5: Je už pčík. Mimo nebezpečí.
2: A rukopis?
5: Pan Vicomt prosí, abyste se ujal tohoto případu přesto se vší rozhodností.
2: Pane.
5: Hieronymus Cabantou, majordomu z tohoto domu, jsem vám plně k službám.
2: Znáte podrobnosti?
5: Všechny, pane.
2: Dobrá.
5: O, pardon.
2: Co je vám?
5: Rým, kašel, kýchádí. Vždy takhle osedosečí pade.
2: A, tak to se týká Watsona.
5: Watsona?
2: Podrobnosti, prosím.
5: Před 3 dny jsem odpoledne nesl pánovi do věže klaret, jeho oblíbené víno. Víno jsem podával na ochozu věže jako vždy. Rukopis ještě ležel vedle v místnosti na stole.
2: Proč do věže?
5: Poté, co se pan Vicomte dověděl, že filozof Monte měl pracovnu nahoře ve věži, nechal si zřídit pracovnu také tam.
2: Ten filozof mu dobře poradil. Věže bývají vysoké a mývají jen jeden vchod, obvykle.
3: Holmesi, Montaigne byl renesanční filozof, dávno mrtev a přirozenou smrtí.
2: Věž ale stojí. Pokračujte, pane...
5: Cabantu.
2: Prosím.
5: Po hodině přiběhl pan Vicomte rozrušen, že rukopis zmizel.
2: Podezříval vás.
5: Vyloučeno. Pčk, pane.
2: Teprve po vašem odchodu se rukopis ztratil.
5: Ano.
2: Dopřával si pan Vicomte po klaretu krátký osvěžující spánek?
5: Nemohu sloužit, pane. Pana Vicomta jsem pak vydával až u večeře.
2: Pan prefekt mě informoval, že pátrání se tu ujal pan komisař Perdigal se svými muži. Kde je?
5: V jeskyni. Služební pes zachytil pod věží stopu, která vede do jeskyně.
2: Neviděl tehdy někdo nějakého cizího člověka poblíž?
5: Montrivo už není, co býval. V celé budově jsme byli pouze já a Žaneta v kuchyni. Všichni ostatní byli na senoseči.
2: Vy nemáte rád senoseč, vidíte?
5: To by byla pro mne smrt, pane.
3: To snad ne.
5: Je vidět, pane, že nevíte, o čem mluvíte.
2: Ale Watson je přece...
3: Holmesi, to není nutné.
2: Nuže, Watson, převlečme se, občerstvěme se a pak chutě do podzemí.
6: Vysoce vážený pane Holmesi.
2: Jen žádné formality, pane komisaři. Přestaňte k čertu s tím randálem. Promiňte, pane, nemohou přestat aspoň na chvíli.
6: Nemůžeme. Agregát nám dodává světlo do jeskyně. Můžeme jít ale dovnitř, je tam klidněji.
2: Prosím, v tom případě snad raději.
6: Tolik je jisto vysoce...
2: Pouze Holmesi, prosím.
6: Vážený pane Holmesi, že muž jeho stopu zachytili psi pod zámeckou věží, šel sem a je uvnitř. Tady začíná podzemní potůček, pozor na hlavu.
2: Děkuji. O, ten vandal. Podívejte, Watsone, zničené stalagmity a také stalaktity.
6: To prosím nebyl pachatel, klestili jsme si cestu.
2: A chápu.
6: Potok, jak vidíte, zmohutněl. Pokračujme, prosím. Asi 300 metrů vpředu spadá potok ruce dolů, jakási propast. Ztratili jsme tam všechno.
2: Cože? Pachatel se zřítil?
6: Pouze psi. Více psů jsme neměli, bohužel.
2: Snad bohu dík. Co pak je tohle?
3: Průvan, Holmesi, svěží až silný.
6: Nad propastí je přechod do dalších chodeb. Rozvětvují se, kříží, pokračují dál, snad kilometry.
3: A proto to tak táhne.
6: Máme zjištěno, že ne všude.
2: Vy jste tam byli?
6: Přirozeně, pane Holmesi. Dva muži tam utrpěli zlomeniny středně vážné.
2: A stopy?
6: Žádné.
2: Samozřejmě.
6: Místní policista hlásil, že v posledních letech vždy o senoseči tu přebýval nějaký speleolog, amatér. V hospodě, kde jednou kupoval potraviny, říkal, že tak spojí je dobré s užitečným.
2: V hospodě dobré s užitečným?
6: Nikoli v jeskyni, pane Holmesi. Říkal, že trpí na senou rýmu. A tak po kritickou dobu se věnuje svému podzemnímu koníčku.
2: Vysoce zajímavé, není liž pravda, mocné.
3: Já nevím, kam míříte, Holmesi.
2: Na všechny strany, jak je nutno.
6: Velmi případné, pane Holmesi.
2: Máte ještě něco pro mne, pane komisaři?
6: Staříka.
2: Kdo je to?
6: Nejlepší znalec těchto jeskyní.
2: Můžete mě s ním seznámit?
6: Samozřejmě, čeká u vchodu.
7: Depa, pane Depa, teď už do jeskyně nechodím, ale bejvávalo.
2: A co bývalo?
7: No třeba den, dva jsem byl dole. Jsou tam ryby úplně bílé a bez očí, no. Kupoval je ode mě jeden profesor.
2: Na některých místech v jeskyni je silné vzdušné proudění, jinde však nikoliv. Máte proto vysvětlení, pane Malatére?
7: Jo, to mám, to je luftcukem.
2: Čím, prosím?
6: jako průvanem, pane Holmes.
2: To zajisté, ale proč?
7: No, tam vzadu se chodby zvedají, víme, nad tím potokem. Pak se tam ty chodby motají jedna hrůza, jo, jo. Před 10 lety jsem tam zabloudil, 6 dní jsem tam chodil jako vrtohlavý, pil vodu, a jinak ohladu. Už jsem nevěřil, že kdyby jdu ven, a když přece jen, řekl jsem, konec. A už jsem do jeskyní nevkročil.
2: No, to bylo jistě zlé, pane.
7: No vidíte, vidíte. A ten člověk to tam všechno znal?
2: Jaký člověk?
7: No, z té hospody v loni, s tou rýmou. Říkal tam tomu, počkejte, jak on to říkal. Jo, Lavorin, že to je.
2: Lavorin?
7: Jo.
2: Snad labirint.
7: No taky možný. Chladnej, čistý vzduch protahuje tím Lavorintem dolů. No to mě taky zachránilo. Když už jsem nevěděl kudy kam, tak vždycky jsem naslinil prst a podle toho jsem taky vyšel konečně ven. No, jináč nevím.
2: Pane Malatére, dokázal byste dojít až dozadu k tomu potoku za ten labirint?
7: Ani za nic, pane.
2: Měl byste bezpečný policejní doprovod.
7: Já vám přece nic neudělal, pane.
2: Rozmyslete si to. Pan Vikont vypsal slušnou odměnu, není-liž pravda. Pohovořte o tom s panem komisařem. A teď bych rád mluvil s panem majordomem. Říkal jste, že jste mi například z pana Vikonta plně k službám.
8: Úplně, pane. Vaše přání?
2: 2 fůry lučního sena.
8: Sena?
2: Zaručeně čerstvého, nejlepší kvality.
8: Ano, zajisté. Bude včas prostřeno, tedy zařídím. A kde, kam?
2: Co nejdříve a sem. A vy, pane komisaři?
6: Nakonec ten stařík souhlasil.
2: Výborně. Věděl jsem, že půjde. Jaký jste měl plán dalšího postupu?
6: Žádal jsem pana prefekta o nové služební psy, četu policistů a noktivizor.
2: Tak vy jste žádal o přístroj umožňující noční vidění?
6: Jak jinak, když je uvnitř tma.
2: A pan prefekt?
9: Říkal, že poslal vás.
2: O, to je důvěra. Ano, v skutku jsem dospěl v té záležitosti již ke kritickému bodu. A ten je spojen...
3: S naléhavou potřebou činů. Už vás slyším, jak voláte. Pojďte, milí Watsone, pojďte.
2: Vy mi, příteli, nejlépe rozumíte.
5: Ještě trochu trip du comte de foie. Nebo kousek toho divokého králíka na švestkách a hroznech, pane?
2: Ne, já už děkuji.
5: A vy, milý, vážený, pane doktore?
3: Ne, ani já už ne.
5: A pan komisař?
6: Já zůstanu u toho bernského muškátu.
5: Zajisté. A vám, pánové, doporučuji bílý žiranson. Barvy páleného topasu a svůni lanýžů a muškátového oříšku.
2: Jak myslíte, milí kabántů?
3: No, je snad na čase, milí Holmesi, abyste ukrotil mou zvědavost a jistě i zvědavost pana majordoma a podal vysvětlení k tomuto nenadálému konci.
2: Bylo to velmi prosté, milí Watsone. Můžete začít, pane komisaři.
6: Prosím. Když dojeli ty 2 fůry s čerstvým lučním senem, mý muži je odnosili pod vedením staříka Malatéra až dozadu na počátek labirintu.
2: Ti muži pracovali velmi svědomitě.
6: Zejména, jak to seno roztřásali.
2: Vytvořili velmi účinnou koncentraci pilových zrn, řekl bych vysoko nad těch 27 tisíc, o kterých jste mluvil. A ty všechny se rozletěli a zamořili celý labirint.
3: Oh, jak hrozné.
2: Ani ne, za hodinu jsme slyšeli kýchání.
6: Ale jaké?
2: Ten člověk klopítal a neviděl na cestu. Vletěl nám přímo do náruče.
5: Nebohý pan François.
3: A odkud znáte toho muže, milý pane Kabantu?
5: Je to bratranec pana Vikomta.
3: Neuvěřitelné. Proč právě ten?
2: Ano, zůstává objasnit, proč právě on? Nebo to snad řeknete vy, milí kabantu?
5: Pan Vicomte se domnívá, že v onom rukopise...
3: V kodexu Euricianus?
5: Ano, že v něm našel svědectví o tom, že hrabata z Foix byli potomky vizigótských králů.
3: To by ovšem ale znamenalo, že pan Vikomt patří k rodu starému víc jak půl druhého tisíce let. No to je neuvěřitelné. K nejstaršímu v Evropě, no jenom považte.
10: Ano, a když se to François zpřízněn s Montrivovým jen po matce dověděl, nemohl to přenést přes srdce. Vydal se na cestu zločinu. V příhodné chvíli, kdy pan Vikomt dřímal, rukopis ukradl.
8: Chudák François. Už tak ho pán těžko snášel.
10: To mi připomíná, milý Watsone, že ještě dřív, než zanesete tento případ do deníku, byste měl vzít do léčení milého Kabantuse.
8: Už se stalo. Teď to bylo jen spohnutí, pane. Ještě trochu žiransonu, pane Holmesi?
10: O, už nikoliv. Nikoliv žiransonu. Klaretu, prosím. Tento případ klaretem ve věži začal.
3: A s klaretem tedy ať skončí.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Jak už jsem připomněl, Vocnové se v těch Sherlockiádách rozhlasového meteoru poměrně nepravidelně střídali. Slyšeli jsme dnes dva příběhy, kde byl Vocnem Jiří Cízler. No a na závěr tedy jedna ze starších povídek Rudolfa Čechury, kde opět v režii Karla Weinlicha byl Vocnem Jaromír Spal. A možná si taky vzpomenete, jak jsme to tenkrát v dětství zkoušeli na papíře s tajným cibulovým písmem. Pamatujete? No, víc už ale prozrazovat nebudu. Jen vám teď popřeju dobré dny a budu se těšit s rozhlasovým archivem zase někdy naslyšenou.
2: Vstupte!
3: No, co jsem říkal? Inspektor se svým seržantem.
2: Co vás ke mně přivádí, páni policisté?
4: Dobrý den, Honzi. Nezlobte se, že vás zase obtěžujeme, ale nevíme si s tím prostě rady.
5: Totiž je to něco úplně nadpřirozeného, chápete?
4: Řekl to seržant, ale tentokrát bych s ním výjimečně zcela souhlasil, kdyby se to nepřičilo předpisům.
2: Zapomeňte na předpisy, inspektore. Podstatné je, že se to příčí zdravému rozumu. Nejsou přeci věci nadpřirozené. Jsou jen věci, které dosud nedokážeme vysvětlit. Pochybuji ale, že by se cosi takového mohlo vyskytnout v naší počestné farnosti.
4: Vyskytlo se. Znal jste zajisté starého pana Slotera. Jeden z nejbohatších mužů našeho městečka.
2: Ano, ale nabyl prý svého jmění nepříliš čistými způsoby.
4: Snad, ale o to teď nejde. Slotar včera zemřel, jak patrně víte, a jmění po něm zůstalo.
6: Musím říci, že zpráva o Slotarově úmrtí mě nijak nepřekvapila. Vědělo se přece, že trpí nevyléčitelnou chorobou. Bylo to tak říkajíc veřejným tajemstvím.
4: Ano, to jistě. Nejde také o jeho úmrtí. To bylo nadevší pochybnost přirozené. Skonal v nemocnici pod odborným dohledem lékařů.
5: Jde o to dědictví, Watsone?
2: Dědit bude jeho vnuk Humphrey, nemýlím-li se.
4: Právě, že se mýlíte. Tohle by si ovšem myslel každý, že dědit bude Humphrey.
5: Však je to jediný žijící Slotarův přímý příbuzný.
4: Jenže pak se ukázalo, že dědit bude kdosi. Úplně jiný. Vzdálená Slotarova neteř Beatrice. Provdaná Griffithová.
2: No což, je to snad překvapivé, ale nikterak to neodporuje britským zákonům. Byla-li sepsána v tom smyslu platná závěť?
4: Byla pak... sepsána. Jenže.
2: Pak je to jasné a nezvratné.
4: Není, Holmesi.
2: Jak to? Je snad závěť z nějakých důvodů neplatná?
4: Byla by platná. Byla-li by vůbec. Jenže ona není.
2: No, chcete mi snad poněkud krkolomně naznačit, že se ztratila?
4: Částečně, abych tak řekl.
2: A dejte pokoj. Jak se může ztratit částečně? Nebyla snad řádně uložena u notáře?
4: Ve dvou zapečetěných obalkách. A v sejfu. Dnes byla úředně otevřena. A představte si, Honzi, že v ní nic nebylo.
2: Ztratila se snad ze zapečetěné obálky, to zní vskutku neuvěřitelně.
4: To ne. Papír v ní byl, ale ten papír byl naprosto prázdný.
2: To už zní lépe. Na papíru nebylo tedy vůbec nic?
4: Nic, kromě podpisu pana Griffise, abych byl přesný.
2: Kde ten se tam vzal?
4: Pan Griffis podepisoval závěť jako svědek.
2: Aha, a druhý svědek?
4: Jakýsi George Black, zahradník ze sousedství.
2: A jeho podpis na prázdném listu není?
4: Nikoli.
2: Kdy byla závěť sepsána?
4: Asi před půl rokem.
2: Mm-hmm. Pan Griffis svůj podpis poznal?
4: Bezpečně jej identifikoval jako vlastní podpis. A také on i zahradník Black potvrdili místo přísežně, že v závěti již podepisovali, byla jako jediná dětička označena stečna Beatrice. Jenže to ovšem není soudně nic platné.
2: Slečna Beatrice, říkáte. Jenže ona se mezi tím provdala za pana Griffise, že?
4: Oženil se s Beatrice. Asi před 4 měsíci. Víte, Honzi, slyšel jsem již lecos o všelijakých tajných inkoustech, které jsou připsaní neviditelné a teprve později se objeví po zahřátí papíru, nebo tak nějak. ale aby zmizel text, napsaný řádně, obyčejným inkoustem. A navíc, aby z celého toho textu zůstalo právě jen jediné slovo. Ne, to si nedovedu vysvětlit.
2: Nevadí, vysvětlím to za vás.
4: Vy byste to dokázal.
2: Pokusím se. Sezvěte si do své úřadovny oba svědky a notáře. Já si jen něco připravím a přijedu tam za vámi. Řekněte nám tedy, pane Bleku, pěkně po pořádku, jak to tenkrát bylo.
7: Inu, přesazoval jsem zrovna salát. Byl jsem celý upatlaný z hlíny, když pro mě přiběhl Sloterův sluha, že se mám i nedostavit k jeho pánovi.
2: Tedy naprosto nečekaně?
7: No, tak nečekané to zas nebylo. Pan Sloter mě už předtím žádal, abych mu byl k dispozici jako svědek při podpisu nové závěti. Dal mi za to libru. Měl jsem být kdykoliv připraven, že pro mne pošle.
2: Podepsal jste se Sloterovým plnicím perem, vidíte?
7: Ovšem, nenosím přece při sobě pero.
2: Pravda. A teď vy, pane Griffithsi, co nám můžete k tomu říci?
8: Obávám se, že nic, co by vysvětlilo tu zpropadenou záhadu. Byl jsem u pana Slotera stran přípravy k nastávající svatbě a on mě požádal, abych podepsal jeho novou závěť jako svědek.
2: Takže jste viděl, že odkazuje veškeré své jmění vzdálené neteři Beatrici, vaší nastávající choti.
8: Přirozeně. Zřejmě si přál, abych to viděl.
2: Zřejmě. Podepsal jste se svým vlastním perem?
8: Ano.
2: Proč?
8: No přece, každý se raději podepisuje vlastním perem, ne? Ostatně Slotr mi ani své péro nenabídl.
2: Máte pravdu. Co bylo dál?
8: Dostavil se zahradník Black, nevím proč právě on. Podepsal se jako druhý svědek? Pan Slotr vložil závěť do obálky a hned jsme ji zavezli zde k panu notáři k uložení.
2: A vy, pane notáři, jak jste postupoval?
9: Obvyklým způsobem.
2: Považujete tedy za vyloučeno, že by mohl někdo vyměnit obsah obálky?
9: Zcela vyloučeno.
2: Řeknu vám nyní, kam se poděl text oné závěti. Upozorňuji vás ovšem, pane Griffithsi, že text je nenávratně pryč. A vaše naděje také.
4: To přece není možné.
2: Slaughter psal tu závěť před vašima očima?
8: Ano, ale...
2: Nezdálo se vám, že dělá příliš velké mezery mezi řádky?
8: Připadalo mi to poněkud divné. Co však to má společného se záhadným zmizením textu?
2: Se zmizením snad ani ne. Pan Slaughter totiž neměl ve svém plnicím peru obyčejný inkoust. Dnes tenhle trik už málo kdo zná, protože se píše převážně jen kuličkovými pery, věčnými tuškami a nastrojích. Ale za mých mladých let znal tento primitivní mizející inkoust každý školák. To ze zkrátka do roztoku škrobu ve vodě kápne trocha jodové tinktury, vznikne tmavomodrá tekutina, již se dá docela dobře psát. Na první pohled ji nerozeznáte od běžného inkoustu, jenže za pár dní písmo úplně a nenávratně mizí.
9: A hrome! Již si vzpomínám.
2: Ovšem, však jsme stejná generace. Jodová tinktura je vlastně lihový roztok jodu, vidíte. A jod, jak známo z učebnic, ochotně sublimuje. To jest, proměňuje se při pomalém zahřívání přímo v pár. A písmo se, abych tak řekl, doslova vypaří. Jednoduché a vtipné.
4: Ten rošťák. On mě takhle doběhl, ten prokletý starý vyděrač.
2: Ne tak zhurta, Griffithsi. Vyděrači jsou v tomhle případě vlastně dva.
4: Jak tomu mám rozumět?
2: Rozumějte tomu tak, že ten druhý vyděrač jste vy.
4: Ale to je nehoráznost.
2: To je logický závěr. Proč jinak by Slaughter sepisoval před vámi závěť, která má počase sama zmizet a ztratit platnost? Ano. Slaughter byl nepochybně lichvář, vyděrač a já nevím, co ještě. A vy jste to o něm věděl, Griffithsi.
3: Měl jste proti němu dokonce i jakési pádné důkazy. A tak jste ho donutil, aby sepsal novou závěť ve prospěch své neteře, kterou jste si hodlal vzít za ženu, tedy vlastně ve svůj prospěch.
8: Nesmysl. V takovém případě bych si přece klidně mohl vynutit sepsání závěti přímo ve svůj prospěch na své jméno.
3: Ano, tak hloupý zas nejste. Bylo by to jistě příliš nápadné, kdyby Slaughter odkázal své jmění v celku neznámému člověku. Takhle to bylo bezpečnější. A krom toho, kdyby závěť zněla přímo ve váš prospěch, nemohl byste ji podle zákona podepisovat jako svědek. A to jste přece musel. Chtěli jste mít jistotu o znění závěti.
8: No všechno jsou pouhé žvásty, Holmesi. Nemůžete mi vůbec nic dokázat.
6: No ale případ je tím vlastně vysvětlen. Jenom nechápu, Holmesi, nač jste si sem vlastně přinesl tu vodičku, kterou jste si doma tak pečlivě připravoval.
3: Je to pouhý roztok taninu ve vodě. Pane notáři, půjčte mi laskavě ten papír. Ano, děkuji. A teď se dobře dívejte, pánové. Přetřu papír tímto roztokem.
6: Oh, písmo. Skutečně, písmo se objevuje.
8: Ale to není...
3: Ano, to opravdu není to, co jste čekal, Griffithy, že? No, již je to docela dobře čitelné. Prosím, Watson, přečtěte to.
6: Pravá závěť je v mém domácím sejfu. Ten, kdo je podepsán na tomto papíru, je sprostý vyděrač.
3: A podepsán jste tu pouze vy, Griffithy. Zadržte ho, inspektore.
6: Stále nechápu, Holmesi, jak jste přišel na ten nápad s tajným písmem. Já bych býval řekl, že tím vysvětlením zmizelého textu je celá věc naprosto objasněna.
3: Ty velké mezery mezi řádky, o nichž byla řeč, mi vnukly správnou myšlenku. Je v tom sympatetický.
6: Říká se sympatický, Holmesi, ale opravdu nechápu, co by na této historii plné podvodů a vyděračů mohlo být sympatického.
3: Nikoli sympatického, ale sympatetického. Nepřeřekl jsem se, buďte bez obav. Je to sympatetický inkoust, řekl jsem si. Mezi těmi zmizelými řádky musí ještě být jiný text, psaný sympatetickým inkoustem. Tak se totiž říká o něm tajným inkoustům, jak vy je nazýváte. Písmo jimi psané je neviditelné a lze je přečíst až poté, co se potře jistou chemikálií. Někdy také lze sympatetický inkoust vyvolávat pouhým teplem. Zkrátka, v podstatě jsou to bezbarvé roztoky, které s roztokem jiné látky dávají barevnou, nerozpustnou sloučeninu.
6: Ale takových tajných inkoustů je přece mnoho. Jak to, že jste připadl hned na ten pravý?
3: Neboštík Slaughter nám přece zanechal jakési vodítko. Proč myslíte, že si zvolil jako druhého svědka právě onoho Blacka, zahradníka ze sousedního domu?
6: To opravdu nevím.
3: Předpokládá samozřejmě, že po otevření závěti vznikne poprask. Jistě bude nápadné, že zmizel celý text kromě jednoho podpisu. Bude se zjišťovat, kdo byl druhý svědek, a tu se přijde na pozoruhodnou shodu okolností. Podle hesla chytrému na pověs.
6: Mně to tedy neříká vůbec nic.
3: No, ano. Sympatetických inkoustů je jistě víc druhů, avšak jen málo jich dává po vyvolání černé písmo. U ostatních to bývá písmo modré, zelené, červené, žluté, jenže jako druhý svědek nebyl podepsán například Slaughterův zahradník Brown, nýbrž jiný zahradník jménem Black. Vidíte?
6: Ano, tedy černý.
3: Správně. A k tomu je zaměstnán u kolonela Herbise. Neříká vám to nic?
6: Lituji, ale neříká.
3: Tak tedy, zahradník u Herbise. Každému přece musí hned přijít na mysl herbicidy, ne?
6: Aha.
9: Aha, chemické přípravky k hubení plevelů.
2: Správně. A jedním z nejznámějších a nejstarších herbicidů je přece skalice zelená. Tedy jinak řečeno síran železnatý. A právě síran železnatý se užívá k výrobě jednoho sympatetického inkoustu, který dává černé písmo. Není to snad dostatečně průhledné?
9: Opravdu.
2: Ale nebuďte směšný, Watsone. K rozluštění tohoto případu přece nebylo zapotřebí žádného mimořádného chemického vzdělání. K tomu úplně stačily základní vědomosti ze školské chemie.
9: Běžné školské poučky. Pravda, jenže už je to dávno.

Jsi dřív, že znám už svět, když znám bar a potlesk loží. Jednou spálen od kopřiv a řekl jsem hned,

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Ano, ladíte vlny Českého rozhlasu, kde ani dnes se nebude chybět noční linka a o čem si spolu budeme povídat, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si v životě nejvíc přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte už potom roky? Jaké sny a touhy jste měli a máte? Měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Telefonovat můžete jako vždy na dobře vám známé číslo 731 800 900. Také můžete psát, a to na adresu linka@rozhlas.cz. A já to říkám vždy na začátku, že na tuto adresu můžete posílat příběh k dnešnímu tématu, ale také své nápady a náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a pokud možno nerušený poslech i večer vám přeje Jana Chládková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou a já se vás budu ptát na to, po čem jste v životě nejvíce toužili. Touha je silný a reflektovaný nenaplněný vztah k něčemu, co by si člověk přál, zejména když předmět touhy je vzdálený, neurčitý a naděje na splnění je malá. Po čem nejvíc toužila paní Petra Skladna, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Petro.
1: Krásný dobrý večer. Tak já asi nejvíc toužím potom, aby byla co nejvíce zdravá. A moje taková další tužba je, že bych se někdy chtěla podívat do Austrálie.
0: A paní Petro, je to reálný sen? Ta Austrálie, třeba máte tam nějaké přátelé, anebo jenom vás to láká z nějakého důvodu? To už je jedno, příroda, zvířata.
1: Tak láká mě to a jak zvířata, tak je to příroda.
0: Podívat se tam, že jo, je to hodně vzdálené. Vybral jste si prakticky od té Evropy jedno z nejvzdálenějších míst, takže vám budu držet palce samozřejmě, aby se to podařilo, to je jasná věc. Ještě je nějaký sen?
1: Sen ani ne.
0: Ale to zdraví, to paní Petro rozumím, protože skutečně, jak já vždycky říkám, že zdraví, čas, to jsou věci, které jsou asi nejcennější, co v životě máme, protože čas nám ubíhá každému spravedlivě a zdraví, bez zdraví se prostě neobejdeme. To je taky fakt.
1: Ano.
0: Tak moc děkuju. Mám radost, že se vám podařilo dovolat a dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
0: Přidám k paní Petře zprávu, kterou napsal pan Jaroslav a ten využil webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsal. Paní Chládková, je to jednoduché a stručné. Jako malé dítě po plechovém pásáku na baterii, což mi Ježíšek nadělil, potom po pionýru Java 20, ale na to už nebyly finance. Tak jsem jej zdědil po starším bráchovi. Následovaly vlastně vydělané peníze na různých možných brigádách u nás na vesnici, hlavně v tehdejším JZD. Ty peníze jsem si mohl utratit za co chci a nikdo mi do toho nemluvil, což bylo skvělé. Pak následovaly holky, dobré víno, nějaké to auto a tak dále. Ale dnes mě stačí klid, zdraví a pohoda s vnoučaty, napsal Jaroslav. Pane Jaroslave, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek a teď už nám bude zpívat Karel Gott Stokrát chválím čas a pak se budu těšit samozřejmě na další telefonát na lince 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 11 minut po 23. hodině a stále se budu vyptávat na jedno a to samé po celou dnešní noční linku. Po čem jste v životě nejvíc toužili? Co jste si přáli? Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí třeba si přál trochu obyčejného štěstí. A co vy? Co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte třeba potom už roky? Vyptávat se budu i paní Dany z Blatné. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer vám, Janičko, všem posluchačům, samozřejmě, do všech koutů světa, jak já říkám, poslouchají nás i v zahraničí.
0: Ano.
1: A jako já bych to vzala tak nějak zlehka, ale stručně, pokud možno. Já jsem si vždycky přála mít šťastnou rodinu. No ale ta rodina mi nevyšla, ten rodinný život mi nevyšel. Jsem rozvedená vlastně. A druhý manžel, ten pak zemřel.
0: Ano.
1: Takže to mi nevyšlo, tohle rodinné štěstí, ale mám 3 krásné zdravé děti, velice schopné a šikovné. A za to jsem teda velice vděčná.
0: Uh-huh.
1: A druhé moje přání, a toto největší, už když jsem odcházela do toho Ústí nad Labem, však víte, já jsem přes Lovosice jezdila.
0: Ano, ano.
1: Velice dobře znám. A tam jsem strávila nějaké roky a tam už jsem začala vlastně zpívat. To byl můj největší sen, prostě probojovat se k tomu mikrofonu a prostě si užívat i to zpívání a rozdávat tu radost. A to vy víte, jaké to
0: ano,
1: je. Rozdávat tu radost těm ostatním lidem, ať už tančí, nebo jenom poslouchají. Prostě to se mi podařilo. Takže ty 3 zdravé děti, 2 syny a pak nejmladší dceru vymodlenou, to mám. No a pak ještě jedno přání mám, teda jestli se nebudete chtít na něco zeptat.
0: Ano.
1: Ještě jedno přání mám a to je, já v těchhle párných let, jako bylo letošní, tak bych nejradši odcestovala někam do Norska, kde pobýval hodně můj syn při studiích. A tam říkal mami, tam by to fakt vyhovovalo. Do žádný Austrálie to mě neláká, prostě nikde, do Řecka vůbec ne, tam je horko. Ale prostě být tam, kde je prostě příjemně, kde je krásná příroda.
0: Je pravda, paní Dano, že promiňte, že vám skáču do řeči, že kamarádka tam má vdanou sestru, byla tam letos, kdy skutečně tady u nás panovaly 40 a ona mi posílala fotky, jak je jim zima, jsou v bundách a bylo tam asi 10 stupňů, takže tam se krásně ochladili a ta příroda je tam skutečně nádherná.
1: Já jsem odtužila, Janičko, jo, to je výhoda a vím, že Tomáš tam byl už jako z průmyslovky.
0: Ano.
1: A pak tam byl vlastně jako při doktorantském studiu, tam byl i rok, tam studoval vlastně, přednášel a tak dále. No a ten syn z Prahy. A já teda prostě potom toužím, protože on mi vždycky říká, mami, tady to peklo, já mám na jeho západ oka, dovedete si představit, jaký to je peklo tady prostě odpoledne a v noci prostě se nedá spát.
0: Ano.
1: Takže asi jako v Praze.
0: Přesně
1: no,
0: tak, přesně tak. Bylo to peklo.
1: Takže to je můj sen, který je nesplněný a já bych prostě do toho Norska, do té Skandinávie a nejraději do toho Norska, protože třeba on byl v tom Stavangeru a to je prostě na jihu a tam říkal, tam jsou ty fjordy a prostě to by se tím mami tak strašně líbilo a já vždycky říkám, tak to už se mi asi nesplní.
0: A možná splní, paní Dano. Zase to naštěstí není až jako ta Austrálie, kterou má vysněnou paní Petra, taková šílená dálka.
1: Kdyby tam syn studoval, tak bych tam se vyvíjela.
0: Jela, že jo?
1: Jenomže on už dávno jezdí spíš jako do Španělska, do takovýhle zemí, prostě na ty různý přednášky a po světě prostě jezdí jako fyzik, ale to prostě já už bych se sama nevydala, ono už je mi teď přes 70, víte, a to já už si sama jako bych netroufla, to musela mít fakt dobrýho parťáka a průvodce.
0: Žádný věk, paní Dano, to je, jak jsem se dočetla, to jsme teď vlastně v uvozovkách ve středním věku prý stále, tak nevím, kam se až to lidstvo jakoby dožije, kolik
1: ale. Já jsem jako byly letos, tak už další nepřežijí, teda lidičko. Přiznávám, abych to odlehčila. No samozřejmě vás moc zdravím, jsem moc šťastná, jsem se dovolala.
0: Já děkuju.
1: A že jsem to trošku i odlehčila možná.
0: Určitě.
1: Po usmání. a mějte se krásně, všichni se opatrujte a já mám teda ráda září a pak i ještě ten říjen. A tak zimu nemusím, protože zimy, jaký jsou tady u nás, to prostě nemusím, ale prostě všem přeju zdravíčko. To zdraví hlavně, abych si udržela i já.
0: Určitě. Dobrou noc a děkuju.
1: Mějte se krásně, dobrou noc a děkuju.
0: Naslyšenou. Paní Dana říkala, že jezdí přes Lovosice, zpívala v Ústí nad Labem a já vím, že to je můj člověk, protože já jsem začínala v Lovosicích, když mi bylo 15 let, jako s první kapelou zpívat. Tehdy přišel kapelník za mým tatínkem, se kterým pracoval, a táta řekl, no, když si ji budeš hlídat, tak jo, ale musí být do tolika doma, jinak ne. No a potom paní Dano v Ústí, to jsme měli společné, tam už potom byl velký orchestr, do dneska fungující Bonit 81 a to byla moje srdeční záležitost při celých studiích na fakultě. Prostě užívala jsem si to. A taky jsem měla radost, že můžu zpívat lidem k tanci. Samozřejmě k poslechu je to ještě lepší, ale taky mi to vůbec nevadí. Prostě hlavně, že se lidi baví. Asi takhle bych to řekla, takže to máme s paní Danou společné. Teď už Hana Zagorová nám všem bude zpívat písničku Zůstaň tady léto.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Jana Strutnova a měnily se jí tužby během života a získaných životních zkušeností? Krásný dobrý večer, paní Jano.
1: Krásný dobrý večer všem. Já bych ještě nejdříve chtěla pozdravit paní Danu z Blatné a říci jí, že mohla léto studené strávit nejenom ve Skandinávii, ale i u nás v Trutnově, protože tady nejvíce dnů, co bylo, tak bylo tak 19 až 22 stupňů a dneska máme těch 10.
0: Tak je to jak v Norsku.
1: Takže tady jsme léto prakticky neměli.
0: No vidíte, a není to tak daleko,
1: takže
0: že?
1: Takže pod Krkonoší tady je zima furt. No, ale to přání moje takové jako hodně velké a stále větší celý život a hlavně v poslední době je takové jako i obecné, nejenom osobní, aby se přestala ničit naše příroda i po celém světě. Ale já žiju tady, tak myslím na tu naši přírodu, aby se přestali zbytečně kácet stromy, aby se přestali stavět haly na polích, aby jsme si prostě všichni té přírody vážili, aby k tomu vážit si přírody byly vychovávané i děti ve škole, cíleně ve škole, i o tom, co nám ta příroda všechno přináší. A já teď nemyslím jenom ten užitek jako jídlo a dřevo a tak dále, ale už jenom to vyzařování, to, že tu přírodu máme kolem sebe, že můžeme vyjít ven a je tam tráva a květiny a stromy prostě. To si moc přeju a to přání se mi pořád nějak neplní. Furt se všude staví, furt je přeplněno vším možným a ta příroda ustupuje člověku neustále a je to pro naši škodu.
0: Je
1: tak to
0: tak?
1: Je takové moje přání jako na stáro, protože já jsem vlastně, nechci se litovat, ale jsem hodně nemocná a mě ta příroda pomáhá. Třeba i jen si sednout pod lípu a z ní jde taková energie, kterou já cítím a která mě třeba uzdravuje. A mnozí se teďka možná smějí a pošklebují, ale je to tak, příroda nám dává energii, tu hojivou a léčivou.
0: Souhlasím s vámi, paní Jano, a i přemýšlím o tom, co říkáte, že mě rozčiluje nejenom, že se staví na polích prostě ty šílený kysny, já tomu takhle říkám, ty hrozný krabice, jak jste říkala, a vypadá to nejenom nevzhledně, ale těžko už se to zase všecko bude potom vracet, musí se to rozbořit, že jo, někam odvozit a tak dále, ale taky, jestli jste viděla, že na té orné půdě, jak se všude dávají prostě takové ty panely na elektřinu a to, tak to mě taky úplně ničí, když to
1: vidím. To je hrozné, ano, to je hrozné a nevážíme si života, protože tady v blízké obci u nás, bylo to minulý týden, technické služby schazovali hnízdečka s vlaštovkama. Byly tam malé vlaštovičky, které samozřejmě zemřely. A tohle, promiňte, teď řeknu to slovo, není neslušné, ale řeknu, je to prasečina tohle, to, co se dělá. To... A je to velice smutné. Hrozně mě to trápí, protože člověk by měl žít na tom světě s láskou nejen sám k sobě a ke své rodině, ale ke všemu, co na tom světě ostatní žije.
0: No, máte pravdu. Volala mi kamarádka moje, dlouholetá manželka mého skladatele bývalého, bohužel už dneska musím říct, protože je Pavel 5 let po smrti, Pavel Krejča, nádherný věc se napsala, Stáňa miluje zvířata stejně jako já a říkala, Jani, prosím tě, pojď něco vymyslet, já už to nemůžu číst ty zprávy, co lidi jsou schopní dělat. A já jsem říkala, víš, Stáňo, ono jednou prostě to lidstvo dopadne tak, že my budeme v těch klecích a já se tomu vůbec nebudu divit, by nás tam ty zvířátka zavřeli. Já vím, že
1: no,
0: to je samozřejmě utopie, ale je to tak prostě, no. Jako co člověk je schopen dělat, za to se stydím.
1: Já právě taky. Já velice, a jestli nás jednou ta příroda úplně nevyhladí taky, to bych se ani nedivila, že si sami pod sebou podřežeme větev. Není to jenom osobní přání, je to obecné. Prostě je to láska k životu a ke všemu, co žije. Přála bych si, aby prostě jsme to všichni věděli, že prostě život má cenu. I život každého malého ptáčka, i brouka má cenu. Jako, a aby k tomu už ty děti byly vedené, já si myslím, že moc nejsou. No.
0: Když víte, paní Jano, ono, já jsem vás i bedlivě poslouchala, že jste říkala ve školách, ano, ale ono je to hlavně, to musí být vedeno i z domova, protože přiznám se, ano, že taky, teď úplně učitele lituju, protože čeho jsou dneska schopní děti už i na základní škole, když mi vypráví moje bývalé kolegyně, tak já tomu nemohu věřit, že to vůbec je možný, co si dneska děti dovolí. A no, úplně, co je nejhorší, že rodiče místo, aby se zastali učitelů, tak jsou ještě na straně dětí, jako které dělají takové věci. Jako to si, já si to vůbec nedovedu představit, že bych byla takhle drzá jako na učitele. To vůbec. A to drzost, to je ještě to nejmenší, co se tam děje. Takže, no, paní Jano, nechci skončit neoptimisticky, protože jsme obě určitě optimistické a budeme věřit, že se lidstvo prostě snad konečně tak jednou poučí. Děkuju moc, děkuju a dobrou noc přeju.
1: Prosím. A mějte se moc hezky.
0: Naslyšenou. Pan Bohumír napsal, chodil jsem už do školy a když přišla měna, viděl jsem, co to s lidmi udělalo. Šok pro ty, co přežili válku a mysleli, že jejich živnost poroste. Ovšem přišli o úspory, majetek, dokonce nuceně vystěhování. Potichu se mluvilo a tak jsem si říkal, jestli dorostu třeba se to změní. Trvalo to dlouho, ale vývojem jsem zklamán. Zdravím posluchače Noční linky, napsal pan Bohumír. Teď už Arakain, slečna závist.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo a jestli se měnily vaše tužby během života a získaných životních zkušeností. Ptát se budu stejně tak a stejné otázky budu klást i paní Heleně z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Miluju noční linku. Já jsem to dneska zapla později, volat jsem nechtěla.
0: Ano.
1: Ta paní, co mluvila o těch vlašťovkách.
0: Paní Jana, ano.
1: Bylo mi 1,80 v únoru a já jsem měla, teda bylo to složitý za komoušu, ale cestovala jsem, žila jsem v Tunisu, ve Francii. Ale to chování, jak je dneska, já vám řeknu, jakou jsem vymyslela rovnici na tuhle dobu.
0: Ano.
1: To je perverzní svoboda plus trhý hokynářství rovná se cochcárna pomlčka lumpárna.
0: Hmm.
1: A ty děti dneska, to je úplně opak, ty rodiče musí poslouchat děti a ne děti rodiče. My jsme teď hlídali na chalupě pravnučku, no já myslím, že zblázním. Já to nechápu, že ty lidi prostě jak se chovají, nebo ty děti to budou házet do popelnice. Já jsem slyšela, že dokonce někdo je proti těm baby boxům.
0: Hm.
1: Jo, co to je za šílený svět tohleto? Já nevím, i to vidím v obchodech, ty lidi se neuhnou, to není život, to je šílenství tohleto. Jak můžu, já si pamatuju ty vlašťovičky.
0: Ano.
1: Tady dokonce, já bydlím v Krči, tady dokonce měli na chodbě, tam měli
0: hnízdo, nějakou
1: krabici pod tam v tom, jak se vchází, já nevím, na tu rehabilitaci, nebo co, už je to díl, ale měli tam vlašťovičky hnízdo a aby ty výkaly nebyly, tak tam dali i krabici. A dokonce, nebo když jsem jezdila na venkov, tak tam opravdu, jak to můžou ty lidi, já to nechápu vůbec. Jak se chovají i ke zvířatům, i k dětem, no. Já jsem z toho blázen, teda opravdu. To, nevím, dnešní doba je příšerná. On to říkal Jiří Suchý, že tahle doba je horší, než jsme si mysleli.
0: Bohužel, paní Heleno, ráda bych řekla něco jiného, ráda bych říkala, ne, nemáte pravdu, ale bohužel, jako když se rozhlínete kolem sebe, tak to, co všechno jste říkala, prostě je pravda, takže k tomu nemůžu říct nic, nemohu oponovat, prostě musím s vámi bohužel souhlasit.
1: No ale i ta televize, jako já nevím, to je, musíme to platit a přitom to je, jenom si to přečtu, já nejsem maniak televizní, ale vůbec jako to je samý trilery. Já mám oděvní průmyslovku a museli jsme povinně chodit na ruský váleční filmy, nechtěli jsme se na to koukat, je mi 1,80 a ještě si pamatuju, jmenovalo se to Rozrušená země a když jí zabil v sekerou, v posteli, tak já jsem vylezla z té řady na chodbu a učitelka mě vynadala.
0: Hmm.
1: A dneska to je prostě inspirace, já nemám internet, nechci to a jenom si, teď je to jak chutná smrt a já nevím, prosím vás, co v tom ty lidi vidějí. Hlavně na té jedničce, teď to je šílený. To je samý trilery, samý vraždy, samý i v reál, to je málo toho v reálu a ještě a ty sítě, nebo jak se tomu říká, to prostě ty děti vychovává. No i ta pravnučka 4 roky byly,
0: ano.
1: A ona jí pustí ten tablet, že jo,
0: ano.
1: Aby, no a tam blé. Já jsem studovala francouzštinu v jazykovce i arabštinu, dělala jsem 10 let u tuniských diplomatů,
0: ano.
1: Co jsem všechno zjezdila a to, ale to chování, já zírám prostě. Tam třeba velvyslanec, když skončila recepce po půlnoci, v arabštině není vykání, tak
0: ano.
1: Mě, protože arabsky jsem uměla, tak mi říkal, ne, žádný takový, nepojedeš metrem, tak stroje mě vez až do Krče před panelák a ještě čekal, až tam do toho paneláku zalezu.
0: Jo, paní Hele.
1: V krámě to by vás prostě, já mám tratárek, protože mi blbě chodí, bole mě kolena a to jdu, a lidi se cpou dovnitř. No, nebo drží mobil na uchu a já, to je mor. No. No nic, no. Jako jsem z toho zklamaná hrozně. Já teda, mě se vyplnilo, no a ještě jsem měla ostravaka krátkého zobaka, bohužel 17 let. No to byl úžasný člověk, opravdu strašný.
0: Tak aspoň, že no, to se vyplnilo, to, paní Heleno.
1: Je mi z toho smutno, opravdu. To je, nechaj se ty lidi zmanipulovat nějakýma ideologiema nebo tím chováním. Já jsem to nezažila nikde. Já vždycky říkám, lepší tamhle v Tunisu jsem se domluvila na trhu lepší s tím Arabem, než tady se, už to říkám i to, to je dneska se nekomunikuje nic a normálním lidem to chybí. No. A ty děti taky, to napřed byly proti Sokolu, pak proti Spartakiádě a já nevím co. Teď se zase to, co zničili, tak se k tomu vracej.
0: Tak když vás, paní Heleno, poslouchám, tak vlastně tohle potom toužíte, to je váš sen. Lepší komunikace, to, co vlastně jste zažila v mládí, když jste cestovala, aby si lidi hezky povídali, aby bylo prostě na světě líp, já to řeknu prostě takovouhle větou jednou. Je to tak? No toužíme potom, všichni normální lidi potom touží. Touží po lásce, po rozumění.
1: Já to kolikrát říkám i lidem, říkám, to je jako za komoušu, držet hubu a krok. Jo, vůbec se nekomunikuje tady. Já bydlím ve věžáku v 11. poschodí a to je mor. Všichni čučej do toho, že jo, vůbec to, něco se zeptat v obchodě, tak ještě dostanete vynadáno. Teď jsem viděla i stará paní tam uklízí a tím strojem a tam starý pán prodává salámy. Nebo já nevím, já říkám, my už tady jsme tady přes čas a zatěžujeme státní rozpočet. Jednotlivec má miliardy a stát vypisuje dluhopisy.
0: No moc děkuju, paní Heleno, i za váš příspěvek do noční linky. Zas musím dát prostor dalším. Děkuju moc a přeju dobrou noc.
1: No, já vám taky a noční linku miluju.
0: Děkujeme, naslyšenou.
1: Tak jo, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnešní noční lince řešíme, co jste si v životě nejvíce přáli, jestli se to vyplnilo. Říkala jsem, že někdo si přál mít dobrou rodinu, druhý třeba budovat kariéru, nebo někdo z nás si přeje třeba jenom toho štěstí trošičku, aby měl ve vínku. Jaké sny a touhy jste měli vy, na to se ptám už kolik? 42 minut. A v tuto chvíli přivítám v noční lince paní Hanku z Prahy, která bude reagovat na paní Janu Strutnová i potažmo na paní Helenu z Prahy. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Já jenom trošinku, že ten příběh o těch zhazovaných hnízdech, to je úplně příšerný, ale jenom mě napadlo, jestli třeba to si paní jenom tak zbytečně třeba nedělala starosti, jestli to opravdu viděla, protože jestli říkala teďka, že to dělali teď, tak teď už by tam ty mláďátka neměly být, to už ty vlaštovičky už jsou, si myslím, teďka už se pomalu houfují a odlétají, teďka už by snad v těch hnízdečkách ty mladý bejt neměly, ale nevím, jo, to mě tak napadlo.
0: Rozumím.
1: Že jestli třeba takhle, no, ale abych...
0: K tomu tématu.
1: K tomu tématu. No, samozřejmě na prvním místě a zdraví, jednak pro sebe, pro rodinu, protože to je určitě to nejdůležitější. No a z těch snů já jsem vždycky měla takový trošku jako výtvarný ambice, tak jako něco ještě, teď jsem zrovna něco vytvořila, dělám reliefy tepaný do mědi, tak se s tím teďka chystám pochlubit na Helvštín, tak to bych jako ráda, kdybych určitě tam měla nějaký slušný recenze.
0: No určitě, kdyby se to líbilo, že jo, to, co vy děláte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano, protože mě z toho tak bolej ruce, že to je úplně jako, no, ale snad to ještě dorazím, protože v pátek už je tam nástup, tak snad to dobře dopadne. No, tak to je takhle ten můj... To moje přání.
0: No a my budeme, paní Hanko, držet samozřejmě pěsti, aby se to Helštýně líbilo a abyste měla z toho radost té své práce. Děkuju moc.
1: Děkuju, mějte se hezky, nashledanou.
0: Nashledanou. Přidám zprávu, kterou napsal přes webový formulář www.rozhlas.cz, tedy /linka. Dobrý večer, paní Jano, napsal to pan Pavel tedy. Tak já už jsem v takovém středním věku, kdy jsem tak nějak se svým životem smířený. A protože jsem zrakově postižený a od toho se odvíjí spousta věcí, které mám oproti zdravým lidem stížené, tak jsem se musel smířit s tím, že jsem se neoženil a nemám rodinu. Ne, že by to pro mě bylo úplně srdcervoucí, ale celkem by mě teda zajímalo třeba, zda bych měl syna nebo dceru. Také jsem už odedávna toužil být kastelánem, protože mám rád hrady a zámky. Byl bych moc rád, kdybych si to alespoň na den mohl vyzkoušet. Tak kdo ví, třeba se mi to jednou splní. Zdravím všechny posluchače a přeji jim i vám, paní Jano, ať se sny plní. Dobrou noc, napsal Pavel. Pane Pavle, a my zase přejeme, věřím i že s posluchači, aby se vám to vaše přání vyplnilo. Eva Farná nám bude zpívat Všechno nebo nic.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Norou z Frenštátu pod Radhoštěm si budeme povídat pár minut před půlnocí na téma dnešní noci, kde se vás ptám, co jste si v životě nejvíce přáli a jestli se vám to vyplnilo. Dobrý večer, paní Noro.
1: Dobrý večer, všechny zdravím, děkuji za přivítání. Ležela jsem v teple pod peřinou, drkotala se zimou, protože tady je stěží 12 stupňů. Dneska celý den bylo chladno a teďka tam tak drobně mrholí, ale jak poslouchám posluchače, tak mě to skutečně vyprovokovalo. A 100% dávám za pravdu paní Janě Strutnová. Souhlasím i s panem Bohumírem, co říkal, jak byl zklamaný, jak pořád roky jsme čekali od těch 50. 60. let a postupně, kdy každý rok jsem si taky říkal, už to musí být jinak, už něco uslyšíme. Na nový rok, kdy jsme poslouchali projev prezidenta a vždycky já jsem říkala, a zás nic neřekl, zase nic nezměnil a pořád je to stejné. A přesto, jak jsme byli nadšení, když potom takzvaná sametová revoluce, kdyby nebyla raději sametová, byla nějaká jiná, ale kdyby to bylo k čemu. Ale jak je vidět ten vývoj, zase je nějaký prach podivný. Pane Bohumíre, máte pravdu. Ale škoda, že ta paní Jana neřekla o těch vlaštovčích hnízdech, proč je z těch technických služeb sundávali. To by mě zajímalo, protože snad ti lidé nemají už ani kousek zdravého rozumu v hlavě, aby tomu sami rozuměli, proč to muselo jít pryč. Vybavuju si reportáž v televizi, je to už takových 5-6 roku zpátky, jak zjistili na jednom nádraží, v nádražní hale, asi já nevím, jestli tam byly vlaštovky, asi pravděpodobně to byly vlaštovky, tam hnízdili, proletávali tam a potom si říkali, no jo, jak oni se dostanou ven, ale tam byly lítačky, ty dveře ven na peron byly lítačky, ano. A oni si všimli, že ty vlaštovky si vyčíhají ten okamžik, kdy ty dveře jsou otevřené. Když někdo prochází a oni se otevřou, tak oni rychle proletěli a zase potom čekali, kdy mohli proletět nazpátek. Bože, i takový malinký ptáček má víc rozumu než ten mohutný člověk, když by se to takhle řeklo. Ale co jsem to dneska viděla na teletextu, vlastně jsem si to ještě před chvíli přečetla, že v záchranných stanicích letos měli k ošetřování velký počet malých rorisků přes 2000, protože oni nevydrželi v tom horku pod rozpálenými plechovými střechami a vypadávali nebo vyskakovali z těch hnízd, kdy se jí většina zabila, ale tak jako tak ty záchranné stanice přes 2000 jich měli v ošetřování. Přitom rorisy už teďka budou prakticky odlétat, nebo mnozí už tady od nás už odletěli, jak jsem si všimla. Ale vím, že taky je to tak 2-3 roky, byla reportáž od někud z Čech, kde zateplovali domy. A kdy ti pracovníci, co dělali to zateplení, já nevím, jak si nemohli všimnout, nemohli vědět. Tam byly dutiny, kde byly ti rorisy, kde se ozývali ty mláďatka. Oni přesto, že věděli, že tam ti ptáčci jsou, tak to zalepili a zateplili, takže všichni ti ptáčci tam umřeli. To už člověk nechápe. Ne. Skutečně ten člověk nemá trošku zdravého rozumu, nehledíc na to, že by měl mít nějaký soucit.
0: Přesně
1: a měl
0: tak.
1: by se snažit žít v souladu s přírodou. To je to, co bych si nejvíc přála. Ale co mě dorazilo, to jsem náhodou zahledla včera nebo i dneska, myslím, že to ukazovali jednak z Číny, kde naříkají nad tím, že jsou tam velké plochy, kde vybudovali ty solární elektrárny, takže velké plochy jsou tímto, no prakticky není tam nic jiného než tyhle ty
0: solární
1: desky.
0: Panely. Ano.
1: Nevím,
0: ano.
1: jak bych to nazvala. Takže odlesňuje se ta krajina a přitom se bere vlastně půda pro jakékoliv živočichy a pro ptáky, protože nemají kde hnízdit, protože se zabírá taky i orná půda. No konec konců, u nás nemáme tak velké plochy, ale my jsme taky malá země, ale určitě jste na mnoha místech naší republiky viděli taky ty velké plochy, kde místo louky, kde byste se radovali z krásy našich luk, tak vidíte tam jenom ty černé desky. A přesně je to tak. Jenom proto, a to ještě je to už tak 10-12 roku zpátky, vím, jak nějaká firma šturmovali ke konci roku, protože tehdy měli dostat nějaký příplatek nebo dotaci od vlády, stejně to udělali pod fukem. Všichni se v televizi určitě viděli tu reportáž k tomu. Takže to je naprosto trestuhodné, k čemu se pořád ženeme. Pro boha, proč už nemáme trošku rozumu. Ale co mě dorazilo nejvíc, že jsem viděla tu výrobu robotu v Číně a z toho jde strach a hrůza na člověka, jak se tyhle ty malé kovové monstra pohybují, protože jsem tam viděla, že oni uspořádali olympiádu robotu, protože Borsův rekord na 100 metrů tam byl překonaný taky, že to bylo kolem 10 vteřin nebo kolik, to není tak podstatné. Ano. Ale ten jeden robot nějak škobrtl, spadl, a on vletěl dokonce až do těch rozhodčích. No, Ježíš Maria, když si člověk domyslí, že ten robot by se postavil i proti člověku, když konec konců nějaké to kolečko, nějaká ta součástka, tak jak se říká u člověka, přeskočilo mu kolečko v hlavě. Když tomu robotu se to může taky stát. A co si myslí ti lidé, kteří tady na tom pracují, aby ještě vyrobili dokonalejší ty roboty? Když ukazovali tam, prosím vás, to se dá vyrobit celá armáda, když si to představíte, a ta půjde potom proti člověku. Ne, že se zvířata proti nám postaví, ta by udělala konec konců jedině takovou spouru, rozumně. Ale ti roboti, z toho jde strach a hrůza na člověka. A toho bych se nechtěla dočkat. Pro boha, už se vzpamatujme všichni a skutečně nemějme jenom ty plané řeči, ale snažme se žít tak, jak by člověk měl žít a v souladu s přírodou, to je nutné. Ne, protože bez toho se neobejdeme, bez toho jsme ztraceni. Mám děkuji, z toho dneska jedině takové nějaké divné, smutné myšlenky. Ani mě to nechce myslet, ale jde z toho na mě opravdu hrůza.
0: Děkuji, paní Noro, a zdravím do Frenštátu pod Radhoštěm. Krásnou dobrou noc. No, jako víte co? Když Jules Verne napsal ty své knihy, tak se mu všichni smáli, že to není možné. A kolik filmů už vzniklo na téma, o kterém hovořila paní Nora? Skutečně bychom se měli nad sebou zamyslet a dělat všechno proto, aby se lidstvo vzpamatovalo, jak říkáte, paní Noro. Ale bohužel nezáleží jenom na nás, tady na nočních linkařích, ale jak říká zase moje kamarádka, Jani, když o tom vůbec nebudeme mluvit nikdo, nebudeme si určitých věcí všímat a budeme si říkat, stejně je to zbytečné, protože buď to já nic nezměním, nebo když jsme dvě, tak nic nezměníme, no tak se skutečně nic nezmění. Paní Jana Zjerkova napsala, dobrý večer, Janičko, já jsem věčný snílek, co mi také zbývá, když některé sny se mi nemohou splnit. Ale třeba teď se mi vyplnil sen, abych měla reborn panenky. A představte si, přes Facebook si mě vyhledala jedna paní, která je rovněž sbírá a věnovala mi krásná dvojčátka. Dále noční linka mi poskytla přátelé na telefonu. Loni se mi splnil sen obléci kroj, ale pár snů mám zatím bohužel nesplněných. Tak třeba, když si ta přání budu přát, tak se splní. Jako ty výše uvedené, všem linkařům i vám, Jani, přeji to samé, napsala paní Jana. Děkuji samozřejmě i za váš příspěvek.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Bunka.
1: Ano, před chvílí byla půlnoc, konkrétně máme minutu a půl po půlnoci a přesunuli jsme se do středy 26. srpna. Stále mě bude zajímat i po půlnoci, po čem jste v životě nejvíce toužili, co jste si přáli a jestli se vám to vyplnilo. Někdo si přál mít rodinu, druhý kariéru, třetí z nás si přál třeba obyčejné štěstí. A co vy, co pro vás bylo či stále je v nedohlednu a toužíte potom? Jaké sny a touhy jste měli? A měnily se vám vaše tužby během života a získaných životních zkušeností? Stále mi můžete psát na adresu www.rozhlas.cz/linka nebo na adresu linka@rozhlas.cz a také samozřejmě využít telefonní číslo 731 800 900. Tak a pan Michal využil webový formulář, to znamená www.rozhlas.cz/linka a napsal: Dobrý večer všem posluchačům a vám, paní moderátorko. Některá přání se mi splnila, ale ta nejdůležitější ještě na splnění čekají. Přeji si, aby se nám všem dělo více dobrých a méně špatných věcí. Sobotní noční lince s panem moderátorem Honzou Maconem jsem telefonicky svěřil svoje současné největší trápení. V závěru řekl, že napsal mnoho posluchačů, a že na mě myslí. Všem chci moc poděkovat za podporu. Nyní jsem každý den v kontaktu s maminkou mladé zesnulé dívky, se kterou jsem měl platonický vztah. Porazil jí vlak a na místě zemřela. Ač jsem cizinec a jejich jazyk neumím dobře, jsem nyní pro maminku velkou oporou, ale sám bych ji teď potřeboval. Dnes jsem měl další infuze v RS centru a v pátek jdu na to stejné oddělení k psychologovi. Ne kvůli roztroušené skleróze, ale kvůli ztrátě spřízněné duše, kterou už nikdy nepotkám. A to jsem si myslel, že k psychologovi už nikdy nepůjdu a vždycky všechno zvládnu sám. Přeji si pro nás všechny méně nemocí, více opatrnosti, více lásky a prostě všeho dobra. Prosím, pusťte nám zase nějakou svou písničku. Aha, to děkuju, Michale, děkuju, že jste to napsal. A Maruška panu Michalovi odpověděla: Milá paní Chládková, dočetla jsem příběh od mojí oblíbené spisovatelky, končí slovy, které bych chtěla poslat smutnému Michalovi. Anděle jsou připraveni konat dobro vždy a všude. Však nehledáme-li je, po nich jen šum křídel zbude. Nepromarni krásné chvíle, vníme je i v dojetí, pak život dá ti spočinout ti v lásce šťastném obětí. Michale, vždy se nakonec sejdeme, vždyť srdce nehasnou, napsala Maruška.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Richard Miller zpívá, že štěstí je krásná věc a já si skutečně myslím, že to je to největší štěstí, které máme, že můžeme mít vůbec štěstí a že můžeme být šťastní. Prostě tak to je. Dneska mi to kamarád psal a já jsem byla nějaká smutná už od pátku, taky samozřejmě každý den není posvícení, no a on mi tak zvedl náladu, že najednou se vám ten svět rozsvítí a i o tom to je, mít dobré přátelé. No ale dost už vzpomínání nebo mé zážitky, protože my jsme zvědaví na vaše zážitky, našich posluchačů a já se vás dnes ptám, po čem jste v životě nejvíce toužili. A já v tuto chvíli vítám na telefonní lince 731 800 900 paní Janu z Brna. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a zvlášť vás, paní Jano, protože vás znám i z toho šlágru někdy.
0: Ano.
1: Jste milá, upřímná, hezky zpíváte a proto teda se trošku divím, že jste té paní z toho 11. patra z té Prahy
0: paní Haleně
1: jako trošku neoponovala, ale nevadí, je to tak. Já bych jí chtěla říct, že ona nadává úplně na všechno. Co bylo za komunistů, bylo špatné. Co je teď, je špatné. Já nevím, já bych tak nemohla žít, tak proč nenajde nějakou takové hodné lidi, přátelé dobré. Máme jich tady ještě dost kolem dokola. Já to tak řeším. Já mám pár tu výborných lidí, turistů, mám svoje kamarádky ve svém okolí, scházíme se, nejsme schopné takhle hrozně nadávat na všechno. Mm-hmm. Jak bych já takhle žila, kdybych viděla ve všem jenom negativa, všechno je špatně, no tak tu vnučku, kterou teda měla na té chatě, jak jsem to pochopila,
0: ano.
1: Tak proč ji nevychovává? Určitě to byla teda, když vnučka, tak
0: pravnučka,
1: od své
0: dcery, to byla.
1: Nebo mm-hmm. pravnučka od své vnučky a ta od své dcery, že?
0: Ano.
1: Od její dcery, takže tak jaká, že nemůžu nadávat na svou vnučku přece, tak ať ji vychovává. No a všechno opravdu není tak špatné, jsou i dobří lidi, já bydlím tady, tam jezdí vysokoškoláci tady na koleje, kolem mě a málo když se mě stane, že by mě nepustili sednout. Nebo že by se chovali nějak hrubě. No, takže já to beru zas tak jinak. Přírodu máme ještě pořád krásnou. Když jedeme na Šumavu, nebo my chodíme s turistama ven, tak pořád ještě je tady krásně v naší zemi, ale nevím teda, proč ona tak šíleně nadává. Jak tak může žít? I ten nemá internet. No tak já mám internet, mám tam třeba to YouTube a tam jsou krásné věci. Tam mám moje nádherné písničky, tam mám přírodu, tam mám města, na cokoliv si napíšu a zajímá mě, tak si tam najdu a tak se nějaký obohacuju. Ale já nevím, možná je to i tím mým názorem, že jsem měla takové šťastné dětství a celkem život pěkný, takže mám jiný náhled prostě asi na život, no.
0: A nebo že jste se, paní Jeno, i obklopovala, promiňte, že vám skáču do řeči, že si pouštíte do života prostě lidi, se kterými chcete být a ty, se kterými být nechcete, tak si zkrátka do života nepustíte. Je to tak?
1: Samozřejmě. A ona je vzdělaná.
0: Ano, velmi vzdělaná.
1: No tak to bych jako, co tam zase neznamená žena tolik, to co tady, takže tam bych teda žít nechtěla. No ale zase ještě potom mě na příspěvek paní Nora a to teda zase jí dávám za pravdu, já mě taky děsí ty drony různé a takové ty války a to, co prostě to je dost drsné teďka, opravdu. Takže tak, ale vždycky si najdu něco hezkého.
0: Děkuju, paní Jano. No. A zdravím do Brna, přeji krásnou dobrou noc, naslyšenou.
1: Ano, já vám moc, moc vás zdravím. A děkuji za to, že jste mě vzala, že
0: taky
1: jsem
0: děkuji.
1: Se dovolala.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: My jsme si s paní Janou povídali už během písničky, kdy jsem vysvětlovala, že já dávám prostor prostě pro všechny názory. O tom to je. Víte, Já si myslím, že vlastně naše společnost je tak strašně vyostřená a vyosená. Je nás tak málo, jsme tak malá země proti těm jiným velkým prostě státům. A když se nerozumí v uvozovkách 10 milionů lidí, jak se může rozumět prostě celý svět, když se nenasloucháme. Určitě máte tu zkušenost taky v životě, že prostě jsou volby, třeba vůbec to sem teď nechci plíct, jo? Ale že se pomalu lidi bojí říkat, že koho volí nebo jako kdo jaký má názor. Já, i kdybych měla ve svém okolí spektrum svých přátel, kteří každý bude volit někoho jiného, tak je mi to srdečně jedno, protože za to se tady bojovalo v uvozovkách v tom roce 89. A přece nebudu někoho odsuzovat za to, že má jiný názor. Proč jsem to teď říkala? Protože někdo má třeba názor takový, že je u nás všechno v pořádku, druhý zase, že se na to dívá úplně jinak, protože cestoval po světě a vidí, co se tady všechno děje. A já si myslím, že i paní Jana, i paní Helena z Prahy, že obě mají vlastně pravdu. Jo, každá tu svojí, ale je dobré se o ní tady v noční lince prostě podělit. Každý to vidíme z toho svého úhlu pohledu. Já někdy mám taky, jak jsem říkala, špatnou náladu a v tu chvíli člověk vidí ty negativní věci. Ale jakmile se oklepu, jak já vždycky říkám, jak Scarlett O'Harová, do druhého dne vyspím se z toho, tak najednou vidím ten život krásný, protože mám to štěstí, že mám opravdu taky v okruhu svém lidi, které mám moc ráda a je prostě na světě hned líp, protože víte, že jsou lidi, kteří mají stejné názory jako vy, nebo podobné, nebo si prostě dokážete naslouchat. A o tom je ten život. Kromě toho, že jsem říkala, že je důležité zdraví a čas, tak taky mít kolem sebe zdravé prostředí a ne to toxické. To je prostě fakt. Jako úplně všechno asi kolem sebe změnit nemůžeme, a už vůbec ne, jako za pár let, ale vždycky jsem optimista, protože bez toho by se skutečně nedalo žít. Teď už další písnička. Valdemar Matuška nám bude zpívat. Já si vsadil na pár tónů.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: I s paní Věrou z Ostrova u Prachatic se budu povídat na téma, po čem jste nejvíce v životě toužili a zda se vám to podařilo. Krásný dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věra, teda teď volám z Vodňa.
0: Ano.
1: A asi něco v tom je, protože první jsem měla samý zlý lidi, nebo potkávám ještě zlý lidi, některý jsou hodný, a ve Vodňanech asi jsem potkala to pravý štěstí, protože jsem potkala chlapa pro svůj život na konci vlastně z mýho života, protože mi je 56 let a přála jsem se najít toho pravýho chlapa.
0: Ano.
1: A že jsem se ho tady ve Vodňanech příbuznej mi ho dal dohromady, takovou jsem se ho našla. Pravou lásku.
0: Perfektní. To vám moc přeju, paní Věro. Takhle by se to přál každý.
1: No a tady mám hromadu zážitků, vlastně některé zážitky už jsem řekla do rozhlasu. Teď jsem se po desátý teda dovolala.
0: Ano.
1: A přeju všem, aby poznali taky takovou lásku jako já, aby se s ním za těch 27 dní vlastně podívali. Během 14 dnů jsem se podívala s přítelem Jiřím všude možně a taky svůj svátek, který mám 8. října a 9. října máme se ze třídou každý rok. Tak proto jsem svůj narozeniny a svátek dala do jednoho a budu to mít i s harmonikou tady ve Vodňanech v družbě. Kdo přijde, ten může přijít. Neznámí i známí lidi.
0: Tak z vás úplně sála optimismus, paní Věro, a to je v pořádku.
1: Takže dám zákusek a chlebíček všem lidem, i když je neznám.
0: No perfekt. No moc děkuju, paní Věro, za ten hezký váš příběh a přeju hodně štěstí do Vodňan. Dobrou
1: vám
0: noc.
1: Taky přeju všechno štěstí, zdraví a lásku, abyste taky měla celý život a všem tam ve studiu.
0: Děkuju moc, dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám ještě zprávu, kterou napsal František ze Židlochovic. Dobrý večer. Protože já jsem měl ve svých 26 letech velké zdravotní problémy s ledvinou, tak moje velké přání bylo dostat se z tohoto problému. To se nakonec podařilo. No a teď si přeji dožít to stáří nějak v poklidu. Samozřejmě těch přání bylo víc. Většinou se týkala hlavně zdraví členů mé rodiny. Pane Františku, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek, který přišel přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď už Elán. Příhodná to píseň Láska moja.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Co si v životě nejvíce přála a vyplnilo se jí to paní Veronika z Rakovníka, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jano. Tady Veronika Rakovník. Tak mě to bylo, mojí touhou bylo vdát se mi děti, šťastnou rodinu a žít obyčejný život, tak jak pestrý život, tak jak ho žijou tak nějak lidé.
0: Ano, a podařilo se, paní Veroniko?
1: Vdala jsem se, byla jsem šťastná, manželství netrvalo, měla jsem dokonce velice inteligentního manžela, doktora, inženýra a vydrželo nám manželství 11 let a bohužel, ale musím říct, že jsem v té době byla velice šťastná, že jsem pracovala v knihovně a to je úplně ta krásná práce. Já tam byla tak šťastná, vydrželo to dlouho a potom mám kamarádku před 40 let, hodně chytré děvče, která učí v lidové škole hudební.
0: Ano.
1: A byli jsme, mám stále přátelé, mám přátelé právě s vaším rádiem, mám je moc ráda a jsem za ně vděčná, za celé vaše rádio, protože mám těžký život, ale nestěžuju si, jsem šťastná, beru ho tak, jak
0: přijde, jde. Že jo? Ano.
1: Ano, no. A nemůžu, kdyby si člověk připouštěl prostě tohle zase jako zase přijde něco špatného, tak ne. Mám vás prostě ráda a nechci nikomu kazit. Jsem jako
0: náladu a večer, že jo, paní Veroniko, ale to nekazíte v žádném případě.
1: Jenom jsem chtěla říct, že vaše rádio prostě poslouchám poslouchám vaše pořady, jsou pestré, pochoutkový rok a snažím se přispívat tak, aby to bylo šťastnou lásku, veselé a zdravě s Ivetou, prostě snažím se být, abych taky přispívala svými příspěvky tak, aby to bylo fajn a třeba nejsem ještě ve věku, kdybych třeba se snažím ještě najít někoho k sobě, koho bych měla ráda a mohla mu dát taky svoji
0: lásku, že jo? Porozumění, přesně tak.
1: Není to tak, ale já jsem šťastná, já prostě nemůžu si připouštět, že by bylo něco, takže prostě mám rodinu,
0: A to je důležité, paní Veroniko.
1: Rodinu mám, sice už jsem bez tatínka, ale rodinu mám a také si s ní užívám, takže se vám chtěla jenom moc a moc poděkovat za vaše pořady a jsem za vás ráda a přeju všem krásné dny a blíží se podzim, tak ať si ten podzim ještě užijeme k nějaké svoji, ať můžeme někam vyrazit na nějaký výlet a ještě si užít
0: hezkého počasí, paní Veroniko, je to tak?
1: No, ano.
0: Tak moc děkuju. Zdravím do Rakovníku, moc se omlouvám, ale zase musíme dát šanci dalšímu volajícímu. A já moc děkuju, paní Veroniko. Tak paní Veronice přidám zprávu od paní Heleny, ta napsala: Jano, určitě zahrajte písničku, kterou zpíváte, ať nám uděláte radost. Tak doufám, že udělám všem radost, a pokud někomu ne, no tak za to nemůžu. V každém případě, paní Heleno, děkuju, že si to přejete. Já toužila a stále toužím potkat parťáka na život. Tak asi podobně jako paní Veronika z Rakovníku. Četla jsem hodně příběhů, jak se to stalo lidem i ve starším věku, takže to nevzdávám. Je to moje největší touha. Myslím si, že ve dvou se to opravdu líp táhne. To si myslím, paní Heleno, též. Teď už teda ta slíbená písnička.

0: Text k této písni napsal Pavel Buňata. I když muž, tak myslím si, že se trefil do některé té naší ženské noty. I když se teda přiznám, že i když zpívám, že ty muže znám, tak je opravdu neznám. Prostě tak to je, poznáváme to asi všichni celý život. Teď si dělám trošku legraci. Dnešní téma je, co jste si v životě nejvíce přáli. Já hledám pořád to porozumění, ale myslím teďkon mezi všemi lidmi, abychom si rozuměli, aby nedocházelo k různým nedorozuměním a tak dále. Po čem jsme nejvíc toužili? Tak po čem nejvíc toužila paní Marie z Prahy Západ? To mě bude zajímat v tuto chvíli. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, všechny zdravím. A já jsem byla nejšťastnější, že se mi splnilo, když měla maminka klinickou smrt. Dostala se z toho, pak to byla ještě 10 let a ano. Dokonce se i vzdala. Protože matka byla vždycky jako na prvním místě.
0: Ano.
1: No jinak profesně, tak jsem byla šťastná, že jsem si uhájela byt, chybělo mi 3/4 roku, přišla změna a na schvál mi nedali práci, abych o ten byt přišla. Anebo abych ho musela zaplatit. Jo, takže já jsem potom začala putovat po ubytovnách, po privátech, protože ty stanoviště rušily teda i jinde, bylo hrozně těžký se v tom oboru udržet. Začínala jsem vlastně úplně od začátku, dělala jsem tu nejhorší práci, až jsem se zase dostala na tu svoji profesi, ale jako ten byt opravdu jsem si zachránila.
0: Úžasné.
1: A co mě moc mrzí, vy jste to tam i řekla. Nezáleží na tom, kdo jak fandí svý straně.
0: Rozumím.
1: Jsou lidi dobrý a jsou lidi zlí.
0: Ano.
1: Jsou to chameleoni. Jednou je červený, po druhý je modrej, pak je fialovej a nakonec je z něho prezident. Tyhle lidi se mají nejlíp. Prostě kam víte tam plášť. A my to obnášíme, ty obyčejní lidi. Ta republika mizí, je čím dál menší. Mluví se o našich vnukách, pravnukách, ale to už nebudou ani Češi. Tady to bude tak namíchaný. Jo? A nebo nás uplácají čepicema. Jo? Opravdu mizíme. Tohle to mě strašně mrzí. Čechy už nejsou český. Kdo má peníze, ten vládne v Čechách. Jo, ale nedej bože, když děláte poctivě a pak máte podlomený zdraví, zůstanete sám, pak se jenom navoktíš. Málo kdo teda vám pomůže.
0: A našla jste, paní Marie, kolem sebe takové
1: určitě,
0: lidi? To jsem ráda.
1: Určitě taky. Byl to třeba můj partner, ten bohužel umřel teda.
0: Ano.
1: Už mě bude 73 let. Dělala jsem asi 7 let. Držela mě jenom práce a nevím, kdo to byl, ale vždycky se někdo našel, kdo mi pomohl.
0: Úžasný.
1: Třeba i v té práci. Jo. Já jsem věděla, že navádějí, neberí, jo, nebo tohle. No a nakonec mě vzali. A našli se dobrý lidi opravdu taky. I na těch vedoucích funkcích, i v tom osobním, v tom obyčejným životě.
0: Tak dokud tahle světýlka budou, paní Marie, jak se říká, tak bude lidstvo zachráněno. Až tyhle světýlka nebudou, tak bude lidstvu konec. To prostě no. Tak je. Tak zaplať pánbu za dobré lidi. Jsem moc ráda, že jste je našla
1: vám,
0: i vy.
1: Děkuju vám. Všichni vás zdravím.
0: Dobrou noc.
1: Někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou, paní Marie,
1: dobrou.
0: Naslyšenou. Přidám zprávu, kterou napsala ještě paní Dana z Blatné. Janičko, děkuji za slova vaší jmenovkyně Strutnová. Velmi moc jí zdravím zpětně a souzním s jejími názory. A i já miluji přírodu, stromy, které dobíjí pozitivně. Ničíme vše, co dodává energii a ničíme si planetu Matku Zemi. Je to o výchově. Štěstí závisí na lidské moudrosti a ohleduplnosti. Je mi to jen o mamonář a neúctě ke všemu živému, ptáčkům a stromům. Miluji prostě úctu k přírodě a boží mlýny melou a jednou nás semelou. Děkuji za všechny pozitivní příběhy a prosím, poučme se, napsala paní Dana. Teď už Radek Tomášek nám bude zpívat Žádná jiná.

0: Co si od života nejvíce přála, co se jí splnilo a na co ještě čeká paní Marie z Dobříše? Dobrý večer. Co to
1: dobrý
0: bude,
1: večer,
0: paní Marie?
1: Dobré ráno.
0: Ano.
1: Já bych jenom chtěla říct, že to trochu odlehčím.
0: Ano, ano.
1: Jako dítě jsem si strašně přála, když jsme šli z kina a my jsme to měli domů 2 kilometry, aby pro mě přijela pec, na které jezdil Honza, a aby mě dovezl domů. To bylo největší přání, které se mi bohužel
0: nesplnilo, že jo?
1: Nesplnilo, ano.
0: Třeba se
1: další,
0: splní.
1: No další přání, no teď už sotva chodím, protože už jsem postarší dáma, ale další přání jsem měla podívat se do Peru, a to do Limy.
0: Hmm.
1: To se mi nesplnilo také. A už se mi to nesplní, protože už trénuju pomalu skoky do rakve. Takže to už opravdu není v mých silách, jako fyzických.
0: Hmm.
1: No a další věc, a to bych teďko měla přání, kdyby mě tak někdo vyslyšel, a to nejsem sama, to nás je hodně.
0: Hmm.
1: My bychom si přáli starší občanky, aby se někdy v televizi, ještě než umřeme, vysílali záběry z celostátních spartakiát.
0: Hmm.
1: Ono se sice říká, že to bylo špatné, ale to vůbec není pravda, že se to muselo. Na vesnicích chlapy, ženy cvičili sami, rádi, ochotně, nikdo je nenutil.
0: My
1: jsme
0: byli
1: maturitní třída a chtěli jsme cvičit, jenže u nás v Dobříši byla jediná možnost cvičit za svazárm. Tak my jsme cvičili za svazárm v maturitní třídě. Tak jsem učila děti a ty také jsme se dostali na Strahov s tím svazármem taky. A ty děti, ne že museli, ale ty přímo prosili při tělocviku, i když to bylo bez hudby a na počítání. Zacvičíme si to. Takže nevím, proč je proti tomu taková jako averze. Jako já už jedna moje známá už i se ptala v České televizi, jestli by to mohli vysílat, a tam jako odpověděli, že to nemají v plánu.
0: Uh-huh.
1: Ale domnívám se, že by to potěšilo spoustu lidí. Protože třeba ty děti, které to tehdy cvičili, těm je teď 76 let. A také by to rádi viděli, rozumíte? A takových je nás hodně.
0: Je pravda, paní Marie, že já jsem cvičila spartakiádu za žákyně, tehda starší žákyně. Pamatuju si ještě ty bílé dresy. A bylo to na poupata. Je to prostě
1: ano,
0: tak, no.
1: Ano,
0: a jak
1: no
0: to říkáte, když už nic jiného, jo, tak se donutili děti hýbat, protože dneska vlastně nikdo nechce cvičit, že jo, nebo úplně málo. Já vůbec si nepamatuju, že by někdo přišel s nějakou omluvenkou, pokud teda vyloženě to dítě nebylo nemocné nějak vážně, jakože nebude cvičit. A dneska, co mi třeba říkají kolegyně, tak necvičí půl třídy. To je strašný.
1: No. To je hrozný, no. No tak to jsem jenom chtěla říct, kdybyste, nemáte náhodou známosti v televizi.
0: Bohužel ne. Paní Marie, bohužel ne. Takové jinak, známosti nemám.
1: Jinak souhlasím teda s těmi lidmi, a ještě musím říct takový soukromý pocit, že když někdy mě někdo vezme na výlet autem a vidím ty solární panely, tak si tak říkám, teď mít kámen. Určitě bych se do jednoho trefila. To mi taky strašně vadí. Strašně mi to vadí, no.
0: Tak dobrou noc.
1: Dobrou noc taky, a mějte se moc hezky, hodně zdraví.
0: Vám
1: a
0: taky.
1: A ať se vám splní všechna přání, která
0: přesně
1: se vám
0: tak
1: ještě nesplnila.
0: Přesně.
1: Takže
0: tak.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou napsala paní Iveta přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janičko a Nespavce. Odmala jsem si přála být učitelkou a mít okolo sebe kupu dětí. Sice velkou oklikou, ale obojí se mi splnilo. Během času si člověk vysnil další cíle. Jedním z nich byla dovolená na kolech. Prostě sednout na kolo a jet, courat se přírodou, kam nás oči povedou. Jenže manžel na to nebyl. Později bych vyměnila kolo za karavan, či ještě lépe za obytné auto, ale čas běžel, roky nám přibývaly a sny se pomalu rozplynuly. Dnes jsem sama a zbylo už jen snít. Jaké by to bylo, kdyby se ty sny vyplnily? Přesto mám jeden sen, který by se mi i v mém věku splnit mohl. Sice moc špatně chodím, ale ráda bych viděla relikviář Maura. A tak si říkám, že tenhle sen není nesplnitelný. Přeji všem dobrou noc a hodně vysněných a posléze splněných přání, napsala paní Iveta. Pan Mojmír ze Svitav naopak využil e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Když jsem byl mladý, přál jsem si zveřejnit knížky, které jsem psal, a zbalit spolužačku Jarku. Byla moc fajn. ale chtěla být jen kamarádka. Když dostala možnost, začala podnikat. Upadla do dluhu a vyřešila to sebevraždou. Tak se za ní jenom modlím. Ty knihy asi nejsou tak dobré, aby se daly vydat. Hezký večer, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Mám radost, že dnešní téma vás zaujalo, protože jste hojně psali i telefonovali a nechala jsem si na závěr zprávu, kterou napsal přes webový formulář pan Milan. Zdravím posluchače a přispěvatele. Už mládí, kol puberty a dál jsem toužil po určité svobodě a otevřenějším takzvaném životě. Režim se malinko pozměnil a svobodnější společnost tu je též. Sám i díky páru kvalitním lidem bych řekl, že dosahují na onu i vlastní svobodu. Není to a nebylo toho snadné dosáhnout. Po čem jsem toužil, je naplánováno a daří se to. Beru to za zázrak a děkuju všem a všemu, kdo mě dokázali směřovat tam, kde jsou lidi šťastnější a nepotřebují k tomu plno peněz, vlivných lidí, ale stačí mi k tomu láska, pokora a radování se z mála věcí, od kterých se odvíjí i úžasné žití. Opatrujte se všetci příznivci noční linky. Ahoj z okraje Valašska, váš Milan. Děkuju samozřejmě, Milane, i za váš příspěvek do noční linky. A teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi, milí posluchači, rozloučit, popřát krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 2. září, kdy mě bude zajímat, jaké příběhy si pamatujete z vyprávění vašich rodičů a prarodičů. Tradují se ve vaší rodině příběhy například z 2. světové války? Na jaké nejstarší rodinné příběhy si ještě vzpomenete? Chtěli jste se dozvědět z minulosti co nejvíce? Stačili jste se vyptat, nebo už se některé události nikdy nedozvíte? Dnes noční linka s mojí kolegyní Jitkou Lukešovou, která se vás bude ptát, umíte jíst střídmě? Znáte úsloví jez do polosita a pij do polopita? Dodržujete ho alespoň trochu? Jíte rádi a jíte hodně a je to na vás i vidět? A co zkoušíte dělat proto, abyste žili střídměji a tím pravděpodobně i zdravěji? A jak vnímáte skutečnost, že se nejen v naší zemi v rodinách spousta jídla vyhazuje a plýtvá se potravinami? Tak na to na všechno se vás Jitka bude ptát. Já jsem dnes před noční linkou byla pozvaná od mé kamarádky Uršuly Klukové, abych se šla podívat na natáčení s Honzou Dětkem. A tam je mimo jiné tedy byly s dcerou jako hosté Hana Dvorská, naše úžasná to žena, která je parašutistka, no prostě umí všechny snad sporty, na které si vzpomenete, kaskadérka. A ta řekla hezkou věc, nekupuj, potom prostě nemáš co jíst, ale hlavně nejes. Takže nekupuj vůbec, ať to doma nemáš prostě. A když to doma nemáš, tak to nejíš. Takže tohle bych řekla asi já v noční lince Jitce. Dobrou noc vám přeje, Jana Chládková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám vyprávělo, no a to je právě to, vyprávělo. Jak málo máme času poslední dobou na to, abychom se na chvíli zastavili,

0: Jeden můj přítel, divadelní režisér, říká, dva to je dialog, ale tři to už je divadlo. No, nebo taky dodávám výborná příležitost ke společnému vzpomínání. Třeba na to, jaké byly ty začátky rozhlasového vysílání, jak se tehdy začínalo s natáčením. To se vám takhle jednou sešli u mikrofonu ti, kteří to pamatovali, a jako první dostal slovo režisér a rozhlasový reportér Miloslav Disman.
1: Tak třeba o takové reportáži z jeslí. Tam přijdete mezi dvouleté nebo sotva tříleté caparty a teď byste rádi také posluchačům přinesli nějaký zvukový obrázek, jak ty děti tam štěbetají, jak si hrají, jak se učí mluvit, jak se tam baví. Jenomže jakmile přinesete před ně mikrofon, tak nejvýše v prvním okamžiku řeknou, hele, co to je, můžu ho s tím praštit nebo něco takového, ale za chvilku se tak zajímají o tu technickou stránku mikrofonu, že přestanou mluvit vůbec. A to se nám právě jednou stalo, že jsme vysílali přímo takovou reportáž a nemohli jsme z těch dětí dostat jediné slovo. Tak jsem zoufale běhal po světnici, hledal jsem nějaké mluvící děťátko, vyptával se, domlouval i k těm nad těmi postýlkami, ne a ne, až konečně vidím jednoho, který tam byl někde pod klavírem, vyběhne odtamtud, utíká ke mně, oči plné dychtivosti, zřejmě mi chce něco povědět, tak co chlapečku, co pak ty nám povíš, co pak ty víš novýho? Pane rozhlas, utíkejte, onem tamhle pod klavír, ona tam Andulka čůrá. Když jsme přišli potom už mezi děti starší, ovšem taky maličké, do mateřské školy, tam už by to bylo snadnější. Ovšem přesto jsme považovali za nutné těm dětem napřed vysvětlit, co se to vlastně bude dělat, aby to bylo pedagogické, že? Tak jsme jim tam postavili mikrofon doprostřed místnosti, do kterého měli zpívat a recitovat a tak. A já jsem jim chtěl vysvětlit, co to vlastně rozhlas je. Řekl jsem si, no o rozhlase to mají doma jenom ten přijímač, ale to vysílání, ten princip a tak dále neznají, nevidí, co je to mikrofon. Tak jim to vysvětlím na fotografování. A řekl jsem,

0: Podívejte se, děti, kdo z vás se fotografoval? No, všichni se fotografovali. A tam byl takový pán, ten se schoval pod takovou černou deku, že? A on tam měl takovou bedinku, bál jsem se říct aparát, protože jsem si myslel, děti přece slovo aparát a tak dále, fotografie a to nebudou znát. Měl tam takovou bedinku, skrze tu bedinku se na vás díval, sliboval vám, že tam vyletí ptáček, že? Tak prosím, tak to je to fotografování, v té bedince se objevuje váš obrázek, potom ho dostanete a tak dále. No a já tady mám také takovou nějakou maličkou bedinku, ještě menší než je ten fotografický aparát, jenže ta bedinka nefotografuje váš obrázek, jak vypadáte, nýbrž to, jak mluvíte. Víte, děti? Váš hlas. Načež se ozve vážný hlas ze zadu. Kdyby nepovídal, dyk je to mikrofon. Teď si vzpomínám na jednu hereckou. Tady ve studiu. Právě zde v Šestce se to stalo. Spoluúčinkoval ve školském rozhlase jeden velmi známý imitátor všelijakých zvířátek školského rozhlasu, no Tonda Jedlička. A my jsme na něho čekali aspoň 3/4 hodiny. Všichni herci včas přišli, technika všechno bezvadně připraveno, ale nemohli jsme vůbec zkoušet, poněvadž Tonda Jedlička nikde. Za 3/4 hodiny se rozrazily prudce dveře studia. Tonda Jedlička vletěl do studia s bezvadně nastudovaným, jak je uštván, jak je uhnán, jak je spocen a tak dále, tedy to sehrál skvěle. Přiběhne až k nám a povídá, představte si, co se mně stalo. Já jsem si včera večer tu roli studoval. Já jsem si tu roli v předsíni položil na skřínku, že si ji vezmu sebou. Vyběhnu z domu, vzpomenu si, nemám roli. No to není možné, já musím roli mít. Rychle běžím zpátky, roli popadnu, sednu do tramvaje a ještě, jak jsem zvyklý, v tramvaji studuji roli, abych byl opravdu dokonale připraven. Jedu a skutečně jsem se tak do té roli začetl, že jsem přejel rozhlas a najednou vidím, že už jsem asi o 2 stanice výš, nahoře u Jiřího náměstí, vyskočím ven a co se nestalo, představte si, já tu roli nechal ležet v tramvaji. Tak jsem se rychle rozběhl za tou tramvají, asi 3 stanice jsem vydržel to tempo, ale u té 3. stanice už mi prostě ujela, už jsem do ní skočit nemohl, promiňte, nemám roli a spozdil jsem se, velmi mě to mrzí. Ale v tom okamžiku, to nebylo prosím narežírováno, nic, se otevřeli dveře studia, přichází pan Fabián, drží něco za zády a povídá, který pak slavný rozhlasový mistr si tady včera zapomněl roli. No ovšem, pan Jedlička. Teď jsme čekali, co na to Jedlička řekne. Jedlička se zarazil a najednou povídá, to je ale dramatická situace, co?
1: F.K. Zeman si ještě na něco vzpomněl, ale přeskočil poněkud pořadí. Dříve se hlásil...
2: Jak to ptáče, světem sem a tam, jsem mu ten blou...
1: Josef Frič, herec a pomocný režisér Československého rozhlasu.
3: Rozhlasu, tak to by bylo za jednoho pana režiséra, který taky je napravdě boží. A vysílala se nějaká věc, tenkrát ovšem se vysílala živě, poněvadž tenkrát se nenatáčelo, tak jako se natáčí dneska všecko. No a mezi účinkujícími té velké věci, byla to snad, myslím, hodinová relace, účinkoval jeden mistr z Národního divadla. No a když přišlo k vysílání, naskoušelo se to a on hrál, myslím, nějakého doktora, už se tak dobře nepamatuju, který potom provádí nějaké operace, pak přijde, umývá si ruce a tak dále. No a náš Fabián, tedy, jak mu režisér nařídil, připravil stoleček, dal na to umývadlo a tak dále, s vodou, ručník, všecko připravil, jak se sluší a patří. No a mistr, aby nemusel držet text, no tak si text dal na pult, který byl připraven pro něj, no a přišlo k vysílání. Ten mistr z Národního divadla byl tak pečlivý a tak opravdu poctivě připraven, že veškeré poznámky, které mu režisér řekl, tak ty si pečlivě zaznamenal ingoustovou tuškou do textu, že ano, a všecko si tak poctivě potrhal slova, kde co, všecky poznámky měl vzorně v knize udělané. Aby papíry při obracení nešustili, tak si knihu rozdělal a bral list po listu a dával si odmluvené listy stranou. Role byla veliká a najednou, ale co se nestane? Jak hrál před tím mikrofonem, měl velikou scénu, tak teď najednou zavadil o tu knihu, jaký měl na tom pultě, papíry se sesmekly a sesmekly se mu do toho umývadla. Proto by konečně nebylo nic tak zlýho, kdyby tam nebyla ta voda. Teď ale ta voda pěkně ty papíry, tu vodu sálí do sebe hezky. Ty poznámky tou ingoustovou tuškou, to se pěkně rozplyzlo, tak po tom papíře text samozřejmě, že začal být nečitelný. Teď on zoufale držel poslední dva listy, který ještě mohl odmluvit, držel zoufale v ruce, teď jen se díval, co se bude dít. No, my okolo byli přímo konsternováni všichni, protože teď jsme nevěděli, co se bude dít. Tak jednoho kolegu napadlo, vrazil mu svůj text do ruky, no ale jak je to vrzda, se on tam neměl zaškrtaný ty svoje monology a tak dále. Tak teďko co dělat? Teď mezi tím Fabián lovil ty listy, bylo jich tam asi tak 20, ještě dokonce zbývalo, tak to lovil z toho umývadla, teď zase se díval, tady není nikde ústřední topení, že kam by to dal sušit, tak teď se to vysušovalo na stole, dal se vždycky list z cizí, z druhého textu se dal na to, teď se to hledělo vysušit, mezi tím chudák četl, hrůzný věci přečetl, poněvadž nevěděl, co má mluvit, nevěděl, jak má mluvit, no zastavit to nešlo, to se nemohlo vykypnout, no zkrátka a dobře, došlo to tak daleko, že mistr nedělal nic jiného, nežli vždycky vzal od někoho list, který mu ho strčil, jo, suchej, zatím mu to zaškrtávali, co mluví, dali mu list, on se chudák jen utíral, potil, takže potom opravdu jsme viděli, že voda je strašně škodlivá věc.
4: Divadlo pro vaše uši.
0: Když jsme tak v těch vzpomínkách, tak si vzpomínám, jak jsme vynalézali. Jak jsme vynalézali, jak jsme se nadřeli se vším možným, co my jsme si všechno museli navýmejšlet a co jsme museli dělat. Tenkrát ze začátku, no to desky, depak desky. To já jsem štěkával za honorář, dostával jsem 25 korun za štěkání v operetě. To jsem byl pes. No, teda Ferda by ode mě kurku nevzal, to samozřejmě.
5: Dneska je rozhlas tak daleko, že máme skutečný...
0: Skutečného šipého, zvíře. Ano, vzdělance, psího vzdělance. Nebo tenkrát, když bylo potřeba zátku z láhve, no my jsme byli chudí, mladí začátečníci, a my jsme si nemohli na každou hru kupovat láhev něčeho a vytahovat zátku před mikrofonem, aby to bylo doopravdy. No tak se to dělalo tak, že se stočil prst hodně hluboko pod hubenou, pokud možná hubenou tvář, ta se tím prstem natáhla, asi takhle. A už byl efekt. A znělo to, já nevím, jak vám, ale našim posluchačům, kteří bývali skromnější, než jsou dnešní naši posluchači, to tenkrát znělo docela dobře. No a nebo jsme kokrhali.
6: Tak já mohu sám ze své zkušenosti opravdu říct, že jednou technik před zahájením ranního vysílání mě volá jako hlasateli zoufale: prosím tě pěkně, Johnny, podívej se, nám se tady rozbil kohout, co budeme dělat? Archiv je zavřený, já nevím, co budeme dělat. Tak já mu povídám, počkej, tak klidně, já ti toho kohouta zaimituju. Signál, časové znamení, v 6 hodin, tenkrát se začínalo 6 hodin a ozvalo se.
0: Já si vzpomínám, jak jednou jsme chtěli získat ten zvukový efekt jelení hříje. A to Tyl tenkrát byl správcem ostravského rozhlasu a tak říkal, musíme být tu hříji. To musíme mít věrný snímek, to byla nějaká lesnická hra. On tam chtěl mít zkrátka ten věrný snímek, to je hříje jelení. Tak se jelo tenkrát někam na Hukvaldy, tam do těch lesů, tak se tam natáhali, jsme tam spoustu kabelů a to přenosové zařízení, odtamtud to šlo po povrchových linkách, tenkrát do Ostravy, z Ostravy se to propojilo do Prahy. Jediná natáčecí aparatura gramofonová byla v Praze a ta už byla zapojená, všechno připravené, udělala se zkouška mikrofoní a potom jsme to tam 3 dny nechali, aby tam vyčichly všechny ty lidské stopy a za 3 dny jsme zapojili mikrofon, který tam byl ukryt v houští na místě, kam nejvíc jeleni vycházeli a říjeli. No a tak jsme zapnuli a teď operatér poslouchá, říká, nic tam není, není tam nic slyšet, jestli to má všechno v pořádku, proud, všecko bylo. V Praze. Tak co bude, kdy budeme natáčet a nic, ale takové ticho, tedy to vypadalo opravdu tak nějak divně. No tak nakonec nezbylo, hodinku to zkoušeli, hledali závadu, nezjistili nic, všechno klapalo technicky, jenom nebylo nic slyšet. Tak se sebrali a kráčeli po kabelu pěkně do lesa, přišli na paseku, přišli do křoví a zjistili, že jim mezi tím někdo ten mikrofon ukradl. No tak od té doby to dělali pořád ti lesáci, jo, jak dělali. Já to tak neumím, ale teda oni to dělají takhle, že? Dají si obě dlaně k ústům a přitom to dělají jako jeleni. A dokonce jeden o sobě tvrdil, že to dovede ještě líp než jelen a že jednou za sebou přilákal laň až na náves. No já mu nevěděl.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když se tu před chvílí vzpomínalo na ty lovy beze zbraní, natáčení jeleních hříjí a tak podobně, připomněl jsem si druhdy populární knížky spisovatele Jaromíra Tomečka, jeho příběhy z lesních zákoutí. Mimochodem, Jaromír Tomeček sice nepatřil do té party rozhlasových sedmilhářů, ale jednou tam jako skvělý vypravěč taky zavítal. Ostatně všechny vám teď ve studiu představí rozhlasová redaktorka Dita Skálová.
2: Máte rádi žertovné historky ze života? Tak si na čtvrt hodiny sedněte a poslouchejte. Pořád nám píšete, že se vám ty minulé mikropovídky ze života líbily. Dobrá, máte možnost jich za 15 minut slyšet 10. Možná, že jste některé už slyšeli, ale je to už dávno, tak to snad nebude vadit. Načne to spisovatel Milan Smolík.
3: Mně nikdy nenapadlo, že kluk můj, který mu je dnes 12 let, si všímá všelijakých diskuzí, různých politických diskuzí, které jsem měl já se svým otcem. Až jednoho dne mě překvapil takovou otázkou, hrál si nic, bylo ticho doma a on mě najednou povídá, poslechni, tati, kdo to vůbec byl ten starý Rakousek? Často slyšel, říkal, za Rakouska bylo Pilbuřky, za Grejcár nebyla. Teď je to tak, dotej to bude.
4: Já to říkám z rozpaky, poněvadž já ji slyšel od Ivo Fischera, kterého všichni znáte, tak on má báječného kluka Honzu. Tato historka je z doby, kdy Honzovi bylo půl druhého roku. A to je takový kluk, no, prostě exportní, namalovaný tváře, takový temný, inteligentní
2: oči. A tohle je
4: oči.
2: Zdeněk Jirotka.
4: Oni mu jednou doma půjčili takovou nějakou knihu, aby si v tom listoval a dal pokoj. A on si tam našel obrázek, reprodukci nějakého slavného obrazu ukládání Krista do hrobu. No a teď tam v popředí ležel ten nahatý Kristus jenom s takovou rouškou a tam ty postavy a díra do skály. A teď dítě, které se nikdy nesetkalo se smrtí a tak, no tak koukal se Honza na ten obrázek a oni najednou zjistili, že on si tiše něco povídá. Tak šli blíž a Honza si ukazoval na postavy na tom obrázku a říkal, paní pláče, paní taky pláče, pán pláče, bože, bože, hrůza, budou ho koupat.
3: To kdysi vozívali velcí psi chleba. To byl takový velký hafan, jakoby řeznický, a na vozíku měl naskladaný chleba. A jednou se takový
2: Jaromír Tomeček, zastaví, spisovatel z Brna.
3: No a učedník nosil chleba do obchodu a jak tenhle ten hafan takhle stojí a čeká, až dostane povel k jízdě, tak stará babka tam z domu vynesla jako ven na čerstvý vzduch takového toho malého psíčka, takového toho zmrzlička, co se pořád třese. A tak ho postaví na zem, on nespadl, on se držel a teď se třese a najednou ho pojala nějaká šílená odvaha, rozběhl se a tohle velkého rafana chňap odzadu za zadní nohu. Teď tenhle ten pes, který ho v představě nemohl kousnout nic než lev a ten tam nebyl, prostě by vkousnut, tak skočil kupředu a teď s tím chlebem letěl s tím vozíkem kolem města. Tak nejprve ztratil chleba, pak ztratil korby, pak ztratil nápravy, pak ztratil všecko a teď nakonec, když měl jenom oje, tak vletěl domů a ještě vymlátil ti mojemu toho pekaře výklad. A teď prostě vykládám, když rozumíš, z čehož plyne naučení. Když tě kousne takový zmrzlíček, můžeš ztratit chleba.
5: Tady právě visí obraz jednoho našeho výborného
2: Jaroslav Učenášek.
5: A já ho pro jistotu nebudu jmenovat, ale tu historii, která se stala, ta se stala skutečně a byl jsem tomu přítomen. Chodili jsme spolu venku malovat v Povltaví. Ne, já ho nebudu opravdu jmenovat, on by se třeba zlobil. Když se vypraví tedy do terénu malovat, tak nosí na zádech takovou jakousi, vypadá to zkrátka jako krosna. Je to dost složitý aparát, který který je to francouzský výrobek a to se potom postaví, má to nohy, má to různá šuplátka a samozřejmě stojan a štaflák, že je to velmi složitý a působí to mohutně. My jsme přišli tam, byla tam nádherná krajina, byla tam krásná chalupa, tak on si to před tu chalupu začal stavět, až počítal s tím, že vymaluje tu chalupu a vzadu tu řeku. No a když už to měl skoro dostavěno, což dalo dost práce, tak vyšli z té chalupy smutný lidi a povídali mi, prosím vás, tady nám nehrajte, nám umřela babička.
6: Stručně z nemocnice je nějakou výborní. Ty jsme takový veselý kopy. Jistý půděl za války
2: na Karlově
6: náměstí v nemocnici a bylo tam víc lidí v pokoji. Náhle tam vběh ten lapiduch, držel nějaký lejstro a říkal Kadečka! Je zde Kadečka? Jsem zval tady. Říkal, Kadečka, nesmíte být operován. Máte slabé srdce. Říkal, já byl včera.
5: Mně se podařilo vyděsit jednoho štábního kapitána. Ale přišli jsme k sobě asi takhle. Já jsem za protektorátu sloužil na poště. V Jindřišské ulici v ústřední telegrafní stanici
2: Praha. A tohle je scenárista František
5: Vlček. A sloužil jsem tam ve funkci, která se přesně jmenovala plně zaměstnaný poštovní pomocník s denním platem měsíčních 740 Kč. Po čase a po určitých službách mě přezadili do takzvaného PPO, což byla poštovní protiletecká obrana. Ta služba trvala 24 hodin, pak jsme měli 48 hodin volno a nedělali jsme tam prakticky nic, protože jsme byli všichni pošťáci, jenom jsme tam měli rozvěšený porůznutý sekery a helmy a takto náčiní k tomu. Po čase, kdy jsme žili úplně bezprizorný, přišel k nám štábní kapitán z tehdejší protektorátní armády, z té zrušené armády se vytvořila taková vládní vojsko, správně, ano. A byl to strašlivý byrokrat, pravděpodobně proto tam u toho zůstal. A první, co udělal, že nás rozstřídil na dvě družstva, družstvo hasičů a družstvo samaritánů. Pak nám napsal předpisy pro hasiče a předpisy pro samaritány. A potom ty předpisy chodil zkoušet. Tedy nikdo tohle neovládal, ale já mám paměť pro nesmysly, přímo fotografickou. A tak jsem ty předpisy se zálibou čet. A on přišel jednou, trošku byl pohněvaný a začal zkoušet. Říkal, co jste vy, ten řekl, já jsem samaritán, on řekl správně, a co budete dělat v případě náletu. Ten měl odpovědět, v případě náletu budu se pohybovat v troskách poštovní budovy, budu vyhledávat raněné a umírající a po poskytnutí první pomoci dopravím je na obvaziště. Tak tohle nevěděl. A šlo to dál a bylo to čím dál tím horší, až došlo na mě. A on říkal, co jste vy, ten tlustý, já jsem říkal, já jsem proudník, to bylo správně, on taky řekl, ano, správně, a co budete dělat v případě požáru, hned vysvětlím funkci. Já jsem si odkašlal a řekl jsem, podle předpisu doslova, v případě požáru dostavím se poklusem k ohnisku požáru, násilím otevru hydrantovou schránku, uchopím oběma rukama mosaznou proudnici a zaujmu postavení co nejvýhodnější. Potom počkám, až za mnou další dva z mužstv hasičů přivlekou rozvinutou hadici, s ručným pohybem zapojím mosazné náustí hadice do mosazné proudnice a hlasitým povelem teď, v závorce v případě hluku, který obvykle u požáru bývá cukáním za provaz, dám povel k roztočení hydrantu a potom dle svých sil a možností požár buď to uhasím, anebo lokalizuji. Ten člověk se na mě takhle dlouze díval, pak odešel a od té doby jsme ho tam neviděli. Tahle historie má ještě dohru. Já totiž jsem ty předpisy ovládal perfektně. Ovšem pak došlo k praktické zkoušce. Já jsem se skutečně dostavil poklusem k ohnisku požáru. Požár samozřejmě byl předpokládaný. Odevřel jsem násilím hydrantovou schránku, uchopil jsem proudnici. Ovšem uchopil jsem proudnici pro hašení pěnou. To byla proudnice, která měla nahoře takový karburátor. Podařilo se mně zapojit mosazné náustí proudnice do mosazné hadice, i když s použitím trochu násilí. A teď jsem zaujal postavení co nejvýhodnější a další dva z mužstva hasičů mě do toho pustili vodu. Já jsem stál na dvoře uprostřed poštovního dvora, kde byly vozy a koně tenkrát ještě, a teď vzniklo něco, co se podobalo vodotrysku, fontáně. Já stál uprostřed jako trpaslík a nade mnou se klenulo obrovský deštník vody, který stříkal na všechny strany. Samozřejmě
7: Pušťáci vyklidili ten dvůr a já jsem stál uprostřed bez pomoci, až někdo potom přeseknul tu hadici, tím jako zachránil situaci, takže jsme mohli skončit poblach a odejdou.
8: Výborně.
0: Divadlo pro vaše uši. Ponořte se do hlubin našeho rozhlasového archivu a vychutnejte si lahůdky v podání legendárních českých herců, komiků a vypravěčů.
2: Herec a režisér Karel Pech.
9: A to mi vyprával jeden kolega, který říká, že nesnese, aby to okénko na té malé místnosti bylo otevřené. A říká, sedím na té malé místnosti a čtu si. Najednou mi někdo šlápne na pravé rameno, na levé koleno, odligruje, otočí se na mě a řekne pardon a odejde. Slyším ještě, jak se odevřel byt a zmizí. Zloděj, který ho honili po střechách, tak touhletou cestou se dostal ven. Od té doby nesnáší ten můj kolega, dneska to zasloužil u mě otevřený okýnko. Do světlíku.
6: Když čte. Jste to nabral tedy z hlubokého hrnce, čemuž přičiním historii, jak v Mánese, kde býval klub dříve česko-německých divadelníků, posléze umělců, tak tam se chystal Silvestr, sešli se tam různí lidé a ten den spatřil ten kustod, Mitiska s kustodem spolku Máne s Poláčkem, dole přimrzlou kachnu, která už se nehejbala, tak tam slezli po takovým žebříčku, kachnu ocekli, ta byla úplně mrtvá, že? A v tom už se tam začaly hrnout ty davy, oni tu kachnu sebrali a dali ji do jedné předsíně těchto malých místnůstek, o kterých jste hovořil, a tam na ní zapomněli. A teď se tam normálně lidi scházeli, vybavovali, že dobrý večer a tak dále, že? A jistý tedy jihočeský básník tam, který tam vodil slečny vždycky, aby viděl, říkal, můj přítel Vidra, tak, tak tam přivedl jakousi slečnu z dobré rodiny a ta jako prvá teda se odebrala na tu místnostku, načež najednou se rozletěly dveře, ona vletěla dovnitř, ječela jak siréna. No, taky tam ošetřit, že zjišťovali příčinu, tam se stalo to, že ta kachna rozmrzla a hledala vodu. A usedla. A tahle ta nešťastná dívka, která tam přišla první, usedla tež. A v tom se pod ní ozvala kvák, kvák, kvák, kvák, kvák. Proto ona vyletěla tam mezi ty jasající silvestrovské davy.
7: To je Silvestr.
10: Tak já jsem jednou před lety nastoupil do jedné pražské redakce.
2: A nakonec tam scenárista představili, uvedli mě
10: do kanceláře a tam seděl za stolem takový drobný, malý redaktor. Tak jsme se představili a bylo to několik takových zdvořilostních frází. A teď vidím, že on prostě sedí nad takovým plánkem zadumaně a já mu jako říkám, co tam má. A on říká, no, já čekám rodinu a ty palandy mě pořád tady. A já mu říkám, a to máš malej byt, že? On říká, no ne, já mám čtyřpokojový byt na Pangráci. A já mu říkám, a proč ty palandy? A on říká, no já čekám 11. dítě. A tenhle ten redaktor, když měl těch dětí 8, tak prostě měl takový pokoj, kde ty děti si celý den hrály. A teď tam jednou vešel a on měl 7 děvčat a 3letýho kluka. A jednou večer přijde domů a jde do toho dětského pokoje a teď si najednou s hrůzou uvědomil, že malý František oblíká panenky, hraje si s kočárkama, dělá bábovičky, kuchyňku tam staví. A teď si uvědomil, že vlastně má v bytě mužskýho, tak ráno okamžitě vzal Františka, ještě nešel do redakce, šli do hračkářství a koupil mu vojáky, kanony, letadla, světlomety, všechny takové ty vyloženě mužské hračky. František byl nesmírně šťastný, hrál si s tím hned, jak přišel, to všechno rozbalil. Tak ten přítel odešel klidně do redakce a večer se vrátil a vešel do toho pokoje podívat se, jak si hraje František. Otevře dveře a tam malý František sedí u neciček a pere prádlo. A on mu říká, Františku, proč si nehraješ s vojáčkama? A on říká, Vždyť si hrají, uperují jim právě.
8: Ha ha ha ha!

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Snad se mnou budete souhlasit, že taková příhoda, aby působila, musí mít, jak se říká, zemité jádro, dobrou poentu, musí mít svého autora, vypravěče a nebo stejně zdatného interpreta. No a právě takhle se potkali scénarista a spisovatel Vladimír Kalina, já si ho pamatuju ještě na fakultě s Dýmkou, když nám přednášel, a herec Milan Neděla. Bože, jak ten si ty Kalinovy sedmilhářské střípky u mikrofonu užíval. No a vlastně je to dodnes dárek pro nás všechny. Tak vám ho teď posílám a těším se zase někdy brzy naslyšenou.
2: Jsou úsloví, která přetrvávají věky jako lidová moudrost. A pak jsou taková, která jsou jako móda, za čas se vytratí a přijdou zase jiná se stejným osudem zapomnění. Většinou pocházejí z filmů a stávají se sloganem v analogických okamžicích, které prožívali hrdinové bílého plátna. Pamatuji si na úsloví Sleduj mě z mnoho významných situací idolů dívčích srdcí herce Pucholta z prvních Formanových filmů. Nebo slavný výrok z neméně slavného filmu Někdo to rád horké, kdo je dneska dokonalý, jimž se reagovalo na každý nezdar. Jeden čas se také reagovalo na situace, které dopadly nad očekávání dobře a přinesly kýžený úžitek úslovím Za to jsme bojovali. Častokrát jsem je vyslovil, aniž jsem si jako každý jiný uvědomoval původní význam, který odpovídal názvu amerického protifašistického filmového seriálu Zač jsme bojovali. Až jednou jsem to řekl naposledy a styděl se, že bych nejradši prošel Prahu kanálem. Šel jsem ve vedru kolem reprezentačního domu a dostal jsem chuť na pivo. Sedl jsem si na zahrádku a objednal si je u starší servírky. A když mi přinesla orosenou sklenici a polkl jsem první osvěžující doušek, s úlevou jsem vydechl, za to jsme bojovali. Servírka na mne pohlédla vážnýma očima a řekla ledově, nevím, za co jste bojoval vy, pane, ale my za vaše pivo určitě nebojovali. Reportér František Gell mi kdysi vyprávěl historku z počátku našeho letectví, jejímž byl přímým svědkem při své návštěvě letiště ve Kbelích, kde právě probíhal výcvik mladých vojenských pilotů. Podrobnosti, které se odehrály vysoko nad přistávací plochou, nemohl samozřejmě vidět, ale později mu je doplnil bledý letecký instruktor. Sluší se předeslat, že pro výcvik byl určen typ dvouplošníku se dvěma otevřenými místy v horní části trupu s ovládacím zařízením, kdy vpředu seděl žák a za ním instruktor. Ten mohl jednak korigovat let a jednak při letu udílet příkazy. Rádiové spojení totiž tenkrát ještě neexistovalo ani mezi posádkou a letištěm, ani palubní telefon mezi žákem a instruktorem. Toho dne se konaly závěrečné zkoušky a na improvizovaném pódiu přihlížela z dalekohledy generalita a štábní důstojníci. Atmosféra byla logicky napjatá a nervózní, nebe však bylo jasné a panovalo bezvětří, co víc si rozechvělí adepti mohli přát. A pak nastal let, který všechny přítomné zvedl ze židlí. Dosud bezchybně letící cvičný letoun se přesně podle programu vzepěl k loupingu a současně v té chvíli se od trupu odpoutala postava instruktora v přímém pádu, aby v zápětí se nad ním otevřel bílý padák. Ve všech se zarazil dech, neboť každý očekával, že letadlo začne hořet, že selhalo řízení nebo vysadil motor a nastane nezadržitelný pád i s žákem, který zavčas nevyskočil. Hasiči vyrazili na plochu a záchranné družstvo vyběhlo z baráku. Jenomže se nestalo nic, což bylo ještě záhadnější. Letadlo pokračovalo v krkolomných cvicích a motor hučel na plné obrátky. A mezitím instruktor dopadl na kraji letištní plochy a bylo zřetelně vidět, jak se rychle zbavuje padáku a rozbíhá se do jejího středu. Nikdo nic nechápal. Letoun pak s naprostou jistotou přistál A když stroj zastavil a motor zmlknul, seskočil žák po křídle na zem, sejmul kuklu a brýle a když spatřil svého instruktora, který se k němu řítil s hrozivě zdviženou pěstí, hrůzou zařval a omdlel jako špalek. Vůbec si totiž nevšiml, že od určité chvíle letí sám, neboť ho nemohlo napadnout, že v kritickém okamžiku zareagoval na povel Looping tak bleskově, že instruktor, který při předávání rozkazu se musel na chvíli odpoutat a naklonit se k jeho hlavě, svou sedačku už netrefil.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Na malém městě se ví všechno. O lékaři na středisku se například vědělo, že nebere. Byl to skutečně lékař Lidumil, ochotný, pečlivý. Pracoval i jako dobrovolný funkcionář Červeného kříže a pořádal řadu přednášek o zdravotnické osvětě. Nehleděl na čas a především přestárlým pacientům pomáhal, jak mohl. Ale stále byl ustaraný a všechno bral vážně. Jednou ošetřoval vedoucího samoobsluhy a protože čekárna už byla výjimečně prázdná a sanitka pro návštěvy do okolních vesnic ještě nepřijela, postavil na kávu a povídali si. Přišla řeč i na úplatky. Lékař si stěžoval, jak často se dostává do trapných situací, zvláště pak na vesnicích, kde mu pacienti v dobré vůli podstrkují vajíčka, husy a králíky, že samozřejmě vždycky odmítne, ale většinou s provinilým pocitem, že se jich nepřímo dotkl. Jenomže člověk neuhlídá, pokračoval lékař a na důkaz otevřel skříň. Ležel tam stoh asi 30 pečlivě zabalených bomboniér. A rozhorleně pokračoval, nechávají to tady na židlích, pod židlemi nebo pod věšákem, než se otočím, jsou pryč, a co já s tím mám dělat? Praktický vedoucí prodejny si okamžitě věděl rady, a protože znal jeho neúplatnost a na druhé straně ho lákal lehce se nabízející užitek, opatrně a rozšafně poznamenal, že to jako je velká národohospodářská škoda, protože bonbony podléhají zkáze. A když lékař sebekriticky pokyvoval hlavou a poznamenal cosi, že se pořád ještě nedělá zdravotnická osvěta dobře, obratně navrhl, pane doktore, já bych vám rád pomohl. Co byste tomu říkal, že si to odvezu? A lékař souhlasil. A tak vedoucí samoobsluhy bomboniéry odvezl a hned příští den některé z nich vystavil do regálů. Po polední přestávce jen žasnul. Před obchodem čekala nebývalá fronta zákazníků, až otevře. Když odemkl, prolomili skoro dveře a vrhli se do oddělení cukrovinek. Nastal boj o bomboniéry. Většinou je brali po pěti. A tím to všechno prasklo. Skoro v každé z nich byla 100korunová bankovka. Prostředí bufetů je zcela zvláštním světem krátkých a mlčenlivých příběhů. Lidé u vysokých stolků jeden vedle druhého s nepřítomným výrazem krotí hlad a žízeň, dojedí, dopijí a odcházejí. Chybí hospodská družnost i okázalost vybraného stolničení. Tady je jedna momentka. Do bufetu vešel upravený pán a viditelně spěchal. Objednal si čočku s volským okem, donesl ji na stolek a zase odběhl pro malé pivo. A když se vracel se sklenicí a příborem v ruce, zarazil se. U stolku na protější straně stál zarostlý muž nad jeho talířem. Rozhodl se vyřešit situaci bez skandálu. Přistoupil ke stolku, mlčky přisunul talíř k sobě a s majetnickým výrazem nabral první sousto čočky. Zarostlý muž se na něho podíval mírnýma očima, ale pak rozhodným způsobem odtáhl talíř k sobě a s naprostým klidem ujedl čočku ze své strany. Upravený pán jen beze slova zavrtěl hlavou a opět beze slova přitáhl talíř k sobě a nabral druhé sousto, tentokrát s přísným pohledem. Zarostlý muž pokrčil rameny a v zápětí posunul talíř doprostřed stolu, nožem rozpůlil porci čočky i volské oko a začal rozvážně jíst svůj díl. Jeho protějšek jej chvíli nerozhodně sledoval, pak přijal jeho gesto. Začal mlčky jíst svou půlku. Dojedli v tichém napětí, položili příbory na talíř uprostřed stolku, oba vypili naráz malé pivo a pak zarostlý muž bez rozloučení odcházel. Upravený pán konsternovaně vrtěl hlavou a když se otočil, strnul podruhé. Na vedlejším stolku spatřil svůj netknutý talíř s chladnoucí čočkou a volským okem. Jsou příběhy, které se nesnadno vyprávějí. Jejich zvláštní poselství je skryto takřka v nepostižitelném zachvění, jako když padá hvězda. Pobýval jsem už týden ve starém mlýnu na Ploučnici a klapot mlýnského kola, který mne zpočátku rušil, nakonec měkce uspával. Dokonce jednou uprostřed noci jsem se naráz probudil, když se kolo zastavilo. Ve dne jsem často pozoroval provoz a schon na velkém dvoře. A zvykl jsem si na rachot strojů, až mě napadlo, že sice žiju ve mlýně, ale nevím o něm zhola nic. V neděli, kdy se nepracovalo, mne provedl sám pan mlynář. Dokonce jsem měl dojem, že na moji žádost čekal a vystrojil se na to i bílou čepicí. Začali jsme prohlídku od nejvyššího čtvrtého patra a změť kol, válců a transmisí se zvolna stávala srozumitelnou jako důmyslný systém, který se vyvíjel od nepaměti. Mlýn byl postaven koncem minulého století a připadalo mi, že tenkrát k němu vyrobili i pana mlynáře, neboť při svém nadšeném výkladu užíval výrazy s patinou dávných časů. Kyprice, kuželnice, koukolník, kruzník, čili holandr. Mluvil o mletí na způsob rakouský, uherský, pražský a vídeňský. Pojmenovával druhy mlýnských kamenů jako žitováky, žehrováky a žvaráky, a všechno to říkal se starosvětskou láskou. Pochopil jsem, že vlastně mluví o sobě, ale úplně jinak než jiní. Ani jednou nepoužil slůvko já. Sestupovali jsme po strmých žebřících patro po patru stejnou cestou, jak zrna na své pouti složitým soustrojím, a tvář pana mlynáře se čím dál víc zjasňovala neskrývaným pocitem štěstí. Konečně mohl mluvit o mouce. O mouce pšeničné, žitné, o krupičkách a krupici vyražené, žemličkové, dotahované a zadní, o přerážkách, moučném prachu a jemných otrubách, o mouce krupicové a nejbělejší mouce dvojnulce. O každém druhu vyprávěl se zaujetím, jaké je výsadou znalců. Stáli jsme v přízemí v moučnici, kam do prostorných dřevěných beden směřují roury z hůry s klapkami, každou podle druhu pojmenoval a současně v zápalu výkladu otvíral. A najednou se zadrhl a zajíkl. Byl to jen zlomek vteřiny se smutným zábleskem nevypověditelného stesku. Hned sice pokračoval, ale hlas ztratil jiskru. Připomínal unaveného průvodce. Byl mi v té chvíli blízký, jako každý, komu osud ublížil. Už přes 20 let mlel ve mlýně jen krmivo pro dobytek.